první schůdek z dole. Jen malou chvíli a poplujem zpět. Chtěl bych se podívat na tamten svět.

Pomož mi, příteli, na vratký brám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů,

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Vážení posluchači, znovu vás vítám u pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Dneska to bude druhý díl a s kým jiným než se Zdeňkem Bartákem. Tak se na vás těším a pojďme do toho.
0: Desky, pásky, vzpomínky Zdeňka Bartáka.
1: Tak tenhle ten druhý díl chci začít jednou písničkou, která byla taky poměrně velmi rozhlasově oblíbená, protože hrála si s počasím, protože ten slogan k tomu přímo vyzýval. Ta písnička se jmenuje Jak bude dnes. Takže každý ráno, anebo prostě každou sobotu, neděli, anebo když pršelo, tak jak bude dnes. No prostě jako sranda. Ale chytlo se to a tu písničku naspíval taky velký kamarád mýho táty, který s ním taky zpíval. A možná si ho budete pamatovat ještě z dob semaforu. Pořád je to Štramák, i když už pár let má taky za sebou. A jmenuje se Milan Drobný.

Takže Milan Drobný nám dospíval písničku Jak bude dnes a já jsem teďka sáhnul po další legendě. A sice Karel Černoch. Úžasný zpěvák, úžasný člověk a k němu se ještě potom dál dostaneme. Ale první věc, kterou já jsem s ním natočil, tak byla taky velmi zajímavá. Já jsem měl štěstí totiž na docela dobrý začínající textaře, ať už to byl Jarda Machek nebo Richard Bergman a potom legenda Eduard Pergner, který si musel dát pseudonym Boris Janíček. To mělo takový svůj význam, protože Boris byl jeho syn a jeho partnerka nebo manželka se jmenovala Jana, takže to byl Boris Janíček. A s tím Edou, ke kterému se časem taky dostaneme, ještě musím říct jednu věc, protože on měl vždycky takový jinoté v těch písničkách. Jo. A to bylo vždycky v podstatě nepřípustný a zakázaný. Tak abyste si uvědomili, jakou blbost třeba tehdejší režim přiváděl. Jo. On napsal, určitě znáte písničku Učitelka Josefína. Tak Učitelka Josefína vůbec nemá ústa lína. A oni si z toho vydedukovali, že to je, vůbec nemá u Stalina. To normálně člověka by možná ani nenapadlo. Ale já se vrátím k tomu Karlovi Černochovi, protože první věc, kterou jsem s ním natočil, byla písnička Plavčík v létě nespí. A zněla nějak takto.

Tak už jsme v létě doplavali šťastně a další písnička, kterou jsem vybral, tak ta je opět z dílny Jaroslava Machka a tehdy si vymyslel takový slogan Trojčata. Jo. Ne, že by se to běžně rodilo, jo. Ale představte si, jak byl nadčasovej, protože před 5 lety se jejich synovi narodili trojčata. To jsou takový bonmoty, který já rád používám. A tuhle tu písničku jsem natočil zase s Pavlem Sedláčkem a skupinou Fontána. A řekl bych, že je taková rozverná, dobře napsaná textově a snad jsem tuto hudbu taky neskazil. Tak si ji pojďme poslechnout.

Tak to byla písnička Trojčata, kterou zpíval Pavel Sedláček. A teď se dostáváme ke skladbě Ten první rok, kterou mi naspívala úžasně Valerie Čižmárová, kterou ještě v mém pořadu určitě uslyšíte. Takže Ten první rok.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: No a teď se dostáváme trošku do rodiny, protože moje první žena byla taky zpěvačka a to je vždycky úděl toho skladatele hrozně těžký, jo, protože když napíšete nějakou novou píseň, tak ta zpěvačka ji hned chce zpívat. Jo, a vlastně bych nemohl to vydat s nikým jiným, jo, ale musel jsem si v tom udělat trošku pořádek. Nicméně vznikla písnička Učitelka zpěvu, kterou zpívala moje paní Marie a ta měla bohužel ten osud špatný. Musím se dostat trošku do smutnější atmosféry, byť ta písnička je veselá, protože když jsme jeli jednou z Bratislavské Liry, tak je to teda už 50 let, si představte, tak prostě nás oslnil kamion se

Tak to byla učitelka zpěvu a po této tragické události se samozřejmě člověku zastaví svět a tak jsem nějakou dobu, teď jsem byl taky zraněný, nemohl vůbec pracovat, trvalo to skoro roka půl. A pak jsem potřeboval něco dělat a potřeboval jsem se z toho vypsat. A zase mě nahrál osud, protože v divadle tehdy Vítězného února, dneska ho znáte jako Klicperovo divadlo, v Hradci Králové, jsem dostal nabídku, abych udělal svůj první muzikál. Ten muzikál se jmenoval Aprílová holka, ten text byl převzatý a texty do něj napsala taky hradecká rodačka Hana Čiháková, to možná hradečákům něco říká. No a ten muzikál jsem se zavřel na chalupě a takovou tu hlavní kostru jsem měl asi za 5, za 6 dní hotovou, protože jsem se potřeboval z toho dostat z té tragické události a hlavní melodie, která tady zazní nejdřív instrumentální verzi a v tom textu té hry Aprílová holka se jmenovala Pojď svítit a není to teda píseň osvětlovačů, ale jako svítit na nebi a tak trošku orchestrální hudby.

0: To byla taková vzpomínka na titulní melodii z muzikálu Aprílová holka, který se v Hradeckém Klicperově divadle nejnižším hrál v letech 78 až 80. Já jsem tady celkem strávil skoro 3 roky, protože jsem spolupracoval ještě na dalších významných muzikálech, takže mám na Hradec ty nejlepší vzpomínky, protože jsem tady bydlel vždycky v Grandu a měl jsem to kousek do divadla. A bylo to tady hrozně příjemný a dobrá parta umělců a herců a zpěváků se tady sešla, takže jenom ty nejlepší vzpomínky na Hradec. Tak si pojďme ještě připomenout tu titulní melodii, tentokrát ve zpívané verzi, a jmenuje se Kéž pán Bůh nás má rád.
1: Jak k noci patří sen, ke slunci letní den,

Tahle ta vzpomínka, kéž Pán Bůh nás má rád, by měla patřit vlastně nám všem, protože potřebujeme, aby nás Pán Bůh měl rád. A my zase musíme mít aspoň částečně jeho rádi. Ne každý, já to nikomu nevnucu. Ale abych přešel ještě taky k interpretům, já vždycky, když dostanu otázku, pro koho všeho jsem napsal nějakou písničku nebo muziku nebo tohle, tak já říkám, ono by bylo asi rychlejší, kdyby jsem vyjmenoval, pro koho jsem ji nenapsal. A jedním z těch interpretů, kterýho si nesmírně vážím, a neměl jsem to štěstí s ním spolupracovat, to je Valdemar Matuška. A jeho písně, hlavně i texty Ivo Fischera, to byla prostě bomba. A tak si myslím, že pomyslně i té mojí ženě do toho nebe, k tomu Pánu Bohovi, můžeme si pustit jednu písničku, kterou určitě znáte a která se vám bude líbit. A jmenuje se S Bohem láskou.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Tak jsme si zaspomínali na Vladimíra Matušku. Já teďka si uvědomuji, že vlastně teď je taková série interpretů, kteří už nejsou bohužel mezi námi. Ta další písnička se jmenuje Tak mě máš a tu jsem napsal pro Věru Špinarovou, úžasnou zpěvačku. Malého vzrůstu, ale velkého hlasu. A jistě znáte tu slavnou melodii z Morriconeho filmu Tenkrát na západě, že jo, což prostě opravdu vystřihla úplně perfektně. A spolupráce s ní byla velmi jednoduchá, protože ona uměla zpívat a to je vždycky strašně důležitý, speciálně u zpěváka. A když jsem jí přinesl tuhle písničku, tak to rozbalila tak, že jsem dostal zase takový ty, jak se říká po slovensky, zimomravky a husí kůži. A naspívala to nádherně, a tak pojďme si poslechnout tentokrát Věru Špinarovou v písničce Tak mě máš.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás Zdeněk Barták u cyklu Desky, pásky, vzpomínky. No a jdeme k další ikoně. Taky začínala v Semaforu a jmenuje se Valérie Čižmárová, původem rodačka ze Slovenska. Uchvátila tady pražskou scénu nejdřív a potom celou republiku, protože měla taky výjimečný hlas. Byla to hodně taková rocková dračice a já jsem měl možnost s ní spolupracovat dlouhodobě. Já jsem ji napsal možná 10-12 písniček a bohužel, už teda taky není mezi náma, ale bohužel ji nechtěli moc hrát, protože pro mě byla příliš extravagantní. Jo. Tak to většinou ty hezký holky mívají, no, že se někomu nelíbějí. No ale nicméně zase Jarda Machek napsal krásný text, který má takový dvojsmyslný význam, tak když ho budete pořádně poslouchat ten text, tak třeba na to přijdete, co tam je takovýho zajímavého. Ta písnička se jmenuje Veterán.

Tak to byla už podruhé v tomto dílu Valérie Čižmárová s písničkou Veterán. A mezi tím vznikla skupina, kterou já jsem založil pro Jirku Štědroně a pomenoval jsem jí po elektrickém proudu 220. A první věc, která se stala takovou známou a zpívá ji samozřejmě Jirka Štědroň, který si k ní napsal i text, se jmenuje 220 v síti.

Já se musím vrátit ještě jednou do těchto dob, protože jsem začal hodně spolupracovat na Slovensku. Tam natáčel orchestr Gustava Broma a natáčel sérii filmových melodií, kde opravdu na každý desce mám dvě nějaké filmové melodie. Je oblíbil a natočil to moc hezky. A začal jsem tam spolupracovat se zpěvákem, který se jmenoval Dušan Hlaváček. Není to žádný příbuzný Oldy Hlaváčka, ale to byla schoda men. A s ním jsem natočil celkem asi dvě CDčka velký. No a jedna z těch písní se na poprvé stala opravdovým slovenským a dá se říct i československým, možná i německým, protože Ein Kesselbund je to taková houpačka, ale možná ji taky budete znát. Ta písnička se jmenuje stejně jako ta deska Zalúbení.

Milí posluchači, čas s vámi neuvěřitelně utíká. A tak pořad Desky, pásky, vzpomínky, jeho druhý díl, se v podstatě blíží ke konci. A nakonec jsem si nechal takovou lahůdku, kterou budete určitě znát. Byla to první písnička, kterou jsem napsal pro Michala Davida a stala se opravdu velkým hitem. A ta písnička, přátelé, vznikla před 43 lety. To znamená, když se do dneška hraje a všichni ji znají, tak si myslím, že to opravdu hit je. Takže na závěr jsem si nechal písničku, kterou se s váma pro dnešek rozloučím. Zpívají Michal David a ta písnička, kterou budete zpívat s Michalem, se jmenuje Nenapovídej.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jsme rádi, že posloucháte, že jste si udělali čas a možná se i zapojíte, protože naši posluchači rozhodují o tom, co budou poslouchat a čemu by se chtěli smát. Pomáhat dnes bude Petr Jančařík, který už odkládá vodu, mají na celou hodinu zásobu, aby měl hezký hlas. Ahoj Petře.
3: Ahoj, já tě zdravím. Ano, já piju, jak vidíš.
2: Piješ,
3: ale vodou
2: režim.
3: Samozřejmě.
2: Jo, jo, jo.
3: No tak pohoštění slaboučké tedy, no, ale co se dá dělat. No.
2: My budeme vybírat lahůdky z archivu, ty zmluveného slova, o toho jsme tady, víš?
3: Aha, no tak dobře, já se spokojím s točenou vodou, no.
0: Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou. Zdraví vás je Patrik Rozehnal. Ještě jednou připomínám, Petr Jančařík se mnou ve studiu a on si vybírá první ukázku.
1: Dobrý den. Já tady mám takovou možnost vybrat si buď Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou nebo teda spolu s nimi ještě Rudilinka.
0: Ano.
1: A nebo Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou a k ním ještě Rudilinka.
0: Tak co vybereš?
1: Já bych začal od začátku, protože jsou to čtyři výborná, krásná jména a já si je rád poslechnu.
0: Dobře, jak to bylo, když se sešli v Bolkovinách?
2: A teď přivítám moje vzácné hosty.
3: A já mám nápad teďka. Počkej, já ti musím říct, že by místo u obrazovek bychom měli lidi zdravit u obrozovek, aby docházelo k tomu obrození těch diváků.
2: Obrazovky.
3: Obrazovky. Já bych začal dneska používat slovo televizní obrazovka, aby lidé...
2: To nebyly obrazoborky potom. Nebyl obrazoborek.
3: Ty tomu nerozumíš. Rudilinka žije dlouho v New Yorku. Já ho už představuju, sleduj.
2: No tak ho představit, je to tvůj spolužák taky. Už... Si ho.
3: Já si, když si představím Rudyho Linku, tak si představím svého spolužáka z gymnázia. On chodil do Ačka, já jsem chodil do Fka. Já jsem šel na gymnázium z 8. třídy, Rudy Linka z 9. On je o rok starší, i když vypadá samozřejmě mladší než já, který vypadá velice sešle. Rudy Linka hned po gymnáziu se sebral a odjel do Švédska. Tak říkalo se emigroval tehdy. Dnes bychom řekli odjel, přestěhoval se. Tehdy se říkalo emigroval, prašivě emigroval.
2: A řekni, co dělá on, že já... v Americe.
3: No ne, já k tomu dojdu samozřejmě, no, já jako na to najíždím.
2: No jdi k tomu.
3: Jdu k tomu. Drobnými kroky, nemáme žádný spěch, je večer, máme čas a já drobnými kroky vám představím Rudyho Linku a to budu dělat vlastně celých těch 40 minut. To je můj dnešní úkol, že vám představím pana Rudyho Linku a Bolek bude představovat Jitku Molavcovou.
4: A prostě příštím programu.
3: A Rudy Linka no, potom no. Byl 5 let ve Švédsku, tam poznal svoji ženu. Všechny tvoje historky teďka řeknu, Rudy, a máš můlu. Prostě po 3 měsících potkal svoji ženu, tu si vzal, nebo vzali se, a pak se přestěhovali do New Yorku, kde žije dodnes.
2: Takže je co dělá, taky bychom měli říct.
3: A to je nezajímavé, je to jeden z nejlepších jazzových kytaristů na světě.
2: No kolikátý?
3: Je to pravda.
2: Kolikátý? 10. No. Byl jsem tam. V tom Downbeatu, že jo? Takže důležitý prestižní časopis, Downbeat.
5: Důležitý časopis, ale jak řekla moje dcera, tati, příště to bude lepší.
2: Já zase, kamarády, já jsem byl 8. byl jsem někdy v
3: Downbeatu?
2: Já jsem byl 8. jako nejpřitažlivější muž v časopisu Spy.
3: Magnetismus.
2: Cože feministický časopis Spy? Feministický časopis Spy? Spy se byl 8. První byl Hanák.
3: Počkej, jak se to měří?
2: Bartoška vůbec se nezúčastnil. Já jsem 8. a já se utěšil myšlenkou, že zvězový nad 50 jsou první.
3: Hele, a jak se to měří, ta přitažlivost?
2: Představ, cože?
3: Jak se to měří, ta přitažlivost?
2: To není, to čtenářky jako mají, že jo?
5: Zajímavé je, že Spy švédsky znamená vyblejce.
3: Ale to odpovídá tomu časopisu.
5: Časopis. Je to v pořádku. On je to švédský časopis, možná je to švédský...
3: To bude zřejmě švédský časopis.
2: Tak já jsem... Zvizovic první nad 50 časopisu Bluj.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Bolek Polívka, 8. místo, největší sympaťák. Taky si obsadil nějakou hitparádu sexy symbolů mužů nebo sympaťáku nebo něco takového. Umístil se v nějaké žebříčku něčeho?
1: No,
0: Petře?
1: Překvapivě, budeš se teda divit, jo. Já jsem se taky divil. Protože, hele, existuje ještě časopis Vlasta?
0: Já myslím, že v internetové probě určitě, nevím, jestli v tištěné.
1: Já vím, že kdysi to byl velmi ano. Jako kupovaný časopis.
0: No to byly stovky tisíc snáka. Marie Formáčková, která s tebou spolupracuje, k nám chodí, tam dělala šéfredaktorku.
1: Oni tam měli takovou rubriku Švihák asi měsícem, nebo to. A k mému úděsu a překvapení jsem tam jednou vyšel na titulu jako Švihák měsíce. A já jsem si říkal, ale jak to, že to nevyšlo třeba na Silvestra, jako že by, nebo 1. dubna, tak to bych chápal, Švihák měsíce já. Tam,
0: a měli někoho jistějšího.
1: A oni asi jim tam někdo vypad, nebo co. Máte rychle nějakou fotku, tak tam šoupli mě. Já jsem skutečně byl Švihák měsíce, no, chlapče.
0: No. Tak jo, máš to schovaný, to vydání?
1: Nemám.
0: To je škoda. Důkazní materiál, že by byl. Ano. Prosím tě, jak moc těžký je úvod do pořadu. Tady se ho zhostili hosté, že přebrali tu úlohu od Bolka Polívky tedy a pomohli mu. Nechal jsi to někdy na své hosty, že by uvedli tvůj pořad, že bys to tak jako na ně přehrál?
1: A víš, že jsem to asi nikdy neudělal, že to není špatný nápad tohle, to ti ukradnu, asi to se mi docela líbí, ale nikdy, myslím si, že jsem to asi nikdy neudělal. Udělal jsem třeba to, že jsem měl hosta na jevišti a věděl jsem v zákulisí je další host, že jsem nechal toho hosta, který byl na jevišti, uvést toho, který měl přítel. Že by to byl úplně jako úvod, to jsem neudělal. A stejně, když jsem požádal někoho na tom jevišti, máme dalšího hosta připraveného a ty ho znáš velmi dobře, pojď, co by si o něm řekl, dá se o něm říct něco slušného, nebo tak, jo. Ale víš, proč jsem to udělal? Protože jsem zapomněl jméno toho, který měl přijít na jeviště, víš?
0: Ale že jsi zpamatoval, že se zná, aspoň.
1: Tady v tom cirkusu se všichni známe.
0: To je pravda. Petr Jančařík je náš dnešní host, vybral tedy uvítání z pořadu Bolkoviny s Jaroslavem Duškem, Jitkou Mlavcovou, Rudelinkou a dalšími. Můžeme pokračovat další veselé vyprávění a příhody hned z úvodu tohoto pořadu, anebo se nám jako houslový virtuos předvede Vlasta Burian. Nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku do prvního dnešního souboje. Začínáme teď na telefonním čísle 731 800 900. Psát SMSky a posílat je tedy můžete na číslo 90 01 04. Jenom doplním, že ve tvaru humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: S Petrem Jančaříkem vysíláme dnešní Humoriádu. Vybíráte mezi ukázkami, kde v jedné je Jaroslav Dušek, Bolek Polívka, Jitka Mlovcová, Rudy Linka, v té druhé Vlasta Burian jako houslový virtuos a vy se vyjadřujete na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo třeba teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka.
4: Dobrý den.
3: Bych si dal Bčko pana Buriana a zdravím vašeho hosta a zeptal by se ho, když jsme u té hudby, u toho houslového virtuóze, jak reaguje a jak se mu líbí moderování festivalu Karel Vladov v Trhových svinech.
4: Děkuju za připomenutí. Tam jsem byl několikrát. Trhové sviny jsou krásné městečko a je to městečko, které má taky svoje slavné rodáky, ale to bych teď dlouho o tom mluvil. Já jsem už v posledním roce nebo dvou tam vlastně nebyl, ale vždycky mě udivilo, ale v tom dobrém, kolik lidí rádo poslouchá dobrou dechovou muziku. 2 dny opravdu nabité dechovkou a lidi přitom tančili, zpívali, popíjeli samozřejmě, měli se fajn, takže krásná atmosféra s dechovkou. Moc se mi tam vždycky líbilo.
2: Tak děkujeme za vzpomínku na tohle místo a tohle setkání. Kdo další na telefonu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás oba, panové do rádia.
4: Dobrý den.
5: Děkujem. Hlasuji pro Bčko. Hezký den.
2: I vám, ať se vydaří jeho zbytek, ať může přiřadit k pěkné první části. Kdo další a odkud?
6: Honza, dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Já vás zdravím taky do studia a volám kousíček za Brnem a přál bych si Ačko.
2: A děkuju, ať se daří. Zdravíme Brno tedy. Ano, i vám. A ještě někdo přidá hlas někomu. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patryku, Božena z Dežata. Zdravím vás i pana Jančaříka a byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den a krásný týden a hodně zdraví a štěstí a pohody.
2: Dobře, děkujeme za to. Možná zklamu trochu v téhle chvíli, že Ačko to nevyhrálo, ten poslední přiřazený bod nepomohl k vítězství variantě A. Uděláme změnu, víc hlasů, 2/3 získal Vlasta Burian jako houslový virtuos. Tak tady je se svým kolegou.
8: Co děláte?
9: No, jestli máte dobře naladěné A.
8: Aha.
9: A. No, já to vím už. No. No, to... A vy máte naladěno?
10: Já mám naladěno, ano.
8: No, tak dobře. No, já bych počkal, kdybyste si to chtěl.

0: co budeme hrát, prosím?
1: No to já nevím. A hra, už jste na to někdy hrál, na tohle?
0: Ano, na piano jsem hrál.
1: Ano?
0: Ano.
1: Ale, jak dlouho jste se učil?
0: Já jsem se učil 10 roků.
1: Kruci. To je hodně. A toto musíte ale hrát.
0: No.
1: A teďka jsem se vás chtěl zeptat, umíte hrát na 4 ruce?
0: No ano, taky umím na 4 ruce.
1: No, takže bychom si to dali na 4 ruce.
0: To musí mít partnera, víte? Partnera, který bude...
1: A jo, no já samozřejmě to vy byste nemohl sám, poněvadž to je, vy jste musel vypít nějaký rum, abyste se viděl víckrát. No tak dobře. A co kdybych já vám pomohl tam?
0: A umíte hrát na piano?
1: No nevím, já to ještě neskoušel. Možná, že jo?
0: A to, koukajte, to bude lépe, když vás budu doprovázet sám.
1: Jo.
0: Já vás sám doprovodím.
1: No tak dobře. A co budem hrát?
0: No já tady mám.
1: Co?
0: Já tady mám to od Schumana. Tady mám jo. Snění.
1: Jo. Koho?
0: Snění.
1: Snění?
0: Ano.
1: No neznám.
0: A pak...
1: No, zkusíme to, no. Já vás dohoním, víte?
0: Paganini.
1: Kdo? Ďáblův,
0: Paganini tady mám taky. Ďáblův trilek.
1: To já jsem jednou hrál,
0: no?
1: Tak to, jak se to jmenuje, takový to tempo, hrozně.
0: Ohnivý, no, ohnivý jste hrál, ne?
1: Ohnivý, až mě chytli housle.
0: Jaký vy máte ty housle, jaké jsou ty housle?
1: Co je tohle za klavír?
0: Tohle to je klavír, to je fortepiano.
1: Já vím, ale značka.
0: No Petrov.
1: Jaký?
0: Petrov.
1: Petrov. Mm-hmm. No jo, to je to. Já mám taky takový nějaký.
0: Jaký ty housle, jaký vy máte, jakou značku máte ty housle?
1: No podívejte.
0: No to budou, mají celou zadní desku.
1: Ano.
0: Tak to budou nějaké originál italské kremonky, ne?
1: Kremonky jaký?
0: Kremonky.
1: A kremonky, to neznám.
0: A nebo to budou Stradivárky. Možná. Podívejte se, značka bude napsaná vevnitř.
1: Jo. Dřevona.
2: Vlasta Burian, král komiků v našem pořadu. Vybrali jste si ho, to je hezké, že takhle, když to člověk počítá, jde zpátky tou historií, tak já bych řekl, tak kolem 80 let už se blížíme k dataci téhle scénky zpátky v čase teda. To je
3: ano, to je docela možné. Vlasta Burian opravdu, já snad ani nechci říkat, jedna z největších postav české komiky, možná největší, opravdu největší. A to byl tak jako vzácný člověk a tak mě mrzí, že vlastně po válce došlo k tomu, že byl vyřazen ze hry a jezdil už, když už mu konečně zase povolili jezdit aspoň trošku s divadlem, tak mimo Prahu a tak. A prý trpěl velikou trémou, měl strach, jestli přijdou lidi, jestli na něj ještě někdo přijde. Tak jako to si vůbec neumím představit. On, který byl plnil milován sály. Národem, plnil sály.
2: Kasovní trháky točil.
3: Ano. Hmm. A nakonec, no, to by bylo smutný povídání.
2: Ale nezapomněli jsme na něj. I po letech máme ho tady. A o to silnější je nominace do Humoriády, že si ho vybrali posluchači, že jsme ho nevybrali my. Ale z té nabídky ho zvolili oni. Možná zvolí i po druhé, kdo ví. Když už jsme u těch oblíbených věcí a osvědčených a u komiků, tak chci připomenout, vlastně to říkám poprvé vůbec letos, že i letos budou Humoriády na cestách. A můžu slavnostně oznámit, vážení, vy, co byste chtěli vyrazit, tak už na 2 takové štace ode dneška zahajujeme předprodej vstupenek, můžete si je rezervovat. Na stránkách humoriada.cz jsou ty zastávky vyjmenované. Ta první bude ve středu 4. listopadu v divadle Radost v Brně, kde se s námi přijede podívat na vás a pobavit vás Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat bude Bohuš Matuš, Jana Chládková a vstupenky v sále si můžete rezervovat tedy už teď v téhle chvíli na stránkách humoriada.cz. V den konání akce pak k tomu dostanete ke vstupence ještě knížku z edice Humoriada. A stejně tak je ještě další týden v prodeji Zastávka v Havířově, kde budeme ve středu 12. listopadu v kulturním domě Petra Bezruče s Naďou Konvalinkovou, Uršlou Klukovou, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou a dalšími. I tam už je možné koupit vstupenky. Dopředu jenom prozrazuju, že zastávky budou třeba letos i v Pelhřimově, v Plzni nebo v Mariánských Lázních. Tak se těšíme a ať si zajistíte místo rychle na stránky humoriada.cz, středa 4. listopadu divadlo Radost v Brně a středa 12. listopadu od 18 hodin kulturní dům Petra Bezruče v Havířově už teď v prodeji. No a my musíme dát něco do placu zase. Tak Vlasta Burian je varianta A, když chcete si vybírat, a Bčko, jestli Petře souhlasíš, dal bych Miloslava Šimka a Jiřího Krampola.
3: Ano, jo? Vyberte si.
2: Tak jo, mezi těmito dvěmi ukázkami na telefonu 731 800 900 volat můžete už teď a psát SMSky, když se nedovoláte na číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

strniště, jak nůž do zad tlačí. Děkuju, to stačí, vzbudili mě právě včas.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda s Petrem Jančaříkem, Patrikem Rozehnalem s vámi na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
2: Miroslav Skarvine, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a jenom stručně Ačko, Vlasta Burian.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: Když Skarvine, přijedete za námi do Havířova 12. listopadu.
2: No, budu se snažit.
1: Snažte se, těšíme se na vás a děkujeme za telefon, mějte se. Další hovor, další hlas pro někoho v Humoriádě.
4: Dobrý den, Karel Zbojkovic.
3: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Patriku, i pana Jančaříka.
1: Ano.
4: Díky. Já bych si přál, je to sice těžký výběr, ale nechal by toho Vlasta Buriana.
1: Dobře, tak jo, děkuji za to. Naslyšenou, těšíme se u dalšího hlasování. Kdo je tam teď?
5: Dobrý den, neboli tady vás zdraví Jižní Morava, Dalibor.
1: Ano.
5: A my bychom brali toho Buriana taky.
1: Taky.
5: Jinak vás tam zdravíme a je to dobré pořád, když to jsou tam dobrý komedie.
1: Tak dobře. No tak my za vámi přijedeme na tu Jižní Moravu do Brna 4. listopadu, tak se třeba potkáme.
5: Jo.
1: Dobře.
5: Já si budu muset vzít nějaké velocipet, abych tam dojel. To víte, to je dálka 30 km do Brna.
3: To zvládnete.
1: Máte to blíž než do Mariánských Lázní. Mějte se, naslyšenou. Ještě někdo se přidá. Dobrý den po telefonu.
6: Dobrý den, tady David. Zdravím pana Petra Jančaříka a dávám Bčko.
3: Děkujeme, Davide.
1: Ale zklamu, Bčko nevyhrálo, zůstáváme s Vlastou Burianem v éteru. Vybrali ho posluchači ve valném množství těch hlasů. Houslový virtuos pokračuje.
7: Podívejte se, lépe to tam bude jistě napsáno, to jste špatně četl.
8: No dřevo, ne. Langmajer František, Královské Vinohrady.
7: Tak.
8: A co budeme hrát?
7: No teda, nejlépe, kdybyste zahrál tu kavatínu. Tu komponoval Joachim Raff.
8: Cože?
7: Kavatína, Joachim Raff.
8: A koho?
7: Podívejte. Ne, koho?
8: No to koho je... Raff, já to nevím, to víte.
7: Ne, ten komponista, ten, co komponoval tu skladbu, houslovou skladbu,
8: ano.
7: Se jmenuje Joachim Raff.
8: Aha. To neznám. A vy neznáte něco od Melantricha?
7: Melantrich ten nekomponoval hudbu.
8: No jo, to je pravda.
7: Ne, to byl Nichtiska.
8: Jo.
7: Tak jak začneme hrát, jenom máte tu kobylku nějak nakřivo.
8: Který to je?
7: To je kobylka, to je. Tak prosím tu kavatínu, jo?
8: Koho?
7: Kavatínu budeme hrát.
8: Jo, kavatínu. No. A co jsem chtěl říct? Už nic.
9: A kavatinu, jo?
7: To začíná hned bez předehry, prosím. Hned musím...
8: Ne, to já bych vás...
7: Žádná předehra... To je taková skladba jaksi náladová a tady žádná předehra není. To bych vám musel tu předehru udělat, zahrát.
8: Kdy byste byl tak laskav?
7: No ale jaký chcete dlouhou?
8: No to, já nevím, já jsem ještě předehry neměřil, no tak.
7: Ne? Takhle to nemůžete mě ukazovat na nějaký centimetry, to no. Musíte říct. Prostě jak chcete, abych vám to, jak dlouhou předehru mám zahrát?
8: No, jak to tam máte?
7: No to je...
8: No tak to hrajte přes celý až tadyhle k ty pelesti, no.
7: Podívejte, to mě musíte říct, kolik taktů předehry, víte? Já bych vám to řekl takový... Ty 4 takty, jako například, řekněme, když se hraje valčík, tak říká se, že se udělají 4 kila předehry.
8: No já to bych chtěl, tak já bych to, myslím, potřeboval tak čtvrt metrálku, jestli by to šlo. No, počkejte. Jo, a ještě, mohu být do toho nahlédnout?
7: No, můžete, prosím. D-dur je to.
8: Co říkáte?
7: D-dur.
8: Aha.
7: No, to je D-dur.
8: No, je tak dobře.
7: To je tvrdá tónina.
8: Jaká?
7: Tvrdá. Dur.
8: Dur. Já hraju rád. A ještě znám jednu tvrdou.
7: Jo? Jakou?
8: Plzeňská 12. Tak my jsme se do toho mohli pustit, ne?
7: Ano.

0: tak hrajte.
1: Co?
0: Hrajte.
1: Já to neznám, jak to můžu hrát?
0: Jste říkal, že budeme hrát kavatínu.
1: Vy jste říkal kavatínu, já to neznám, já chtěl od Melantrika něco.
0: Já předpokládám, že to znáte.
1: Neznám, kdepa bych k tomu přišel.
0: Tak zahrajte něco jiného.
1: No jo?
0: Já mám podezření, že na to neumíte vůbec hrát.
1: A víte, že jste to uhod?
2: Humoriáda. Tak co ty a housle, Petře?
3: Housle. Já tak obdivuju každého, kdo umí na něco hrát, na cokoliv. A na housle, no. To je tak nádherný nástroj. Opravdu, jako, to je pro mě něco božského, ale já bych je ani do ruky nevzal, jo, jak si jich vážím. A já jsem tak jako občas si zahraju na kytaru a něco si zaspívám a tak. Teď dokonce hraju v jednom muzikálu a mám tam asi dvě písničky, jmenuje se to Jedna noc na Karlštejně, ale není to ta, je to samozřejmě podle Vrchlického, ale ano. Není to to zpracování, to slavné zpracování Karla Svobody. Tady k tomu dělal písničky Zdeněk Barták. Zdeněk, výborně. Ale jako když umí kdokoliv hrát na cokoliv, tak je to nádherný, ale musí to umět. A to já na tu kytaru to tak šmrdlám, jako to není úplně ono. Ale tak bych to chtěl. Tak bych chtěl umět. Třeba jsem nikdy nepochopil, hraješ na klavír třeba?
2: Ne.
3: No jak se dá hrát levou rukou jinak než pravou rukou a ještě si k tomu šlapat jako ty šlapky, že jo, tam a tohle to, jako
2: tak já to
3: pedály, teda ne šlapky.
2: Ale já to nechci schazovat, jo, ale otázka zvyku, říká se 160krát, co něco zopakuješ, už to děláš automaticky a když auto řídíš, tak taky jako šlapeš nohama různě a točíš rukama jinak, ne?
3: Možná, že máš pravdu, ale když už bych chtěl jako něco, tak bych to chtěl dělat virtuózně.
2: Jo, takhle.
3: A to vím, to předem vzdávám teda. To předevzdávám, ale když to znáš, když někdo něco umí, pozveš, já nevím, Pavla Šporcla a on přijede a chová se normálně a pak vezme ty housle a vidí, že před tebou stojí opravdu virtuos a hraje skvěle a celý sál ho nábožně poslouchá. To je tak hezký.
2: Zdravíme všechny umělce, co umí na něco hrát oproti nám. A vybíráme za malou chvíli další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Vlastu Buriana. Jsme rádi, že se objevila zase ve vysílání. Co dalšího to budu se dozvíte za malou chvíli po písnice od skupiny Katapult. Je tu jejich blues a vy posloucháte Humoriádu.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírejme, zásobujme posluchače dobrým humorem a vyprávěním. Co to bude, ptám se Petra Jenčeříka.
2: Jestli bych mohl doporučit já, tak bych doporučil Antonína Procházku, protože jestli můžu, teda já nevím.
1: No od toho tu jsi, mimo jo. Jiné.
2: já si dovoluji, ale protože jednak to mám rád a já si pamatuju jeho skvělé věci, které před, a já nevím, to musí být snad 20 let nebo jak dlouho, v Plzeňském divadle, když byl členem činohry DJKT, divadle Josefa Kajetána Tela v Plzni, tak on tam svého času tvořil takovou dvojici s Pavlem Kikinčukem. A to bylo tak hezký se na ty kluky dívat. To bylo opravdu, ty sršeli humorem a byli prostě mladí a nabitý temperamentem a Tonda byl velmi osobitý. Takže já si myslím, Antonín Procházka nikdy nesklame.
3: A hry večer. Mám pocit, že už jsem tady jednou byl. No, třeba tak, co se týče teda těch starých pověstí českých, že od dětství nám bylo vkloukáno do hlavy, že na řípu stanul praotec Čech. Moje výzkumy však nezvratně dokázaly, že ten, kdo přivedl Čechy na říp, nebyl praotec Čech, ale jeho tchýně. Bo dnes už bezpečně vím, že bílá paní byla černoška. Černá černoška. A nebo Krok neměl tři dcery, přátelé, že Krok a jeho tři dcery. Libuše byla jedináček. Kníže neměl na výchovu Libuše čas, takže malou Líbu vychovávala její stará teta, která si neustále stěžovala na bolesti zubů. Dnes už nikdo neví, jak se tato teta jmenovala. Pouze v muzeu zůstal její vadný chrup s nápisem Kazy tety Libuše. To se ještě nadivíte. Alois Jirásek přečetl špatně dost omšelý nápis a začal tvrdit onu známou volovinu. Nebo třeba ten Jánošík, slovenský národní hrdina, že staré pověsti české, podle nich Jánošík bohatým bral a chudým dával. Přesně naopak, přátelé. Bohatým bral a chudým dával. Ne, teď jsem to řekl. Takhle, bohatým bral a chudým bral taky. Já doufám, že si... Když už jsme u toho Jánošíka, do školy nechodil dlouho, když na školním výletě navštívili hrad čachtické paní, která mimo jiné založila první transfuzní stanici na Slovensku. Stala se tato nemilá příhoda. Já budu přímo citovat z Jánošíkovy žákovské knížky. Při exkurzi vypustil vanu z krví vzácné skupiny s poznámkou rád bych viděl ty dárce. Pochopitelně byl vyloučen ze školy, prchl do jedné slovenské doliny, kde se stal horním chlapcem. No také neuklouzl na hrachu, normálně ho dopadli tak, že v brněnské vinárně neměl na zaplacení útraty, poslední lup totiž, jímž byly peníze z brněnského chudobince, daroval hraběti Kinskému. No, na Špilberku dlouho nepobyl, seznámil se tam na skřipci s Babinským a spolu uprchli, velmi rafinovaně převlečeni, Jánošík se přestrojil za Babinského a Babinský za Jánošíka. Pak spolu nějaký čas žili v neregistrovaném partnerství, jezdili po Slovensku, živili se hudbou, zpěvem a občas uspořádali mezi lidmi žbírku. No, to jenom tak jenom namátku, abyste znali, kam já jako se ubírám, co dělám.
1: Historie může být zábavná v podání Tandy Procházky. Měl jsi někdy v pořadu, spojili jste někdy síly se svými pořady, třeba, že byste společně dali dohromady něco?
2: Já jsem Tandu Procházku samozřejmě za ta léta, co to dělám, měl v pořadu. A dokonce to ještě byl v manželském svazku se Zorkou Kostkovou.
1: Ano.
2: A to byla taky výborná herečka. A musím říct, taky výborná kamarádka. Už jsem jí dlouho vlastně neviděl, teď si uvědomuju. A ten Tonda, to jako, mě to vždycky tak udivovalo. On působil jako když je z Plzně, když tenkrát hrál v Plzni. A všichni ho tam měli rádi, ale on je odnikat, já nevím, Skroměříž,
1: ano.
2: Jo? No. A mně se zdá, že kam přijde, tam je doma. Jo? Prostě je to takový ten týpek dobrý. A mám ho opravdu rád. A teď jsi mi připomněl, že bych se ho vlastně měl jako pozvat zase někdy do pořadu, protože, a kdo ví, on má dneska tolik práce. Režíruje, píše, hraje.
1: No, on říká, že to hraní už moc ne, tak maximálně seriál, ale jinak jako spíš to režírování. To je pravda, že on už má ten diář, jak ty operní divy na 3 roky dopředu.
2: Tak uvidíme. No.
1: Ale že byste třeba, každý máte svůj rozhlasový pořad. Je reálné, taky jsem to párkrát zažil u některých, že se ty pořady na jednu chvíli spojí a stanou se jedním pro tu jednu chvíli, pro ten jeden díl třeba.
2: Je to možné, samozřejmě.
1: Že byste jako moderovali oba, každý si tam pozval ty svoje hosty a tak nějak.
2: Bylo by to možné, ale mě to trošičku evokuje, jako že já budu vařit gulášovou polívku a ty nudličkovou a pak je dáme dohromady. Jo? Jako, tak pak...
1: To se dneska dělá běžně.
2: Tak do toho podniku mě nedostaneš teda.
1: Petr Jančařík, náš dnešní host, tak Tonda Procházka. Na jeho přání v první části dokončíme tohle povídání z šance o historii a těch historických konotacích, anebo si popovídáme o sportu s Petrem Novotným za účasti Eduarda Hrubeše. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko Antonín Procházka, Bčko Petr Novotný, Eduard Hrubeš. Vyberte si. Telefonní číslo 731 800 900 je vám zase k dispozici. Už můžete hlasovat nebo poslat SMSku s číslem 90 011 04 sem k nám a taky s heslem Humor mezera A nebo B, ať víme, pro co hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Rychlé hlasování. Pro koho, ptáme se po telefonu v Humoriádě? Tonda Procházka nebo Petr Novotný? Kdo pak tam je a kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás oba chlapy a hlasuji pro pana Procházku.
1: Dobře, děkujeme. No tak jo, to jste se i dobře trefil na tu stranu vítěznou. Pustíme si, ať to stihneme. Povídání o historii pokračuje.
3: To ještě bude možná. A já od příštího měsíce, prosím vás, pořádám takové přednáškové turné po republice a já bych vám teď přečetl, kdy kde budu. 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Kouřim, 19. Chrást, 20. Humpolec, 21. Humpolec, 22. Humpolec, 23. Uherské Hradiště, 24. Nic, mám volno. 25. Kroměříž, 26. Horní Počernice, 27. Dolní Počernice, 28. Chep, 29. Buštěhrad, 30. Horažďovice, 31. Až a... Budete si to pamatovat? Já to radši vezmu ještě jednou, ano? Tak, 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Nechcete si to radši psát? Já jsem si to byl lepší. Pište si to, ano? Tak, pište si. Už si píšu, to už jsem někde slyšel. Už si píšu. Takže pište si, prosím vás. 15. Tábor, 16. Vlašim. Vy to nepíšete? Vlašim, to je víte co, domluvme se takhle. Kdo bude mít zájem, tak přijďte za mnou potom do šatny po představení. Já vám dám harmonogram, kdy kde budu, plus autobusové spojení. Tam na šatně napsaný Antonín Procházka. To jsem já. A televizní diváci, jestli budete mít zájem, napište mi, já vám taky napíšu, kdy kde budu, harmonogram, časové spojení, autobusové. Takže já ještě jednou děkuji televizi a my jsme teda domluvení, popřed tam jsou schody, bach, nespadněte potom, jo? Takže já vám děkuji za pozornost a já jsem rád, že se zase uvidíme tady v šatně a naschranou. Já jsem rád, že jste mě slyšeli.
1: Ta dnešní je u konce, tak rychle to zase uteklo. Za chvíli zprávy a další pořady, tak a tím dáme prostor rozloučení s Petrem Jenčuříkem. Petře, děkuju.
4: Já děkuju, protože to bylo zase skvělý a těším se na příští humoriádu a někdy s vámi musím vyjet na tu humoriádu.
1: Na cestách. Výborně, ano. V prodeji už dvě první zastávky, 4. listopadu v Brně a 12. listopadu v Havířově. Humoriáda.cz a zítra setkání s Ivou Hitnerovou. Těšíme se.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary povede koalice ANO, Karlovaráků a ODS. V blízkosti budoucí dálnice D6 pokračuje záchranný archeologický průzkum. Soudy budou muset při rozvodech víc zohledňovat zájmy dítěte, novelu schválila vláda. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, teploty do 15 stupňů. Dobré ráno, zpráv při Lenka Poláková. Karlovy Vary povede koalice ANO, Karlovaráků a ODS. Včera podepsala memorandum o spolupráci. Strany ještě jednají o rozdělení funkcí. Primátorkou zůstane Andrea Pfeffer-Ferklová z vítězného ANO. Ve svých funkcích budou pokračovat náměstci Martin Dušek a Lubomír Kovář, oba za ANO, i Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci a přibýt by měl čtvrtý náměstek. Tím pravděpodobně bude Václav Skuhravý také z Karlovaráků. Informovala o tom primátorka s tím, že koalice bude mít v 35 členem zastupitelstvu 18 mandátů. Rada města zůstane 9 člená. Smlouvu by strany měly podepsat příští týden, následně zveřejní programové prohlášení. V blízkosti Žalmanova na Karlovarsku pokračuje záchranný archeologický průzkum. Tým vědeckých pracovníků dokumentuje území v těsné blízkosti stávající silnice číslo 6 a současně v lokalitě, kterou povede jeden z nových úseků budoucí dálnice. Průzkum vede archeoložka Martina Bradová.
2: To, co my tady děláme, má právě nahradit tu nálezovou situaci. My to zdokumentujeme, uděláme podrysy, popíšeme to a tím to vlastně jakoby nahradíme, aby to bylo zachované i pro budoucí generace, co tady stálo. To je vlastně takový ten základní princip záchran archeologických výzkumů, pak bohužel to ustupuje stavbě.
0: Soudy nejspíš budou muset při rozvodech víc zohledňovat bezpečí a názor dítěte. Počítá s tím vládní novela zákona, kterou schválila vláda. V případě domácího násilí budou soudy taky moct odebrat jednomu z rodičů právo rozhodovat o životě dítěte a nechá mu jen vyživovací povinnost. Novela zároveň jasně říká, co jsou zájmy dítěte. Jednotná definice totiž doteď chyběla, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
3: Soudy a jiné státní orgány budou mít jasná vodítka v zákoně, co je zájmem dítěte. Kromě samozřejmě té stránky ekonomické a tím nejzásadnějším musí být i bezpečí dítěte. Mezi ta kritéria toho nejlepšího zájmu dítěte řadíme i názor dítěte a ten by měl být vnímán velmi podstatně.
0: Rusko nepřistoupilo na návrh 60-denního zastavení bojů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhl dvouměsíční příměří, během kterého by se na Ukrajině mohly konat volby. Mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov ale uvedl, že Moskva je ochotná zastavit palbu pouze v den voleb. Rusko, nehledě na takzvané energetické příměří, pokračovalo v útocích na ukrajinskou kritickou infrastrukturu.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se dnes prostřednictvím videokonference zapojil do jednání Varšavského bezpečnostního fóra. Potvrdil, že Ukrajina bude dodržovat energetické příměří vyhlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem, pokud totéž udělá i Rusko. Zelenský ale uvedl, že v noci Moskva příměří porušila, když zasáhla zařízení na těžbu plynu v Charkovské oblasti. Ukrajina si proto vyhrazuje právo na odpověď, varoval Zelenský. Upozornil také účastníky konference na to, jak významně se snížila aktivita ruských tzv. Trolích farem na sociálních sítích, a to poté, co Ukrajinci zasáhli datová centra ruského vyhledavače Yandex. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Sport. Sportovní střelec Jiří Přívratský vyhrál na světovém poháru v Káhiře soutěž vzduchových pušek. Tuto disciplínu ovládl podruhé, předloni zvítězil v Granadě.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, odpoledne přibývání oblačnosti, večer místy i déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách až 11 stupňů Celsia, povene slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou postupně většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji nemáme aktuálně hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné úterní ráno a příjemný start nového dne s datem 13. října. Přejeme vám všem, kteří jste se do něj probudili spolu s námi. Od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková a já pro vás otevírám začínající ranní vysílání aneb dobré ráno. I dnes vám přinese spoustu informací a písniček a začátek bude patřit hudební skupině Ready Kirken. No, protože je podzim, tak je otázka v naší ranní anketě s dětmi Ahoj Rádio bude podzimní. Zeptáme se na to, proč opadává listí ze stromů. A v prvním ranním příspěvku pak uslyšíte o tom, že Český rozhlas se už v neděli na několik dní obrazně řečeno přestěhuje do Olomouce. Začne tam totiž 42. ročník festivalu Prý Bohemia Radio. Přehlídka nabídne to nejlepší z české i zahraniční rozhlasové a podcastové tvorby. Tak si počkejte na podrobnosti a vstávejte a posnídejte s námi. Je 5:06. Krásné ráno.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.
6: Nosím černý brýle.

0: Proč opadává listí ze stromů?
1: Protože fouká.
2: Protože už je moc zralé.
3: Protože ten strom nějak usychá.
4: Že ty listy už postupně usychají a už se tam neudrží a spadnou.
5: No, že ten strom už mu to nebaví a tak drží ty listy.
6: Že ty listy třeba uschnou, potom zafouká vítr, oni spadnou.
7: Ten strom jakoby chce, aby měl jako ty normální listy, že ty starý, ty už jakoby nemůžou moc produkovat hodně toho kyslíku. Ta potřebuje ten strom ty nový.
8: Jako, aby nezmrzly.
9: Že jako, že ty listy jsou už hodně starý.
10: Že ty listy uschnou, potom potřebuje ten strom ty nový a to a vítr mu je pomůže schodit a on potom bude mít ty nový.
5: Že třeba je nějaká vichřice a ono ty listy povolí, tak potom padaj.
6: Že už není moc sluníčka.
3: Protože z té zimy ten strom umírá.
2: Aby bylo co spalovat v zimě.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno ve společnosti Rádia vašeho kraje na hodinách 5.18. Včera jsem mluvila o chladném ránu, ale to dnešní, to je ještě chladnější. V Karlovarském kraji nám spadly teploty až k nule, pohybují se nejčastěji mezi nulou až plus 3 stupně Celsia. V údolích naměříme kolem minus 2 stupňů a v horských údolích Krušných hor kolem minus 3 stupňů Celsia. No a také pozor na mlhy na vašich cestách, které se v našem regionu místy vyskytují. A po studeném a mlhavém ránu pak nás čeká převážně slunečný den. Bude jasno až polojasno, ráno se tedy budou místy vyskytovat mlhy nebo i nízká oblačnost, které se během dopoledne postupně rozpustí. Později odpoledne a večer začne oblačnosti od západu přibývat a později večer se přidá místy občasný déšť. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí k 12 až 15 stupňům Celsia. Na horách zaznamená máme 8 až 11 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno a zpočátku dopoledne ještě budou mírně nepříznivé, během dne pak postupně většinou dobré. No a biozátěž, ta je na stupni 1, tedy mírná.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Lenka Filipová se svou dcerou Leny nás obě pozdravili v začátku našeho ranního vysílání. Za 6 minut bude 17:30 a před námi první ranní příspěvek o blížícím se festivalu. Nejlepší rozhlasové dokumenty, reportáže, podcasty a dramata budou opět po roce soutěžit o přízeň odborné a studentské poroty na Mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Prý Bohemia Radio. Jeho 42. ročník začne v Olomouci už tuto neděli.
1: Olomouc se promění na chvíli v to rozhlasové město, takže já se velmi rád sejdu se všemi, kteří Český rozhlas poslouchají, abychom sdíleli především tu posluchačskou lásku.
2: Moderátor hosta radiožurnálu Libor Bouček se s posluchači setká už v neděli v obchodním centru Galerie Šantovka na tradičním neoficiálním zahájení festivalu od 14 hodin. O 3 hodiny později uvede své hosty v kině Metropol.
1: S Janem Pokorným, Pavlem Horvátem a Monikou Valentovou se sejdeme v kině Metropol, kde nás čeká 90 minut živé diskuze mezi námi a pochopitelně i mezi diváky.
2: Vstupenky na tuto akci jsou stále k dispozici na webu festivalu. Hostem Libora Boučka bude i šéfrežisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák, který se do kina Metropol přesune z nedalekého olomouckého Červeného kostela. Tam v 16 hodin začne diskuze o tajemstvích rozhlasového herectví nazvaná Neviditelný herec Olmerka. Připomene třídílnou sérii, která sleduje zpěvačku Evu Olmerovou od dětských let přes první výrazné úspěchy až po konflikty s režimem.
3: Kambák, slečno.
4: A co je vám do toho?
3: Státní bezpečnost.
5: Ludka Polišenská, která se s Kateřinou Marí Fialovou dělila o tu roli z hlediska věku a hrála tu Evu Olmerovou starší, tak za ní získala rozhlasovou cenu Thálie. A tohleto připomenutí toho seriálu bude zároveň připomenutím té ceny.
2: Zdůrazňuje Aleš Vrzák. A i letos se bude udělovat cena Thálie za mimořádné rozhlasové výkony. Kdo ji převezme, říká ředitelka festivalu Kateřina Konopásková.
6: Rozhlasovou Thálii letos obdrží herečka Magdalena Borová a je to za výkon ve hře Ingmara Bergmana Scény z manželského života. A pokud můžu citovat z poroty, tak je to především za její neokázalý, autentický, přesvědčivý a technicky dokonalý výkon.
2: Do rozhlasové síně slávy uvede tentokrát generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral dvě dámy. Festival potrvá do 22. října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Sokolově se na koalici domluvili Sokolov na plný úvazek s hnutím pro město Sokolov, Společně pro Sokolov a Volba pro kraj. Jak informoval lídr kandidátky Společně pro Sokolov Jan Picka, dohromady by koalice měla mít 17 hlasů v 27 členém zastupitelstvu. Vítězné hnutí ANO tak končí mimo vedení města. Lídr kandidátky ANO Erik Klimeš uvedl, že hnutí odchází do opozice, ale bude se snažit ještě komunikovat s ostatními subjekty. V blízkosti Žalmanova na Karlovarsku pokračuje záchranný archeologický průzkum. Tým vědeckých pracovníků dokumentuje území v těsné blízkosti stávající silnice číslo 6 a současně v lokalitě, kterou povede jeden z nových úseků budoucí dálnice. V Ostrově u Karlových Varů otevřeli ve zkušebním provozu rekonstruovanou městskou saunu. Do její obnovy město investovalo 35 milionů korun. Relaxační areál teď nabízí celkem 5 saun s kapacitou 40 lidí. Státní volební komise schválila výsledky letošních komunálních voleb. Ve sbírce zákonů je zveřejní pravděpodobně dnes. Současně tam vyjdou i jména 5 senátorů zvolených už v prvním kole. Severoatlantická aliance nemá plány ani ambice, které by šly nad rámec ochrany občanů a území společenství. V případě napadení ale aliance bude bojovat. Ve Varšavě tak byla představená takzvaná strategie vítězství. Podle strategické koncepce NATO z roku 2022 je za největší bezpečnostní hrozbu pro bezpečnost aliance považované Rusko. Sportovní střelkyně Viktorie Schindlerová poprvé v kariéře dosáhla na finále ve světovém poháru. V Káhiře obsadila v disciplíně sportovní pistole 7. místo. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, teploty do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji nemáme zatím hlášené žádné dopravní nehody. Dejte ale pozor, viditelnost je vlivem ranních mlh místy snížená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: První krátké zprávy nám v začínajícím dobrém ránu nabídla Lenka Poláková a spolu s Jaromírem Nohavicou v doprovodu skupiny Čechomor už rozjedeme náš další hudební proud, který nám okoření také kulturní tipy a už za moment i výběr očekávaných událostí. Je půl šesté, 2 minuty. Dobré jitro.
3: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem jí zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v hnízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem jí zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

víte, že zámek Chyše má spojitost s Karlem Čapkem? Mladý spisovatel zde na začátku 20. století působil jako vychovatel a jeho pobyt se promítl i do jeho tvorby. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: budíček, do úterního rána se nám postarala slovenská hudební skupina Elán a já doufám, že se vám hezky vstává do úterního rána. Dnes je 13. října, snad nám ta třináctka přinese dnes štěstí. A co se očekává? Tak ve městech a obcích dnes pokračují povolební vyjednávání. V Praze se vítězné hnutí STAN sejde s Prahou sobě a pak s Piráty. To stejné plánují udělat i zástupci Spolu, kteří skončili v hlavním městě druzí. Jednání pokračují třeba také v Ostravě, Pardubicích nebo Jablonci nad Nisou. Naopak dojednané už jsou po včerejšku koalice v Liberci a Karlových Varech. Karlovy Vary povede koalice ANO, Karlovaráků a ODS. Poslanci se dnes budou zabývat návrhem na zavedení speciální daně na rafinérie. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO doufá, že zákon projde co nejdříve. Jde o jedno z opatření, o kterých vláda rozhodla kvůli rostoucím cenám pohonných hmot. Podle Schillerové ale snížení spotřební daně na naftu a zastropování cen zatěžuje státní rozpočet. Zdanění vysokých zisků rafinérií by podle ní mělo ztráty vykompenzovat. Statistici dnes oznámí, jaká byla v září inflace. Minulý týden odhadovali, že ze srpnových 1,9% stoupla na 2,5%. Za zrychlujícím růstem stojí podle Českého statistického úřadu rostoucí ceny paliv a energií. Meziročně ale zdražily také alkoholické nápoje, anebo třeba služby. Inflace roste od letošního června. A ještě dvě zahraniční studentské odbory ve Francii svolávají další kolo protestů proti nevyhovujícím podmínkám na středních školách. V Paříži odboráři organizují pochod až k sídlu premiéra. V plánu jsou také demonstrace a studentská shromáždění v Rennes, Toulouse anebo Poitiers. Ministr školství Edouard Geffrey přijme ve čtvrtek studentské odbory. A v Itálii začíná každoroční vojenské cvičení Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dnů a zúčastní se ho 17 aliančních zemí. Cílem je takzvané jaderné odstrašení. Do manévrů se zapojí letadla i pozemní jednotky. Za 3 minuty bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 6:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak v našem regionu se místy vyskytují mlhy, teploty se aktuálně pohybují mezi 0 až plus 3 stupni Celsia a v údolích naměříme kolem minus 2, minus 3 stupňů Celsia. A po studeném a mlhavém ránu nás čeká převážně slunečný den. Bude tedy jasno až polojasno, ráno se budou místy vyskytovat mlhy nebo i nízká oblačnost, které se během dopoledne postupně rozpustí. Později odpoledne a večer začne oblačnosti od západu přibývat a později večer se přidá místy občasný déšť. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 12 až 15 stupni Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 8 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno a zpočátku dopoledne budou mírně nepříznivé. Během dne pak postupně většinou dobré. A biozátěž, ta je dnes mírná.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tak to byla taky pěkná, co říkáte, svou písničkou. Stále věřím, nás potěšil zpěvák a skladatel Marek Ztracený, který už představil svůj plán na příští rok a oznámil sérii koncertů, které by se měly konat na Šumavě v jeho rodné Železné Rudě. Za 10 minut bude 6 hodin, a kam vás dnes pozveme?
1: Tipy pro volný čas.
0: V A-klubu Karlovarské krajské knihovny začne od 16 hodin kurz Učíme se háčkovat. Zájemci se naučí základní techniky a vyzkouší si praktické postupy, které umožňují tvořit vlastní originální výrobky. Jazzový koncert je připravený od 16 hodin ve františkolázeňském kostele svatého Petra a Pavla. V podání kapely Mimoza Kvartet zazní hudba Glena Millera. V Ostrově pokračuje dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana. Program nabídne kromě projekce filmů a besed také například od 17 hodin talk show v T-klubu na téma Ostrovští veteráni hovoří o filmu. A ve stejném čase zaspívá na Mírovém náměstí rapper Koky. Karlovarská městská galerie zve v 17 hodin na vernisáž výstavy polské malířky Anny Schumacher. Ve své tvorbě se věnuje závěsnému obrazu, koláži, litografii i knižní ilustraci. Městské divadlo v Mariánských Lázních má od 19 hodin na programu koncert souboru Cello Republic, složený ze 4 violončelistů. A Karlovarské divadlo Dagmar připravilo od 7:30 večer na komorní scéně U v budově Střední pedagogické školy v Lidické ulici scénické vyprávění z knihy Zdeňka Šmída Lesk a bída čekání. Účinkuje Hana Franková.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Jak žít do 100 let? A jak žít co nejzdravěji? Kam pokročila věda a které babské rady fungují? Hledejte odpovědi společně s doktorem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. dopoledne na rádiu vašeho kraje.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Koaliční vyjednávání začala v Aši na Chebsku. Taky v Karlovarském kraji dobrovolníci prodávají bílé pastelky. Začala každoroční sbírka pro nevidomé a slabozraké. Poslance čeká úvodní kolo projednávání návrhu na zavedení speciální daně na rafinerie. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, teploty do 15 stupňů. Dobré ráno, přeje Lenka Poláková. V Aši na Chebsku začala koaliční vyjednávání. Hnutí ANO, které zvítězilo v komunálních volbách, je připravené jednat se všemi politickými subjekty, které získaly zastupitelský mandát, říká starosta a lídr hnutí ANO Vítězslav Kokoř.
3: S hnutím, který jsme byli doposud v koalici, tak tam jsme domluveni a tam samozřejmě chceme pokračovat dál, ale tak, jak se to vyvíjí, tak to vypadá, že nám to o jeden hlas nestačí v té koalici. Já jsem rád, že jsme získali o dva mandáty více než v minulých volbách a samozřejmě my budeme jednat úplně se všemi.
2: Hnutí ANO v Aši na Chebsku získalo ve 23 členem zastupitelstvu 10 mandátů. Na druhém místě skončila nezávislá platforma Neplaš z 9 křesly, třetí je hnutí pro zdraví a sport, čtvrté hnutí místní a páté místo obsadila strana zelených. Zakoupením bílé pastelky můžete podpořit lidi se zrakovým postižením. Taky v Karlových Varech a dalších městech v kraji je začali prodávat dobrovolníci. Veřejnou sbírku pořádají Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, Tyfloservis a krajská Tyflocentra. Jejím cílem je zajistit financování služeb, které pomáhají lidem se zrakovým postižením zvládat každodenní život a zůstávat aktivní součástí společnosti. Přispět je možné i online na webových stránkách sbírky. Dobrovolníky s pastelkami a kasičkami můžete potkat v ulicích českých měst do 14. října. Poslanci mají dnes v úvodním kole debatovat o zavedení speciální daně na rafinerie. Jde o jedno z opatření, které kabinet schválil v boji proti vysokým cenám pohonných hmot. Výnos daně by měl kompenzovat právě kroky, které zatěžují státní rozpočet, tedy zastropování cen paliv a snížení spotřební daně z nafty. Podle místopředsedy lidovců Benjamina Činčely je špatně, že se má daň zavést zpětně.
4: Pro předvídatelné podnikatelské prostředí není správně, aby jsme zaváděli daň, která bude zpětně za ten rok 26. To považuji za velmi nebezpečné, protože jakmile tohle jakákoliv vláda udělá, tak už v tom budou šahat i jiné vlády a prostě podnikatelé nebudou mít předvídatelné prostředí v České republice a to není správné.
2: Podle vlády by měla daň z příjmu rafinérií kompenzovat náklady státu spojené právě se zastropováním cen a snížením spotřební daně z nafty. V Itálii startuje vojenské cvičení jaderných sil Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dnů a zapojí se do něj 17 zemí. Na to ještě před začátkem manévru uvedlo, že cvičení nesouvisí s aktuálním děním ve světě a není namířené proti žádné zemi.
5: Do cvičení s názvem Steadfastu se zapojí pozemní jednotky i bojové letouny. Minulý rok do vzduchu zlétly například americké stíhačky F-35. Alianční země se chtějí připravit na různé scénáře, včetně poplachu nebo leteckých manévrů. Nebudou ale používat skutečné jaderné zbraně. Vojska NATO v srpnu cvičila nedaleko ruské exklávy Kaliningradské oblasti. Moskva potom pohrozila jaderným úderem na členské země aliance v případě, že by se pokusili o blokádu této ruské exklávy. Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Dukly v dohrávce 10. kola 2. ligy porazili doma rezervu Baníku Ostrava 3-2. Pražané využili zaváhání Ústí nad Labem, které v pátek podlehlo Opavě, a posunuli se na 2. místo tabulky o bod za Karvinou. Baník je 12. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, odpoledne přibývání oblačnosti, večer místy i déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 8 až 11 stupňů Celsia, povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou postupně většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Chebu v ulici Ašská je z důvodu stavebních prací uzavřený odbočovací pruh u křižovatky ulic u Hilárie a Vodní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Na českých firem se obává nedostatku vody. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, kterého se na přelomu srpna a září zúčastnilo přes 100 firem. A jak se snaží společnosti investovat do úspor vody a co by potřebovali od státu, tak o tom všem si povíme krátce po 6:45 v dnešním Dobrém ránu, v němž budeme taky blahopřát a o počasí si popovídáme s meteorology. Tak ať máte prýma den, je 6:05.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Václavanecká hře vystřídala pěkná písnička a zároveň hudební vzpomínka na zpěváka, herce a skladatele Karla Černocha, jehož nedožité 83. narozeniny jsme si právě včera připomněli. Ale včera bylo včera a dnes je dnes. V kalendáři najdeme datum 13. října a koho dnes pozdravíme. Tak mezi dnešní oslavence patří český bavič, herec, zpěvák, scénárista, režisér a taky spisovatel Václav Upír Krejčí, kterému je 71 let. 26. oslaví profesionální tenista Tomáš Macháč. Dalším oslavencem je slavný americký folk-rockový písničkář Paul Simon, kterému je 85 let. A 61. oslaví slovenská zpěvačka, operní a muzikálová pěvkyně Sisa Sklovská. Dnes si připomínáme Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof. Tento den by nás měl dovést k zamyšlení, jak můžeme předcházet přírodním katastrofám. No a k svátku popřejeme Renátám. Ženské křestní jméno Renáta má svůj původ v latině a překládá se jako znovuzrozená anebo také obrozená. Tak všem dnešním oslavencům přejeme jen to nejlepší.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary, plný pěkných písniček a zajímavých informací, jehož součástí je také předpověď počasí, no a tu nám ve čtvrt na sedm přináší meteoroložka Petra Polívková, kterou mám na telefonu. Já vám přeji hezké dobré ráno.
2: Hezké dobré ráno.
1: Tak dnešní ráno je chladnější, než bylo to včerejší, viďte?
2: Ano, je chladnější, máme i mrazivé ráno na některých místech. Teď se nám teploty pohybují od plus 2 do minus 1 stupně Celsia. A lokálně se, zejména na Chebsku, se nám vyskytují mlhy, jinak máme jasno.
1: Uh-huh. A jaké počasí pak máme očekávat přes den?
2: Dnes bude slunečno, i když později bude oblačnosti více a dočkáme se i nějakých srážek, bude jasno až polojasno a ráno se budou ještě lokálně vyskytovat i mlhy nebo nízká oblačnost, které se ale budou během dopoledne už rozpouštět. Oblačnost začne od západu přibývat někdy později odpoledne a večer a očekáváme, že se postupně místy přidá nějaký občasný déšť. Nejvyšší denní teploty mezi 12 až 15 stupni dnes na horách, tam by mělo být někde kolem 9 stupňů a moc foukat nebude, bude vát jen slabý proměnlivý vítr o rychlostech do 4 metrů za vteřinu.
1: Předpověď počasí pro dnešní den 13. října nám nabídla meteoroložka Petra Polívková. Moc vám za to děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec Jan Zadražil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: vstávání a pohodový poslech přejeme ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary, který vám právě teď dělá ranní společnost. Za 9 minut bude 6:30. Běžná spotřeba chlazení, ale také čištění a další využití. Vodu využívají firmy k různým účelům a proto mají problém, pokud výrazně zdraží anebo jí není dost. Jak ukázal průzkum Svazu průmyslu a dopravy, polovina českých firm se obává, že v budoucnu nebude mít dostatek vody. Průzkumu se na přelomu srpna a září zúčastnilo přes 100 společností, zejména tedy ze strojírenství a zpracovatelského průmyslu.
1: Za posledních 20 let byly některé roky, kdy byl opravdu nedostatek vody a byli jsme na hranici, kde už hrozilo, že by třeba odběry byly omezeny.
2: Popisuje Roman Mamula z Asociace českého papírenského průmyslu. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy sice nedostatek vody zaznamenalo jen 5% firem, zejména z povodí Odry a Moravy, zároveň ale výrazně víc se jich obává tohoto rizika do budoucna, říká za svaz Pavlína Žáková.
3: Polovina firem se bojí, že by vody mohl být v budoucnu nedostatek, ale zároveň ten hlavní dopad toho nedostatku vody očekávají v podobě tedy zvyšování ceny vody.
2: Polovině firem už náklady na vodu za posledních 5 let vzrostly. Vodné a stočné podle Českého statistického úřadu naposledy v srpnu meziročně zdražilo o skoro 4%. Podle dat nadace Pravda o vodě, která vychází z ceníku vodárenských společností, je teď průměrná cena vodného a stočného 100 až 160 korun za metr krychlový. Podle Pavlíny Žákové je sice samotný odběr vody v celku zanedbatelným nákladem pro firmy. Podle ní je ale potřeba započítat i její další využití.
3: Na úpravu čerpání vody, ohřev vody, její chlazení, čištění odpadních vod a tak dále. Takže i u té vody se můžete dostat v případě konkrétních podniků na 5 až 10% provozních nákladů, podobně jako u energie.
2: Čtvrtina firm podle průzkumu nemůže bez vody udržet provoz. Zásadní je hlavně pro energetiku, hutnictví, ale taky pro chemický průmysl nebo potravinářství. I proto firmy investují do úspor. Podle Žákové je dnes běžné monitorování spotřeby, recyklace nebo zachytávání dešťové vody. Na tato opatření můžou získat podporu od Ministerstva průmyslu a obchodu. Rezort takto od roku 2022 vyčlenil skoro 1 miliardu korun a víc než třetinu projektů už proplatil, říká mluvčí ministerstva Tadeáš Provazník.
4: Podpořené projekty pocházejí z různých odvětví, nejčastěji z průmyslu a výroby a provozů s významnou spotřebou vody. Zastoupeny jsou například potravinářství, nápojový průmysl, textilní, chemický a kovozpracující průmysl, papírenství, výroba stavebních materiálů nebo strojírenství.
2: Kromě těchto opatření firmy od státu očekávají taky budování a propojování vodárenských soustav. Ministerstvo zemědělství například v letech 2016 až 2025 podpořilo výstavbu 103 rybníků a bude v tom pokračovat. Zároveň jsou v plánu nové vodní nádrže. První mají být hotové na konci roku 2033, Nové Heřminovy v Moravskoslezském kraji.

0: Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze západních Čech. To všechno najdete na našem webu vary.rozhlas.cz. Milujeme západní Čechy i na internetu.

Víte, že na hradě Loket byl jako malý chlapec vězněn budoucí český král Karel IV.? Tehdy mu byly teprve 3 roky. Navzdory těmto zážitkům si budoucí panovník místo velmi oblíbil. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Chodově na Sokolovsku plánují revitalizaci panelového sídliště v Husově ulici. Součástí úprav bude zpřístupnění pravého břehu Chodovského potoka, mobiliář, víc parkovacích míst a vybudování nových chodníků. Práce vyjdou na asi 30 milionů korun. 50% nákladů by mělo být hrazeno z evropské dotace. S dalším dopravním omezením musí počítat řidiče na silnici mezi Karlovými Vary a Nejtkem. Silničáři začali s opravou povrchu vozovky zhruba 700 metrů dlouhého úseku u kamenolomu poblíž Děpoltovic. Provoz v místě řídí pracovníci údržby silnic. Oprava potrvá do 22. října. Ve Valči na Karlovarsku pokračují úpravy zámeckého zahradnictví. Součástí bylo taky navrácení palmového skleníku. Zatímco kovová konstrukce už je na místě, její zasklení plánuje zámek na jaro příštího roku. Revitalizace celého prostoru bude stát zhruba 40 milionů korun, včetně opravy taras. Stát nejspíš v příštím roce vydá míň peněz na propagaci Česka pro zahraniční cestovatele. Agentura Czech Tourism má podle informací Asociace cestovních kanceláří hospodařit se 70 miliony korun. Letos přitom měla rozpočet přes 400 milionů. Czech Tourism přechází od 1. listopadu pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Rusko nepřistoupilo na návrh 60-denního zastavení bojů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhl dvouměsíční příměří, během kterého by se na Ukrajině mohly konat volby. Moskva je ochotná zastavit palbu pouze v den voleb. Tenisté Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina skončili na turnaji v čínské Šangaji ve třetím kole. Lehečka vypadl po prohře 1-2 na sety se Španělem Chodarem. Svrčina podlehl Rusovi Medveděvovi 0-2 na sety. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, teploty do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na D6 na exitu 132 u Těšovic na Chebsku jsou v obou směrech z důvodů prací na silnici zúžené vozovky na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tak pokud jste si zapli rádio a vybrali si naši společnost, jsme za to rádi. Ladíte rádio vašeho kraje a po krátkých zprávách dáme prostor písničkám od slovenské zpěvačky Kristiny a country zpěváka Michala Tučného, po nich se pak dozvíte, koho jsme si pozvali na dnešní odpoledne do studia. A taky připojíme pravidelný pohled do kalendária. Je půl sedmé a tři minuty. Dobré jitro.

0: Právě teď jsme se díky country písničce Michala Tučného užili snídani v trávě. No a ať už budete snídat dnes kdekoliv, doma nebo třeba v práci, tak budeme rádi, když to bude s námi. Posloucháte ranní program Rádia vašeho kraje. No a kdo bude hostem našeho odpoledního vysílání? Tak ve studiu dnes přivítáme předsedu klubu plastikových modelářů Mariánské Lázně Miroslava Kaplana a jeho místopředsedu Martina Němce. S nimiž si budeme povídat o činnosti tohoto klubu, o oceněních, kterých dosáhl, a hlavně taky o tom, kde je možné jejich modely vidět. Do klubu plastikových modelářů nahlédneme dnes po 15. hodině. Tak časomíra ve studiu ukazuje 6:39 a po písničce nahlédneme do předpovědi počasí, tak buďte s námi. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Spolu s Českým rozhlasem vstáváte do úterního rána, které má jasnou oblohu. Ojediněle se vyskytují mlhy, tak opatrně na silnicích a teploty se nám pohybují mezi minus jedním až plus dvěma stupni Celsia. No a přes den čekejme jasno až polojasno, během dopoledne se mlhy postupně rozpustí, později odpoledne a večer začne oblačnost od západu přibývat a postupně se místy přidá občasný déšť. Denní maxima dosáhnou k 12 až 15 stupňům Celsia, na horách se budou teploty pohybovat mezi 8 až 11 stupni. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou teď ráno a zpočátku dopoledne ještě budou mírně nepříznivé. Během dne pak postupně většinou dobré. A biometeorologická předpověď ta přináší stupeň číslo 1, stupeň mírné zátěže. Za půl minuty bude 6:45. Dobré ráno.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Úterý 13. října. Svátek slaví znovu zrozená. Všechno nejlepší je Renáta. Tady je Petr Jungmann. První báňská škola, nejen v Čechách a na Moravě, ale tehdy i na světě, byla založena patentem císaře Karla VI. Před 310 lety v roce 1716. Jejím sídlem se stalo krušnohorské stříbrné město Jáchymov a zakladatelem báňský inspektor Jan František Lauer. Toleranční patent, který vedle římskokatolického umožnil existenci dalších dvou křesťanských vyznání, vydal rakouský panovník císař Josef II. V roce 1781. To je 245 let. Legendární Bob Dylan získal před 10 lety v roce 2016 Nobelovu cenu za literaturu a stal se prvním skladatelem, který získal toto prestižní ocenění.
2: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of.
1: A Donald Trump tu svoji zase nedostal.
2: And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize.
1: Nejstarší československá folková skupina Spirituál Quintet odehrála před 5 lety poslední koncert v pražské Lucerně. Mnoho našich občanů začalo mít před 5 lety velké starosti.
3: Říkám si, že to je jenom zlej sen.
1: Firma Bohemia Energy z 900 tisíci odběrných míst oznámila, že ukončí svoji činnost.
3: Především ale myslím, že si zaslouží omluvu naši zákazníci.
1: 85 má legenda pop music, polovina slavných Simon & Garfunkel, Paul Simon. Kulatých 70 dneska slaví filmová a televizní kritička Mirka Spáčilová. A 55 má filmová hvězda Borat, diktátor, anglický komik Sacha Baron Cohen. A já přeju hezký den.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Sedm hodin.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: V Karlových Varech uzavře vítězné hnutí ANO koaliční smlouvu s hnutím Karlovaráci a Občanskou demokratickou stranou. Policie vyhlásila pátrání po 76-letém seniorovi z Karlových Varů. Může být v ohrožení života. Pohřeb Jiřího Štěpničky bude 20. října v Národním divadle. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, teploty do 15 stupňů. Dobré ráno, přeje Lenka Poláková. Karlovy Vary budou mít koalici složenou ze tří politických uskupení. Vítězné hnutí ANO se dohodlo na další spolupráci ve vedení města s hnutím Karlovaráci a s ODS. Včera jejich zástupci podepsali společné memorandum. Podrobnosti koaliční smlouvy chtějí projednat v průběhu příštího týdne, potvrdila primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z hnutí ANO.
6: My jsme podepsali memorandum o další spolupráci a o tom, že končíme vyjednávání s ostatními stranami a hnutí ANO, Karlovaráci a ODS se domluvila na tom, že v rámci zastupitelstva města Karlovy Vary budeme mít většinu, tedy 18 mandátů, a takto bychom měli vést kroky k tomu, abychom doladili ještě koaliční smlouvu a také programové prohlášení.
4: Policisté stále pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi z Karlových Varů. Dopoledne se šel projít na zahradu domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, kde v současnosti pobývá. Od té doby ho ale nikdo neviděl. Českému rozhlasu to řekla mluvčí karlovarských policistů Kateřina Pešková. Podle ní může být senior v ohrožení života. V době odchodu měl na sobě čepici, dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Muž hůře slyší a při chůzi napadá na jednu nohu. V případě jakýchkoliv informací o pohřešovaném volejte na linku 158. Se zesnulým hercem Jiřím Štěpničkou si lidé budou moct rozloučit příští úterý 20. října v Národním divadle. Pohřeb začne v 11 hodin. Položit květiny k rakvi bude možné od 10:30. Informoval o tom mluvčí divadla Tomáš Staněk. Štěpnička zemřel v neděli. Členem činohry Národního divadla byl od roku 1975. Byl držitelem ceny Thálie a svůj hlas propůjčil mimo jiné Harrisonu Fordovi nebo Michaelu Douglasovi. Víc než 500 supermarketů ve Francii muselo po kybernetických útocích vyhodit tuny zkaženého jídla. Hackři v obchodech na dálku zvýšili teplotu v chladících a mrazících systémech. V některých supermarketech teploty dosáhly až 80 stupňů. Útok vyšetřuje Státní agentura pro kybernetickou bezpečnost.
7: Hekři v ledničkách, mrazácích a skladech nastavili vysoké teploty a prodloužili dobu odmrazování. V některých supermarketech byly podle deníku Le Monde teploty tak vysoké, že se ledničky a mrazáky rozstavily a v obchodech propukly požáry. Zkažené jsou maso, mléčné výrobky nebo hotová jídla za zřejmě desítky milionů eur. Ředitel společnosti Musketer Thierry Cotillard, která vlastní síť napadených supermarketů Intermarché, v televizi BFM řekl, že motivací hekrů mohla být politická destabilizace. Hekři cílili na systémy dánské společnosti Danfoss, která dodává chladící systémy do napadených francouzských supermarketů. Podle ní byly systémy zastaralé. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
8: Sport.
4: V Florbalisté mistrovské Mladé Boleslavy porazili v Superlize Vary Bohemians 11-6 a natáhli svou rekordní vítěznou sérii v nejvyšší soutěži už na 70 utkání. Středočeši přesto nejsou v tabulce první. 6 výher za plný počet bodů totiž má pražský tým Tatran Střešovice. Boleslav v předposledním utkání ztratila bod za prodloužení, navíc odehrála o jeden zápas méně než Tatran.
5: Počasí.
4: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, odpoledne přibývání oblačnosti, večer místy i déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Povene slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou postupně většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Dopravní nehodu máme hlášenou na silnici 210 u obce Mnichov na Chebsku.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Co by měl umět správný herec? Tak to je otázka, kterou dnes položíme našim nejmenším respondentům v anketě Ahoj Rádio. Počkejte se na jejich odpovědi a taky se od nás dozvíte, že v Ostrově u Karlových Varů začal zkušební provoz modernizovaného saunového centra. Do zákulisí volnočasového areálu vás zavedeme krátce po čtvrt na 8, tak ať máte prýma den. Je 7 hodin a 5 minut a dobré ráno pokračuje písničkou od zpěvačky Alice Springs. Já vám přeji hezký poslech.
5: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co by měl umět správný herec?
1: Mluvit.
2: Hodně otevírat pusu.
3: Nesplést se třeba ve hraní.
4: Neměl by křičet na diváky.
5: Měl by nepanikařit, že tam je hodně lidí.
6: Měl by si pamatovat text.
7: Zapamatovat si, co se má na nějaký jakoby zkoušky převlíkat.
8: Jak se tam má pohybovat?
9: Musí mít zkušenosti, aby to uměl.
10: Aby to taky nepokazil.
11: Měl by umět lidi pobavit.
12: Umět tancovat nebo dělat jako scénky.
13: Měl by umět zpívat trošku.
14: Nedělat chyby.
15: Neměl by to dělat blbiny.
16: Třeba aby měl hrát mrtvolo, aby to tak vypadalo.

0: ranní pohodu přejeme ve společnosti rádia vašeho kraje. Dnes máme jasno, ojediněle se vyskytují mlhy, tak opatrně na silnicích a teploty se nám pohybují mezi minus jedním až plus dvěma stupni Celsia. A po studeném a lokálně i mlhavém ránu nás čeká převážně slunečný den.
1: Počasí.
0: Je čtvrtina na 8 a 2 minuty a dnes čekejme jasno až polojasno. Během dopoledne se mlhy postupně rozpustí, později odpoledne a večer začne oblačnosti od západu přibývat a postupně se místy přidá občasný déšť. Denní maxima dosáhnou k 12 až 15 stupňům Celsia. Na horách naměříme 8 až 11 stupňů. Fouká jen slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno a zpočátku dopoledne ještě budou mírně nepříjemné. Příznivé. Během dne pak postupně většinou dobré a biozátěž ta je dnes mírná.
1: Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

0: Tě dokola.
1: V dobrém ránu dospíval zpěvák Tomáš Klus písničku Dokola a za 9 minut bude 7:30. No a my vás teď zavedeme do ostrova u Karlových Varů, kde dokončují moderní saunový svět. Areál vzniká přestavbou letité sauny na kraji města a v současné době začíná jeho zkušební provoz. Těsně před otevřením interiéru střediska jsme byli na místě s naším reportážním mikrofonem.
2: S architektem panem Břetislavem Kubíčkem stojíme uprostřed nového nebo rekonstruovaného saunového světa tady v ostrově. Kde to jsme přesně teď?
3: Teď se nacházíme v části u Pryznicova chodníku. Sauna jako taková byla postavena v rámci akce Z zhruba před 50 lety. Bylo potřeba ji nějakým způsobem oživit a zrekonstruovat.
2: Jak to bylo složité umístit moderní technologie do toho starého objektu, který třeba nemusel být úplně dokonalý, řekněme?
3: Stavebně dokonalý úplně nebyl, ale provoz se podařilo umístit, aby odpovídal moderním podmínkám nebo hygienickým podmínkám. A podařilo se dát i nějakou jednotící vizuální stránku všem těm saunám, které tady vznikly.
2: Do jaké barvy jste se rozhodli celý ten areál zasadit?
3: Volili jsme neutrální barvy, kombinaci béžových a zelenkavých keramických obkladů v kombinaci s dřevem. Pro oživení jsme použili nějaké prvky výraznějších barev, žlutá, případně nějaké další drobné doplňky.
2: Vystavba saunového světa do více než 50 let starého objektu znamenala kompromisy a hlavně pro stavbaře řadu překvapení. Své o tom ví Tomáš Šmitek z vybrané zhotovitelské firmy.
4: Nejvíc nás asi zaskočilo původní provedení celé té stavby, kde tady byla spousta překvapení, kterými jsme se zabývali vlastně od samého začátku a nepřestávala nás ta stavba překvapovat do posledního okamžiku. Takže.
2: Co to bylo přesně? To byly křivé stěny třeba nebo?
4: Křivé stěny, odpady, střechy, tady toho bylo fakt spousta, ani vám to teď nedokážu všechno vyjmenovat, jo. Bylo toho fakt hodně.
2: Přestavba staré sauny trvala přes 2 roky. V současné době areál nabízí 5 saun různých typů. Venkovní část areálu chtějí stavebníci dokončit na přelomu října a listopadu. Z ostrova u Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1, když advokát zpronevěří vaše peníze. Premiéra pozadu Rozpleteno, uschováno do ukradena. ČT2, jak myšlenky Václava Havla rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací. Premiéra dokumentu Havel 90, moc bezmocných. A ČT Art uvede portrét slavného malíře, vyzdvihující propojení hudby a malířství v jeho tvůrčím zrání. Premiérový dokument Kandinský, zvuk barev. Úterní večer s Českou televizí.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V blízkosti Žalmanova na Karlovarsku pokračuje záchranný archeologický průzkum. Tým vědeckých pracovníků dokumentuje území v těsné blízkosti stávající silnice číslo 6 a současně v lokalitě, kterou povede jeden z nových úseků budoucí dálnice. Zakoupením bílé pastelky můžete podpořit lidi se zrakovým postižením. Taky v Karlových Varech a dalších městech v kraji je začali prodávat dobrovolníci. Jejím cílem je zajistit financování služeb, které pomáhají lidem se zrakovým postižením zvládat každodenní život. Přispět je možné i online na webových stránkách sbírky. Dobrovolníky s pastelkami a kasičkami můžete potkat v ulicích českých měst do 14. října. Zámek Kinžvart připravuje pro další sezónu novou expozici. Představí například zrestaurovaný Metternichův kočár z počátku 19. století. Významnou částí výstavy ale bude kinžvarská daguerotypie. Jedná se o nejstarší fotografii. Hasiči, policisté nebo třeba celníci dostanou od nového roku měsíčně o 2400 korun v základním tarifu navíc. K tomu dalších 500 korun na přesčasy nebo pohotovosti. Na navýšení se dohodli odboráři bezpečnostních sborů s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Požadovali větší poměr částky právě do tarifu. Z něj se pak třeba počítá i výsluha. Severní Korea provedla zkušební odpal taktické balistické rakety, informovala o tom severokorejská tisková agentura. Podle ní se podařilo zdokonalit důležité části rakety. Severokorejský vůdce Kim Jong-un uvedl, že vývoj zbraní bude ještě intenzivnější. Sportovní střelkyně Viktorie Schindlerová poprvé v kariéře dosáhla na finále ve světovém poháru. V Káhiře obsadila v disciplíně sportovní pistole 7. místo. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, teploty do 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 210 u obce Mnichov na Chebsku se srazilo osobní auto se zvěří. S opatrností místem projedete.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tak to byly krátké zprávy s Lenkou Polákovou a vy jste se probudili do 13. říjnového rána. A právě na dnešek připadá Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof, který byl vyhlášen OSN v roce 1989 s cílem šířit povědomí o snižování rizik katastrof, včetně prevence, zmírňování dopadů a připravenosti. Tento den upozorňuje na rostoucí frekvenci a intenzitu přírodních katastrof způsobených klimatickou změnou a vybízí k budování odolnějších společností. Je 7:30 a v naší hudební nabídce to pro vás teď máme Brontosaury a taky Ilonu Čákovou, po níž si kraní kávy otevřeme noviny. Ty regionální prolistujeme dnes spolu s Danou Jelínkovou, tak ať se vám hezky vstává do úterního rána.

0: dnešní noviny.
1: Posloucháte úterní dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary. Máme 9 minut po půl osmé a před námi je pravidelný přehled tisku. Témata z dnešního vydání regionálních novin pro vás vybrala editorka vysílání Dana Jelinková, kterou zdravím. Hezké ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak co se dočteme v deníku Právo?
2: Právo píše, že před 4 lety ovládlo hnutí ANO většinu radnic v Karlovarském kraji. Teď bude hledat koaliční partnery složitěji. Mandáty ztratilo ve všech třech okresních městech, v Karlových Varech, Sokolově i Chebu. Největší ztrátu zaznamenalo ANO právě v Chebu, kde přišlo o 5 mandátů, ve Varech o 4 a v Sokolově ztratilo 3 mandáty. V Karlových Varech i přesto uzavře hnutí ANO koaliční smlouvu s hnutím Karlovaráci a Občanskou demokratickou stranou. To v Sokolově ANO skončí v opozici. Na vedení města se dohodla nová koalice 3 uskupení. Dočtete se také, že více než 6 milionů lidí navíc vyplatil stát oproti loňsku za dávky mimořádné okamžité pomoci poskytnuté od ledna do října. Počet případů vzrostl 5násobně. Experti se shodují, že příčinou je špatné nastavení nové jednotné superdávky, která mnoha lidem nestačí.
1: No a ještě tu máme regionální přílohu Mladé fronty dnes, tak co to na svých stránkách nabízí?
2: Cheb čekají změny. Volby v druhém největším městě Karlovarského kraje vyhrálo uskupení Volba pro město, které dříve pracovalo v opozici. V 29 členném zastupitelstvu získalo 9 křesel, což je o 2 víc než minule. Absolutním vítězem s nejvyšším počtem hlasů se stal jeho lídr Miroslav Plevný. Ten letos bojuje i o senátorské křeslo. A i přes vrcholící senátní kampaň se dění v Chebu podle svých slov věnovat bude. Loňská akce protidrogové centrály s krycím názvem Pluk rozbila síť dovozců chemikálií a léků nezbytných pro výrobu pervitinu. Policisté zajistili varny, hotovou drogu i lidi zapojené do distribuce. Případ začal včera řešit Senát krajského soudu v Plzni. Obžalováno je 21 lidí. Hlavním obžalovaným hrozí až 12 let vězení. Většina souzených je z Plzně.
1: Tak to byl přehled regionálního tisku a Dana Jelinková. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou a krásný den všem.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7.45 na hodinách, je 7:45. Vítejte u předpovědi počasí. Tak dnes bude jasno až polojasno. Teď ráno se ještě vyskytují mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se mlhy postupně rozpustí. Později odpoledne a večer začne oblačnost od západu přibývat a postupně se místy přidá občasný déšť. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 12 až 15 stupni Celsia, na horách mezi 8 až 11 stupni. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou teď ráno a zpočátku dopoledne ještě budou mírně nepříznivé, během dne pak postupně většinou dobré. A biometeorologická předpověď, ta hlásí stupeň číslo 1, tedy stupeň mírné zátěže.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: úterní dobré ráno pokračuje písničkami, které máte rádi, a jednu z nich nám právě teď zaspívala i zpěvačka Aneta Langerová. Za 10 minut, to bude 8. hodina, na tento čas pro vás připravujeme další čerstvé zprávy. A jak Milenka Poláková prozradila, tak v nich uslyšíte podrobné informace o tom, jak dopadla koaliční jednání v Sokolově po volbách. A taky se dozvíte, jakou novou stavbu plánují vodohospodáři v Bečově nad Teplou. Tak to a víc se dozvíte už za malou chvíli úderem 8. hodiny ve zprávách. No a nezapomeňte, že i dnes po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Alex a host. A my se teď dozvíme, koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát.
1: Do Alex a host zavítá herec Jan Zadražil. Do povědomí televizních diváků se výrazně zapsal jako uhlazený kriminalista Jaroslav Čermák v seriálu Specialisté. Jeho velkou láskou je také divadlo. Teď má před sebou další výzvu. Zkouší novou inscenaci v Gala v divadle v Řeznické. Co ho na této roli láká? I o ní budeme mluvit v Alex a host. Začínáme po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Víte, že obec Kyselka byla kdysi vyhledávaným lázeňským místem evropské šlechty? Její minerální voda se navíc už v 19. století vyvážela daleko za hranice českých zemí a platí to dodnes. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Osm hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Vítězné hnutí ANO skončí v Sokolově v opozici. Dohodla se nová koalice tří uskupení. Do Bečova na Teplou na Karlovarsku povede vodovod. České ekonomice se bude podle Mezinárodního měnového fondu dařit o něco hůř, než počítali jeho původní výhledy. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, teploty do 15 stupňů. Dobré ráno, přeje Lenka Poláková. V Sokolově se na koalici domluvili uskupení Sokolov na plný úvazek s hnutím pro město Sokolov, Společně pro Sokolov a Volba pro kraj. Jak informoval lídr kandidátky Společně pro Sokolov Jan Picka, dohromady by koalice měla mít 17 hlasů v 27 členném zastupitelstvu. Vítězné hnutí ANO tak končí mimo vedení města. Lídr kandidátky ANO Erik Klimeš uvedl, že hnutí odchází do opozice, ale bude se snažit ještě komunikovat s ostatními subjekty. Vodohospodáři staví nový vodovod do Bečova nad Teplou na Karlovarsku. Nad krásným údolím vzniká vodojem s kapacitou 300 metrů krychlových. Odtud povede do Bečova nový přivaděč dlouhý 3 kilometry. Stavba za téměř 16 milionů korun má skončit na jaře příštího roku. Město teď zásobují místní zdroje vody, říká technický náměstek karlovarských vodáren a kanalizací Tomáš Stehlík.
5: Ty podzemní zdroje mají rozkolísanost jak množství, tak kvalitě. Proto napojíme Bečov na skupinový vodovod, který má za sebou kvalitní velký zdroj vodní nádrž Žlutice a úpravnu vody Žlutice.
4: Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt se letos podle nové prognózy zvýší o 1,8%. Na přes rok pak má jeho růst mírně zrychlit na 1,9%. V jarní prognóze přitom Mezinárodní měnový fond předpokládal, že tempo hospodářského růstu bude v obou letech na úrovni 2,2%. Loni dosáhl růst české ekonomiky 2,6%. Při ruském raketovém útoku na Kyjev zemřeli nejméně 2 lidé, dalších 11 je zraněných. Rusové udeřili taky v Charkově, drony tam zasáhly bytový dům. Charkovské úřady hlásí 3 mrtvé a 10 zraněných.
6: Rusko podle předběžných údajů vystřelilo na Kyjev 6 až 8 raket S-400. Zasáhly 25 podlažní bytový dům a dopravní infrastrukturu, informoval starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálních sítích. První tři exploze se ozvaly ještě před vyhlášením poplachu. V Charkově Rusko opakovaně udeřilo na bytové domy. Celý jeden vchod se zřítil a v troskách mohou být lidé, upozornil starosta Charkova Ihor Terechov. Záchranné práce jak v Charkově, tak v Kyjevě komplikoval pokračující ruský vzdušný útok. Proudové drony Rusko vyslalo také na Oděsu a oblast. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Sport. Sportovní střelec Jiří Přívratský vyhrál na světovém poháru v Káhiře soutěž vzduchových pušek. Tuto disciplínu ovládl podruhé, předloni zvítězil v Granadě.
1: Počasí.
4: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, odpoledne přibývání oblačnosti, večer místy i déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, aby o zátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na silnici 21 v úseku Mariánské Lázně Cheb Vojtanov se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Tak už jste se byli podívat v muzeu a galerii v Plesné na Chebsku. Ozvláštnili je tam různé figury, třeba podivný chlupáč, diva odpočívající v novozélandském plevelu, anebo odlitek těla sochaře. No, my vás na tuto výstavu zavedeme už za pár minut v dobrém ránu, ale nejprve si ještě poslechneme písničky od Heleny Vondráčkové a skupiny Holky, po níž nás čeká ještě výprava za krokodýly. Zajímavosti s nimi spojené nabídne dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. No tak ať máte prýma den, je 8 hodin a 5 minut.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krokodýly polykají kameny? Krokodýly jsou velmi starý řád plazů, do kterého patří i gaviálové, kaimani nebo aligátoři. Mimo ptáků jde o jedinou skupinu živočichů z nadřádu Archeosauria, do které kdysi patřili i druhohorní dinosauři. Krokodýlové jsou tak jejich přímými potomky a při pohledu na ně opravdu můžete mít pocit, že jste zpátky v pravěku. Krokodýly jsou buď masožraví nebo všežraví a vědeckým zkoumáním se přišlo na to, že pojídají dokonce kameny. Důvodů je hned několik. Mohou pomáhat s trávením potravy, s likvidací parazitů nebo mohou být zdrojem minerálů. U krokodýlů se však prokázalo, že kameny polykají ještě kvůli něčemu jinému. Využívají je jako zátěž při potápění, podobně jako potápěči kovová závaží. Z balvany v žaludku totiž krokodýl vydrží pod hladinou skoro jednou tak dlouho než bez nich. A proč to dělá? Aby mohl déle číhat na svou kořist. Každým vynořením nad hladinu kvůli nádechu totiž rozčeří vodu a dá o sobě vědět. Z kameny v břiše však vydrží pod hladinou i přes půl hodiny.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Příjemný poslech a krásné ráno přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Naše časomíra okazuje 8.15, je čtvrt na 9 a o počasí si teď popovídám spolu s meteorologem Ivo Bomanem. Já vás vítám, dobré ráno přeji.
2: Hezké ráno.
1: Také dnes jsme se probudili do celkem chladného rána. Mé kolegyně dokonce škrabaly skla u svých aut. Tak se ptám, jaké máme tedy aktuálně počasí v celém našem Karlovarském kraji a co nás tady čeká přes den?
2: Tak teploty skutečně ráno klesly pod nulu a toho škrabání skel bylo dost. No nyní se teploty pohybují kolem nuly nebo už se překupují slabě nad nulu. No a na obloze je jasno nebo skoro jasno. Sem tam se vyskytují mlhy. Na družicovém snímku je jasně vidět mlha hlavně podél Ohře.
1: A jak bude odpoledne a večer?
2: Tak během neočekáváme zpočátku jasnou až polojasnou oblohu, zpočátku ještě rozpouštějící se mlhy, no a potom později odpoledne a večer se to počasí začne měnit, oblačnosti bude od západu přibývat, no a večer se lokálně přidá občasný déšť. Teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů, na horách maximálně kolem, nebo spíš do 11 stupňů. Vítr dnes jen slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Tak a prozradíte nám ještě, jaké počasí nás čeká zítra?
2: Tak během noci bude přecházet k východu slabá fronta, to znamená, že budeme mít hodně oblačnosti a místy deštivo. Ten déšť potom ustoupí k východu a během zítřejšího dne už bude opět méně oblačnosti, většinou polojasno a večer už zítra prakticky všude jasno. Noc už bude teplejší, mezi 9 a 5 stupni, no a zítra přes den očekáváme nejvyšší teploty od 13 do 16 stupňů Celsia. Vítr bude vát zítra zpočátku od severozápadu mírný 2 až 5 metrů za sekundu, během odpoledne zeslábne.
1: O počasí hovořil meteorolog Ivo Boman, moc vám děkuji, pěkný den, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: svou písničku Můj svět se s námi podělila skupina Činasky a za 8 minut bude 8:30. Tak především figurám, a to jak v podobě soch a plastik, tak i na obrazech je věnovaná příznačně nazvaná výstava Figure Out v muzeu a galerii v Plesné na Chebsku. Návštěvníci tam uvidí třeba podivného čtyřnohého chlupáče, na houdivu odpočívající v novozélandském plevelu, anebo odlitek těla sochaře. Na výstavě natáčel Josef Šorfa s kurátorkou Kateřinou Strachtichou, která upozornila ještě na jeden význam názvu expozice.
1: Figure out anglicky znamená něco vymyslet, vykoumat, zhmotnit, dát něčemu jakoby podobu.
2: Upozornila kurátorka Kateřina Strachtichá. Svá díla představují v Plesné Filip Dvořák, Lenka Falušiová, Tadeáš Kotrba, Richard Nestler, Jiří Středa, Pavel Šimíček a Jiří Šťourač. Jedna z nejvýraznějších prací je dílem sochaře Pavla Šimíčka. Připomíná vzdáleně plastiku zemědělce Drápalíka, kterého ve filmu Vesničková středisková přijel kombajn a jeho tělo obtisklé v poli vytvořilo formu, ze které vznikla sádrová plastika. Podobně, i když ne tak drasticky, postupoval Šimíček.
3: Sám sebe svoje nahé tělo formoval do sádry a zaznamenával to na video.
2: Poznamenala kurátorka Strachová. Později díky formě vznikl odlitek, na který nechává autor promítat uvedené video, kde se nechává zasádrovat, aby vznikla forma jeho vlastního těla. Jiří Středa zaujme například plastikami inverzních dvojic hlav, které spolu různými způsoby komunikují. Autor s úsměvem vyvrací názor, že by snad šlo o bývalého premiéra Bohuslava Sobotku.
4: Tam přišla nějaká paní a řekla, prostě dělá toho Sobotku.
2: K zajímavostem výstavy Figure Out v Plesné patří, že kurátorka Strachtichá spojila dvě umělecká díla v jedno. A to když sochu nahé a klidně odpočívající dívky Jiřího Středy nechala položit na Didymo Pavla Šimíčka, tedy na jakýsi plyšový koberec s rostlinou znázorňující druh vřesu, který na Novém Zélandu zanáší toky řek, prorůstá kameny a hubí ostatní flóru.
3: Je tam určitá jako provokace nebo protiklad toho příjemného s tím nebezpečím.
2: Šimíček o sobě dává vědět také modrým chlupáčem, který na první pohled vypadá jako metrový čtyřnohý plyšák.
3: Je to taková věc, kterou prostě chcete přijít a pohledit si to, děti to milujou, ale zároveň, jako když se na to člověk zadívá, tak vlastně tam má takový jako zdeformovaný tvary, takový až jako nemocný. Nevíme, co to je, takový nějaký mimozemšťánek, chlupatý.
2: Komentovala další z prací kurátorka Kateřina Strachtichá. Významu názvu Figure Out ve smyslu něco zhmotnit

0: vypovídají obrazy Lenky Falušiové, především jejímu velkoprostorovému plátnu Stopy domova. Tuší zhmotnila imaginativní zasněžený les.
1: Za mě tam je taková intenzivní přítomnost toho diváka v tom, že ten obraz jakoby ho vtahuje, jako kdyby pozoruje, jo? Že my jsme tam takový jako vetřelci.
0: Výstavu završuje dílo nazvané Mrak v nejvyšším místě galerie ve Věžičce.
1: Je to taková modrá sucha, když to se podívat nahoru, je tam i krásný výhled.
0: Zve Kateřina Strachtichá nejen k prohlídce Věžičky, ale i celé expozice Figur Out v galerii vytvořené z bývalé fabriky Tosta. Z Plesné, Josef Šorfa, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Chodově na Sokolovsku plánují revitalizaci panelového sídliště v Husově ulici. Součástí úprav bude zpřístupnění pravého břehu Chodovského potoka, mobiliář, víc parkovacích míst a vybudování nových chodníků. Práce vyjdou na asi 30 milionů korun. 50% nákladů by mělo být hrazeno z evropské dotace. S dalším dopravním omezením musí počítat řidiči na silnici mezi Karlovými Vary a Nejtkem. Silničáři začali s opravou povrchu vozovky zhruba 700 metrů dlouhého úseku u kamenolomu poblíž Děpoltovic. Provoz v místě řídí pracovníci údržby silnic. Oprava potrvá do 22. října. Ve Valči na Karlovarsku pokračují úpravy zámeckého zahradnictví. Součástí bylo taky navrácení palmového skleníku. Zatímco kovová konstrukce už je na místě, její zasklení plánuje zámek na jaro příštího roku. Revitalizace celého prostoru bude stát zhruba 40 milionů korun, včetně například revitalizace teras. Betonový prach ze staveb by mohly zrecyklovat bakterie. Potvrdil to výzkum českých odborníků, kteří našli vhodné mikroorganismy. Teď betonový prach končí většinou na skládkách, přestože podle vědců jde o více než třetinu stavebního odpadu. V Itálii startuje vojenské cvičení jaderných sil Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dnů a zapojí se do něj 17 zemí. NATO ještě před začátkem manévru uvedlo, že cvičení nesouvisí s aktuálním děním ve světě a není namířené proti žádné zemi. České fotbalistky nastoupí k odvětě semifinále v baráži o mistrovství světa. Ve Skotsku nastoupí ve 20 hodin a 15 minut. Z úvodního domácího zápasu mají reprezentantky dvoubrankovou ztrátu. A dnes bude jasno, nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, teploty do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 25 se v Jáchymově opravuje vodorovné dopravní značení. Počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tak ať už vám číslo 13 přináší štěstí, nebo naopak věříte, že smůlu, anebo vás nechává naprosto chladným, ať tak či onak, každopádně nic nenaděláme, je skutečně 13. října a určitě to bude den, jaký si sami uděláme. Dnes si připomínáme Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof. Tento den by nás měl dovést k zamyšlení, jak můžeme předcházet přírodním katastrofám. No a k svátku dnes popřejeme Renátám. Ženské křestní jméno Renáta má původ v latině a překládá se jako znovuzrozená nebo také obrozená. Tak pro Renáty tu máme k svátku písničku od Michala Hrůzy a už za 4,5 minuty po písničce od Ivone Přenosilové už budeme soutěžit. Tak buďte s námi. Je 9:30, přeji hezké ráno.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

víte, že klášter v Teplé ukrývá jednu z nejvýznamnějších historických knihoven v regionu? Její sbírka čítá desítky tisíc svazků a některé z nich jsou staré několik staletí. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Ranní pohodu přejeme všude tam, kde jste si nás naladili, ať už je v Karlových Varech, v Aši, Chebu, Sokolově, Chodově či jinde. S vámi je rádio vašeho kraje a pokud rádi chodíte do kina a potěšili by vás vstupenky do karlovarského kina Drahomíra na časozběrný dokument Heleny Třeštíkové o zpěvačce Báře Basikové, no tak si o ně pojďte s námi teď zahrát na telefonním čísle 221 55 37 37. 8.38 na hodinách a v dobrém ránu můžete právě teď vyhrát dvě vstupenky do kina Drahomíra Karlovy Vary, kde je zítra, to znamená ve středu 14. října od 17 hodin na programu časozběrný dokument Heleny Třeštíkové Bára Basiková. V průběhu 50 let tak můžete sledovat nejen její profesní dráhu, ale především osobní cestu zpěvačky, ženy a matky, která balancuje mezi veřejným obrazem a soukromou křehkostí. Kamera zachycuje její vrcholy i pády a vstupuje do zákulisí i soukromých míst, která běžně zůstávají skryta. O vstupenky s námi právě teď hrajete na telefonním čísle 221 55 37 37. Telefonní linka už je obsazená, já se ptám, kdo se dovolal. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Zuzana z Karlových Var.
0: Zdravím vás, paní Zuzano. Tak jak dobře znáte písničky Báry Basikové?
1: Moc se o to nezajímám.
0: Moc ne, nevím. Ale ráda byste viděla o ní dokument.
1: Určitě.
0: Dobře, tak zkusíme, mám tu soutěžní otázku, která se týká Báry Basikové. Ptám se totiž, jak se jmenovala první deska, kterou Bára Basiková naspívala. Mám tu tři možnosti pro vás, aby to nebylo tak těžké. Tak vyberte tu správnou. Buď to byla deska, která se jmenovala Doba ledová, nebo Košilela, anebo Bosanova. Úplně první deska Báry Basikové. Jak se jmenovala?
1: No, zkusím tu Bosanovu.
0: Bosanova ne, to je písnička, kterou najdeme na albu 60. Bohužel, tato varianta nám vypadává z možností. Popřeju vám hezký den, mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.
0: 221 55 37 37, to je telefonní linka sem k nám do studia, do soutěže. A kdo pak je na telefonu jako druhý pořadí? Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Petra, Sokolov.
0: Zdravím vás do Sokolova. Tak, paní Petro, víte odpověď, správnou odpověď na naši soutěžní otázku?
2: Ano, myslím si, že to byla Doba ledová.
0: A myslíte si to správně, je to tak? Je to pravda, první deska, kterou Bára Basiková naspívala, se skutečně jmenovala Doba ledová. A tato deska byla vydána v roce 1987 a je součástí její kariéry ve spolupráci se skupinou Precedence. Tak slyším, že máte radost, vstupenky jsou vaše.
2: Ano,
0: někoho si vemte
2: určitě
0: sebou a hezky si to užijte. Naslyšenou, pěkný den.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: S britskou hudební skupinou Duran Duran jsme se v čase přehoupli přes 8:45 a po studeném a lokálně i mlhavém ránu nás čeká převážně slunečný den. Bude jasno až polojasno, během dopoledne se mlhy postupně rozpustí, později odpoledne a večer pak začne oblačnosti od západu přibývat a postupně se místy přidá také občasný déšť. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 12 až 15 stupni Celsia. Na horách naměříme 8 až 11 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou ještě teď mírně nepříznivé, ale později přes den budou většinou dobré. A biozátěž ta je dnes mírná na stupni číslo 1. Ještě pro zajímavost připojím teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den 13. října. Minimální teplota minus 7,3 stupně Celsia byla naměřená v Šindelové v roce 2010, zatímco maximální teplotu 23,7 stupňů Celsia nad nulou, tak to zaznamenali v Chebu v roce 2023.
0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Citronová holka, tak to byl jeden z největších hitů zpívajícího bubeníka, jak se mu svého času říkalo, Vítězslava Vávry. No a s ním jsme se přiblížili k 9. hodině. Už za 8 minut vám Lenka Poláková ve zprávách poví například o tom, jak v Karlových Varech sestavuje vítězné hnutí ANO nové vedení města. No a po zprávách se pak s vámi pozdraví od mikrofonu Iva Kokešová, která vás provede dopoledním programem. Tak si užijte příjemně dnešní den a ani zítra nezapomeňte vstávat opět spolu s námi. Těší se naslyšenou Jitka Brošková.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu. Jak žít do 100 let? A jak žít co nejzdravěji? Kam pokročila věda a které babské rady fungují? Hledejte odpovědi společně s doktorem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9:00 dopoledne na rádiu vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlových Varech se stavuje vítězné hnutí ANO, nové vedení města. Koaliční jednání začínají taky v Mariánských Lázních. Poslanci se dnes budou zabývat návrhem na zavedení speciální daně na rafinerie. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, teploty do 15 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Karlových Varech vzniká nová koalice, kterou chce vítězné hnutí ANO sestavit společně s hnutím Karlobaráci a Občanskou demokratickou stranou. V 35 členem zastupitelstvu bude mít koalice nadpoloviční většinu mandátů a rada města má být 9členná. Pozici nejvyšší představitelky města bude obhajovat primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z hnutí ANO.
2: V rámci zastupitelstva města Karlovy Vary budeme mít většinu, tedy 18 mandátů, a takto bychom měli vést kroky k tomu, abychom doladili ještě koaliční smlouvu. Máme danou 9členou radu, tak jako to bylo doposud. Hnutí ANO bude brát primátorku a 2 náměstky. Karlovaráci mají 2 náměstky a potom se jedná ještě o dalších radních.
0: Podrobnosti koaliční smlouvy chtějí zástupci 3 politických uskupení upřesnit v průběhu příštího týdne. I v Mariánských Lázních postupně začínají povolební diskuse o sestavení nové koalice ve vedení lázeňského města. Vítězné hnutí ANO chce oslovit představitele všech politických subjektů, které v komunálních volbách získali zastupitelský mandát, říká současný starosta Martin Hurejčík z hnutí ANO.
3: My oslovíme všechny strany, které se dostaly do zastupitelstva. Uvidíme, s kým se nám podaří domluvit. Máme tady několik subjektů, samozřejmě v Mariánských Lázních, které se do zastupitelstva dostaly s různým počtem mandátů, ale jak říkám, oslovíme úplně všechny, jako vždycky jsme to dělali, a pokusíme se najít shodu na budoucím směřování a práci pro Mariánské Lázně.
0: Zastupitelstvo v Mariánských Lázních tvoří 21 členů. Vítězné hnutí ANO získalo v komunálních volbách 8 zastupitelských mandátů. Sněmovna dnes bude jednat o návrhu zákona, který počítá se zdaněním vysokých zisků rafinérií. Ty podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO těží z rostoucích cen pohonných hmot. Sektorová daň by mohla vykompenzovat zátěž státního rozpočtu, kterou způsobují další vládní opatření, snížení spotřební daně na naftu a zastropování cen paliv. Společnost Orlen Unipetrol, která v Česku rafinérie provozuje, považuje daň za protiústavní. Dvě obchodní lodě u pobřeží Bulharska v noci zasáhly drony. Jedno plavidlo se potopilo, oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. Útok se podle něj odehrál v Černém moři zhruba 24 kilometrů od pobřeží země. Neupřesnil, co lodě vezly ani kam mířily, a neuvedl ani to, čí drony mohly plavidlo zasáhnout. Na místě potopené lodi ale podle něj zasahuje pátrací tým.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, vane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 13 se v úseku Dalovice u Karlových Varů ostrov Boč provádí úklid odpadků a čištění vozovek. Zpevněná krajnice je uzavřená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den, dneska je úterý 13. října, v kalendáři je napsané jméno Renata, přejeme všechno nejlepší. Víte, jak se stanovuje biologický věk a čím se liší od toho kalendářního? Za chvilku vám to povíme ve Zbrusu, novém díle rubriky Zdraví v cajku. Dozvíte se i to, jak se biologický věk stanovuje a jestli si ho můžete změřit doma. Počkejte si.
1: Dobré dopoledne. A Iva Kokešová.

0: zdraví v cajku.
1: Víte, kolik vám je let? Na kalendářní věk se vás asi ptát nemusíme, ale znáte i ten biologický? Téma pro Miroslava Šutu. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co přesně se označuje souslovím biologický věk? Jak tomu termínu máme rozumět a o čem vlastně vypovídá?
2: Ten termín je dneska velmi populární, hodně se o něm diskutuje a v zásadě to vypovídá o tom, jak si stojíme v porovnání s ostatními lidmi, to znamená, zda náš organismus spíše odpovídá lidem starším, mladším nebo lidem stejného věku.
1: Kdo nám to umí spočítat? Kdo ten biologický věk dokáže stanovit?
2: Lékaři, chemici a genetici za poslední desítky let objevili celou řadu znamení, takových markerů, které souvisí s tím, jak náš organismus stárne. Tyhle markery jsou zajímavé z hlediska medicíny, vývoje nových léků a podobně, nicméně objevil se celý průmysl, který se označuje jako longevity, což v podstatě znamená dlouhověkost. A já mám teď pocit, že vám test biologického věku nabízí úplně každý. Můžete si ho objednat v nějakém fitku, existují speciální kliniky, prodávají ho i některé lékárny, množství jich je na internetu. Otázka je, k čemu nám tyto testy vlastně mohou sloužit.
1: Buďte v klidu, já vám ho nenabízím. Které parametry jsou klíčové pro určení biologického věku? Co všechno se sleduje?
2: Už jsme vysílali o takzvané epigenetice. Ukazuje se, že s tím, jak stárneme, tak se nemusí měnit ta samotná dědičná informace DNA, ale kolem ní se objevují takové značky, kterým se říká epigenetické změny. Ty vlastně říkají, jestli se ta dědičná informace použije nebo nepoužije. Takže jedna z metod je založená na této epigenetice. Další metody jsou založeny například na sledování množství a kvality určitých bílkovin. To množství bílkovin tomu se říká proteom, takže se tomu říká proteomické hodiny. Jiné testy jsou založeny na stanovení dědičné informace, která má zkratku RNA a ta souvisí s tím, jak se ta hlavní informace DNA přepisuje právě do těch bílkovin. Takže těch metod je velké množství. Každá má své výhody, každá má své nevýhody. Existují také metody založené na hodnocení množství a kvality tuků nebo metabolismu.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Co se týče určení biologického věku, kterým těm metodám je možné věřit a kterým ne?
2: Každá ta metoda má určitý šum, to znamená určitým způsobem zkresluje. Například ty epigenetické změny odrážejí spíš dlouhodobý stav, naopak ta metoda založená na RNA neboli přepisu transkripci odráží stav, který je poměrně nedávný. Problém je v tom, že například metoda založená na bílkovinách umí odlišit i věk jednotlivých orgánů. Čili třeba můžeme mít mozek v průměru o 2 roky mladší než ostatní naši vrstevníci, ale třeba játra nebo ledviny o 2 roky starší. Otázka pak je, jak tuhle situaci vyhodnotit a co si z toho vlastně vzít.
1: A na závěr, co všechno dělat, abychom se cítili na 20?
2: Pokud uvěříte těm, kteří prodávají ty testy biologického věku, tak vám určitě nabídnou různé prášky, koktejly, zaručená řešení. Pokud chcete věřit vědě, tak nezbývá, než být relativně nudný, to znamená spolehnout se na to, že spíte pravidelně a dost dlouho, máte dobrou stravu, obsahující dostatek bílkovin, zeleniny, celozrnných potravin, máte dobré sociální vazby a také se pravidelně hýbete, ideálně alespoň 5x týdně po 30 minut.
1: Dodává v závěru Miroslav Šuta, děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

Radio vašeho kraje a Bonnie Tyler 12 minut před 9:30. Sezóna respiračních infekcí právě nastává. Moc velkou radost z toho nemáme, samozřejmě, ale budeme si o tom dnes povídat s doktorkou Jitkou Průchovou z krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. Poslouchejte náš rozhovor dnes po 10. hodině a za pár minut tipy pro volný čas.

0: Pec nám spadla, kdo pak nám ji postaví? Odpověď na tuhle otázku ze známé lidové písničky mají vyřešenou v Horní Bříze na severním Plzeňsku. V areálu stavebního učiliště tam staví tradiční chlebovou pec. Mistrům z cechu kamnářského pomáhají i místní děti. A my se ke stavbě pece vydáme už za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Nejprve máme pro vás pár pozvánek. Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem v Plzni zve do naší rozhlasové budovy. Uskuteční se zde hudební dílna, ve které si zaspíváte lidové písně věnované podzimu a podzimním svátkům. Začíná se od 14 hodin a Totem vás prosí o rezervaci. V plzeňském divadle Dialog začne v 19 hodin představení Tchyně na zabití. Městské kulturní středisko

V Domažlicích uvede divadelní inscenaci Na křestním jméně záleží. Od 19 hodin diváci uvidí Antonii Talackovou a Igora Bareše. Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni uvede na své malé scéně muzikál Obejmout vlny. Hrát se začne v 19 hodin. Plzeňský festival Můj život s, který je letos na téma tělo, nabídne besedu s lékařkou Pavlou Koželuhovou, která přiblíží netradiční pohled na tělo a možnosti jeho léčby. Beseda se koná od 19 hodin v Anděl Music Baru. M-klub knihovny města Plzně láká na veselou hudební pohádku s chytlavými písničkami. Představení Sůl nad zlato začne v 17 hodin. Karlovarské divadlo Dagmar připravilo od 19.30 na komorní scéně U v budově střední pedagogické školy v Lidické ulici scénické vyprávění z knihy Zdeňka Šmída Lesk a bída čekání. Účinkuje Hana Franková. Jazzový koncert je připravený od 16 hodin ve františkolázeňském kostele svatého Petra a Pavla. V podání kapely Mimo za kvartet zazní hudba Glena Millera a my vám přejeme příjemnou zábavu.

Víte, že Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary patří k nejstarším filmovým festivalům na světě? První ročník se uskutečnil už v roce 1946. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Whitney Houston na 4 minuty po 9:30. Dočasná pec na chleba roste v areálu středního odborného učiliště stavebního v Horní Bříze na severním Plzeňsku. Pod vedením zkušených kamnářů ji tam staví učni společně s dalšími řemeslníky. Během týdne si práci s hlínou a kachlemi vyzkouší také místní děti. Na místě je i náš reportér Pavel Hala. Přeji dobré dopoledne a už se ptám, jak ta stavba vlastně vypadá.
1: Hezké dopoledne, tak tady je opravdu čilý ruch. Práce v areálu učiliště odstartovaly už včera. Stavba pece na chleba je naplánovaná na celý týden až do pátku a podílejí se tady na ní jak zkušení mistři oboru z cechu kamnářského, tak i místní učni a studenti 4. stavebního oboru. I tady teď dávají dohromady cihly, štípou a tak. A zatímco včera proběhlo založení dna pece a první řady, dnes už studenti pokračují s děním tělesa a kopule té pece. Jsou tu i právě studenti 4. oboru, ale také teď jsem napočítal nějakých 40 dětí z mateřské školy, které se taky zapojují a plácají tady různě hlínu. Je tady i komíník, který školí děti, jak se měří třeba teplota v komíně a podobně, takže je to tady opravdu velice zajímavé. A jenom ještě jedna taková vsuvka, před chviličkou tady děti dostali školení kamnářský cech, jakou písničku má mezi sebou zakázanou, a je to právě ta známá lidová Pec nám spadla.
0: Pavle, proč se ta pec na chleba v Horní Bříze staví právě tento týden? Souvisí to třeba snad nějak s počasím?
1: Na to jsem se ptal a tradičně to tak částečně souviselo právě s tím, že už bývalo po žních, po té hlavní sezóně na sklizeň všeho možného, co lidé pěstovali. Nicméně teď ten říjen aktuálně už je takový na hranici vlastně té možnosti stavit pec, protože třeba teď tady aktuálně ráno už byly 2 stupně a možná i nějaký přízemní mrazík, takže ta šamotová malta už samozřejmě je v ní voda, také by to mohlo trochu hrát roli v tom, aby se ta pec stihla do pátku, a to proto, že právě v pátek vyvrcholí celá akce Mezinárodním dnem kamen, ke kterému se Česká republika podruhé zapojila. Je v tom celkem 8 evropských zemí zapojených, původně to vymysleli v Rakousku, a po celý ten týden se sem může jak chodit dívat veřejnost, tak i třeba přiučit něco místní děti z mateřských nebo základních škol.
0: Mezinárodní den kamen, to je krása, já jsem vůbec nevěděla, že to existuje. Bude pec někde trvale k dispozici jako, řekněme, komunitní pec pro lidi v Horní Bříze a okolí?
1: To je otázka. Pec zatím zůstane jako praktické a výukové dílo přímo tady v areálu středního odborného učiliště stavebního. Jak mi říkal Ondřej Brichta z cechu kamnářů České republiky, tak tady hledali nějaké trvalé místo pro takzvanou komunitní pec na chleba, ale to se zatím nepodařilo, takže zatím je to otázka, ale všichni tady věří, že se časem najde pro komunitní pec na chleba v Horní Bříze trvalé místo.
0: Reportér Pavel Hala se přihlásil z Horní Břízy. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

60. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

Ještě nám do 10. hodiny zbývá kalendárium. Vzpomeneme trochu na dějepis základní školy a na toleranční patent. A také pro vás máme jedno výročí skupiny Spiritual Quintet. Už po písničce s Petrem Jungmannem.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Úterý 13. října. Svátek slaví znovu zrozená. Všechno nejlepší je Renáta. Tady je Petr Jungmann. První báňská škola, nejen v Čechách a na Moravě, ale tehdy i na světě, byla založena patentem císaře Karla VI. Před 310 lety v roce 1716. Jejím sídlem se stalo krušnohorské stříbrné město Jáchymov a zakladatelem báňský inspektor Jan František Lauer. Toleranční patent, který vedle římskokatolického umožnil existenci dalších dvou křesťanských vyznání, vydal rakouský panovník císař Josef II. V roce 1781, to je 245 let. Legendární Bob Dylan získal před 10 lety v roce 2016 Nobelovu cenu za literaturu a stal se prvním skladatelem, který získal toto prestižní ocenění.
2: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of.
1: A Donald Trump tu svoji zase nedostal.
2: And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize.
1: Nejstarší československá folková skupina Spiritual Quintet odehrála před 5 lety poslední koncert v pražské Lucerně. Mnoho našich občanů začalo mít před 5 lety velké starosti.
3: Říkám si, že to je jenom zlej sen.
1: Firma Bohemia Energy z 900 tisíci odběrných míst oznámila, že ukončí svoji činnost.
3: Především ale myslím, že si zaslouží omluvu naši zákazníci.
1: 85 má legenda pop music, polovina slavných Simon & Garfunkel, Paul Simon. Kulatých 70 dneska slaví filmová a televizní kritička Mirka Spáčilová. A 55 má filmová hvězda Borat, diktátor, anglický komik Sacha Baron Cohen. A já přeju hezký den.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Hnutí ANO skončí v Sokolově v opozici. Město povede nová koalice tří uskupení. V Ašinachebsku lidé vybírají vítězné projekty v rámci participativního rozpočtu. Sucho letos výrazně poškodilo novou výsadbu lesů v okolí Brna. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 15 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Sokolov povede koalice tří uskupení bez vítězného hnutí ANO. Dohromady mají mít v 27 členem zastupitelstvu 17 hlasů. Na spolupráci se dohodly strany Sokolov na plný úvazek, Hnutí pro město Sokolov a Společně pro Sokolov a VOK. Podle lídra strany Sokolov na plný úvazek Miroslava Balatky budou jednání o složení vedení města trvat přibližně týden.
2: Probíhají jednání ohledně personálního složení koalice. Koalice složená na tomto půdorysu jistě bude mít své nějaké náklady. A teď budou probíhat jednání a předpokládám, že budeme podepisovat i koaliční smlouvu.
0: Do konce října můžou lidé v Ašinachebsku vybírat, který projekt zvítězí v rámci participativního rozpočtu. Jedná se buď o rekonstrukci běžních hodin na základní škole v Kamenné ulici, nebo zřízení legálních parkovacích míst v ulicích Příbramská a Mikulášská v blízkosti kostela. Jak potvrdilo vedení radnice, realizace vítězného nápadu je naplánovaná na rok 2027. Na jeden projekt město vyčlenilo zhruba 300 tisíc korun. Nově vysazené stromky v lesích města Brna letos výrazně poškodilo sucho. Nepřežilo asi 60% sazenic vysazených od jara, u buků až 90%. Deště bylo v oblasti méně než polovina obvyklého množství. Lesníci proto zvažují novou výsadbu už letos na podzim, závisí ale na počasí. Výhody podzimní sadby vysvětluje mluvčí lesů města Brna Monika Nezhybová.
3: Musíme počkat, až se uvede do takovéhoto vegetačního klidu a zasadí se. No a ona by mohla přes tu zimu se tam nějak jakoby uchytit lépe, než když ji dáme na jaře do absolutně suché hlíny a vlastně měla by začít rašit.
0: Americký prezident Donald Trump by se mohl setkat se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Šéf Bílého domu připustil, že se to může stát během jeho plánované cesty do Asie. V listopadu poletí na summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství v čínském Shenzhenu. Trump dodal, že si s Kimem rozumí a že by takové setkání bylo vzrušující. Řekl to potom, co Severní Korea otestovala balistickou raketu. Severokorejská agentura upřesnila, že test potvrdil úspěšnou technickou modernizaci klíčové části střely.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer místy i déšť, nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 6 se v úseku Karlovy Vary Jenišov provádí čištění směrových sloupků. Zpevněná krajnice je uzavřená a v Karlových Varech je z důvodu stavebních prací uzavřená ulice Cihelní.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Naše nejnovější úterní zprávy skončily 4 minuty po 10. Teď si zahrajeme Hanu Zagorovou a Petra Reska, také nás čeká Žalman a potom už setkání s naším dnešním dopoledním hostem a bude to dneska zdravotní téma.
1: Dobré dopoledne a Iva Koke.

0: Posloucháte náš úterní dopolední program, máme 11 minut po 10. hodině. Podzim je obdobím, kdy se začínají více šířit respirační onemocnění. Vedle běžného nachlazení nás pochopitelně čeká také chřipková sezona a mnozí lidé právě teď zvažují očkování. Jaká je aktuální situace, kdo by měl mít nejvíc obavy před chřipkou a co můžeme udělat pro to, abychom to období zvládli ve zdraví? O tom si budeme povídat s doktorkou Jitkou Průchovou z krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. Paní doktorko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začněme nějakou statistikou. Paní doktorko, máte v hlavě nějaká čísla, jak to probíhalo třeba v minulých sezónách?
1: Tak z hlediska analýzy vlastně výskytu nebo zaznamenaných tedy onemocnění, tak máme data za sezónu loňskou, to je z 2005-2006, kdy bylo zaznamenáno zhruba 2 miliony akutních respiračních onemocnění a zhruba 3,5 tisíce úmrtí v souvislosti s akutními respiračními onemocněními. V té kategorii těch akutních respirací jsou kromě chřipky i další většinou virová onemocnění, která vlastně populaci postihují v těch podzimních, zimních a brzkých jarních měsících.
0: Na to jsem se vás právě chtěla zeptat. My mluvíme o chřipce, ale šíří se toho během toho podzimu a zimy mnohem víc. Co to tedy všechno je kromě chřipky? Co nám létá ve vzduchu?
1: Kromě chřipky jsou to vlastně další virová respirační onemocnění, třeba adenovirové respirace nebo respirační syncytiální virus a mnohé další. To jsou často právě takové ty virózy, které lidé nazývají běžným nachlazením.
0: A je tam také COVID-19 v téhleté skupině?
1: Samozřejmě také se šíří COVID. COVID je onemocnění, které pochopitelně se vyskytuje celoročně, ale v posledních letech vlastně se ten virus COVIDu z hlediska výskytu chová podobně jako virus chřipky. To znamená, že ke zvýšenému výskytu dochází právě v té respirační sezóně, v těch chladnějších měsících, podzim, zima, brzké jarní měsíce.
0: Paní doktorko, proč se ta virová onemocnění šíří právě v tomhle období na podzim a v zimě? Proč se tomu tak daří zrovna v tomhle období?
1: To je dáno hlavně tím, že vlastně původci těch onemocnění, ta infekční agens, dobře snášejí a je pro ně příznivý právě ten klimatický stav, kdy je vlhko, chladno, to je jedna věc. Další věc je, že vlastně svým způsobem lidé jsou v těch chladných měsících vlastně trošku také oslabeni tím, že není to počasí úplně příznivé a tohle všechno vlastně nahrává výskytu těch respiračních onemocnění, ale je to hlavně dáno tím, že ti původci těch onemocnění prostě se dobře cítí, když to tak řeknu, vlastně v tom vlhkém, chladném prostředí.
0: Asi se často setkáváte s tím, že lidé zaměňují chřipku s obyčejným, použijeme to slovo, obyčejným nachlazením. Jaké jsou mezi tím zásadní rozdíly?
1: Je v tom zásadní rozdíl. My vždycky říkáme, že pokud někdo řekne, že vyležel chřipku za víkend, tak prostě neměl chřipku. Chřipka se vyznačuje tím, že opravdu je tam velice náhlý a velmi nepříjemný začátek toho onemocnění, kdy najednou během krátké doby několika hodin na člověka takzvaně prostě to padne, najednou vysoká horečka, schvácenost, bolesti svalů, kloubů. A opravdu v podstatě ten stav je tak vážný, že vylučuje vlastně v několika následujících dnech nějaké normální fungování a chce to vlastně klid na lůžku a nějakou symptomatickou léčbu. A na druhé straně máme celou řadu těch jiných virových onemocnění, která vlastně také se manifestují jako zánět dýchacího traktu, rýma, kašel, ale u těchto onemocnění nejsou tak prudké ty první příznaky a tam se to ve většině případů nebo dosti často dá takzvaně vyležet za ten víkend nebo po odpoledních a člověku samozřejmě není úplně dobře, ale není mu v některých případech tak špatně, aby třeba nemohl jít do práce, což tím nechci říct, že bych doporučoval chodit do zaměstnání, pokud je člověk nemocný, ale chci tím právě jenom jakoby vlastně popsat ten rozdíl mezi průběhem chřipky a průběhem nějakého nachlazení takzvaného.
0: Naším dnešním hostem je doktorka Jitka Průchová z krajské hygienické stanice Plzeňského kraje. Za chviličku pokračujeme.

0: Jory?
1: Pokud se týká vlastně rizikovosti z hlediska nákazy chřipkou a případně tady dalšími respiračními onemocnění, tak nejrizikovější skupinou jsou vlastně starší lidé, to znamená seniori, lidé ve věku nad 65 let věku obecně, a potom malé děti, to znamená děti zhruba do 5 let věku. A pokud se týká vlastně té prevence, to znamená očkování proti chřipce, tak vlastně očkování je doporučováno paušálně jakoby napříč populací, ale pokud si máme vlastně vydefinovat nějakou skupinu, kde to doporučení by mělo být je důraznější, tak jsou to vlastně lidé nad 50 let věku, právě děti do 5 let věku, lidé vlastně s chronickými onemocněními a vlastně lidé, kteří mají třeba nějakým způsobem oslabenou imunitu. A ještě vlastně v rámci téhleté skupiny lidí potom jsou vlastně skupiny populace, kde to očkování je vlastně i podporováno tím, že je bezplatné, hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a to se týká právě osob nad 65 let věku, a potom se to týká lidí, kteří mají chronická onemocnění srdce, cév, ledvin, dýchacích cest, případně kteří mají diabetes, a dále je veřejného zdravotního pojištění hrazeno očkování proti chřipce u osob, které pobývají v pobytových zařízeních pro seniory. Konkrétně se to týká tedy zařízení sociálních služeb pro seniory, a konkrétně se to týká domovů se zvláštním režimem, domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením. Pak sem do této kategorie ještě spadají pacienti lůžkových oddělení následné péče, a z hlediska ne tedy zdravotního stavu a věku, ale z hlediska povolání je potom hrazeno očkování proti chřipce u zdravotnických pracovníků.
2: Takže to jsme si krásně vysvětlili, komu to očkování hradí pojišťovna. Určitě se ještě o tom očkování budeme bavit, ale mám jednu otázku. Mluvili jsme tedy o těch, kteří jsou ohroženi tou chřipkou nejvíce, ale řekněte mi, paní doktorko, může mít těžký průběh chřipky i jinak zdravý člověk, třeba ve středním věku, fyzicky zdatný, řekněme muž, ano. Třeba představme si ho, ano. Může mít těžkou chřipku? No,
1: určitě může, protože vlastně to, ten těžký průběh chřipky vlastně může probíhat dvěma způsoby. Buď se stane to, že ten člověk se nakazí virem chřipky a vlastně dostane chřipkový zápal plic. To je vlastně podobný princip jako třeba u onemocnění covidem, kdy vlastně ten těžký průběh covidu znamenal vlastně takzvaný pneumonii neboli takzvaný zápal plic. A to je vlastně jeden mechanismus vlastně toho patologického působení chřipky. A to se samozřejmě může stát i jinak zdravému člověku. A další daleko častější mechanismus komplikované chřipky nebo těžkého průběhu chřipky je, pokud vlastně na to onemocnění chřipkou, které je virové, nasednou takzvané bakteriální komplikace. To znamená, že organismus, který je oslaben infekcí virem chřipky, se ještě k této infekci nakazí bakteriální infekcí, která potom způsobí komplikace, zejména ve smyslu právě také zánětu plic, těžkého zánětu průdušek. U dětí třeba často bývají záněty středního ucha.
2: Říká paní doktorka Jitka Průchová, a za chviličku ještě další informace, které se týkají očkování proti chřipce. Počkejte si na ně.

0: léčí.
1: Posloucháte rádio vašeho kraje a naším hostem je doktorka Jitka Průchová z krajské hygienické stanice Plzeňského kraje. Povídáme si o chřipce, povídáme si o dalších virových onemocněních, která spojujeme tradičně s podzimem a zimou. A teď se dostáváme úplně konkrétně k tomu procesu očkování. Takže paní doktorko, dejme tomu, že nás teď poslouchá posluchač, který se rozhodl, že se nechá naočkovat. Jak to bude probíhat? Jaké jsou první kroky?
2: Tak pokud se jedná o člověka, který nějakým způsobem, ať už z hlediska věku, zdravotního stavu nebo příslušnosti teda ke zdravotnickému povolání, patří mezi ty skupiny osob, u kterých to očkování je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, tak takový člověk se může nechat očkovat vlastně u každého poskytovatele zdravotních služeb, který má vlastně nasmlouván ten kód očkování proti chřipce s jeho zdravotní pojišťovnou. Dobrá zpráva je ta, že došlo vlastně z hlediska pojišťoven k rozšíření vlastně spektra těch zdravotnických zařízení, která mají nasmlouvanou to očkování proti chřipce, čili jsou to v první řadě jsou to praktičtí lékaři, potom jsou to očkovací centra a jsou to potom i ambulantní specialisté, kde tedy je to výhoda z toho důvodu, že ti ambulantní specialisté, kteří mají třeba v péči chronicky nemocné pacienty, na které se vztahuje to očkování proti chřipce zdarma, takže je mohou přímo třeba, pokud chtějí naočkovat ve své ambulanci a nemusí ty lidé se zase vlastně obracet ještě na svého praktického lékaře, případně na nějaké očkovací centrum. A pokud se jedná o člověka, který vlastně nespadá do té kategorie očkování chřipce, která má očkování proti chřipce hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, tak takový člověk se může obrátit buď na svého praktického lékaře nebo na očkovací centrum a tam vlastně jemu poskytnou to očkování a proběhne tam tedy potom úhrada ze strany toho pacienta. A tady bych ještě chtěla připomenout, že i pacienti, kteří nemají to očkování hrazené a priori vlastně z veřejného zdravotního pojištění, tak mohou využít příspěvek své zdravotní pojišťovny na úhradu právě tohoto očkování.
1: To je také důležité říci. Je to jedna dávka?
2: Očkuje se jednou dávkou. Výjimkou jsou děti do 3 let věku, kdy vlastně při prvním očkování se dávají dvě dávky. Potom už je to vždycky jednou dávkou. Ano. U ostatní populace samozřejmě jenom jedna dávka.
1: Paní doktorko, proč se musí chřipka každý rok přeočkovat?
2: To je dané vlastně jaksi vlastností viru chřipky, která se jmenuje, odborně se jí říká drift, a to znamená, že vlastně každý rok dochází k určité antigenní změně toho viru chřipky, ale tato změna, pakliže se jaksi omezí na tu skutečnost, která se nazývá drift, je vlastně předvídatelná a vakcína vlastně pro každou sezónu je vlastně komponována a vyráběna již s ohledem na to, jaký typ viru chřipky je očekáván. Potom vlastně může nastat samozřejmě jednou za čas horší situace, kdy se projeví vlastnost toho chřipkového viru, které se říká shift, a to je vlastně varianta, kdy přichází zcela nový virus a vznikají pandemie chřipky, ale to je trošku už jiná situace. Tam tedy potom ty standardní očkovací látky nezabírají právě proto, že ta genetická varianta je úplně jiná. Ale u toho sezónního očkování vlastně je to dané tím, že vlastně se ta vakcína připravuje každý rok pro aktuálně očekávaný druh toho chřipkového viru.
1: Paní doktorko, určitě už jste se setkala s tím, že si někdo, teď to řeknu v uvozovkách, stěžoval, že byl naočkován proti chřipce a přesto jí dostal. Může se to stát?
2: Setkala jsem se s tím, může se to vlastně stát a je to vlastně jeden z důvodů, proč se třeba začal používat termín takzvaně pravá chřipka. To slouží k tomu vlastně, aby se chřipka odlišila od nechřipkových respiračních onemocnění. Abych se tedy vrátila k té otázce. Pokud člověk se nechá očkovat a potom dostane chřipku nebo myslí si, že dostal chřipku, tak to můžou být ze dvou důvodů. Buď je očkovaný, onemocní a není to onemocnění respirační, které způsobila chřipka, není to právě ta takzvaná pravá chřipka. I ty ostatní virózy, o kterých jsme tady mluvili, mohou probíhat způsobem, který může připomínat to onemocnění chřipkou, tomu člověku je opravdu špatně, takže si myslí, že je to chřipka a jakoby vlastně principiálně to chřipka není. A nebo se skutečně může stát, že ten člověk onemocní chřipkou po očkování, a to je v takovém případě, že vlastně se nakazí chřipkou v krátkém odstupu od toho očkování. Tady je třeba si uvědomit, že vlastně nějaká ochrana, která zaručí vlastně to, že se člověk tou chřipkou nenakazí, nastupuje nejdříve za 2 týdny po aplikaci té očkovací látky. A to je právě důvod, proč vlastně je vhodné nechat se očkovat před nástupem té chřipkové epidemie.
1: Tak já vám děkuji i za tohle vysvětlení. A teď už jenom krátce, jaká je dostupnost těch vakcín v České republice, potažmo v našem regionu?
2: Vakcíny jsou vlastně dostupné jak u praktických lékařů, tak v očkovacích centrech a záleží tedy pouze, jakého poskytovatele těch zdravotních služeb si lidé vyberou k tomu očkování.
1: Paní doktorka Jitka Průchová z Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni byla naším dnešním hostem. Díky za vaše informace, mějte se hezky, naslyšenou příště.

Víte, že Kamzíci žijí také v Krušných horách? Do zdejší krajiny byli vysazeni už před více než 100 lety. Dnes je můžete při troše štěstí zahlédnout například v okolí Klínovce. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Přejeme vám krásné úterní dopoledne, za 3 minuty bude 10:45 a naše další téma. Vodohospodáři staví u krásného údolí na Karlovarsku nový vodojem. Ten má přivést vodu do Bečova nad Teplou a zajistit tak spolehlivější dodávky vody i v létě, kdy vydatnost místních zdrojů klesá. Máme pro vás reportáž po písničce. Hey,

0: Bečov nad Teplou u Karlových Varů spoléhá při zásobování vodou na místní prameniště. Kvůli suchu jsou ale stále méně spolehlivá. Vodohospodáři proto musí vynakládat větší úsilí i peníze, aby obyvatelům zajistili dostatek vody. Situaci má zlepšit nový vodovod a vodojem, který se teď staví nad Krásným údolím.
1: Vevnitř jsou dvě komory na vodu po 150 kubíkách.
2: Stavy vedoucí Marek Boula ukazuje na hrubou stavbu budoucího vodojemu.
1: Takže celkem 300 kubíků vody.
2: Zatím je to taková odkopaná betonová kostka. Jak to bude vypadat, až to bude hotové?
1: Bude z toho koukat jenom vlastně takový domeček, jenom té nadzemní části. Zbytek bude zasypaný, bude to jenom takový vrchol kopce vlastně a z toho koukat malinký domeček. Není tady přípojka elektřiny, takže na stropě bude solární systém. Soláry budou napájet nějaký baterky a z těch baterií budou řízený prostě nějaký regulace elektro.
2: Teď tu dělníci připravují bednění na další menší část.
1: Tohle to bude jenom manipulační komora, kde budou uvnitř ventily, uzávěry a nad tím bude ještě strop a tam bude vlastně nadzemní část, kde bude vstup, elektrotechnologie a vstupy do komor.
2: Zásobování města Bečov nad Teplou pitnou vodou zajišťují dva místní vrty. Původní vodojem leží příliš nízko, takže celé vodovodní síti nezajišťuje dostatečný tlak. Ten dnes posiluje čerpací stanice. Pokračuje technický náměstek Karlovarských vodáren a kanalizací Tomáš Stehlík.
3: Ty podzemní zdroje mají rozkolísanost jak množství, tak kvalitě. Proto napojíme Bečov na skupinový vodovod, který má za sebou kvalitní velký zdroj vodní nádrž Žlutice a úpravnu vody Žlutice.
2: Stojíme tady kousek od Krásného údolí u hlavní silnice před klesáním do Bečova.
3: Stojíme asi přibližně na koutě 700 metrů nad mořem a v této akci bude vystaveno necelé 3 km potrubí.
2: Odkud ten vodovod je přiveden?
3: Vodovod přichází z obce Krásné údolí, z vodojemu bude pokračovat Bečov a směr Otročí Teplá.
2: Nový vodojem zlepší tlak vody v Bečově a Krásném údolí. Stavba je součástí plánu propojení Žlutického vodovodu s Tachovským a Stříbrským systémem. Z Bečova u Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Jedenáct hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Vítězné hnutí ANO sestavuje v Karlových Varech novou koalici. Spolupracovat bude s hnutím Karlovaráci a ODS. V rámci festivalu Jablek v Mariánských Lázních bylo vyhlášeno ocenění Zlatá hvězda. Spotřebitelské ceny v Česku v září meziročně stouply. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 15 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Karlových Varech budou novou koalici ve vedení města tvořit tři politické subjekty. Vítězné hnutí ANO, hnutí Karlovaráci a Občanská demokratická strana. V 35 členem zastupitelstvu bude mít koalice nadpoloviční většinu 18 hlasů. Podrobnosti spolupráce v novém volebním období chtějí političtí partneři dojednat v následujících týdnech, říká Andrea Pfeffer-Ferklová z hnutí ANO, která bude obhajovat pozici primátorky.
5: Co by mělo být v rámci té koaliční smlouvy, tak doladěno chceme mít během příštího týdne, ale co se týká přesných bodů programového prohlášení, tak to předpokládám, že bude o něco později. Ale vzhledem k tomu, že tady už sedíme nějakou dobu, přesně víme, co je potřeba ve městě Karlovy Vary dopracovat, jaké projekty jsou rozpracovány, tak také předpokládám, že to nebude nějaká dlouhá doba, ale neumím vám říct přesný datum.
3: V rámci 14. ročníku lázeňského festivalu Jablek v Mariánských Lázních bylo v neděli vyhlášeno ocenění Zelená hvězda. Ta je udělovaná za významný počin v oblasti praktického prosazování udržitelného způsobu života a ochrany přírody a životního prostředí. Jak v tiskové zprávě uvedla mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková, vítězkou letošního ročníku se stala Pavlína Remešová z Lipné u Hazlova na Chebsku. Oceněná byla za akci Dýňo braní, kterou navštívilo přibližně 3,5 tisíce návštěvníků. Za její pořádání získala Zelenou hvězdu, pamětní list a finanční dar ve výši 50 tisíc korun. Inflace v Česku zrychlila. V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 0,6% víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot v meziměsíčním porovnání, ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. Panamu zasáhlo další silné zemětřesení o síle 6,1 stupně. Zatím není jasné, jestli jsou na místě zranění. Před týdnem Panamu postihlo ještě o něco silnější zemětřesení. Následovalo po něm víc než 200 dalších otřesů. Zhruba 30 lidí bylo zraněných. Epicentrum zemětřesení bylo asi 40 kilometrů jihozápadně od města Soná a zhruba 300 kilometrů od hlavního města. Otřesy vycházely z hloubky 10 kilometrů.
4: Počasí.
3: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer místy i déšť, nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na D6 na 145. kilometru u Kamenného dvora na Chebsku ve směru na Karlovy Vary z důvodu manipulace dopravního značení řídí provoz policie. Počítejte se zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ahoj, Jano, dobrý den, pane Nováku. Víte, kam napsat čárku při oslovení v úvodu e-mailu? Za pár minut už vám to bude zcela jasné. Téma rozebereme s jazykovědkyní Helenou Chýlovou, která podobné dotazy dostává velmi často.
2: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Medvěd a Kohout, 11 minut po 11.
1: Jazykový koutek.
0: Jestli dbáte na to, aby vaše e-mailová komunikace byla bez chybičky, tak jste na správné adrese. Společně s jazykovědkyní vám dnešní téma představí Vladimír Šťovíček.
2: Tentokrát budeme odpovídat na dotaz, zda psát nebo nepsat čárku v pozdravu a oslovení. Například ve spojení ahoj Jano. Dobrý den, Heleno Chýlová.
3: Dobrý den. Úvodem musím říct, že se jedná o jeden z častých dotazů. Musíme si nejprve uvědomit, jestli je naše oslovení jednoslovné či víceslovné. V příkladu ahoj Jano se jedná o těsný celek, čárku psát nemusíme. Naopak, formulujeme-li pozdrav jako víceslovný, například dobrý den, pane Nováku, pak za pozdravem před oslovením čárku napsat musíme. No a čárku samozřejmě napíšeme na konci pozdravu a oslovení před dalším textem. Tedy ahoj Jano, čárka, nebo dobrý den, čárka, pane Nováku, čárka. A další text pak začíná malým písmenem. Už jsme se zmiňovali, že v oficiálním dopise, tedy i v e-mailu, není dnes rozšířené oslovení dobrý den příliš vhodné.
2: Jako pisatelé také často pochybujeme, jestli napsat čárku za závěrečnou formulí dopisu, tedy za slovy s pozdravem. Tam se čárka nepíše, že?
3: Nepíše se v případě, že použijeme pozdrav nevětný, který je tradiční a užívaný většinou, tak jak jste říkal, s pozdravem, se srdečným pozdravem, s přátelským pozdravem nebo jen srdečně. Pak čárku před podpisem nepíšeme. Podobně i v případě zdraví Helena Chýlová. Pozdrav a podpis píšeme na jiný řádek. Pokud formulujeme závěr jako větu, například těším se na osobní setkání, pak je jako větu ukončíme tečkou, nikoli čárkou a pokračujeme podpisem na dalším řádku.
2: Jazykový koutek končí. Zdraví Helena Chýlová a Vladimír Šťovíček. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: A další náměty nám posílejte na adresu info@pl.rozhlas.cz. Za chvíli seriál Tajemství technických památek zavede nás tentokrát k jedné z dominant mariánských lázní. Hlavní lázeňské kolonádě. Vznikla podle návrhu vídeňských architektů a vyrobená byla ve stejném roce jako Eiffelova věž v Paříži. Tajemství technických památek ještě před 11:30. Přejeme krásné dopoledne a hezký poslech.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Tajemství technických památek.
1: Hlavní lázeňská kolonáda zdobí Mariánské lázně od roku 1889. Ocelo-litinová konstrukce přežila bez úhony obě světové války. Několikrát změnila jméno, původní název zněl Kolonáda křížového pramene, později získala jméno po sovětském spisovateli Maximu Gorkem. Více o historii jedné z dominant Mariánských lázní říká architektka Ludmila Míková.
2: Je to vlastně prostor, který vždycky byl promenádním prostorem už od počátku založení lázní, takže pokud nebyla ještě kolonáda, tak se tady vysadily stromy, topoly, které vlastně vedly lidi k pramenům a dělali příjemný stín. Potom se v roce 1823 postavila taková zděná empírová kolonáda. Byl to spíš takový kursál, který se používal na různé společenské události.
3: Na konci 19. století nahradila zděnou krytou stavbu nová kolonáda z ocele a litiny, popisuje odvážný stavební krok architektka Ludmila Míková.
2: To byl úplně nový prvek, který i ten, kdo to tady montoval, což byl místní stavitel Koenig, vlastně se k takové zakázce dostal poprvé.
3: Obecně se traduje, že Mariánsko-lázeňská kolonáda je nejdelší. Pojďme to vyvrátit nebo uvést na pravou míru.
2: Ano, ona už prošla takovou přestavbou nebo rekonstrukcí, která začala v roce 1973 a v tu chvíli se nám ta kolonáda, která byla dlouhá 180 metrů, tak se vlastně zkrátila o takovou jako butikovou nebo jitřní kolonádu, ve které byly hlavně obchůdky a takové malé krámky. A ona má vlastně takovou sestřičku ve Francii, protože ve stejné době, v roce 1889, se dodělávala k světové výstavě Eiffelová věž. Tak ta je přes 300 metrů, tak možná jsme měli mít takovou položenou Eiffelovou věž tady v Mariánských lázních.
3: Takže jaká je délka Mariánsko-lázeňské kolonády?
2: Kolonáda je široká 12 metrů, je v těch kupolích vysoká také 12 metrů a dlouhá je teďka 135 metrů.
3: Pokud zvedneme teď naše hlavy vzhůru, díváme se na nádhernou kazetovou výzdobu.
2: Ta kazetová dřevěná výzdoba kolonády, to je hlavně

0: První lodi je zrekonstruovaná, ona byla z části zasažená dřevomorkou, když se ta rekonstrukce v 70. letech začala dělat. No a pak se nevědělo, co s těmi klenbami, které byly štukové. No a tak se přistoupilo k takovému odvážnému nápadu, když teda máme novobarokní kolonádu, že by se mohly tady udělat fresky. Takže pan akademický malíř Josef Vyletěl tady pustil do své fantazii a zobrazil tady všechny možné živly, vodu, vzduch, oheň, touhu člověka létat a i nad hudebním pavilonkem je vlastně taková apoteóza hudby.
1: Kolonáda je od roku 2010 zapsaná na seznam národních kulturních památek. Z Mariánských Lázní Jana Strejčková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Americký zpěvák Paul Simon slaví 85. narozeniny. Získal několik cen Grammy a prodal miliony desek. Blízko má taky k Praze. Na pozvání Václava Havla sem přijel už v roce 1990. Za chvilku podrobněji.

0: Basiková, 7 minut po půl 12. Americkému zpěvákovi Paulu Simonovi je 85 let. V 60. letech ho proslavilo folkrockové duo Simon and Garfunkel. Kvůli vzájemným neshodám se Simon později vydal na sólovou dráhu. Za skoro 70 let dlouhou hudební kariéru získal 16 cen Grammy. Jeho úspěchy ocenil taky časopis Time, který ho zařadil mezi stovku lidí, kteří nejvíce ovlivnili tvář současného světa. Simon už několikrát zavítal do Prahy, vůbec poprvé před 36 lety, kdy ho sem pozval Václav Havel.
1: Dovolte mi, abych uvedl svého přítele Paul Simona.
2: Simon do Prahy na Havlovu žádost přijel jako zahraniční pozorovatel voleb. Návštěva ale nezůstala jenom u politiky. Před zaplněným staroměstským náměstím po Havlově projevu zaspíval jeden z hitů dua Simon and Garfunkel, The Sound of Silence. Zpěvák u sebe tehdy neměl kytaru, a tak si ji půjčil od české hudebnice Dagmar Voňkové. Z nástroje sundal kapodastr, který slouží k přimáčknutí strun. Při letošním pražském koncertu ho Simon Voňkové vrátil. S Václavem Havlem se tehdy Simon neviděl poprvé. Setkali se už v únoru 1990 při Havlově návštěvě Spojených států. Simon během koncertu na počest tehdejšího československého prezidenta zaspíval v newyorské katedrále svatého Jana píseň Bridge Over Troubled Water. S prvními skladbami začal už v 50. letech ve škole v newyorském Queensu, kde mezi spolužáky potkal Arta Garfunkla.
3: Well, I began writing songs when I was 13 years old.
2: Stali se z nich nejlepší přátelé. Hudbou byli schopní trávit hodiny. Nakonec Simon s Garfunklem založili duo Tom a Jerry. V 16 letech vydali první hit Hey Schoolgirl, píseň, která je dostala do hitparád. Simon si v hudebních počátcích vyzkoušel taky sólovou dráhu. Ještě jako ne tolik slavný zpěvák a skladatel se za ní vydal do anglického Londýna. Zpíval tam ve folkových klubech. Za svoje první vystoupení tehdy dostal 3 libry. V Británii napsal jeden z prvních hitů pozdějšího dua Simon Garfunkel. Pojmenoval ho Homeward Bound, tedy na cestě domů. A domů, tedy zpět do Spojených států a ke koncertování s Garfunklem, se nakonec z Londýna v polovině 60. let vrátil i Simon. Tentokrát už oba vystupovali jako známé duo Simon and Garfunkel. Měli ale dlouhodobé neshody a v roce 1970 začal Simon opět zpívat sám. Čas od času, ale ještě s Garfunklem společně vystupoval. Jiří Chábera, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Víte, že horní hrad u Stráže nad Ohří býval téměř ruinou? Dnes ho jeho majitelé postupně zachraňují a z kdysi chátrající památky se stalo živé místo s kulturními akcemi. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Číst nápisy na baleních potravin se vyplatí. To, co vypadá jako máslo, totiž máslo být nemusí. A nachytat se můžete také při koupi mletého masa. Na co si dát pozor? Zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Poznat kvalitní potravinu na první pohled bývá někdy opravdu obtížné, protože výrobci se zákazníky často snaží různě ošálit a zmást.
3: No, bohužel máte pravdu. Příkladů potravin, které sázejí na spotřebitelskou nepozornost, jsme v našem testování potkali opravdu mnoho. Třeba v oblasti masných výrobků a hodně třeba i mezi mléčnými výrobky.
2: Vysvětluje Jan Mariška, odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test.
3: Nevím, jestli ty případy, které teď řeknu, jsou nejznámější, ale řeknu aspoň ty, které mě nejvíc utkvily v paměti a nebo jsou nejkurioznější. Tak začněme u masa. Všichni víme, že existuje mleté maso, to si umíme všichni představit. A když půjdeme koupit mleté maso do obchodu, tak můžeme najít výrobek, který bude vypadat úplně stejně, ale nebude označen jako mleté maso, ale jako maso mělněné. Je mezi tím zásadní rozdíl. Mleté maso jako termín je totiž regulováno vyhláškou a evropským nařízením a je jasně řečeno, že mleté maso musí mít určitou tučnost a musí mít určitý obsah bílkovin a vazivové tkání. Zkrátka dobře, je u něj regulovaná kvalita. Zatímco, když se na obal napíše mělněné maso, tak tyto požadavky neplatí a výrobce už ten výrobek může zpracovat podle svého uvážení.
2: Překvapení se někdy můžeme dočkat také třeba v konzervách.
3: Já myslím, že asi všichni víme, že se v konzervách prodává játrová paštika, takže když máme na obale napsané játrová paštika, tak opět nás vyhláška brání tím, že pro takový výrobek předepisuje minimální podíl jater a určitý obsah tuku. Ovšem, když už na té konzervě bude napsaný třeba játrovka, tak už tyto požadavky neplatí. A u konzerv bych měl potom ještě jeden velmi kuriózní případ, a to se týká masa ve vlastní šťávě. Když najdu na konzervě napsáno vepřové maso ve vlastní šťávě, tak opět mě vyhláška chrání v tom, že pro takový výrobek předepisuje obsah masa, obsah tuku. Ale když na takové konzervě bude napsané pouze vepřové maso ve šťávě, tak je to opět název, který regulovaný není a takový výrobek může vypadat, jak si producent zamane. A ta kvalita může být úplně jiná.
2: Co takové mléčné výrobky?
3: No, u mléčných výrobků je tento problém poměrně rozsáhlý a vlastně z praxe mám pocit, že když si lidé stěžují na to, že mléčné výrobky jsou nekvalitní, tak je to většinou právě v situaci, kdy naletěli na něco, co bylo tak jako šikovně označené, že si nevšimli, že nekupují to, co si chtěli koupit.
2: Typickým příkladem může být máslo. Výrobek je zabalený jako máslo, ale máslo to není.
3: Platí jednoduchá zásada. Když si chci koupit máslo, smetanu, jogurt, sýr, tak vždycky na tom obale tato slova musí být uvedená. Když tam uvedená nejsou, tak to znamená, že ten výrobek není to, za co se vydává. U toho másla jsme například viděli výrobek, který vypadal jako máslo, byl zabalený jako kostka másla a měl na sobě napsáno lahodné 82%, ale už tam nebylo dořečeno to máslo. A skutečně to máslo nebylo. Takže tady můžeme velmi snadno naletět.
2: Vysvětluje odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test Jan Mariška. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítra si v naší rubrice povíme o nekalých praktikách některých autoservisů.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem, aby řeč nestála s Jirkou Bláhou a otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Vítězné hnutí ANO skončí v Sokolově v opozici. Dohodla se nová koalice 3 uskupení. Do Bečova nad Teplou na Karlovarsku povede vodovod. Do základního tarifu dostanou od nového roku o 2400 korun víc bezpečnostní sbory. Odpoledne bude polojasno, k večeru přibývání oblačnosti, místy déšť a teploty do 14 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Libuše Ernestová. Sokolově se na koalici domluvili uskupení Sokolov na plný úvazek s hnutím pro město Sokolov, Společně pro Sokolov a Volba pro kraj. Jak informoval lídr kandidátky Společně pro Sokolov Jan Picka, dohromady by koalice měla mít 17 hlasů v 27 členem zastupitelstvu. Vítězné hnutí ANO tak končí mimo vedení města. Lídr kandidátky ANO Erik Klimeš uvedl, že hnutí odchází do opozice, ale bude se snažit ještě komunikovat s ostatními subjekty. Vodohospodáři staví nový vodovod do Bečova nad Teplou na Karlovarsku. Nad krásným údolím vzniká vodojem s kapacitou 300 metrů krychlových. Odtud povede do Bečova nový přivaděč dlouhý 3 kilometry. Stavba za téměř 16 milionů korun má skončit na jaře příštího roku. Město teď zásobují místní zdroje vody, říká technický náměstek Karlovarských vodáren a kanalizací Tomáš Tehlík.
2: Ty podzemní zdroje mají rozkolísanost jak množství, tak kvalitě. Proto napojíme Bečov na skupinový vodovod, který má za sebou kvalitní velký zdroj, vodní nádrž Žlutice a úpravnu vody Žlutice.
1: Hasiči, policisté nebo třeba celníci dostanou od nového roku měsíčně o 2400 korun v základním tarifu navíc. K tomu dalších 500 korun na přesčasy nebo pohotovosti. Na navýšení se dohodli odboráři bezpečnostních sborů s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Požadovali větší poměr částky právě do tarifu. Z něj se pak třeba počítá i výsluha. Cíl dalšího navyšování v příštích 3 letech popisuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
3: Nástupní plat nově nastupujících policistů po základní odborné přípravě 50 tisíc korun. A tomu chceme dojít. Jedná se o 3 rezorty, byť vnitro je největší, policie a hasiči, ale musíme dojít k té shodě, protože každý ten sbor má určitá specifika.
1: Zástupci odborů označili dohodu za kompromis. Původně chtěli platy vyšší o 10%. Další jednání o větších změnách chtějí začít hned začátkem příštího roku. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová odsoudila dronové útoky na lodě u pobřeží Bulharska. Označila je za nepřípustné a vyzvala, aby útočníci vyvodili odpovědnost. O dnešních nočních úderech v Černém moři informoval bulharský premiér Rumen Radev. Poškozená je podle něj jedna loď, která patřila Ukrajině. Druhá se po zásahu bezpilotních letounů potopila. O incidentu bude v Bulharsku jednat Bezpečnostní rada státu. Radev taky řekl, že bude mluvit s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem. Sport. České fotbalistky čeká odvetné utkání v baráži o mistrovství světa. Od 20:15 nastoupí v Paisley nedaleko Glasgow proti domácímu Skotsku. Z úvodního duelu si ale přiváží dvougólové manko. Trenérku národního týmu Jitku Klimkovou zároveň mrzí červená karta, kterou dostala Tereza Krejčiříková.
4: Jsme oslabené, což určitě jako do odvety není dobrá zpráva. Domnívám se, že to byla prostě zbytečná červená karta, to se nám nesmí stávat v zápasech. Abychom udělali takovouhle školáckou chybu a nechali se vyloučit. Počasí.
1: Odpoledne bude polojasno, k večeru přibývání oblačnosti a místy déšť. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách 7 až 10. Vane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a bio na dvojce, střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Pozor na 145. kilometru D6 ve směru na Karlovy Vary. Silničáři tam otevírají nový kus dálnice a dopravu řídí policie.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
5: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary. Po zprávách s Libuší Ernestovou začínají písničky na přání se Zlatou Kinskou. Já vám za nás všechny přeji krásný den. Tak volejte, pište, přejte si telefon do studia 221 55 37 37. Hodina je celá vaše. Můžete klidně i psát na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Veškeré kontakty najdete na našem webu. Připomínám www.vary.rozhlas.cz a také připomínám, že dnes je úterý s datem 13. října a to znamená, že tento den patří Renátám. Tak Renátám přejeme vše nejlepší, vám všem samozřejmě pohodový den a ať už dnes děláte nebo slavíte cokoliv, užijte si ho i spolu s námi.

0: po uši.
1: My jsme v tom stále až po uši v písničkách pro vás spolu s vámi. Já jsem ráda, že už voláte na telefonu. Čeká naše posluchačka z Karlových Varů, paní Milena. Přeji hezký den a vítám ji mezi námi.
2: Dobrý den, já také zdravím Český rozhlas Plzeň a naše Karlovarské rádio. A já bych dnes chtěla popřát mojí tetě, paní Miluši Košanové z Plzně, která se právě dnes dožívá krásných, neuvěřitelných 100 let. K tomuto krásnému výročí hodně štěstíčka a zdravíčka, Peto, ti za celou tvoji rodinu, za Hanu, Honzu, za Pepíka s Květou ze Sušice, za všechny vnoučata a pravnoučata posílá Milka z Karlových Varů. A já děkuji Českému rozhlasu za zprostředkování. Děkuji, naslyšenou.
1: S radostí moc ráda vyřídím a také se připojuji k vašemu přání s dovolením. Celý tým Českého rozhlasu Karlovy Vary přeje vše nejlepší, hodně zdraví a pohody k tomuto úžasnému jubileu. Mějte se krásně a pouštím vámi vybranou písničku. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: A já vím, co se chystá teď. Budeme plnit opět další přání. Na telefonu čeká naše posluchačka paní Alena Schodová. Hezký den vám přeji.
1: Dobrý den, Zlatusko, já vám přeju taky krásný den a jsem ráda, že už jako jste nastoupila, že vás zase slyšíme. A moje písnička dneska poletí k paní Renatce Králové do Habartova. Včera oslavila narozeniny a dneska jmeniny, takže to má dvojité. Tak paní Renatko, včera jsme spolu mluvili, tak já vám dávám dneska zahrát písničku, kterou máte ráda, a k tomu vám přeji moc, moc, moc pevného zdraví, štěstí, lásku, spokojenost a ať se vám splní všechno, co si přejete. Tak poslechněte si písničku a přeji vám hezký den.
0: Já už ji pouštím a také za celý tým Českého rozhlasu Karlovy Vary přeji vše nejlepší k narozeninám a k meninám a vám přeji krásný den. Opět někdy naslyšenou.
1: Děkuju, děkuju za písničku, naslyšenou.

Doznělo další hudební přání a já jdu plnit písemné. Dobrý den, chtělo bych zahrát písničku od Xindla X Puberťák. Písnička bude pro všechny posluchače s pozdravem Jana Sklatov. Honzo, jdeme na to? Změna repertoáru, přeji krásný den.

0: Tak to byla zpěvačka Suzy Quatro a na telefonu je také žena. Hezký den, vítám Jarku ze Sokolova.
1: Dobrý den, hezký den i všem posluchačům. A já bych dneska chtěla nechat zahrát své teď Renatě nebo Reně pražským, i když momentálně teda tráví dlouhý čas na Kokořině, tak snad se jí podařilo tu stanici naladit a posílá mi písničku od Raduzy Jednou to pomine.
0: Je připravená? Já ji také moc zdravím, přeji krásný den. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

Jednou to pomine, tak to byla Raduza na přání naší posluchačky Jarky ze Sokolova, kterou moc zdravím, přeji ještě jednou hezký den a samozřejmě i vám všem. I doplňte další přání. Někdo nás teď poslouchá v autě a myslím si, že nejeden řidič a nejeden spolujezdec. A já jí doplnit písemné přání. Dobrý den, milá rádio. Posádka směřující do maďarských termálních lázní by se ráda nechala zahrát na cestu písničku od Omegy v originále Dívka s perlami ve vlasech. Krásný den všem, zdraví osazenstvo Olga a Vláďa, Jana, Vláďa a náš řidič Romča, díky a naslyšenou. Tak, já jsem nakonec vybrala Dívku s perlami ve vlasech od Aleše Brichty, tak doufám, že jsem to nepokazila, že vám nepokazím radost. Omegu vám určitě moc ráda zahraji taky. Mějte se krásně, moc vás zdravím a přeji, ať si to tam hezky všichni užijete. Šťastnou cestu!

0: Tak to byla skupina Omega pro posádku, která nás právě teď poslouchá na cestě na dovolenou. Ještě jednou přeji, užijte si to, mějte se krásně, mějte se hezky a hlavně se vraťte bez virus, protože to jsem si za vás všechny vybrala, já doufám tady. Tak, jdeme plnit další přání a na telefonu už máme naši další posluchačku a to je Anička z Nejtku. Hezký den.
1: Dobrý den. Já bych prosila zahrát pro moji neteř Maru Kejbalovou, která je v domově důchodců nebo seniorů v nové roli. Má dneska narozeniny. Přeju jí všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a aby jí bylo dobře. A všem posluchačům našeho rozhlasu přeju všem hodně, hodně zdraví.
0: Děkuji moc za nás všechny. I vám přeji hodně zdravíčka a samozřejmě přejeme také i do nové role vše nejlepší. Tak La Paloma, vámi vybraná písnička v podání Semina Rossi a Karla Gotta. Naslyšenou, hezký den.
1: Děkuju.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Jan Zadražil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Duša a ja, skupina No Name, Český rozhlas Karlovy Vary a vy, naši posluchači. V tomto čase v písničkách pro vás se na vaše přání a to teď budeme hrát a bude mířit přímo do Chodova a bude konkrétně pro paní Irenku a paní Alenku, bude na přání pro dobrou náladu a pohodu. A vybrala jsem písničku za obě dámy, jelikož to nechali na mě, tak An Angel, Kelly Family, doufám, že se bude líbit. Přeji oběma krásný den.

To byla skupina Kelly Family and Angel pro Alenku a Irenku Dochodová. Další písnička Změní teď rytmus a posílá ji Ondra Fidimu a je to skupina Slade. Run, run away. Krásný den.

Za malou chvíli vás čekají další zprávy, končí písničky pro vás, ale ty další tu budou pro vás opět zítra ve stejném čase, tak nezapomeňte volit, pište, přejte si. Připomenu e-mail studio.vary@rozhlas.cz, tam už můžete klidně napsat e-mail již dnes, už teď. A po 13. hodině vás čeká Alex a hostem pořadu dnes bude herec Jan Zadražil. Tak příjemné odpoledne a dobré poslouchání spolu s

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Karlovarský kraj a Bavorsko pracují na zajištění přeshraniční zdravotní péče. Pomoci má program Interreg. Úprava zahradnictví na státním zámku Valeč bude stát přes 40 milionů korun. Lucemburský soudní exekutor zablokoval kvůli kauze Diag Human podíly české polostátní firmy ČES. Dál bude polojasno, k večeru přibývání oblačnosti, místy déšť a teploty do 14 stupňů. Zprávy pro vás má Libuše Ernestová. Karlovarský kraj s dvěma bavorskými okresy Wunsiedel im Fichtelgebirge a Tirschenreuth připravují společný projekt. Jeho cílem je vytvořit funkční a dlouhodobě udržitelný systém přeshraniční zdravotní péče. Jak v tiskové zprávě uvedl hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO, občané žijící v příhraničí by tak v budoucnu mohli jednodušeji využívat zdravotní služby na druhé straně hranice. Karlovarský kraj a jeho němečtí partneři chtějí pro projekt využít program Interreg Bavorsko-Česko 2021-2027. Projekt by se měl zaměřit především na propojení zdravotnických kapacit a poskytovatelů zdravotních služeb na obou stranách hranice. Ve Valči na Karlovarsku pokračují úpravy zámeckého zahradnictví. Součástí bylo taky navrácení palmového skleníku. Zatímco kovová konstrukce už je na místě, její zasklení plánuje zámek na jaro příštího roku. Revitalizace celého prostoru bude stát desítky milionů korun, říká z Národního památkového ústavu v Lokti Tomáš Petr.
5: Samotný palmový skleník, tam je smlouva kolem 6 milionů korun. Pod tím se ještě opravoval kamenný rizalit, to bylo kolem 3 milionů korun. Ten samotný palmový skleník kolem 15 pak celkově. Ale musíme se bavit o tom, že ta investice tady zaujímá mnohem větší plochy. Tady máme různé terasy, ohraní zdi, množství zábradlí, je tady ještě pultový skleník. Takže celkově ty náklady jsou kolem 44 milionů.
4: ČES se kvůli zablokování části podílů kvůli kauze Diag Human bude bránit u soudu. V reakci to Českému rozhlasu napsal premiér Andrej Babiš z ANO. Polostátní firma je podle něj přesvědčená, že uspěje. Diag Human se s Českem soudí od 90. let. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. Podle Babiše stát ani dál neuznává nárok firmy na odškodnění a bránit se bude dál. ČES zdůrazňuje, že zákazníků se zablokování podílů nedotkne. Mezinárodní obchodní řetězec Ahold Delhaize se stále potýká s následky kybernetického útoku. Nizozemské prodejny Albert Heijn mají problémy se zásobováním. Chybí jim například ovoce, zelenina a mléčné výrobky. Příčinou je omezení provozu v distribučních centrech. Nefungují ani online e-shopy společnosti v několika zemích. České prodejny Albert podle mluvčího Jiřího Marečka fungují pouze s malou výjimkou. Mobilní aplikace Můj Albert není funkční. Problémy ale souvisejí s výpadkem v Nizozemsku.
0: Počasí.
4: Dál bude polojasno. K večeru přibývání oblačnosti a místy déšť. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách 7 až 10. Vane slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Strážka osobního auta s vlakem komplikuje provoz v Tovární ulici v Nové Roli. Projíždí se jedním jízdním pruhem. Počítejte se zdržením.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
6: Televizní diváci si ho pamatují jako kapitána Čermáka z kriminálního seriálu Specialisté. Jeho herecký svět ale zdaleka nekončí u obrazovky. Výraznou část jeho profesního života tvoří divadlo. Jan Zadražil je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herec Jan Zadražil je naším hostem pro milovníky krimi seriálu Kapitán Čermák ze Specialistů. Byla to role, díky které vás lidé začali poznávat na ulici? Byla to ta role? Nebo už se to dělo dříve?
1: Já nevím. Asi se to dělo i dříve. Já jsem páchal i jinačí nezdoby, než jenom Specialisty, takže pár seriálů jsem se zúčastnil a to potom obnáší i to, že vás lidi poznávají a upřímně řečeno, samozřejmě Egu to dělá dobře, kdo tvrdí, že ne, tak lže podle mě, ale spíš je o to, co potom uděláte s tím dál, k čemu to použijete. Můžete je třeba pozvat do divadla, říct, jestli se vám líbí, že vám lezu do obýváku dvakrát týdně, tak se zkuste přijít podívat i, co se páchá večer v divadle naživo. Doopravdy v úvozovkách, protože i divadlo je jenom jako.
0: A vy jste přesně toto udělal, využil jste k tomu postavu třeba právě ze Specialistů nebo z jiných seriálů k pozvání do divadla?
1: Jo, to si myslím, že když už, myslím si, že člověk, když přijímá tu práci, tak by měl přijímat i to, že to sebou může nést tenhle druh pozornosti. Já nejsem úplně člověk, který by kvůli tomu tu práci přijímal, ale zároveň to beru jako nějakou platbu za to, že tu práci můžu dělat a má svoje výhody. A tak potom vždycky říkám, dobře, vyfotím se s vámi, ale vy mi slíbíte, že se podíváte na www.divadlovceletné.cz a vyberete si představení, který hraju s Kašparama, nebo zajdete do Violy, nebo se podíváte na představení u Hitlerů v kuchyni, nebo půjdete do Řeznický, kde připravujem nejnovější zatím věc.
0: Nejnovější věc, která se jmenuje V gala a ke které se dostaneme, určitě o ní budeme mluvit. A zafungovalo to, že, jak jste říkal, dvakrát týdně jste lezl divákům nebo lidem doma do obývacích pokojů, tak zafungovalo potom? Skutečně se stalo to, že někdo přišel na vás do divadla a řekl, já jsem přišel, protože vy jste ten Čermák, kapitán ze Specialistů?
1: To nevím, jestli lidi šli úplně kvůli tomu. Nejsem si jist, že je tam nějaký intenzivní překryv mezi diváky seriálů a diváků divadelních. Ale už se párkrát stalo, že takzvaní zavlečenci, jak já jim říkám, to znamená lidi, kteří by do toho divadla vlastně nešli úplně sami dobrovolně, ale objevili se tam, chtěli udělat radost třeba partnerovi nebo partnerce nebo kamarádovi. Takže to jsme ani nevěděli, že umíte i něco trochu jiného. Že můžeme zažít trochu jiný zážitek, než doma u televize, kdy typujeme, kdo z těch tří podezřelých to asi tak může být. Ale že můžeme zažít i něco takového, jako je živý divadelní představení, což já jsem přesvědčený, že je primárně setkání a jakýsi, a až bych se nebál použít třeba slovo rituál, protože si myslím, že z toho divadlo vychází, ze společného setkání, když je v úvozovkách vše hotovo, máme co jíst, máme kde spát, máme ukojeny základní potřeby a pořád nám ale ještě něco chybí. Tak a to je, myslím, ta nadstavba, která se dá získat třeba v divadle.
0: Tak a o té nadstavbě budeme samozřejmě mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jan Zadražil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jan Zadražil, který teď sedí ve studiu Českého rozhlasu, ale ve svých volných chvílích zkouší inscenaci v Gala, kterou uvede divadlo v Řeznické 30. listopadu, bude mít premiéru. Je to autorská hra. Jaký je váš vklad do této hry?
1: Můj vklad do této hry je, že ráno vstanu a jdu na zkoušku. Tím to začne, ale jdu tam rád, protože mi přijde, že to má smysl. Mě oslovili dvě dámy, herečka a tanečnice, Stáně Jachnická a Leona Kvaša Kvasnicová, asi před 2 lety. Že touží udělat něco svého. A obě jsou to skvělé interpretky, ve svém oboru si myslím, že držejí špičku, pracují velmi intenzivně a zároveň dospěli do nějakého bodu, kdy ucítili, že možná nechtějí být jenom interpretky, ale chtějí se pustit na trochu křehčí plochu a troufnout si udělat něco po svém. A jako základ si vzali knihu o Gale Dalí, což byla partnerka Salvatora Dalího, o který se toho zase tolik neví. Mimo jiné i proto, že ona dost intenzivně pracovala na tom, aby existovalo vždy několik verzí jejího příběhu. To je jedna ze zvláštností té dámy a není poslední. A říkali, tahle žena nás zaujala. Já jsem říkal, proč? A oni říkali, protože v sobě nese nějakou lomenost toho, že člověka fascinuje a zároveň něčím odpuzuje, nerozumí jí, proč dělala něco, když na druhou stranu dokázala něco jiného. Brzy jsme se dostali k tomu, že nechceme dělat životopisný drama a že spíš bychom rádi to o tuto osobu nebo osobnost možná velmi zvláštní, tajemnou něčem a velmi silnou, teda každopádně výraznou, takže bychom to rádi o ní pouze opřeli a zkoumajíc tuto dámu, bychom se skrz to dostali k sobě. Proč nám připadá v něčem fascinující, inspirativní a v něčem jiným odsouzeníhodná? Co to na ní je? A proč to tak připadá konkrétně nám? Proč to tak připadá Stáně? Proč to tak připadá Kvaše, proč to tak připadá mně a proč to tak připadá ještě Gábině Vermeliu, kterou jsme k tomu přizvali, abychom dostali jakousi, já tomu říkám soukromně svatou čarodějnickou trojici, herečka, tanečnice, hudebnice, která, jak už jsem říkal, každá dosáhla poměrně vysoko. A zároveň, aby to bylo minimálně o co opřít nebo s čím konfrontovat, tak ta mužská energie je tam podstatná, protože byla podstatná i pro Galu Dalí, práce s mužskou energií a s ženskou energií, takže tu tam zastupuju já. A můj osobní vklad, ať to vrátím na začátek k vaší otázce, je to, že se, nejenže teda vstanu, to byla samozřejmě nadsázka, i když upřímně řečeno, není to nic lehkýho, ale stanu rád, protože to setkání s holkama, jestli je tak můžu familiárně nazvat, já jim tak říkám, když jsou to dámy 50+, ale pro mě jsou holky a jsou moc krásný a dobrý a plný energie, takže holky jsou pořád, tak je po každý zajímavý, po každý objevíme něco dalšího, vyzýváme se v tom navzájem, my jako herci se učíme tančit, Kvaša jako tanečnice se učí mluvit, Gábina jako zpěvačka se učí taky tančit. Je to tato kombinace. Chtěli bychom vyprávět Není to příběh, který by někde začínal, probíhal a končil. Je to jakýsi kaleidoskop situací, který ale nevyprávějí jenom slovem, ale taky pohybem a hudbou. Je tam tohleto zajímavé spojení. Bavíme se o tom, že Gala Dalí inspirovala nejenom Salvatora Dalího, ale byla už předtím poměrně

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Jan Zadražil, který právě v současné době zkouší inscenaci v Gala, kterou 30. listopadu uvede divadlo v Řeznické. Je to o Gale Dalí, ale není to životopisné drama, není to přímý popis jeho života, nevypráví to přímo o jejím životě. A vy jste v minulém vstupu říkal, Jane Zadražile, že Gala Dalí byla za něco jakoby hodná obdivu, za něco naopak určitého odsouzení. Jak která z těch částí pro vás, ve vás převládá? Nebo to máte 50 na 50?
1: Já myslím, že ona je zajímavá právě proto, že každý má šanci zaujmout k ní to stanovisko svoje vlastní a poměřit se s ní. Což ale znamená nebát se, ponořit se sám do sebe a podívat se na sebe, kdo jsem já, co jsou moje cíle, jaká je moje cesta tady, teď momentálně v tomhle pokusu, jak já říkám, že jsem přesvědčený, že těch pokusů máme víc, tak jaká je moje cesta, co má být výsledek, co nesu, proč tady jsem, kromě toho, že se mám rozmnožit a potom zase odejít a začínat znova v dalším pokusu. Dokážu se přesáhnout, nechám tady něco, nebo se spokojím s tím, že jsem se objevil, rozmnožil a zase vznikl. A to teď nemyslím nějak odsouzení hodně, to je naprosto v pořádku. Každý si může říct, jestli chce, kolik toho chce. Mě Gala Dalí na první dobrou, když jsem si tu knížku přečet, tak jsem si v duchu říkal, proč si holky vybrali tuhle dámu. Je zvláštní. Nerozumím jí. Nikdy nic nestvořila, ale pod jejím vlivem tvořili jiní. Co v ní bylo za sílu? Ta obrovská touha po svobodě, po emancipaci, po tom, že já mám právo žít život, jaký chci, a nikdo nemá právo ho soudit. Gala Dalí byla žena, byla to matka, měla dceru s Paulem Elwardem, to byl její první manžel, surrealista, básník, člen surrealistické skupiny Andrea Bretona, který celoživotně miloval, přestože postupně právě odešla, stala se partnerkou Salvatora Dalího. O tu dceru se staral, protože Gala Dalí nebyla nikdy matka. Ona od začátku říkala, že dceru nechce, že jí, jejími slovy, její dcera při pohledu na svoji dceru, když jí vidím, jak roste, tak vidím, jak já stárnu. Ale od začátku to takhle nastavila. Řekla, nikdy nebudu matka, můj úkol je jinde. To pro mě bylo jako nepochopitelný, na první dobrou odsouzení hodný. Ale pak jsem to znova, a říkal jsem si právě, proč teda holky jste si vybrali třeba tohle. Možná proto, abyste o to opřeli to, že vy jste matky a nikdy byste tohle neudělali. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, která mě nakonec upřímně řečeno přivedla k tomu, že jsem řekl, dobře, budu i já součástí toho zkoumání, protože když jsem se podíval na to, jak se Gala prezentovala, jak fungovala, jaký měla názory, jak vedla svůj život, tak ve chvíli, kdy jsem si stačilo si vyměnit její pohlaví místo ženy, si tam dosadit muže, a v tu chvíli to je naprosto standardní způsob, jak si myslím, velká část naší mužské populace funguje, díky čemuž dosáhla, čeho dosáhla. Spousta i mých vrstevníků, a já jsem si vždycky říkal, jak je to jako možný, řekne, já jsem si vlastně uvědomil, že potřebuju svobodu, potřebuju se já projevit, potřebuju sám sebe.
0: Já se omlouvám, že vás přerušuju, jako muž jste to pochopil, pokud by Gala Dalí byla mužem, tak byste ji píše nepochopil, ale u ženy...
1: Tak by na něj nebylo nic divného. Tak to do dneška takhle funguje. To, takhle to je a to je třeba věc, která taky je ke zkoumání.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil. Povídáme si především o divadle. Ostatně na divadle vy jste strávil už 30 let.
1: Asi jo.
0: Jste trémista před premiérou.
1: Pade, bylo to v 20, tak jo, 30. Byl jsem velký trémista. A už asi nejsem. Není proč, když pracujete na něčem, co vám dává smysl společně s lidmi, který vám dávají smysl a věnujete se tomu poctivě, tak proč se bát? To divadlo je krásný v tom, že je živý, že je teď a tady a chyba je nejkrásnější věc, která se vám může stát, protože může přinést něco, právě pokud nejste zbytečně nervózní a neobáváte se jí, ale vítáte jí, tak může přinést něco, co by vás nikdy nenapadlo. A zároveň potvrzuje to, že to není umělý, no. Že to je živý. Živý umění.
0: Živé umění. Když se rozhodujete, zda nějakou roli vzít, zhostit se jí, tak právě hraje velkou roli to, s kým budete pracovat, než ta samotná role.
1: Ano.
0: Je to pro vás důležitější, než... Nebo podle čeho si vybíráte, v čem a jakou postavu stvárníte?
1: Už jste to řekla. Podle toho, kdo u toho bude se mnou. Divadlo je věc společná. To dokonce i ve chvíli, kdy, řekněme, hrajete monodrama a divák vás vidí samotného, tak na vás musí třeba někdo posvítit. Nebo minimálně při té práci, při té přípravě, při zkoušení. Asi není od věci, když u toho je někdo, kdo se na to dívá a říká, a teď to berte trochu, prosím, s nadhledem, rychlejc, pomalejc, nahlas, potišejc. To je strašně důležitý. Divadlo bez diváka neexistuje. Od slova dívat se. A takže to potřebujete. A no, nejste tam sám vlastně. A asi jsem to teď pomenoval taky, vždycky tam by někdo měl být. Pokud se na to nikdo nedívá, není to divadlo, děláte kraviny doma v obýváku.
0: Vy jste prošel řadou divadel, od Fidlovačky přes Vinohrady, pod Palmovkou. V Brně jste působil v divadle Na provázku, tam jste ostatně 13 let stvárňoval Nikola Šuhaje v Baladě pro banditu. Kde vám a kdy vám bylo nejlépe s divadlem?
1: No, asi ve chvíli, kdy jsem se mohl už svobodně rozhodnout, že tam chci být. A bylo mi krásně na provázku, to bylo nádherný. Začátek na Fidlovačce, když vznikala, tak byla taky krásná. Vždycky, když něco začíná, tak to je paráda. To žene nějaká prostě energie vzniku, to je dobrý. Byla skvělá parta, po určitý době už jsem cítil, že je potřeba se stát svobodným a právě rozhodovat o tom, s kým chci být. A takže jsem odešel z Fidlovačky, byl jsem dlouho s partou, která si říkala Company.cz, to bylo ve Strašnickém divadle, potom jsme se ještě asi na 3 roky přestěhovali do divadla Komedie, tam jsme pak museli skončit a já už v té době jsem dělal se skupinou nezávislou, která si říkala Veselé skoky, to bylo pohybové divadlo nonverbální, který ale činili činoherci, kteří se rádi hejbali a objevovali nové věci. Dostali jsme tam a taky vzniklo to úplně jenom z touhy a potěchy, z ničeho jiného. Byla to taky skvělá skupina lidí. Dostali jsme rezidenci právě v divadle v Celetné a skrz Veselé skoky jsem pak mohl zakotvit v divadle v Celetné ve spolku Kašpar. To je jako můj splněný závěrečný sen. A tam jsem šťastný vlastně všude, no. Protože mám velký štěstí. Protože v tomhle jsem svobodný. Můžu říct, toto chci a toto ne.
0: Tak ať se vás drží. Jan Zadražil je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil, filmový, divadelní, seriálový herec, nikoli však dabér, což mě s vaším hlasem docela překvapuje, takže platí to, že skvělý herec nemusí být nutně dabérem.
1: No, já jsem toho, myslím, zářený příklad. Nebo toho, že nevím, jestli skvělý herec, ale ne každý herec musí být dabérem. Je to, pro mě je to třeba jedna z nejtěžších disciplín. Já se buď se trefím do kódu, a ne, do pusy takzvaně tomu herci, a nebo hraju. Ale dohromady to nikdy nešlo. A skvělý režisér, pan Zdeněk Štěpán, který má třeba mimo jiné na hrbu, kdybych mu to takhle poslal, všechny Simpsonovy a tak dále, velký filmy, tak to se mnou vždycky jednou za čas zkusí. Zavolá, řekne, Honzo, pojď. A já řeknu, Zdeňku, vždyť vy to přece víte, že to jako nejde. A on říká, pojď to zkusit, třeba to zlomíme. Pak se mnou trápí, dá mi třeba hodinu, to je strašně moc, a pak řekne, tak super, tak zase příště to zkusíme. A já mu za to jsem vděčnej, zároveň ale vždy a vždy znova se usvědčím, že toto není moje cesta. Všichni, kteří to dokážou, mají můj obrovský obdiv. A není nutné, si myslím, dokázat naprosto všechno.
0: A neslýchal jste právě s vaším hlasem, že je, vy máte skvělý hlas pro ten dubbing a nesnažil se ho, vás to naučit, když jste říkal, že pan režisér to s vámi zkouší opakovaně, tak no, je to právě proto, že pro tu barvu hlasu, že by si ho přál mít v rejstříku hlasů dubbingových.
1: Asi jo. A říkám, pro mě to je, a zrovna od pana Zdeňka, obrovská podsta, že se tím vůbec zabývá. Přestože nakonec vždycky zjistí, že ne. Tak to je jako krásný. Co víc chtít, ale já myslím, že už taky pochopil, že moje cesta asi bude jinudy. A kdyby mám velký štěstí a to, že můžu aspoň se pokoušet s tím hlasem pracovat třeba v rámci načítání audioknih. To je moc krásná práce, já jsem vždycky moc rád čet a v tom vidím nějakou svoji cestu, která je rozhodně ještě hodně, hodně dlouhá, mám se co učit, ale zároveň tam nacházím nějakou potěchu a nějaký smysl, jak předat příběh jenom hlasem.
0: To zní nikoliv jako práce, ale jako i koníček, protože kdo rád čte, tak když to má potom jako profesi, tak to musí být, asi záleží i podle toho, co čtete. Byla i kniha, která vás třeba vůbec nebavila?
1: Ne. Já mám, stejně jako mám štěstí v divadle, obrovský, nebo vůbec práci na lidi, který potkávám, tak jsem měl a mám doteď štěstí i na knihy, na tituly, který nebyla knížka, kterou bych čet a trápil se s ní. Vždycky se v ní něco dá najít, aspoň zatím to šlo, a taky vždycky máte možnost říct, děkuju, tohle asi nedokážu. A to je na každém. Zase není potřeba přečíst všechny knihy na světě.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Jan Zadražil. Povídali jsme si a pojďme se ještě povídat o knížkách, které vy rád načítáte. Už se vám někdy stalo, že jste četl nějakou knihu a pak vám zavolali, že tu stejnou by chtěli, abyste načetl? Čili jste ji důvěrně znal?
1: No, já jsem si dokonce řekl o práci, když jsem se dozvěděl, že by měla být do zvukové podoby převedena řada knih od Terryho Pratchetta. A tak jsem řekl vydavateli, prosím, nech mě to číst. A protože je to něco, s čím já jsem se od té chvíli, co jsem se potkal s prvníma knihama tohohle spisovatele, a tak mi ty knihy zůstaly, já je čtu opakovaně, protože jsou to knihy, které vyprávějí příběh, mají v sobě spoustu humoru, ale taky nějaký něhy, docela velkýho vhledu do lidských duší a do způsobu, jak lidi fungujou, proč se rozhodujou, jak se rozhodujou. A je to vlastně satyra, která se tváří jako pohádka a přitom vypráví o nás. A jsem moc vděčný vydavateli, že řekl, tak jo. Pak jsem se trochu polekal, protože jsem si uvědomil, že nejsem sám, kdo toho spisovatele, který ho Pratchetta má rád, pro kterýho je poměrně silná fanouškovská základna. A říkal jsem a uvědomil jsem si, že číst tu knížku 16krát potichu je něco úplně jiného, než jí pak přečíst nahlas a předložit tu svoji verzi lidem, který mají každý svoji velmi nepochybuju specifickou verzi ve své hlavě. Takže ta výzva byla veliká. Snad se jí podařilo zvládnout. Je to jedno z mých splněných přání, že můžu interpretovat knihy Terryho Pratchetta. Takže jo, stalo.
0: Není to ale asi časté u vás, že byste si řekl o práci. To už musí být něco.
1: Bylo to podruhé v životě. Poprvé jsem si řekl o práci panu Tomáši Tepfrovi, jestli by mě vzal na fidlovačku. A podruhé jsem si řekl Martinovi Pilařovi z Van Hortbooku, jestli můžu číst Pratchetta. Ani jedné té prosby nelituju.
0: Ale že pan Tepfr vás poprvé nějak nevzal samo sebou, že jste musel přijít aktivně si říct.
1: Já jsem pracoval v jeho představeních, což bylo moc krásný, ještě jako student, bylo nás víc, byli jsme celá taková parta z ročníku. A potom, když se zakládala fidlovačka, tak on oslovil kluky a mě vlastně jedinýho ne. A jsem si říkal, aha, tak to je jasný, no tak to je jasný znamení. Nicméně já jsem měl v té době angažmá těsně po škole v Libereckém divadle FX Šaldy a potřeboval jsem ale zpátky do Prahy, protože se nám měla narodit první dcera. A řekl jsem, Tome, to pane Tomáši, můžu? A on říká, a vy, ale vy jste mi neřekl. A on říká, já vám neřekl jenom proto, že vy jste jediný, kdo práci máte. Chcete? Teda na fidlu. A jsem říkal, moc bych si to přál. A on udělal to, že řekl, dobře, tak já něco zkusím vymyslet a vymyslel.
0: Takže vymyslel a byl jste tam.
1: Jo?
0: Stejně jako dnes tady a moc vám za to děkuju. Jan Zadražil byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Vzdělávací centrum v Karlových Varech má studenty naučit moderní technologie v praxi. Stavební firma pokračuje v Aši s přípravou prostor pro infocentrum. Zhruba třetina lidí v Česku konzultuje svůj psychický stav s umělou inteligencí. Zítra bude většinou polojasno, přechodně oblačno a teploty do 16 stupňů. U zpráv jste s Libuší Ernestovou. V Karlových Varech začalo fungovat vzdělávací centrum Check Up Edu. Studentům středních škol má zprostředkovat kontakt s moderními technologiemi. Podle regionální koordinátorky Petry Černé centrum nabídne praktické vzdělávání jak pedagogům, tak studentům středních škol, kteří si budou moct vyzkoušet například trojrozměrný tisk, umělou inteligenci nebo robotické stavebnice. Cílem Check Up Edu je ukázat studentům, že technologie se dají použít i v běžném životě, nemusí se jich bát a třeba s nimi i podnikat. Aši pokračuje rekonstrukce další části bývalé hasičské zbrojnice na Poštovním náměstí. Jedná se o přízemní prostory objektu, kde sídlí městské muzeum. Tam se přestěhuje infocentrum. Podle vedení radnice do centra Aše infostánek patří, protože bude v blízkosti autobusových zastávek a nabídne víc služeb než doposud, říká místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš.
2: Část bude vlastně nově přistavená, vznikne tam i teráska, vzniknou tam dobíjecí vlastně body pro elektrokola. To infocentrum bude nabízet daleko širší možnosti pro toho turistu, pokud přijede třeba na kole, může si to kolo tam odložit, jít navštívit prostě muzeum, navštívit infocentrum, kde se dozví o spoustě dalších možnostech pro to turistické vyžití.
0: Radnice za úpravy prostor i vybavení zaplatí přes 13 milionů korun. Polovinu částky ale získá radnice z evropských dotací. Práce skončí příští rok na jaře. Skoro třetina lidí v Česku se o svém psychickém stavu radí s umělou inteligencí. Ukázal to průzkum agentury PEC Research, do kterého se na jaře zapojilo 1800 respondentů. Ministerstvo zdravotnictví ale varuje před možnými riziky. Chystá příručku pro bezpečné používání AI.
3: Umělá inteligence dělá chyby, takzvaně halucinuje, to znamená produkuje informace, které nejsou pravdivé, ale působí tak.
4: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. AI podle něj nemůže nahradit péči psychologa nebo psychiatra. Lidem by ale mohla poradit třeba s tím, kdy a kde odborníka vyhledat. Podle bývalého ředitele Národního ústavu duševního zdraví Petra Winklera častější používání AI souvisí i se špatnou dostupností péče.
5: Lidé často nedostanou tu pomoc, kterou chtějí.
4: Podle průzkumu Sdružení ambulantních specialistů z loňského roku se na termín u 80% dětských psychiatrů čeká čtvrt roku nebo i déle. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Německá policie uzavřela letiště v Norimberku kvůli podezření na nouzovou situaci ve vzduchu. Policisté na místě zasahovali krátce před přistáním letadla z řeckého ostrova Korfu. Stroj podle mluvčího letiště doprovázely stíhačky Eurofighter. Stanice Bayerischer Rundfunk informuje o tom, že provoz letiště už brzy ráno narušily zprávy o možném spatření dronů. Tři piloti nezávisle na sobě nahlásili při vzletu nebo přistání neznámý objekt. Policisté ale v okolí letiště ráno žádné bezpilotní letouny nenašli.
1: Sport.
0: Fotbalisty Slavie čeká v této sezóně Ligy mistrů první utkání na hřišti soupeře. V azerbajdžánském Baku nastoupí proti Sabahu. Hrát se bude od 18 hodin a 45 minut. Oba týmy jsou zatím bez bodu. O stylu soupeře mluví slavistický trenér Jindřich Trpišovský.
6: Kdybych je přirovnal, tak ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný je Barceloně. Tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě to tým, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo až oblačno s občasným deštěm. Teploty 9 až 6 stupňů, na horách 8 až 5. Zítra bude většinou polojasno, přechodně až oblačno, večer ubývání oblačnosti. Denní teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů. Povane mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, večer mírně nepříznivé a bio na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: S omezením provozu stále počítejte v Tovární ulici v Nové Roli. Kvůli srážce osobního auta s vlakem se tam jezdí kyvadlově jedním pruhem. Určitě se zdržíte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Tak jste slyšeli další aktuální zprávy, které vám připravila a přinesla do vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary Libuše Ernestová. Já vám za nás všechny přeji i nadále příjemný poslech s rádiem vašeho kraje. V neděli jsme znovu pekli s naším kolegou v pochoutkovém roce na sladko. Užili jsme si posvícenské pečení s Vojtou Vrtěžkou a naučili jsme se společně dělat karamelový koláč z jablky. Recept na něj se dozvíte, kdo neslyšel v této hodině, ve které přijde také čas na vaše inzeráty, nebudou chybět ani kulturní pozvánky, jako vždy pro váš volný čas, ale hlavně se také budeme věnovat dalšímu tématu v rubrice Jak nenaletět, a tentokrát to bude čtení nápisů na balení potravin, protože jak uslyšíte už za malou chvíli, to se určitě vyplatí. Zůstaňte s námi, jdeme na písničky, příjemný poslech a jestli jste na cestách, tak šťastnou cestu.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Číst nápisy na balených potravin se určitě vyplatí. To, co vypadá jako máslo, totiž máslo být úplně nemusí. Nachytat se můžete také při koupi třeba mletého masa. Na co si dát v tomto případě pozor? Tak na to se zeptala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Poznat kvalitní potravinu na první pohled bývá někdy opravdu obtížné, protože výrobci se zákazníky často snaží různě ošálit a zmást.
3: No, bohužel máte pravdu. Příkladů potravin, které sázejí na spotřebitelskou nepozornost, jsme v našem testování potkali opravdu mnoho. Třeba v oblasti masných výrobků a hodně třeba i mezi mléčnými výrobky.
2: Vysvětluje Jan Mariška, odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test.
3: Nevím, jestli ty případy, které teď řeknu, jsou nejznámější, ale řeknu aspoň ty, které mě nejvíc utkvily v paměti a nebo jsou nejkurioznější. Tak začněme u masa. Všichni víme, že existuje mleté maso, to si umíme všichni představit. A když půjdeme koupit mleté maso do obchodu, tak můžeme najít výrobek, který bude vypadat úplně stejně, ale nebude označen jako mleté maso, ale jako maso mělněné. Je mezi tím zásadní rozdíl. Mleté maso jako termín je totiž regulováno vyhláškou a evropským nařízením a je jasně řečeno, že mleté maso musí mít určitou tučnost a musí mít určitý obsah bílkovin a vazivové tkání. Zkrátka dobře, je u něj regulovaná kvalita. Zatímco, když se na obal napíše mělněné maso, tak tyto požadavky neplatí a výrobce už ten výrobek může zpracovat podle svého uvážení.
2: Překvapení se někdy můžeme dočkat také třeba v konzervách.
3: Já myslím, že asi všichni víme, že se v konzervách prodává játrová paštika, takže když máme na obal napsané játrová paštika, tak opět nás vyhláška brání tím, že pro takový výrobek předepisuje minimální podíl jater a určitý obsah tuku. Ovšem, když už na té konzervě bude napsaný třeba játrovka, tak už tyto požadavky neplatí. A u konzerv bych měl potom ještě jeden velmi kuriózní případ, a to se týká masa ve vlastní šťávě. Když najdu na konzervě napsáno vepřové maso ve vlastní šťávě, tak opět mě vyhláška chrání v tom, že pro takový výrobek předepisuje obsah masa, obsah tuku. Ale když na takové konzervě bude napsané pouze vepřové maso ve šťávě, tak je to opět název, který regulovaný není a takový výrobek může vypadat, jak si producent zamane. A ta kvalita může být úplně jiná.
2: Co takové mléčné výrobky?
3: No, u mléčných výrobků je tento problém poměrně rozsáhlý a vlastně z praxe mám pocit, že když si lidé stěžují na to, že mléčné výrobky jsou nekvalitní, tak je to většinou právě v situaci, kdy naletěli na něco, co bylo tak jako šikovně označené, že si nevšimli, že nekupují to, co si chtěli koupit.
2: Typickým příkladem může být máslo. Výrobek je zabalený jako máslo, ale máslo to není.
3: Platí jednoduchá zásada. Když si chci koupit máslo, smetanu, jogurt, sýr, tak vždycky na tom obale tato slova musí být uvedená. Když tam uvedená nejsou, tak to znamená, že ten výrobek není to, za co se vydává. U toho másla jsme například viděli výrobek, který vypadal jako máslo, byl zabalený jako kostka másla a měl na sobě napsáno lahodné 82%, ale už tam nebylo dořečeno to máslo. A skutečně to máslo nebylo. Takže tady můžeme velmi snadno naletět.
2: Vysvětluje odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test Jan Mariška. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Tak pokud v obchodě zrovna vyloženě nespěcháte, určitě věnujte pozornost i těm nápisům na balení a nenechte se ošálit nebo zmást, protože jak jste mohli právě teď slyšet, není máslo jako máslo. Zítra se v naší rubrice povíme o nekalých praktikách některých autoservisů.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

Dnes večer v České televizi. ČT 1. Když advokát zpronevěří vaše peníze. Premiéra pořadu Rozpleteno, uschováno do ukradena. ČT 2. Jak myšlenky Václava Havla rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací. Premiéra dokumentu Havel 90. Moc bezmocných. A ČT Art uvede portrét slavného malíře, vyzdvihující propojení hudby a malířství v jeho tvůrčím zrání. Premiérový dokument Kandinský, zvuk barev. Úterní večer s Českou televizí.

0: Tipy pro volný čas.
1: A klubu Karlovarské krajské knihovny dnes odpoledne začíná v 16 hodin kurz s názvem Učíme se háčkovat. Tak kdo má rád práce s rukami, tak určitě vyražte. Naučíte se základní techniky a vyzkoušíte si praktické postupy, které umožní tvořit vlastní originální výrobky. Myslím si, že ruční práce je opravdu velký relax. Jazzový koncert je připravený také přesně od 16 hodin ve Františko-Lázeňském kostele svatého Petra a Pavla, tak jestli jste poblíž, tak si nenechte ujít tuto příležitost. Podání kapely Mimoza Quartet zazní hudba Glena Millera. V Ostrově dalším dnem pokračuje dětský filmový a televizní festival Otty Hoffmanna. Program nabídne kromě projekce filmů a besed také například od 17 hodin talk show v té klubu na téma Ostrovští veteráni hovoří o filmu a ve stejném čase zaspívá na Mírovém náměstí rapper Koki. Karlovarská městská galerie vás zve dnes odpoledne v 17 hodin na vernisáž a to výstavy polské malířky Anny Schumacherové. Ve své tvorbě se věnuje závislému obrazu, ale také koláži, litografii i knižní ilustraci. Městské divadlo v Mariánských Lázních má dnes od 19 hodin večer na programu koncert souboru Cello Republic složený ze 4 violončelistů. A poslední pozvánka bude do Karlovarského divadla Dagmar, které si pro vás připravilo dnes v 19.30 na komorní scéně U v budově Střední pedagogické školy v Lidické ulici scénické vyprávění z knihy Zdeňka Šmída Lesk a bída čekání. Účinkuje Hana Franková. Jestli jste dnes na cestách, tak vám přeji šťastnou cestu. Teď s námi vyrážíte na cestu Lásek s Marcelou Holanovou. No a kdo z vás dnes vyrazí na některou z akcí, tak nám třeba i dejte vědět na naše stránky www.vary.rozhlas.cz, jak se vám akce nebo pozvánky líbí. Hezký den všem!

Víte, že Karlovarský kraj tvoří celkem 134 obcí, z toho je 38 měst? Přesto ve městech žije přes 4/5 obyvatel regionu. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: V neděli jsme v pochoutkovém roce na sladko v rámci posvícenského pečení s Vojtou Vrtiškou, cukrářem, který vyhrál jednu z předchozích řad televizní soutěže Peče celá země, upekli karamelový koláč s jablky. Tak si ten recept připomeňme, kdo z vás neslyšel, společně s kolegou Patrikem Rozehnalem. Co si na koláč máme tedy připravit?
1: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a 1 vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrníčka použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
3: Opět oblíbená mísa od robota.
1: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
3: Ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležité bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
1: Mouka. Přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
3: Jenom pro pořádek to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
1: Jo, přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, hodina, zachladíme.
3: Těsto se chladí.
1: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
3: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
1: Necháte tam skaramelizovat cukr.
3: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
1: Přesně tak a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly by se tam pak krystalky a cucky. Teď už tam asi hodíme ty naše jablka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu, přidáme si misopastu. Sahejte spíš po té světle, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
3: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout?
1: Je fajný nechat schladnout trošku. Ono ty jabka zase napijou zpětně část vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený, spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný. Teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout. A máme náplň.
3: A co budeme dělat my?
1: Rozvalíme si těsto. Chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
3: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
1: Já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
3: Tolik.
1: Tak, budu péct naslepo. 180 stupňů horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
3: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
1: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
3: Co je hotovo a co nás čeká?
1: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň a máme hotovo. Pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanu.
3: To
1: vám je to. Jak málo stačí ke štěstí.
3: Oříšek pekanový tam křupne.
1: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím. Tak příště.
0: Karamelový koláč z jablky a šlehačkovou čepicí určitě zvládnete i vy a ohromíte s ním třeba celou svoji rodinu. Rozhodně doporučujeme vyzkoušet. Recept mrkněte, najdete na stránce www.pochoutkovýrok.cz. www.varitecz.cz nebo na našem webu varitecz.rozhlas.cz. Je tam psaný recept, fotky, videonávod, přesně tak, jak to máte udělat. No a nezapomeňte, že na těchto stránkách můžete dokonce i hlasovat pro ten nejlepší recept desetiletí. Najdete tam totiž všech 630 letošních soutěžních receptů pochoutkového roku a odměňovat cenami budeme autory na velkém finále, ale také i několik z vás, kteří budete hlasovat. Tak hurá na stránky, mrkněte a poslouchejte naše vysílání.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Karlovy Vary. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Přesný čas je 3:45. Právě teď nastal čas pro vaše inzeráty, tak volejte do Karlovarského studia Českého rozhlasu. Telefon je stále stejný, přesto připomenu, pro ty z vás, kteří jste s námi ještě neinzerovali, tak dobře poslouchejte. 221 55 37 37, telefon vytočíte a dovoláte se přímo se mnou do živého vysílání. Můžete také napsat, pokud se vám nechce mluvit, my za vás rádi vaše inzeráty vyřídíme, tak studio.vary@rozhlas.cz, jestli jste za volantem nebo děláte teď jinou činnost, u které si nemůžete poznamenat, tak si zapamatujte alespoň naše stránky vary.rozhlas.cz a až budete mít čas, tak se na náš web mrkněte, tam máme veškeré informace, různé zajímavé články, recepty, vše o našem vysílání, o nás, o lidech v rozhlase, ale samozřejmě i ty patřičné kontakty. Tak já ještě jednou připomenu telefon 221 55 37 37. Můžete začít volat, pokud potřebujete s námi dnes inzerovat. Veškeré vaše nabídky, poptávky nesmí souviset s vašimi obchodními činnostmi, tak na to myslete. Mělo by vám být více jak 18 let a v rámci jedné inzerce byste měli nabízet maximálně 3 věci najednou. Ale nemusí to být věci, mohou to být i různé činnosti, třeba i pomoc s něčím na zahrádce, pomoc někomu třeba doma i s úklidem, s nákupy a tak dále. Je to čistě na vás, je to na vašich potřebách a tom, co aktuálně teď v životě řešíte. Tak 221 55 37 37, tento telefon budete potřebovat i v příští hodině, pokud s námi budete chtít soutěžit, cenu ale prozrazovat nebudu. Nechám vás napnout, abyste s námi zůstali i v příští hodině. Připomenu ještě jednou e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Přesně i tyto kontakty můžete využívat, pokud s námi chcete jít do vysílání i v rámci písniček pro vás. Tak zítra po 12. hodině se budu těšit. Teď tedy, jak vidím a slyším, nikdo z vás se neozývá, nevolá, nevadí, jsme tu pro vás každý všední den, tak využijte čas třeba zítra. Ne každý den člověk potřebuje něco zrovna nakupovat nebo prodávat. Venku je krásně, tak si počasí užijte. Za 8 minut budou další zprávy s Libuší Ernestovou. No a po té 15. hodině pokračuje naše dnešní úterní dobré odpoledne a naším tématem po 15. hodině bude modelářství. Tak zůstaňte s námi, hezký poslech.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 55 37 37 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás každý den v pravé poledne. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Region Morau.at.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Maximální ceny paliv ve středu dál vzrostou. Karlovarský kraj a Bavorsko pracují na zajištění přeshraniční zdravotní péče. Zámek Kinžvart nabídne v příštím roce nové výstavní prostory. Zítra bude většinou polojasno, přechodně oblačno a teploty do 16 stupňů. Další zprávy připravila Libuše Ernestová. Maximální prodejní ceny pohonných hmot ve středu dál vzrostou. Cenový strop na naftu se zvýší o 25 haléřů na 48 korun 61 haléřů za litr. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat na nejvýš za 47 korun a 21 haléřů za litr. Bude tak o 630 haléřů dražší než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo Ministerstvo financí. K cenovým regulacím přistoupila vláda na začátku října kvůli rostoucím cenám ropy a platit budou zatím do konce měsíce. Karlovarský kraj usiluje o vytvoření systému přeshraniční zdravotní péče. Na projektu pracuje se dvěma bavorskými okresy Wunsiedl im Tichtelgebirge a Tirschenreuth. Společně navrhnou, jak odstranit právní, organizační a finanční překážky, které brání širšímu využívání zdravotní péče přes hranice. Využít chtějí program Interreg Bavorsko-Česko 2021-27. Podle mluvčí kraje Jitky Čmokové budou mít důležitou roli v celém procesu zdravotní pojišťovny.
2: Právě nastavení úhrad a financování zdravotní péče poskytované přes hranici patří mezi zásadní otázky, které bude nutné vyřešit. Cílem projektu proto bude mimo jiné vytvořit model financování a organizace přeshraniční zdravotní péče, který bude možné dlouhodobě využívat a případně přenést také do dalších příhraničních regionů.
0: Zámek Kinžvart připravuje pro další sezónu novou expozici. Představí například zrestaurovaný Metternichův kočár z počátku 19. století. Významnou částí výstavy ale bude kinžvartská daguerotypie. Jedná se o nejstarší fotografii. K tomu, aby si ji mohli návštěvníci prohlédnout, musí být umístěna ve speciální vitríně, říká kastelán Ondřej Cink.
3: Vystavení té naší nejvzácnější kinžvartské daguerotypie je v tom, že musí být umístěna v mikroklimatu, v speciálním, je to dusíková atmosféra, která zpomalí korozivní procesy právě na tom předmětu samotném. Jakmile tady ta fáze ověřování bude ukončena, tak pak teda převezeme kinžvartskou daguerotypii z Prahy zpět na zámek Kinžvart.
0: Papež Lev XIV. Přijel do římské nemocnice Gemelli. Podle Vatikánu mu dnes odpoledne budou operovat plicní uzel. Tento útvar objevili lékaři při pravidelné zdravotní prohlídce a papež se rozhodl podstoupit zákrok. V nemocnici by měl zůstat zhruba týden. Lev XIV. Proto zrušil program na další dny, včetně dřív plánovaných audiencí.
1: Sport.
0: Střelkyně Veronika Blažíčková se dostala poprvé v kariéře na stupně vítězů ve světovém poháru. Na podniku v Káhyře vybojovala stříbrnou medaili v třípolohové malorážce.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo až oblačno s občasným deštěm. Teploty 9 až 6, na horách 8 až 5 stupňů. Zítra bude většinou polojasno, přechodně až oblačno. Večer ubývání oblačnosti. Denní teploty 13 až 16 stupňů, na horách 9 až 12. Povane mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré. Večer mírně nepříznivé a bio na stupni 1. Mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Následky nehody v Tovární ulici v Nové Roli už byly odstraněny. Jízdní pruhy jsou opět průjezdné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tak jste slyšeli další aktuální zprávy Českého rozhlasu. Karlovy Vary je 4,5 minuty po 15. hodině. Právě teď v tomto čase pokračuje úterní dobré odpoledne s datem 13. října. U mikrofonu je s vámi dnes odpoledne Zlata Kinská. No a nejenom ve zprávách, ale i v této hodině budeme probírat regionální témata. Například Bečov nad Teplou přestane spoléhat na dva místní vrty, které už nestačí kapacitou ani kvalitou vody. No a za malou chvíli se budeme povídat s našimi hosty, kterými budou předseda Miroslav Kaplan a místopředseda klubu Petr Přeček a tématem bude klub plastikových modelářů v Mariánských Lázních. A dobře poslouchejte, protože svět plastikového modelářství vyžaduje šikovné ruce, trpělivost a smysl pro detail a následně pak můžete zažít i velký úspěch. Tak zůstaňte s námi, jdeme na písničky a já vám za nás všechny přeji příjemné odpoledne.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: Letadla, tanky, lodě nebo třeba auta, tak to všechno mohou být předlohy pro malé modely, za kterými se ale často skrývají hodiny a hodiny precizní práce. Plastikové modelářství má své nadšence i v Mariánských Lázních, kde působí klub plastikových modelářů. Jaké modely jeho členové tvoří, jakých úspěchů dosahují a mohou se k ním třeba i přidat noví nadšenci a zájemci, tak na co se teď budeme ptát našich hostů, kterými jsou předseda klubu Miroslav Kaplan, hezký den. Michal Kaplan, hezký den. Hezký den.
1: Hezký den.
0: A místopředseda klubu Petr Přeček, hezký den i vám.
2: Dobrý den.
0: Tak, začneme otázkou na vás, pane Kaplané. Představte nám, jak dlouho už klub plastikových modelářů v Mariánských Lázních působí a jaká je jeho historie.
1: Zakládali jsme klub v roce 2007, příští rok budeme mít 20 let výročí. To jsme se sešli parta členů, který jsme si modelařili a nyní prostě už tak dlouho ten klub existuje.
0: Kolik máte v současnosti členů a jak často se scházíte?
1: Teďka máme členů, včetně teda mládeže, takže máme okolo 23, 24 podle toho, jak někdo pendluje nebo to. Takže 24 máme členů.
0: Pane Přečku, pojďme si teď říct, co všechno vaše činnost obnáší. Jde třeba o stavbu modelů, nebo třeba také o pořádání výstav, soutěží. My nemáme představu, tak nám řekněte.
3: Tak jako jsme hlavně modeláři, takže modely stavíme, ale chceme je taky představit, takže pořádáme akce pro veřejnost. Vždycky na přelomu jara a léta pořádáme soutěž vyhlášenou o pohár města Mariánské Lázně, o pohár Velké Hledsebe. A na podzim zase připravujeme pro všechny zájemce, hlavně tedy pro děti, takovou náborovou akci Den plastikových modelů, kde vlastně naši činnost dětem a i dospělým ukážeme.
0: Řekněte nám, jaké modely u vás převažují? Jsou to letadla, lodě, auta nebo?
1: Takže asi tak. Pochopitelně vždycky ty děti se ptají většinou na letadla, ale jak se rozšířila tato prostě celkově se to rozšířilo do té sféry, že už se tam dělají i bojová technika, civilní technika, nakonec i figurky, lodě, takže vlastně každý si zvolí to, co ho nejvíc zajímá.
0: Řekněte, je mezi členy nějaká specializace, že se třeba každý speciálně věnuje něčemu jinému, anebo třeba i vezměme to z pohledu toho, že ho to třeba baví nejvíce to, či ono modelovat?
1: No tak to je přesně otázka na tělo, protože tam opravdu naši členové staví buď modely, my to máme ještě rozdělený do měřítek, to znamená, že jedno největší měřítko normálně je třeba 1:32 a to nejmenší 1:144. A teď záleží na tom, kdo jak prostě chce, tak se zaměří na to měřítko, jak v bojové technice, tak v těch letadlech. Takže to je prostě taková, no, je to taková perlička.
0: Co všechno vlastně člověk musí znát a co potřebuje mít, aby postavil opravdu kvalitní plastikový model?
3: Tak začít se musí u rukou, musí mít nějakou základní šikovnost, protože ta práce obnáší, vlastně musí být trpělivý, pečlivý, jde nejenom o to postavit ten model samotný, ale musí se taky nabarvit, napatinovat a to už je potom takový, je to věc, která zabere nějaký čas, musí se to člověk naučit, musí si to vyzkoušet, chybama se člověk učí. Takže je to prostě taková hodně podrobná, detailní práce, která člověka naučí pečlivosti a trpělivosti.
0: A kolik třeba toho času zabere takový jeden model?
3: Pokud je to, samozřejmě záleží na velikosti modelu, pokud budete stavět velkou loď, tak vám to zabere několik měsíců. Menší letadlo nebo malinký letadlo může, když si k tomu sednete, zabrat víkend třeba. Jo? Kdy se tomu budete věnovat každý večer 2-3 hodiny. Říkám, záleží přesně podle toho, co děláte. Jo? Ale počítejme, že tam jde do desítek hodin u těch modelů, hlavně u těch špičkových.
0: Řekněte nám, co bývá třeba nejnáročnější na tom modelování, samotné sestavení, barvení, já nevím, kamufláž nebo nějaké detaily na tom?
1: No, tak nejdůležitější jsou kvalitní podklady. Že vždycky, když začnete ten model, tak je dobrý, když chcete uspět na soutěžích, mít kvalitní podklady, to znamená fotky, plánky a takovýhle věci. Ano, potom už do toho prostě člověk se dostane a začne tvořit podle toho, co má nějak jako prostě ty plánky jsou de facto v různých měřítkách a to je přesně to, co my potřebujeme, jo?
0: A používají se třeba při modelářství dnes i moderní technologie?
1: Používají se moderní technologie. Hlavní, co je dneska, je 3D tisk. Třeba, jo. A jinak jsme používali hodně odlejvání. To znamená, že prakticky do lukoprenové formy dáte, my jsme tomu říkali master, to musíte vyrobit ručně, zalejete to tam, vyndá se to a potom se do toho leje pryskyřice. A dneska už ta, prostě tato věc pomalu mizí vůči 3D tisku, který je dneska čím dál tím víc populárnější.
0: Je to asi hodně náročný koníček, vidíte?
1: No, je.
0: Časově, finančně?
1: No všechno, časově je velice náročný.
0: Ale potom se dostavují i úspěchy. No a o těch si povíme něco více za malou chvíli. Zůstaňte s námi.

0: Svět plastikového modelářství vyžaduje velmi šikovné ruce, velkou trpělivost a také velký detail nebo smysl pro detail. Své nadšence má tento koníček také v Mariánských Lázních o činnosti tamního klubu plastikových modelářů, jeho úspěších i plánovaných akcích a výstavách si dnes povídáme s předsedou klubu Michaelem Kaplanem a místopředsedou klubu Petrem Přečkem. Pánové, já se vás teď osobně budu ptát na to, čemu se konkrétně věnujete vy ve vašem klubu. Tak nejdříve otázka na vás, pane Kaplane.
1: No tak abych řekl pravdu, tak já se věnuju hlavně teda letadlům a bojové technice. No ale pochopitelně postavil jsem nějakou civilní techniku a tak, ale do lodi se zatím nepouštím. Jo. Prostě pro mě je taková specialita opravdu ty letadla, ta bojová technika, většinou druhá světová válka.
0: Máte nějaký model, na který jste opravdu pyšný?
1: No, to je těžký, no, říct. Mám model, který třeba si cením a je to třeba dioráma, která je vlastně dost velká a má zajímavý, to je tak, to asi bychom nedali dohromady, jako že bychom o tom mluvili, že to je na delší dobu o tom mluvit, no.
0: A co vy, pane Přečku, čemu se věnujete vy?
2: Já nejčastěji a nejraději stavím bojovou techniku v měřítku 1:48, ale rád si občas odběhnu k letadlům ve 2,70. Mám radši spíš menší modely než ty větší.
0: A máte vy osobně nějaký model, který preferujete, máte ho nejradši?

0: Evropy a pochopitelně na mistrovství republiky. V Anglii jsme získali i mladí, kteří byli s námi, to zná v době ještě, kdy byli žáci, získali jsme tam strašně jako zlatých medailí, hodně teda jich bylo, jo, stříbrný, bronzový a další ocenění, to stejný normálně v té Mošoni, v tom Maďarsku, tam taky normálně vlastně vozíme výrazný ceny a teď naposled jsme byli na mistrovství republiky ve Vyškově, kde jsme získali několik předních ocenění a prostě jsme rádi, že jsme takhle dopadli v rámci té celorepublikové normálně soutěže, jo.
1: Řekněte, v čem porota při soutěží hodnotí modely? Co rozhoduje?
0: No hlavně rozhoduje jedna věc, to znamená, aby to bylo v souvislosti s tím modelem, který prostě tam propaguju, tak aby prostě to sedělo. To znamená výkresy, hlavně ta dokumentace. Mm-hmm. Další věc jsou fotografie, jako myslím skutečných strojů a potom je to barvení, jo. Různý prostě doplňky, to znamená, že se snažíte ten model prostě udělat, že je opotřebovaný a tak, jo, takovýhle prostě věci. No a na to se klade důraz, za všechno jsou body, ty se nakonec sečtou a kdo má nejvíc bodů, tak se stává třeba jako mistrem republiky, no a tak.
1: Je možné tedy vaše modely někde vidět? Vy už máte za sebou i řadu výstav, je teď aktuálně na pořadu dne nějaká výstava připravovaná?
2: Teď na pořadu dne budeme mít v listopadu, budeme mít náborovou akci, nejenom pro děti, ale i pro dospělí, 14. listopadu v sobotu ve Velké Hleďseby. Je to den modelů, kdy vlastně budeme se snažit přilákat další děti a nejenom je, ale i třeba i jejich rodiče nebo dospělí k našemu koníčku. To je akce, kterou máme takhle pravidelně a pak vždycky na přelomu vlastně jara a léta děláme výstavu naší vlastní, ale jezdíme i po výstavách, které jsou nejenom u nás, ale bývají výstavy pravidelně tady v Karlových Varech, v Kadani, v Plzni a v dalších městech.
1: Takže vyjíždíte i mimo náš region.
2: Ano.
1: Když by se chtěl někdo stát modelářem a být konkrétně členem vašeho klubu, je to možné a co proto musí udělat?
0: Je to možné. To znamená, první fáze je zrovna, jak teďka o tom tady kolega mluvil, to znamená, ty děti tam přijdou, rodiče tam nechají, ty děti si postaví model, který si nakonec odnesou domů a ty děti najednou jsou tak prostě jsou z toho šťastný, že mají svoje vlastní letadlo, že se ptají na to, jestli by nemohli jako přijít jako modelařici s náma. To znamená, přijdou do kroužku, který je pod MDDM. A další věc je, když by to byl dospělý člověk, který si modelaří, tak není problém, on se s náma prostě seznámí tímhletím stylem. No a my potom pochopitelně přijímáme ho do klubu, i ty děti, vždycky uděláme nějakou tu členskou schůzi. Takže asi tak, ale je to bez problému, jako jo. Jsme rádi za každého nového člena.
1: Ještě nám řekněte na závěr, kde lidé najdou informace o vašem klubu, o vašem programu a všech těch plánovaných výstavách a akcích, které pořádáte.
2: Tak hlavní část těch informací dneska samozřejmě najdou na našem Facebooku, tak. Kde najdou vždycky všechny plánované akce. Jsou tam potom i vlastně přes ten Facebook nás můžou kontaktovat jakoby členy, což je asi tak dneska ta nejčastěji využívaná možnost.
1: My vám každopádně děkujeme za váš čas i za to, že se věnujete i malým dětem, kteří netráví čas jenom u počítače a u svých mobilů a opravdu se věnují ručním pracům, které jsou důležitý pro náš život a náš relax a váš koníček je opravdu krásný. Takže my vám děkujeme. Já vám děkuji, pánové, za rozhovor, za váš čas. Našimi hosty dnes byli, milí posluchači, předseda Klubu plastikových modelářů Michal Kaplan. Děkuji.
0: Prosím.
1: A také místopředseda klubu Petr Přeček. I vám děkuji.
2: Děkuji.
1: Přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Taky naslyšel.

pracować.

Pražské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Zpřetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8. hodině v našem vysílání.

0: Bečov nad Teplou u Karlových Varů spoléhá při zásobování vodou na místní prameniště. Kvůli suchu jsou ale stále méně spolehlivá. Vodohospodáře proto musí vynakládat větší úsilí i peníze, aby obyvatelům zajistili dostatek vody. Situace má zlepšit nový vodovod a vodojem, který se teď staví nad Krásným údolím.
1: Vevnitř jsou dvě komory na vodu po 150 kubíkách.
2: Stavbyvedoucí Marek Boula ukazuje na hrubou stavbu budoucího vodojem.
1: Takže celkem 300 kubíků vody.
2: Zatím je to taková odkopaná betonová kostka, jak to bude vypadat, až to bude hotové?
1: Bude z toho koukat jenom vlastně takový domeček, jenom té nadzemní části. Zbytek bude zasypaný, bude to jenom takový vrchol kopce vlastně a z toho koukat malinký domeček. Není tady přípojka elektřiny, takže na stropě bude solární systém. Soláry budou napájet nějaký baterky a z těch baterií budou řízený prostě nějaký regulace elektro.
2: Teď tu dělníci připraví bednění na další menší část.
1: Tohle to bude jenom manipulační komora, kde budou uvnitř ventily u závěry. A nad tím bude ještě strop a tam bude vlastně nadzemní část, kde bude vstup, elektrotechnologie a vstupy do komor.
2: Zásobování města Bečov nad Teplou pitnou vodou zajišťují dva místní vrty. Původní vodojem leží příliš nízko, takže celé vodovodní síti nezajišťuje dostatečný tlak. Ten dnes posiluje čerpací stanice. Pokračuje technický náměstek Karlovarských vodáren a kanalizací Tomáš Stehlík.
3: My v současné době samozřejmě zajišťujeme pro obyvatele pitnou vodu v dostatečné množství a kvalitě, ale přináší to nějaké množství rizika vzhledem k tomu, že ty podzemní zdroje mají rozkolísanost jak množství, tak kvalitě. Proto napojíme Bečov na skupinový vodovod, který má za sebou kvalitní velký zdroj vodní nádrž Žlutice a úpravnu vody Žlutice.
2: Stojíme tady kousek od Krásného údolí u hlavní silnice před klesáním do Bečova.
3: Stojíme asi přibližně na kotě 700 metrů nad mořem. Zásobování Bečova bude zajištěno potrubím průměru 80 mm a v této akci bude vystaveno necelé 3 km potrubí.
2: Odkud ten vodovod je přivedený?
3: Vodovod přichází z obce Krásné údolí, z vodojemu bude pokračovat Bečov a směr Otročí Teplá.
2: Nový vodojem zlepší tlak vody v Bečově a Krásném údolí. Stavba je součástí plánu propojení Žlutického vodovodu s Tachovským a Stříbrským systémem. Z Bečova u Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: čas je 3:15 a 1 minuta a pojďme soutěžit. Připomenu tedy telefon do studia, který teď určitě budete potřebovat, pokud ho neznáte nazpaměť. Tak poslouchejte 221 55 37 37, můžete začít volat a já vám teď řeknu, o co dnes soutěžíme. Jsou to dvě vstupenky do klubu Divan v Chebu, kde je v pátek 16. října od 19. hodin na programu úžasný koncert. Soare Quartet, jazzová formace muzikantů z Chebu a blízkého okolí, tak kdo má rád jazz, volá do studia, můžete vyrazit zdarma na úžasný koncert. A já ještě jednou připomenu telefon 221 55 37 37. A když tady máme výhru hudební, je to výhra na koncert, ještě jednou připomenu Soare Quartet, tak dáme si soutěžní otázku ve znamení hudby, bude úplně jednoduchá, ale bude to taková zkouška poslechu. Já se vás ptám, komu patřil hlas těsně před soutěží, kdo vám zpíval? Jednoduché, že? Pokud jste dobře poslouchali, pokud jste tedy nezapli to rádio až tedy přímo v čase soutěže. Tak já už se těším na někoho z vás, kdo je se mnou teď už na telefonu. Hezký den.
1: Hezký den, Karel z Chebu.
0: Karle, krásný den. Tak máte zapnuté rádio už delší dobu?
1: Jo, mám zapnuté skoro celý den.
0: To je krásný, tak to je super, to jsme rádi. A kdo vám tedy zpíval těsně před soutěží písničku?
1: No, já si myslím, že to byla Hleda Vondráčková.
0: A víte, jakou písničku?
1: Krásný den, ježíš, nevím její název, ale ne. Přesně mám ty...
0: To vás nebudu trápit. Neuč slunce hřát se jmenovala, ale samozřejmě byla to Helena ano. Vondráčková, přesně tak. Ano. Vstupenky jsou vaše, osud vám přál, co sudičky přáli nám, nám teď budou zpívat všem Lucie Bílá a Karel Gott. Vy mi zůstaňte na telefonu, přeji vám krásný den, gratuluji, naslyšenou.
1: Moc krát děkuji, jste příjemná.
0: Díky, hezký naslyšenou, den. Hezký den.

Víte, že nejníže položené místo Karlovarského kraje leží v nadmořské výšce 320 metrů nad mořem? Nachází se na řece Ohři na hranici s Ústeckým krajem. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: To byl Petr Rezek na Českém rozhlase Karlovy Vary a jeho hit s názvem Ty. Jedna z posledních písniček úterního dobrého odpoledne. Za malou chvíli přijdou na řadu další zprávy a jedna z nich se bude týkat Chodova na Sokolovsku, který připravuje revitalizaci panelového sídliště v Husově ulici. Kolik město za práce zaplatí, kdy začnou úpravy, tak to už vám řekneme v celou ve zprávách s Libuší Ernestovou, tak zůstaňte s námi. Po 16. hodině se po zprávách můžete s námi i bavit. Můžete si vybírat scénky v hodině plné humoru na přání dnes s Ivou Hitnerovou a Patrikem Rozehnalem. Ode mne už je to dnes všechno. Teď předávám slovo těm nejmenším z nás. Hezký den.
1: Ahoj, rádio! Kdybyste měli být hmyzem, který druh by to byl?
2: Motýl, protože létá.
3: No já bych byla buď nějaká budová potvora, anebo včela, protože mě mamka furt říká, že jsem líná. Kdybych byla včela, by mi říkala, že jsem pilná, protože se říká plná jako včela. A já bych ani nemusela pracovat.
4: Beruška. Kuletečkám.
5: Já bych se chtěla být mouchou, protože je černá.
6: Chtěl bych se být sklípkem, protože chci být nebezpečný.
7: Klíště. Aby se všechny chtěla být kre.
3: No já bych ještě chtěla být nějaká černá vdova, protože to je nejjedovatější pavouk světa.
8: Vosou, protože by

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Na revitalizaci panelového sídliště v Husově ulici získá Chodov na Sokolovsku evropskou dotaci. V Aši na Chebsku lidé vybírají vítězné projekty v rámci participativního rozpočtu. Mladík, který o víkendu pobodal v Plzni běžkyni, si podle policie vybral svou oběť zcela náhodně. Zítra bude většinou polojasno, přechodně oblačno a teploty do 16 stupňů. Zprávy Alibuše Ernestová. Chodov na Sokolovsku připravuje revitalizaci panelového sídliště v Husově ulici. Za práce zaplatí město asi 30 milionů korun. Polovina částky bude ale evropská dotace. Úpravy začnou příští rok na jaře, říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní.
2: V tuto chvíli připravujeme vyhlášení veřejné zakázky. Během zimy bychom chtěli vybrat zhotovitele a na jaře příštího roku začít práce. Ty by měly trvat přibližně rok, rok a půl maximálně. A poté to sídliště projde kompletní obměnou. Pro obyvatele je to něco jako bývalé sídliště v Tovární ulici. Více nové zeleně, parkovacích míst, chodníky. Novinkou bude přístup k Chodovskému potoku a samozřejmě nové herní prvky.
0: Do konce října můžou lidé v Aši na Chebsku vybírat, který projekt zvítězí v rámci participativního rozpočtu. Jedná se buď o rekonstrukci věžních hodin na základní škole v Kamenné ulici nebo zřízení legálních parkovacích míst v ulicích Příbramská a Mikulášská v blízkosti kostela. Jak potvrdilo vedení radnice, realizace vítězného nápadu je naplánovaná na rok 2027. Na jeden projekt město vyčlenilo zhruba 300 tisíc korun. Policie obvinila z vraždy ve stádiu pokusu mladíka, který o víkendu pobodal běžkyni u Boleveckého rybníka v Plzni. Podle policie si útočník vybral oběť zcela náhodně. Pokračuje policejní mluvčí Pavla Burešová.
3: Dnešního dne obvinila vrchní komisařka z odboru obecné kriminality 17-letého mladíka Stachovska z provinění vraždy ve stádiu pokusu. Zároveň bude vrchní komisařka podávat i podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.
0: Událost se stala v sobotu odpoledne. Žena si šla k velkému boleveckému rybníku zaběhat. Muži ji zezadu napadl a ujel na kole. Počet potvrzených případů nákazy ebolou v Demokratické republice Kongo přesáhl 9 tisíc. Vyplývá to z dat vlády v Kinshase. V souvislosti s nemocí zemřelo víc než 4 300 lidí. Současnou epidemii krvácivé horečky způsobuje kmen Bundibugyo. Podle němu neexistuje specifická léčba ani vakcína. Nákaza se dřív rozšířila i do sousední Ugandy. Světová zdravotnická organizace ale v srpnu oznámila konec výskytu eboly v této východoafrické zemi. Sport. Tenistka Nikola Bartuňková postoupila po téměř tříhodinové bitvě ve Wuhanu do druhého kola. Rakušanku Lili Tagerovou zdolala 7-6, 2-6, 6-1. Počasí. V noci bude zataženo až oblačno s občasným deštěm. Teploty 9 až 6 stupňů, na horách 8 až 5. Zítra bude většinou polojasno, přechodně až oblačno. Večer ubývání oblačnosti. Teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů. Povane mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby na jedničce mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Nehody v regionu nejsou aktuálně hlášeny, ale v centru Karlových Varů počítejte se silnějším provozem a se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Začíná další díl v éteru Českého rozhlasu, díl, který se opět ocitne i na jevištích divadel i s tím, kdo je přede mnou. Iva Hitnerová je teď ve studiu. Ahoj Ivo.
6: Jsem opravdu moc ráda, že jsem zase tady a těším se, že si poslechnu něco fakt veselého.
5: Výborně, a taky vám řekneme, kde Ivu budete moci vidět naživo. To všechno se dozvíte v dnešním vysílání.
1: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda v plné verzi s ukázkou číslo 1. Tu si vybírá Eva Hitnerová. Koho?
1: Já jsem pro začátek vybrala Josefa Dvořáka, to je můj favorit. A k tomu Jiří Cízler, to myslím, že je zaručený, že to bude opravdu veselý.
0: O nápadnících a o odpovědně. Když jsme na place, má být legrace pořad, ze kterého bereme.

0: Vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk. Proto se zdržuju toho takovýho... No,
0: ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubyt, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A?
0: Kdo?
1: Slyší a ba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice, ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodalo vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Pište, nebo víte co, raději rovnou telefonujte.
1: Na číslo 155.
0: Ano. Proč? Moment, to není moje číslo.
1: To je první pomoc. Víte, jistota je jistota.
0: A jistota je jistota... Jistota, jaká jistota?
1: No přece pisatelka, která by se omylem chtěla obrátit na vás, se zřejmě nachází ve stavu, který si vyžaduje okamžitý lékařský zákrok.
0: To je přehnaný, to mi děláte zbytečně velikou reklamu.
1: Ne, já mám na mysli jenom blaho pisatelek, protože dámy stačí jednou šlápnout vedle a stojíte v tom...
0: No. Zkrátka jste v tom, ano.
1: Správně, jste v tom a tím ušetříte, ano.
0: To je podivný případ šetření. No dobře, ušetříte. Počkejte, jak jste to vlastně myslel?
1: No, jak jsem to myslel, takový lázně přece něco stojí, že? Člověk se chce vytrhnout z nudy všedního dne?
0: No, já jezdím do lázně, abych se léčil. No a vůbec, jak to všechno se mnou souvisí?
1: No co pak, vy jste už zapomněl na své první angažmá?
0: O, ta nádhera, to nejde zapomenout. Vy myslíte, jak jsem tehdy stělesnil ten strom, že? No, já vím, perfektní, veďte.
1: Ne, ten strouchnivělej dub, jak jste ho hrál tak věrně, že ředitel nervově nevydržel a zařval, pro boha, odklíte už někdo to dřevo. Jo?
0: Ne, tak tohle
1: tak myslím. Tohle já nemyslím právě, to nemyslím. Myslím, jak ve Frantových lázních potřebovali adaptovat Františka a vás požádali, abyste jim tam za něj rok zaskakoval. To myslím.
0: No. Víceméně neúspěšně, že? Mně se zdále, že prozrazujete víc, než je záhodno.
1: To ne, to neprozrazuju, protože to je každému jasné.
0: Co je každému jasné?
1: No to, jak jste věrně to hrál. Od té doby jste takovej, jak bych to řekl, takovej opotřebovaný. Takový, jak bych řekl, torzo jste.
0: Ale teď už od mládí mi říkali, že jsem samá ruka, samá noha. Vážení přátelé, tak slyšeli jste tohlensto? Tak tohle z člověka udělá bledá závist. Tohle mi řekne taková ruina, na který už dávno měli pracovat památkáři.
1: No to jste nemusel. Posluchači si dovedou udělat úsudek sami.
0: No, to doufám.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jací byli nápadníci, když si začínala hrát, když třeba už... Jsi stala se veřejně známou, někde se objevila na jevišti. Jak si první návštěvníci a nápadníci za tebou přišli?
4: Jak myslíš nápadníci? Jako, no, že mě balili? Nebo...
3: Třeba, nebo chtěli poděkovat, nebo prostě pro ně se byla vzor herečka, kterou chtěli třeba odměnit květinou, nebo něčím, nebo si popovídat, nebo pozvat tě na kafe, já nevím.
4: Patriku, to už je
3: dávno.
4: Ani nechci říct tu číslovku.
3: Ale máš to v paměti.
4: Mám to v paměti, ale to bylo ještě to tak nějak víc ty nápadníky člověk bral automaticky. Teď, když narazím na nějakého nápadníka, tak myslím, že jediné téma je, že si vyprávíme, který kloub máme vyměněný a jakou máme cholesterol a takhle, takže Takže na tohle šťastně vzpomínám. Je zvláštní, že tyhle věci si člověk docela hezky pamatuje, ale jako, že bych si konkrétně pamatovala nějakého nápadníka. A nebo jo, že jsem si ho třeba vzala. Nebo tak.
3: Jasně, jedno nápadníka. No a jaký byl na začátku? Čím se ti dvořil?
4: Můj první nápadník, kterou jsem si vzala, můj byl kolega z ročníku, báječný kluk a režisér Ivan Raimond, už bohužel zemřel, a hráli jsme spolu divadlo, a když s někým hezky se ti pracuje a rozumíte si, tak to tak nějak šlo najednou samo. Já jsem zdědila takovej malinký strašný byteček po babice a Ivan mi pomáhal ten byt jakoby zařídit a vymalovat a tak hezky pomáhala, už tam bydlela. Takže nenápadně to začalo.
3: Jo. A dají se rozdíly třeba s účastným už Petr tak jako ten s dvořením na to jinak, nebo se taky rovnou nastěhoval?
4: Taky se nastěhoval. velmi rychle. Ano. Krátce se dvořil, nastěhoval se a první předměty, který si po nastěhování přinese sebou, tak například byla veliká kánoj. Já jsem do té doby nikdy nic takového neviděla, ale on měl kánoj a dal si ji na půdu a pak si přinese ještě takového žabáka, který měl červa na gumičce, a když se ten červ vytáhl, tak se ten žabák dělal a pak udělal chramst a to si přines jako předmět a bral si to do vany a to mě mělo varovat. Ale už ho mám doma 44 let, jsme
3: koho,
4: teď v září. Ne, manžela Petra, mám 44 let, takže i přes ten počáteční neklid, který mě trochu vyvedl z míry, žabák a kánoe, tak nejhorší bylo, když chtěla bych s ním na tu káno jela. Docházelo, no jo, jela jsem, protože jsem nevěděla, co se bude dít, ale po první vodě společný, když jsem mojí vinou nehlásila kámen a takový, tak pak už nikdy ode mě nic podobného nechtěl.
3: Iva Hitnerová, náš dnešní host, první veselé vyprávění, a dál už to bude na vás. Vy si vybíráte teď, jestli budeme pokračovat, a to s Jiřím Cízlerem a Josefem Dvořákem, anebo si dáme povídání od Ivana Mládka. To vybírání probíhá na telefonu 731 800 900 nebo píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Iva Hitnerová je se mnou ve studiu, Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vy jste na telefonu s námi a spojete se proto, abyste dali vidět, jestli chcete slyšet Jiřího Cízlera s Josefem Dvořákem nebo Ivana Mládka. Tak kdo tam je na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co to bude?
4: Ivana Mládka.
2: Ivana Mládka, varianta B, zapisuju a děkuju, jdeme dál. Kdo tam je teď?
5: Dobrý den, zdravím paní Hymněrovou a i vás, Patriku, Karel Zbojkovič.
2: Ano.
5: A já bych ptal pana Ivana Mládka.
2: Píšu mu bod.
5: Děkuji.
2: Taky děkujeme. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Kdo třeba v téhle chvíli?
6: Dobrý den, u telefonu Milan Soběsuk a já bych taky hlasoval pro pana Mládka.
2: Dobrá, děkuju.
6: Přeju hezký den, naschledanou.
2: Děkujeme moc i vám, ať se den vydaří. Kdo tam je další?
7: Dobrý den, já vás moc, strašně moc vás zdravím, tady Honza z Choliny a já bych prosím vás potřeboval Bčko.
2: Bčko byste potřeboval, tak jo, tak Bčko nakonec vyhrálo, tak uděláme změnu, budeme si povídat o oblékání, bude nám o tom vyprávět Ivan Mládek.
8: Klapky na uši si dnes také nevezmu, beru si je pouze do mrazu nebo v noci do postele, když dělá soused rámus. Máme spolu už léta neschody kvůli rušení nočního klidu. Začalo to televizemi. Jeho televize hrála vždy hlasitěji než má, přesto na mne stále bušil. Líbit jsem si to pochopitelně nenechal. Konflikt se stále stupňoval. Začali jsme si dělat schválnosti. Každou noc jsem nastřeloval skoby do zdí. On v noci drátkoval parkety. Jeho i mé způsoby buzení měly však jednu nevýhodu. Buditel byl vždy současně i buzeným. Zatloukáte-li v noci kramly do zdi, budíte tím nejen sousedy, ale sebe vlastně také, že? Můj soused, a to musím sebekriticky přiznat, byl vynalezavější než já a přišel na způsob rušení nočního klidu, při kterém mohl sám klidně spát. Dával si na noc na mandle snímače a zesiloval své chrápání přes zesilovač a velkou reproduktorovou bednu, kterou přistavil ke zdi přesně do místa, kde mám na druhé straně postel. Příšerný rachot budil celé naše panelákové sídliště, které mám tak rád. On sám se přitom nikdy neprobudil. Je to logické. Když se chrápající začíná vlastním hlukem probouzet, přestává chrápat a zase pomalu usíná, čímž opět začíná chrápat, že? A tak to šlo každou noc až do svítání. Další naši sousedi to dali klidovému soudu. On dostal tenkrát podmíněný trest za rušení veřejného pořádku a já pokutu za vyhrožování z násilí. Někdo totiž na mě řekl, že jsem v nákupním středisku prohlásil, že si na souseda počkám ve sklepě, že se na něj ve tmě vrhnu a vytrhnu mu mandle. Oblékám si košily, rolák, podvlékačky, manchesterové dlouhé kalhoty. Mám strýce v Americe a ten mi vždycky, když přijede, přiveze texasky. Ještě se nestalo, aby mi nebyly malé. Pokaždé si mu snažím vysvětlit, že chci nějakou větší velikost, ale on mě zřejmě nerozumí. Česky už neumí, domluvíme se jen morzeovkou. A já morzeovku moc neovládám. Strýc mi vytýká, že mám hrozně špatnou výslovnost, že je mi špatně rozumět. Že prý dělám moc krátké čárky a moc dlouhé tečky. Venku je teplo, půjdu jen v manžestrákách a v roláku. V kožichu by mi dnes bylo moc horko a stejně v něm nemůžu do narvané tramvaje, vykrvácel bych. Je to totiž kožich z polárních ježků s chlupem dovnitř. Nezbývá, než abych se obul. Mám úplně nové pohorky, takzvané traktorky. Mají na podrážce pěkný hluboký vzorek a jsou to radiálky. Zavazuji si tkaničky, nejvyšší čas jít do práce, nesmím přijít pozdě, jinak zas dostanu od šéfa přes prsty kalkulačkou.

0: Potkat se budete moci s Uršou Klukovou, Martinou Hudečkovou, se Zdeňkem Junákem, Petrem Jablonským, Bohušem Matušem, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou, ti tam dorazí a vstupenky už teď na stránkách humoriada.cz můžete rezervovat. Ty další zastávky budou třeba v Pelhřimově a v Plzni a tam bude Iva. Ivo, jak se těšíš?
1: No, samozřejmě, že se těším a dívala jsem si, že jsem tam v báječné sestavě Pepa Dvořák, Uršula Kluková,
0: Naďa
1: Konvalinka, no to, co si můžu přát víc.
2: Jo.
1: Protože to není jenom o tom povídání na tom jevišti, ale ještě se k tomu přidají ty krásné cesty, kdy se říká taky spousta veselých příhod, takže
0: vzpomínáte, proberete život ze všech stran.
1: Nejpříjemnější zájezdy, ano. Co znám, ano. S rozhlasem na cesta.
0: Takže zastávka bude pak v Pelhřimově 19. listopadu a v Plzni 24. Vstupenky ještě samozřejmě chystáme, takže až budou k dispozici, dostanete informace určitě v našem pořadu i s anoncí. Ale jak říkám, v téhle chvíli můžete, ať vám to nechybí, protože už se nám plní místa třeba v Brně docela velmi rychle. Takže chcete-li do Brna za Martinou Hudečkovou, Uršou Klukovou, Zdeňkem Junákem a Petrem Jablonským, tak rychle na stránky humoriada.cz. Začátek každých těch představení je vždy v 18 hodin. Navíc každý při vstupu do divadla dostane jako dárek od nás knížku z edice Humoriáda. A toho 12. listopadu, ať jsem tedy konkrétní, tak v 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Lístky si můžete rezervovat tím pádem na Naďu Konvalinkovou, Uršulu Klukovou, Aleše Cibulku a Vladimíra Hrona. Zaspívá třeba Ilona Čáková a Jana Chládková. Takže i tam lze už teď koupit vstupenky. No a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Je třeba nabídnout vám, posluchačům, opět další boj, protože jste předtím vybrali Ivana Mládka, tak vyberete ho podruhé. A nebo Ivo, navrhuju Pavla Zedníčka ve společnosti Karla Šípa, Jiřiny Bohdalové, Pepi Náhlovského. Můžeme dát jako Bčko?
1: Já myslím, že neuděláme chybu ani jeden z těch dvou srandistů. Dobře. Nemůže být špatně.
0: Tak vybírejte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Bude to Ivan Mládek a nebo Richard III. S Pavlem Zedníčkem, Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a dalšími.

0: no hlavně to šumivé má ráda. Ano, Iva Hitnerová, je to tak, že jo?
1: Ano, ano.
0: A zpívala jsi u něj někdy naposledy?
1: Určitě jsem zpívala moc krát, ale v poslední době už tolik nespívám a už i to prosekuně. Nějak prostě, ale to se prý s věkem stává, že už z toho nemám takovou radost jako dřív, ale já doufám, že se to ještě zlomí a že si to proseko ještě dám, jak jsem ho vždycky milovala, ale to tělo si řekne, prostě jo. Nemám na něj chuť, je to divný, ale je
0: pak
1: to
0: tak. Pak si to vynahradí, určitě na chvíle přijde. Určitě.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: Nebojte se, nezapomněli jsme na souboj, který v Humoriádě byl vyhlášen před chvílí. Ivan Mládek nebo Pavel Zedníček a spol. Komu dáte přednost? Ptáme se vás po telefonu 731 800 900. Haló.
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek.
0: Ano.
3: Já vás zdravím i tu děvčicu, co tam máte.
1: Děkuju.
3: Zdravím i ostatní humoriádníky.
0: Děkujeme.
3: A to proseko bylo zajímavé, jaké si, co jste se tam bavili.
1: No, víte, no, taky na to koukám jak blázen, jak se to člověku stane, že mu přestane chutnat víno a proseko.
3: No, tak. No. A už jsou doma, Patriku, takže už volám z domu.
0: Výborně, tak hodně zdraví a štěstí dál.
3: Krásně jsem si užil Lohačovic a teďko bych hlasoval pro Bčko, to...
0: Pavel Zedníček,
3: Karel Šíp. Nebo jak se to
0: dobře, jmenuje. Richard III. Píšu jim bot a děkuji moc. Mějte se pěkně, ať se daří.
1: Naschledanou.
0: Kdo další? Dobrý den.
4: Jo, dobrý den, tady je Dalibor z Brna a okolí.
0: A
4: my bychom chtěli Bčko.
0: Dobře.
4: Ale chtěl jsem si jenom tak zeptat té vaší kolegyni.
1: Ano.
4: Jestli jak vycházela část s Benčíkem. Jestli s ním jako hodně hrála, nebo byli kamarádi, nebo tak. Jako,
1: promiňte, prosím, zajímalo. Ale pan Menčík byl výrazně starší než já. A
4: no právě, proto se ptám.
1: Aha,
4: jako víte,
1: a setkala jsem se s ním jednou, ale musím říct, že jsem s ním strávila večer v báječné společnosti s panem Menčíkem a ještě k tomu s Milošem Kopeckým, s kterým jsme byli my tři ve vánočním díle Divadelka pod věží Marie Rotrové a ty dva pán Nové jsme seděli večer na vínu a tak jsem se smála, jak snad nikdy v životě. A teď jsem si chtěla zapamatovat ty historky, co ten pan Menšík vyprávěl. A přijela jsem druhý den domů a chtěla jsem manželovi ty historky vyprávět a to nejde. To nejde, protože ta příhoda bez té interpretace toho Vladimíra je najednou nudná, divná vůbec to. A já jsem říkala, to ti byla taková sranda, jak by on to poslouchal. A můj muž na mě tak jako překvapeně koukal a smál se zdvořile, ale není to ono, musel to říkat ten pan Menčík, který byl mimořádný talent. Hmm.
0: Tak děkujeme za tohle vzpomínku vyvolanou tedy dotazem našeho posluchače. Kdo další volá, vybírá, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás oba zdraví.
0: Taky.
5: A já bych chtěl Ačko, protože Bčko vyhraje příště.
0: Takhle jste rozhod. Tak ještě jeden hlas pro někoho. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Lukavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Hitnerovou.
0: A
6: hlasuji pro Ačko.
0: Dobře.
6: Díky, hezký den.
0: Mám taky. Tak Ačko vyhrálo. Ivan Mládek, ještě jednou dnes, teď bude v taxíku.
7: Nějaký velký, vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si o ta náře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přiděl k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Iva Mládek po druhé na vaše přání. Iva Hitnerová celou hodinu tady s námi a možná je teď čas se zeptat, čím žije, co dělá, co chystá, co připravuje, co jí baví.
1: Už se mi naplno rozjela sezóna, třeba příští týden hraju v divadle Na Jezerce v krásném představení Afterlife. V Semaforu 21. října hraju představení, který je moje srdeční záležitost, který hraju už dlouhá léta. Domácí štěstí zavináč hned. Dlouho jsme to nehráli, tak si to musíme zopakovat, na tom je vtipný, jak stárneme, tak je to čím dál náročnější.
0: No tam máte občas takové ty
1: kreace
0: pohybové.
1: Tam jsou věci, které už prostě třeba se zvedám tam z takového toho nafukovacího balónu a dřív jsem hrála, že se nemůžu zvednout, jako jo, lidi se hrozně smáli, ale teď ti lidé vidí, že to nehrajou, že se nemůžu zvednout a nikdo se nesměje, všichni soucitně čekají, jak to dopadne a do toho můj kolega David Suchařípa, který od začátku uprostřed téhle akce řekne, ty vole, ta to nedá. Jo, a to lidi úplně zařvali v tom divadle a teď to ten David řekne a z toho hlediště taková vlna odporu, no co to je za člověka, že tý starý paní nepomůže se zvednout. A ten chudák David vždycky přijde do šatny a říká, já už to nebudu říkat, já to nebudu říkat tu větu, oni mě nenávidí, takže to stárne to představení s námi, ale milujeme ho. Ale co nejdůležitějšího chystám v prosinci. Od 3. prosince budu mít na Novoměstské radnici výstavu, která bude trvat do 3. ledna, ale bude i mezi Vánocemi, výstavu mých obrázků. Já jsem to vždycky dělala u nějakých kulatějších narozenin.
0: No to jsem se chtěla zeptat.
1: Teď nebudu mít kulaté, bude mi teprve 80, mi bude až za 2 roky, ale říkala jsem si, nemá cenu, není čas na hrdinství, prostě Bůh ví, co bude za 2 roky.
0: Ty si to chceš jít dvakrát, teď a pak ještě jednou k 80.
1: To uvidím, ale říkala jsem si, jak tak pozoruju svoje chátrání, jestli pak já tam za ty 2 roky bych dolezla, nebo si to aspoň užila, teď třeba jenom to proseko, že už si mě nepřestalo chutnat, tak jsem říkala, radši tu výstavu udělám po chvíli dřív, abych si to ještě užila, dokud jsem ještě jakž tak v cajku.
0: Takže se těšíme. Novoměstská radnice
1: a od 3. prosince.
0: Výborně, pozvánka už teď a můžete si dělat plány na prosinec, ono je to tady za chvíli v podstatě. Jo, Vánoce jsou na spadnutí. Tak čím budeme pokračovat za malou chvíli, to se dozvíte, ale až po písničce Věry Špinarové, kterou teď pouštíme v našem pořadu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: No jo, máme to samé novinky v tom pochoutkovém roce. Posvícenské pečení, taky novou knížku, vánoční pečení s Josefem Maršálkem. To vánoční tedy spousta cukroví a velkých dobrot na Vánoce k dostání přes pochoutkovirok.cz. Soutěž a pozor, nezapomeňme na to velké hlasování. Hledáme recept desetiletí, tak se tam podívejte a zahlasujte. Teď si vybere něco ze seznamu na Humoriádu Iva Hitnerova. Co to
3: nedávno
2: bude?
3: Jsem se na udílení mistra zábavy potkala s Uršulou Klukovou a zníde taková energie a pohoda, že jsem si říkala, že určitě potěší i posluchače dnes.
2: První dopis Sally.
4: Teď ti tedy Sally napíšu o svém problému. V říjnu na den znárodnění mi bude 50 let. Dá se tedy říci, že jsem starší než znárodněný majetek. I když nejsem zdaleka tak schátrala, jsem dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám, protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky znárodnili. Ne, že bych neměla nabídky, ale za moc nestojí. Onehdy mě na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou prázdných lahví. Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho to vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem nabídku a šla po svých. V zádech jsem ještě zaslechla opilcovu větu: děláš chybu, spočítej si lahve, je v nich celé jmění. Pak se styčil a zařval: já jsem chlap do nepohody, a hodil po mně deštník. Další nabídku jsem měla na schodech v metru. Celkem pohledný muž mě pozoroval, jak využívám předkusu a snadno chroupám zeleninu. Při třetí mrkvi začal tleskat. Výborně, výborně, madam, já to dokážu ocenit, jsem dřevorubec. Vy byste mi byla v lese vydatnou pomocnicí, kam se na vás hrabe bobr. Jestli chcete, tak si vás vezmu. Pochopíš, Sally, že tohle mě urazilo. Chápala bych, kdyby muž ve mně viděl kočičku nebo myšičku či méďu. Ale bobra? Beze slova jsem odešla. Poslední mrkev jsem snědla už na refíži. Největší moje rozčarování přišlo však na maškarním plese OPBH, kde jsem byla za oprýskanou vanu. Nejprve se kolem mě vlnili instalatéři a sahali mi na kohoutky pod průhlednou záminkou. Zde jsou v pořádku kumičky. A pak mě požádal o tanec muž převlečený za hoblík. Velmi zajímavě vyprávěl o své profesi a místo květů na mě při tanci házel hobliny. Mé srdce splálo. A tak jsem bohužel udělala chybu, že jsem přijala nabídku, že mi opraví nábytek. No takové neméhlo jsem při práci nikdy předtím neviděla. Zničil dřeva na dva rodinné domky. Nic neuřízl rovně. Ten člověk dělal i křivé piliny. Vyhodila jsem Tondu z bytu. Požádal mě o polibek na rozloučenou. Já v radosti, že odchází, zapomněla na svůj avantgardní chrup a prokousla se mu tepnu. Nyní už jsem z nápravného zařízení zpátky, ale na svobodě je mi mnohdy hůř než ve vězení. Ve vězení jsem měla alespoň možnost chodit s děvčaty na vycházku. Když pravda, chodilo se do kruhu, ale teď, když přijdu domů, čekají mě 4 holé stěny. Tíží mě samota, Sally. Najde se nějaké řešení pro ženu z 3+1 bez nábytku, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě, funkci revizorky. Na odpověď čeká Uršula.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaši odpověď ano, taky čeká Uršula. Jestli za ní přijedete třeba do divadla Radost Brně 4. listopadu, připomínám, první letošní zastávka Humoriády na cestách, lístky na ní i na Martinu Hudečkovou, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského, Bohuše Matuše a Janu Chládkovou už teď na stránkách humoriada.cz. Další zastávka, která je už v předprodeji, tak Havířov, další týden 12. listopadu od 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Tam se potkáte s Nadějou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Ronem. Zpívat bude Ina Lečáková a Jana Chládková. A samozřejmě i tam si budete vybírat, tak jako se vybírá takhle v Humoriádě klasicky a v téhleté chvíli. Tak dopisy. Kdy jsi naposledy psala dopis rukou, Ivo?
3: Já pořád píšu dopisy rukou. Já vůbec neumím současně psát na počítači, protože hledám každý písmeno, protože jsem nikdy to vlastně
2: nepotřebovala.
3: Je to pro mě daleko rychlejší rukou. Mám úhledný, čitelný rukopis.
2: Tak jako známe z tvého podpisu.
3: Ano, tak jako ano, takhle, ano, takhle prostě píšu. A líp se mi s tou rukou ta hlava spolupracuje, takže se pořád držím dopisu a teď už jsem tedy díl nepsala, ale když jde do tuhýho, tak strašně ráda i na Vánoce a tak píšu opravdické dopisy a hrozně se bojím toho, protože třeba já hrozně ráda čtu starou korespondenci. Já třeba jsem si zamilovala ty moje dvě nejoblíbenější, Boženu Němcovou, Emu Destinovou, tím, že jsem četla jejich korespondenci, že jsem věděla, na co myslí, jak a že po nás vůbec nic nezbyde, ty SMSky nebo tak nikdo nebude číst.
2: Po tobě, jo.
3: Bo mě obrázky, ale přeci
2: jenom... No, ale dopisy píšeš taky.
3: Dopisy píšu taky, ale jestli pak si to ty lidi
2: někdo schovává. Určitě, nevím, o tebi jo. Vážení, tak rychle teď k hlasovacím zařízení telefonům. Vybíráte si mezi Uršulou Klukovou s Lubomírem Lipským a proti Zdeněk Žák zpovídán Karlem Šípem. Vybírejte 731 800 900. Poslední ukázku.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, vybíráte si ve hře Uršula Kluková nebo Zdeněk Žák, když to zjednoduším. Kdo je na telefonu? Ptáme se s Ivou Hitnerovou.
2: Dobrý den, tady Honza z Plzně.
1: Ano.
2: Zdravím vás oba do studia, zdravím posluchače a především zdravím vašeho věrného posluchače Honzu z Vlkavin, který nevím, jak to dělá, ale dovolá se úplně každý den do vaší Humoriády.
1: Zkuste ho překonat.
2: Chtěl bych Ačko.
1: Bčko?
2: Ačko.
1: Ačko, Ačko. Dobře, tak děkuju za ten hlas, mějte se pěkně, ať se daří a myslím si, že máme rozhodnuto. Ačko nazbíralo dost bodů, Uršula Kluková, Lubomír Lipský a Pamlsky našich lesů to vyhráli.
3: Tak uklidněte se přece, ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
4: Ano.
3: Které pařízky sbíráme na řízky?
4: Jedlé.
3: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
4: Ano, prosím, jedlé.
3: Co na to porota?
5: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem budeme muset rozloučit.
3: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
4: No to jsou rány bičem tohle.
3: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
4: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
3: Milý Pepíku, píší děti.
4: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
3: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludů pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
4: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pestík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pestík.
3: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde. Ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.
1: Ta naživo vysílaná pro dnešek končí s Ivou Hitnerovou. Děkuji za návštěvu, Ivo.
6: Já taky děkuji za pozvání a přeji krásné podzimní dny.
1: I vám, zítra se těšte na Jiřího Ptáčníka a my se zase těšíme, že si zase objednáte po roce vstupenky na Humoriádu na cestách na stránkách humoriada.cz. Tam se ovšem dozvíte o všech zastávkách, které pro vás chystáme. Mějte se pěkně a zůstaňte s Českým rozhlasem.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: V Chebu s koalicí nespěchají. Vliv na ní bude mít i druhé kolo voleb do Senátu. Rekonstruovaná sauna v Ostrově na Karlovarsku zahájila zkušební provoz. Česká centrála cestovního ruchu bude příští rok hospodařit s méně penězi. Zítra bude většinou polojasno, přechodně oblačno a teploty do 16 stupňů. Nové zprávy Alibuše Ernestová. Podoba nové koalice na chebské radnici bude záviset i na výsledku druhého kola senátních voleb. Lídrem vítězné volby pro město je totiž současný senátor Miroslav Plevný za hnutí STAN, který obhajuje mandát proti Sandře Cukernik z ANO. Pokud v senátu zůstane a bude dál předsedou hospodářského výboru, mohl by se starostou stát někdo jiný. Základ koalice má podle Plevného tvořit volba pro město a koalice pro Cheb. Vyloučena ale není ani účast dalších stran v koalici. Důležitá bude shoda na společném programu. Volba pro město získala v komunálních volbách 9 z 29 mandátů. ANO a koalice pro Cheb mají po 6. Ostrově u Karlových Varů zahájila zkušební provoz rekonstruovaná sauna za 35 milionů korun. Městské zařízení otevřelo ve zkušebním provozu, který potrvá přibližně měsíc. Přestavba zařízení trvala 2 roky. Autorem návrhu úprav byl architekt Břetislav Kubíček.
5: Je to nově vymyšlené, protože z té minulosti jsme toho až tak moc převzít nemohli, takže volili jsme neutrální barvy. Máme tady infrasaunu, biosaunu, parní kabinu, malou a velkou finskou saunu. K tomu dvě odpočívárny, jednu světlou, jednu tmavší, plus nezbytné zázemí k tomu.
4: Agentura Czech Tourism bude mít příští rok nižší rozpočet, potvrdil to mluvčí ministerstva průmyslu Tadeáš Provazník. Centrála cestovního ruchu od 1. listopadu přechází právě pod tento rezort. Bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business. Letos měla rozpočet přes 400 milionů. Podle informací Asociace cestovních kanceláří ale půjde v příštím roce na propagaci turismu v Česku 70 milionů. Mluvčí Provazník ale přesné snížení nepotvrdil.
6: Vnímáme ho však jako dočasné s tím, že z pohledu prioritních agend bude snaha jejich pokračování v maximální možné míře zajistit nadále. Zároveň nám však příští rok otevře příležitost analyzovat zejména marketingové aktivity, které představovaly hlavní složku dosavadního rozpočtu agentury, a obnovit či přenastavit je skutečně efektivně.
4: Ředitelka Czech Tourismu Tereza Hofmanová upozornila, že v případě škrtů agentura například omezí své zahraniční zastoupení. Podle ministerstva ale bude moci využívat pobočky Czech Businessu, kterých bude zhruba 60. Maďarsko získá zpět přístup k části evropských peněz ve výši 4,2 miliardy eur, tedy zhruba 103 miliardy korun. Evropská unie ukončila řízení proti Budapešti poté, co vláda premiéra Pétera Maďara splnila požadované podmínky. Oznámilo to maďarské zastoupení při Evropské unii. Peníze Brusel zablokoval kvůli obavám z korupce a zneužívání dotací. Maďarské univerzity se díky dohodě budou moci znovu plně zapojit do programu Erasmus+ a čerpat evropské granty na výzkum. Další evropské prostředky ale zůstávají zmrazené kvůli výhradám k nezávislosti justice a ochraně základních práv.
3: Sport.
4: V noci
3: počasí.
4: V noci bude zataženo až oblačno s občasným deštěm. Teploty 9 až 6 stupňů, na horách 8 až 5. Zítra bude většinou polojasno, přechodně až oblačno. Večer ubývání oblačnosti. Denní teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů. Povanem mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a bio na stupni 1 mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Provoz na silnicích v Karlovarském kraji je aktuálně zvýšený, ale plynulý a bez hlášených nehod a komplikací.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Příjemné odpoledne, pokud chcete během několika desítek minut získat přehled o tom nejdůležitějším, co se dnes odehrálo v Karlovarském kraji, a pak jste na správné adrese. Vodohospodáři staví u Krásného údolí na Karlovarsku nový vodojem. Ten má přivést vodu do Bečova nad Teplou a zajistit tak spolehlivější dodávky vody i v létě. Přineseme podrobnosti. Přesně před 310 lety vznikla v Jáchymově na Karlovarsku vůbec první hornická škola, která změnila způsob výuky budoucích horníků. Podrobnosti o jejím založení uslyšíte krátce po čtvrt na šest. Plastikové modelářství má v Česku dlouholetou tradici. Už skoro dvě desetiletí působí klub plastikových modelářů také v Mariánských Lázních. Stavbě jakých modelů se jeho členové věnují a jaká ocenění získali, připomeneme krátce po půl šesté. No a spisovatel Štěpán Javůdek tento týden vydává svoji novou knížku Ve stínu jeřabiny, díl první, Prokop 1938 až 1940. Na křest této knihy se vydala i naše regionální stopařka.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: V Karlových Varech budou novou koalici ve vedení města tvořit tři politické subjekty. Vítězné hnutí ANO, hnutí Karlovaráci a Občanská demokratická strana. V 35 členem zastupitelstvu bude mít koalice nadpoloviční většinu 18 hlasů. Podrobnosti spolupráce chtějí političtí partneři dojednat v následujících týdnech. Sokolov povede koalice tří uskupení bez vítězného hnutí ANO. Dohromady mají mít v 27 členem zastupitelstvu 17 hlasů. Na spolupráci se dohodly strany Sokolov na plný úvazek, Hnutí pro město Sokolov a Společně pro Sokolov a Volba pro kraj. Co bude následovat, říká lídr strany Sokolov na plný úvazek Miroslav Balatka.
2: Teďko budou probíhat jednání a předpokládám, že budeme podepisovat i koaliční smlouvu.
1: Volební vyjednávání probíhají také v dalších městech a obcích Karlovarského kraje. Vodohospodáři staví nový vodovod do Bečova nad Teplou na Karlovarsku. Město teď zásobují místní zdroje vody, které jsou rozkolísané. Kam se nový vodovod napojí a proč, říká technický náměstek Karlovarských vodáren a kanalizací Tomáš Stehlík.
3: A za sebou kvalitní velký zdroj vodní nádrž Žlutice a úpravnu vody Žlutice.
1: Podrobnosti už za chvíli. Karlovarský kraj a bavorské okresy Wunsiedl a Tiršenreuth připravují projekt, který má usnadnit přeshraniční zdravotní péči. Zaměřit se chtějí na propojení zdravotnických kapacit a poskytovatelů služeb na obou stranách hranice. Financování plánují z programu Interreg Bavorsko-Česko 2021-27. Karlovy Vary hledají způsob, jak skloubit rekreaci v lesích s ochranou přírody. Pomoct má dotazníkové šetření mezi návštěvníky lázeňských lesů. Získaná data tak pomůžou s dalšími plány, jak oblast efektivně využívat pro rekreaci a zároveň chránit přírodu.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Je přesně 17 hodin 15 minut a vy posloucháte úterní den v kraji Českého rozhlasu Karlovy Vary s datem 13. října. Bečov nad Teplou u Karlových Varů spoléhá při zásobování vodou na místní prameniště. Kvůli suchu jsou ale stále míň spolehlivá. Vodhospodáři proto musí vynakládat větší úsilí i peníze, aby obyvatelům zajistili dostatek vody. Situaci má zlepšit nový vodovod a vodojem, který se teď staví nad Krásným údolím.
1: Vevnitř jsou dvě komory na vodu po 150 kubíkách.
2: Stavby vedoucí Marek Boula ukazuje na hrubou stavbu budoucího vodojemu.
1: Takže celkem 300 kubíků vody.
2: Zatím je to taková odkopaná betonová kostka. Jak to bude vypadat, až to bude hotové?
1: Bude z toho koukat jenom vlastně takový domeček, jenom té nadzemní části. Zbytek bude zasypaný, bude to jenom takový vrchol kopce vlastně a z toho koukat malinký domeček. Není tady přípojka elektřiny, takže na stropě bude solární systém, soláry budou napájet nějaký baterky a z těch baterií budou řízený prostě nějaký regulace elektro.
2: Teď tu dělníci připraví bednění na další menší část.
1: Tohle to bude jenom manipulační komora, kde budou uvnitř ventily, uzávěry a nad tím bude ještě strop a tam bude vlastně nadzemní část, kde bude vstup, elektrotechnologie a vstupy do komor.
2: Zásobování města Bečov na teplou pitnou vodou zajišťují dva místní vrty. Původní vodojem leží příliš nízko, takže celé vodovodní síti nezajišťuje dostatečný tlak. Ten dnes posiluje čerpací stanice. Pokračuje technický náměstek karlovarských vodáren a kanalizací Tomáš Stehlík.
3: Ty podzemní zdroje mají rozkolísanost jak množství, tak kvalitě. Proto napojíme Bečov na skupinový vodovod, který má za sebou kvalitní velký zdroj vodní nádrž Žlutice a úpravnu vody Žlutice.
2: Stojíme tady kousek od Krásného údolí u hlavní silnice před klesáním do Bečova.
3: Stojíme asi přibližně na koutě 700 metrů nad mořem a v této akci bude vystaveno necelé 3 km potrubí.
2: Odkud ten vodovod je přiveden?
3: Vodovod přichází z obce Krásné údolí, z vodojemu bude pokračovat Bečov a směr Otročí Teplá.
2: Nový vodojem zlepší tlak vody v Bečově a Krásném údolí. Stavba je součástí plánu propojení Žlutického vodovodu s Tachovským a Stříbrským systémem. Z Bečova u Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli. Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Je 17 hodin 22 minut, vy stále hladíte frekvence Českého rozhlasu Karlovy Vary a dnešní úterní den v kraji toho byl Pavol Habera se svojí písničkou Kým pri mě spíš. Jáchymov na Karlovarsku se zapsal do dějin nejen těžbou stříbra, ale také hornickým vzděláváním. Právě tady nechal císař Karel VI. 13. října roku 1716 založit hornické učiliště, které patřilo k prvním organizovaným školám svého druhu na světě. Jak tehdy taková výuka horníků vypadala, to zjišťovala redaktorka Jana Strejčková, která je teď se mnou ve studiu. Jani, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jani, proč vznikla hornická škola právě v Jáchymově?
1: No, Jáchymov byl už od 16. století významným centrem hornictví. Místní stříbrné doly přitahovaly nejen horníky, ale i učence z různých částí Evropy a právě jeden z nich je i autorem slavného díla o hornictví a hutnictví, jak mi řekla nezávislá místostarostka Jáchymova Lada Baranek.
2: Stříbrné doly sem vlastně přivedly na tisíce odborníků, včetně učence Georgia Agricoli, autora známého slavného díla De re metallica. Zdejší doly byly tedy místem, kde se nové technologie nejen učily, ale přímo zkoušely.
1: O 200 let později ale začala těžba upadat. Jedním z důvodů byl nedostatek vzdělaných odborníků. Dosavadní znalosti se totiž předávaly především z generace na generaci.
0: A kdo se zasadil o to, aby se hornictví začalo vyučovat systematicky?
1: Na nedostatek odborníků upozornil jako první báňský inspektor Jan František Lauer. Císař Karel VI. Pak 13. října roku 1716 nařídil založení hornického učiliště v Jáchymově. Jeho kapacita byla z dnešního pohledu velmi malá. Přijmout mohlo jen 4 mladé muže, kteří se chtěli doživotně věnovat hornictví. Studium trvalo 3 roky a jeho součástí byla i praktická příprava v dole, vysvětluje Olga Kochová z Jáchymovského informačního centra.
3: Na tu první čtveřici těch odborníků na dolování rud dokonce přispěl stát i dotací ve výši 600 zlatých. Učili se zde 3 roky a ten poslední rok se věnovali pouze praxi. A dokonce český báňský inspektor Jan František Lauer vytváří podrobné instrukce k té výuce.
0: Co všechno se tedy tehdejší studenti hornické školy, Jani, museli naučit?
1: No, nestačila už jen zkušenost získaná přímo v dole. Učni se vzdělávali v matematice a geometrii, důlním měřičství, důlním právu nebo absolvovali

0: soustředila do Banské Štiavnice, kde se rozvíjelo vyšší hornické vzdělávání. Jáchymovu ale přesto patří prvenství školní instituce s pevnými osnovami, odbornými učiteli i státní podporou.
1: Říká redaktorka Jana Strejčková, která připomněla právě teď v rámci Dne v kraji 310 let od založení hornické školy v Jáchymově. Janí, díky za informace a samozřejmě brzy naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

Víte, že město Aš patří k obcím s nejkratším názvem v republice? Dvoupísmený název má ještě Eš na Pelhřimovsku. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Enrique Iglesias s písničkou Be With You právě teď na vlnách rádia vašeho kraje. 17 hodin 32 minut. A my se teď na chviličku vrátíme zpátky k dnešnímu odpolednímu hostovi, respektive hostům. Letadla, tanky, lodě nebo třeba auta, to všechno můžou být předlohy pro malé modely, za kterými se ale často skrývají hodiny a hodiny velmi precizní práce. Plastikové modelářství má své nadšence i v Mariánských Lázních, kde působí klub plastikových modelářů. Jaké modely jeho členové tvoří a jakých úspěchů dosáhli, na to se předsedy klubu Michaela Kaplana a místopředsedy Petra Přečka zeptala Zlata Kinská.
1: Pane Kaplané, představte nám, jak dlouho už klub plastikových modelářů v Mariánských Lázních působí a jaká je jeho historie.
2: Zakládali jsme klub v roce 2007, příští rok budeme mít 20 let. To jsme se sešli parta, který jsme si modelařili a tak dlouho ten klub existuje.
1: Kolik máte v současnosti členů?
2: Teďka máme členů, včetně mládeže, 24.
1: Pane Přečku, pojďme si teď říct, co všechno vaše činnost obnáší. Jde třeba o stavbu modelů nebo třeba také o pořádání výstav, soutěží, my nemáme představu?
3: Jsme hlavně modeláři, takže modely stavíme, ale chceme je taky představit, takže pořádáme akce pro veřejnost. Vždycky na přelomu jara a léta pořádáme soutěž o pohár města Mariánské Lázně a o pohár Velké Hledsebe. A na podzim zase připravujeme pro všechny zájemce, hlavně tedy pro děti, takovou náborovou akci Den plastikových modelů, kde vlastně naši činnost dětem i dospělým ukážeme.
1: Jaké modely u vás převažují? Jsou to letadla, lodě, auta nebo?
2: Pochopitelně vždycky ty děti se ptají většinou na letadla, ale jak se rozšířilo do té sféry, že už se tam dělají i bojové technika, civilní technika, nakonec i figurky, lodě. Každý si zvolí to, co ho nejvíc zajímá.
1: Je mezi členy nějaká specializace, že se třeba každý speciálně věnuje něčemu jinému, anebo třeba, že ho to baví nejvíce to, či ono modelovat?
2: To je přesně otázka na tělo. My to máme ještě rozdělený do měřítek. To znamená, že jedno největší měřítko normálně je třeba 1:32 a to nejmenší 1:144. A teď záleží na tom, kdo jak prostě chce, tak se zaměří na to měřítko, jak v bojové technice, tak v těch letadlech. To je prostě taková perlička.
1: Co všechno vlastně člověk musí znát a co potřebuje mít, aby postavil opravdu kvalitní plastikový model?
3: Tak začít se musí u rukou, musí mít nějakou základní šikovnost, musí být trpělivý, pečlivý, jde nejenom o to postavit ten model samotný, ale musí se taky nabarvit, napatinovat. Je to věc, která zabere nějaký čas, musí se to člověk naučit, musí si to vyzkoušet, chybama se člověk učí. Je to prostě taková hodně podrobná, detailní práce, která člověka naučí pečlivosti a trpělivosti.
1: A kolik času zabere takový jeden model?
3: Samozřejmě záleží na velikosti modelu. Pokud budete stavět velkou loď, tak vám to zabere několik měsíců. Malinký letadlo může zabrat víkend.
1: Jaké úspěchy a ocení váš klub během svého působení už získal?
2: My jsme jezdili i na mistrovství světa do Anglie, do Telfordu. Jezdíme do Mošoně, což je neoficiální mistrovství Evropy a pochopitelně na mistrovství republiky. V Anglii jsme získali strašně zlatých medailí, hodně teda jich bylo. Stříbrný, bronzový a další ocenění, to stejný v té Mošoni v Maďarsku, tam taky vozíme výrazný ceny a teď naposled jsme byli na mistrovství republiky ve Vyškově, kde jsme získali několik předních ocenění v rámci celorepublikové soutěže.
4: Den v kraji. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V Kraslicích na Sokolovsku se právě v této chvíli koná očekávaný křest nové knihy spisovatele Štěpána Javůrka s názvem Ve stínu jeřabiny. Na místě konkrétně v tamním domě kultury máme naši regionální stopařku Lucii Chládkovou. Pěkné odpoledne, Lucko. Jaká tam panuje atmosféra a o čem nová knížka je?
2: Hezké odpoledne. Atmosféra je tu skvělá a je vidět, že Štěpán Javůrek má v regionu obrovskou čtenářskou základnu. Dnešní večer je navíc exkluzivní před premiérou. Krušnohorské publikum vidí knihu jako úplně první, a to 2 dny před jejím oficiálním uvedením v Praze. Dnes v Kraslicích dostává hlavní slovo novinka s názvem Ve stínu jeřabiny s podtitulem Díl první Prokop 1938 až 1940. Já už u mikrofonu vítám samotného autora. Pane Javůrku, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pane Javůrku, vaše knihy se dosud točily primárně kolem poválečného odsunu, osidlování pohraničí a 50. let. V novince Ve stínu jeřabiny se ale vracíte v čase o něco zpět do kritických let 1938 až 1940. Proč zrovna toto období a proč zrovna název Ve stínu jeřabiny?
3: Já jsem, když jsem psal Sudetský dům, tu trilogii, tak jsem vlastně to psal z části z pohledu Němců. A cítil jsem fakt velkou potřebu i já sám jako autor si ten příběh napsat ještě jednou a napsat ho z pohledu těch Čechů, těch lidí, kteří v té zemi žili jako na druhé straně té barikády, se tak dá říct. Takže jsem proto se rozhodl napsat tenhle příběh, který se vlastně odehrává z pohledu těch českých obyvatel těch našich zemí. A to byl hlavní motiv, proč prostě po Sudetském domě vlastně vzniklo tohle.
2: Víme o vás, že velmi rád čerpáte ze skutečných vzpomínek pamětníků a reálných historických událostí. Nakolik je příběh dědečka Prokopa a mladé Josefiny inspirovaný skutečností?
3: Celkem hodně. Před obrazem těch hlavních postav jsou skutečné postavy a skutečné rodiny. Nicméně, jako ve všech jiných knihách, mají jiná jména a já vždycky vlastně ten příběh vytvářím z části fiktivní právě proto, aby to nebyla jenom reprodukce jako něčího životního příběhu. Takže je to na základě skutečných událostí, ale spousta z těch věcí je takzvaná autorská licence a fikce.
2: Dnešní křest se koná v Kraslicích, což je město s velmi bohatou, ale také složitou česko-německou historií. Kmotrem knihy se stane ředitel zdejšího kulturního centra Ladislav Sedláček. Proč padla volba prvního představení knihy právě na Kraslice?
3: Já jsem chtěl představit knihu v Krušných horách a já sem jezdím hrozně rád. Já jsem tady po třetí a vždycky přišli lidi. To už samo o sobě je zázrak, když někdo chce někoho slyšet 3krát. Takže cítím se v Kraslicích dobře, mám to tady rád a tak ta volba byla v tomhle jednoduchá.
2: Ještě mám poslední otázku. Čtenáři už si zvykli, že vaše příběhy bývají rozsáhlejší. Dočkáme se pokračování osudů Prokopa a Josefiny?
3: Ano. Mám naplánované 4 díly. Ono se to někdy v čase mění, v průběhu toho psaní se to mění, ale tady se už asi toho příliš nezmění. To znamená, 3 až 4 díly ta sága mít bude, spíše směřujeme ke 4.
2: Moc vám děkuju, pane Javůrku, za rozhovor a přeji, ať se nové knize daří.
3: Děkuju moc, děkuju za pozvání.
2: Doplním, že na programu v Domě kultury v Kraslicích je autorské čtení i autogramiáda. Z Kraslic Lucie Chládková, Český rozhlas. Regionální stopař.

0: počasí.
1: A v každém dni v kraji nesmí chybět informace o počasí, jak bude nám prozradí Ivo Boman. Ivo, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer i vám.
1: Tak prosím, proberme počasí nejprve dnes večer a v noci na zítra.
2: Tak už nám přibývá, nebo hodně přibylo oblačnosti od západu a to je bude přibývat i nadále a přidá se místy slabý déšť, který s námi se trvá do zítřejších ranních hodin. K ránu by se měla od severozápadu oblačnost opět protrhávat. Teploty v noci klesnou na 9 až 6 stupňů. Zítra už to bude zase o poznání hezčí. Během dne jen zpočátku ještě nějaká zbloudilá přeháňka, ale jinak během dne oblačno až polojasno a odpolední teploty od 13 do 16 stupňů Celsia. Vítr zítra bude vás mírný, západní nebo severozápadní, 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Taková je předpověď počasí. Ivo, díky za ní. Mějte se fajn, hezký zbytek večera, naslyšenou.
2: Hezký večer, naslyšenou.

0: 17 hodin 55 minut končí písnička od skupiny Elán Vermi. No a my jsme v dnešním úterním dni v kraji všechna důležitá témata probrali. No a písničky byly taky fajn, doufám, že jste si je užili společně s námi a celou vlastně hodinu dne v kraji. Za malou chvíli, tedy za 5 minut, vás čekají aktuální zprávy s Libuší Ernestovou. Před nimi ještě písnička Když nemůžeš, tak přidej od kapely Miraj. No a pro dnešní den se s vámi od mikrofonu Českého rozhlasu Karlovy Vary loučí David Forst. Naslyšenou a opět zítra.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: Vítězné hnutí ANO sestavuje v Karlových Varech novou koalici. Spolupracovat bude s hnutím Karlovaráci a ODS. Lazeňské lesy a parky Karlovy Vary zjišťují, jak lidé využívají příměstské lesy. Ministr kultury přehodnotí smlouvy s velkými akcemi. Zítra bude většinou polojasno, přechodně oblačno a teploty do 16 stupňů. Jsou tu zprávy Alibuše Ernestová. V Karlových Varech budou novou koalici ve vedení města tvořit tři politické subjekty. Vítězné hnutí ANO, hnutí Karlovaráci a Občanská demokratická strana. V 35 členném zastupitelstvu bude mít koalice nadpoloviční většinu 18 hlasů. Podrobnosti spolupráce v novém volebním období chtějí političtí partneři dojednat v následujících týdnech, říká Andrea Pfeffer-Ferklová z hnutí ANO, která bude obhajovat pozici primátorky.
4: Co by mělo být v rámci té koaliční smlouvy, tak doladěno chceme mít během příštího týdne, ale co se týká přesných bodů programového prohlášení, tak to předpokládám, že bude o něco později. Ale vzhledem k tomu, že tady už sedíme nějakou dobu, přesně víme, co je potřeba ve městě Karlovy Vary dopracovat, jaké projekty jsou rozpracovány, tak také předpokládám, že to nebude nějaká dlouhá doba, ale neumím vám říct přesný datum.
3: Karlovy Vary hledají způsob, jak skloubit rekreaci v lesích s ochranou přírody. Pomoct má dotazníkové šetření mezi návštěvníky lázeňských lesů. Lázeňské lesy a parky na projektu spolupracují s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Švýcarskou univerzitou v Bernu, říká mluvčí městské společnosti Daniel Kubelka.
5: Získané informace nám pomohou lépe porozumět tomu, jak lidé lázeňské lesy využívají a co je při jejich návštěvě důležité a také jaké potřeby různé skupiny návštěvníků mají. Společně s dlouhodobými daty ze sčítačů budou jedním z podkladů pro další práci s návštěvností a také rekreačním využitím lesů.
3: Ministerstvo kultury chce změnit způsob podpory velkých akcí. Resort plánuje přehodnotit finanční podporu a smlouvy, třeba s festivalem v Karlových Varech nebo Pražským jarem.
6: Úřad ministra kultury Otto Klempíře za motoristy chce, aby spolupráce s významnými akcemi odpovídaly aktuálním prioritám státní kulturní politiky. Mezi ně patří třeba dostupnost umění. Pražské jaro podle ředitele Roberta Hanče už o návrzích spolupráce s rezortem diskutuje. Karlovarský festival podle pořadatelů dlouhodobě plní všechny podmínky, které vyplývají z memorand. Další spolupráci s rezortem chtějí rozvíjet. A o finanční podpoře chce ministerstvo jednat také se Zlínským filmovým festivalem. Vedle více letých smluv plánuje ministerstvo kultury posoudit i partnerství s hereckými cenami Thálie nebo festivalem Smetanova Litomyšl. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: Bílý dům požádal velvyslankyni Spojených států v Řecku Kimberly Guilfoylovou, aby rezignovala. Oznámila to nová mluvčí Bílého domu Katie Zakerájová. Už včera prezident Donald Trump vyjádřil znepokojení nad zprávami, že ambasadorka využila své pozice a vazeb na Trumpovu rodinu, aby získala peníze od dárce. Americká média taky napsala, že se měla chlubit svými nadstandardními vztahy s řeckými podnikateli. Kimberly Guilfoylová je bývalou snoubenkou syna amerického prezidenta Donalda Trumpa juniora.
2: Počasí.
3: V noci bude zataženo až oblačno s občasným deštěm. Teploty 9 až 6, na horách 8 až 5 stupňů. Zítra bude většinou polojasno, přechodně až oblačno a večer ubývání oblačnosti. Denní teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů. Povane mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré. Večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Z regionálních silnic nemáme aktuálně máme aktuálně dobré zprávy. Nehody ani výraznější komplikace nemáme hlášené.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Vážení posluchači, ačkoliv je pro mnohé z nás těžké to přijmout, podzim už je dávno tady. Tomuto období v roce, které je nezbytným předělem mezi létem a zimou, věnujeme dnešní pořad Muziky muziky, u kterého vás vítá Věra Kestřánková. Zahájili jsme písní V říjnových lukách, ale podzim začíná už v září. To je mnohdy ale ještě krásné a teplé a vnímáme ho jako dovětek léta. Nicméně astronomický podzim začíná už v září podzimní rovnodenností a ten meteorologický se počítá už od 1. září.

Píseň podzimu nám zahrála Lácaranka. K podzimu patří sklizeň ovoce, dýní, brambor a jiných plodin, také pouštění draků, když je větrné počasí. V dnešní době se konají moderní dýňobraní, která lákají dospělé i děti. Tradičnější jsou ale samozřejmě vinobraní, spojená se sklizní vinné révy a dokončení práce na vinohradech. A tam se setkáme se specialitou, na kterou se opravdu můžeme těšit pouze jednou v roce, a tou je burčák. Hlavním symbolem podzimu je ovšem listí, které se barví do krásných pestrých

Proč vlastně na podzim mění listy svou barvu? Je to ubývajícím slunečním zářením. To zajišťuje fotosyntézu, která pomáhá stromu vyrábět živiny v podobě cukru a kyslíku. Když na podzim slunce ztrácí svou sílu, zelená barva postupně mizí, aby se strom nevyčerpával a na povrch proniknou ostatní barvy, které v sobě listí má. To znamená, že listy se neobarvují, ale odzeleňují. Každá barva má svou funkci a specifika a každý druh stromu se barví do jiných odstínů v závislosti na chemickém složení svých listů. Například oranžová barva má za úkol chránit listy před sluncem. Zářivě žluté listy zase obsahují speciální chemickou sloučeninu fungující jako optický rozjasňovač, která inspirovala svým složením výrobce kancelářských zvýrazňovačů.

Píseň Už rostou v podání pražských muzikářů nám dala předzvěst toho, o čem teď bude řeč. Samozřejmě o houbách, jak by ne. Vždyť Češi jsou národem vášnivých houbařů a právě v září a říjnu vrcholí houbařská sezóna. Ta ale začíná už v červnu, i když různé druhy hub se dají sbírat po celý rok. Obecně ale platí, že září je nejoblíbenějším a nejúspěšnějším měsícem pro sběr hub. Podle mykologů houby rostou do přelomu října a listopadu. Tak kdo jste ještě nebyli, měli byste to rychle napravit. Uvidíme, jak si při sběru hub povede Andulka ve Valčíku Jiřího Pohnána a Václava Bárty.

No, Andulka toho v košíku moc nepřinesla, ale patrně z toho nebyla smutná. To nemusíte být ani vy, když nic moc nenajdete. Samotný pobyt v lese na čerstvém vzduchu je velmi prospěšný. Abyste byli úspěšní při sběru, vězte, že obecně platí, že houby nejvíce rostou po teplém a vydatném dešti následovaném teplotami nad 12 stupňů Celsia. Nejvíce nálezů hlásí houbaři 5 až 12 dní po dešti.

Nevím jak vy, ale já se vždycky pozastavím nad tím, jestli houby jsou vůbec ke konzumaci zdravé. Říká se o nich, že jsou těžké do žaludku a špatně stravitelné. Ale zase taková hlíva ústřičná, z té se přeci vyrábí i prospěšné doplňky stravy. A tak jsem zapátrala, jak to s houbami vlastně je. Tak zaprvé je potřeba vědět, které jsou jedlé a které ne. U těch jedovatých už by moc nebylo o čem mluvit. Houby mají vysoký obsah vody a vlákniny, skvěle zasytí a hodí se i při redukčních dietách. Obsahují vitamíny a minerály, jako jsou draslík, zinek, selen, hořčík. Obsahují antioxidanty a beta-glukany, které pomáhají chránit buňky a podporují imunitu organismu. Houby také pomáhají snižovat hladinu cholesterolu a snižovat krevní tlak. Obsahují ale také chitin, kvůli kterému je lidský žaludek hůře tráví. Mohou tím zatížit žlučník nebo játra. Houby v sobě také mohou nashromáždit těžké kovy z půdy a tak není dobré je sbírat v blízkosti silnic.

Podzimní valčík nám právě dohrála rozhlasová Plzeňačka. Ačkoliv se může podzim zdát jako ponuré období, když vysvětne sluníčko a rozzáří krásné barvy, je radost pohledět. Vzpomínám na cesty vlakem mezi Planou u Mariánských Lázní a Českými Budějovicemi při mých studiích, když jsem vydržela se kochat těmito barvami celou cestu. Podzim láká i k posledním výletům po hradech a zámcích, ale i práce na zahradě při jejím zazimování má své kouzlo. A i když prší a jsou mlhy, můžeme to zase vnímat jako dar potřebné vláhy přírodě, která to po suchém létě potřebuje. Zkrátka, na každou věc se lze podívat i těma přívětivějšíma očima. A s tím bych se s vámi pro dnešek rozloučila. Na příští společný poslech hezkých českých písniček se těší Věra Kestránková.

0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Léto už je minulostí a začínající podzimní počasí a zejména zimní večery budou tou správnou dobou na listování v opravdových i virtuálních albech. Soundtrack k takovým letním vzpomínkám vám chce nabídnout i Český rozhlas. Zvu vás tedy ve špalíčku k ohlédnutí za letos bezesporu vydařenými chodskými slavnostmi. Náš přenosový vůz se zvukovým mistrem Romanem Kropáčkem a naše rozhlasové mikrofony byly přímo v centru dění. Ocitneme se tedy na pódiu u brány na náměstí Míru v Domažlicích v horkém letním večeru 15. srpna na pořadu Miroslava Šimandla a jeho hostů Výlety za lidovou písní. Ještě předtím ale studiový hudební prolog obstarají Vic Pálkovci. Příjemný poslech vám přeje Zdeněk Vejvoda.

Vicpálkovská polka Miroslava Richty předznamenala prvního písňového výletníka prvního účinkujícího pořadu chodských slavností v Domažlicích s názvem Výlety za lidovou písní. Soubor písní a tanců Josefa Vicpálka vznikl v roce 1947 v Praze a je pojmenován po jedné z osobností našeho národního obrození, autoru ojedinělé sbírky českých lidových tanců. Soubor měl od počátku velký vliv na rozvoj jevištního zpracování lidového tance a koncertní prezentace lidové hudby. Však ho utvářely takové osobnosti jako František Bonuš, Alena Skálová, Eva Rejšková, Daniela Stavilová a v hudbě Jaroslav Krček, Zdeněk Lukáš, Miroslav Richta a mnozí další. Přenesme se už do atmosféry letošních chodských slavností. Hraje a zpívá nám živě současná sestava kapely souboru Josefa Vicpálka z Prahy.

Tak to živě na pódiu u brány na náměstí Míru v Domažlicích hráli a zpívali praští Vicpálkovci. Další účinkující byli z řad domácích. Domažlická dudácká muzika se svým vedoucím, dudákem, zpěvákem, vypravěčem a hudebním skladatelem Josefem Kunešem patří už více než 30 let ke špičkovým českým dudáckým muzikám. Chocko a Českou republiku už kapela reprezentovala ve většině evropských zemí, ale také v Japonsku, Spojených státech či Austrálii. Prameny, z nichž domažlická dudácká muzika ve své tvorbě čerpá, představují rukopisné i vydané zpěvníky z Chocka z 19. a 20. století, zejména sbírka hudebního skladatele Jindřicha Jindřicha. Tak už pospěšme do Domažlic, hrají a zpívají nám místní světoběžníci, moji milí přátelé z domažlické dudácké muziky. Solo má Martina Pincová a Josef Kuneš přidá jednu pěknou chodskou poudačku.

To bylo tady v jedné vsi na dílích, tam ostával jeden strýček, už mu bylo tuzelet hodně přesto. No a měl furt teda jako docela pěkný, dobrý, zdravý kořínek. No a tak se to dozvěděli až v Praze v televizi, že teda tady takovýhle stařeček ostává, tak sem přijela televize a že teda o něm natočí nějaký pořad. No tak tam přijeli do tého chalupky a teď ten režisér poudá, tak strýčku, kdybyste nám mohl říct takhle, co děláte přes den ráno, když stanete, co děláte a my si to teda natočíme. Jo, to já můžu říct, to já vám povím jedna, dvě, to nemusíte mít strach. Tak kamera připravená, světlo svítí, tak jedeme. No tak já ráno vstanu kolem 6, jdu do lednicí, vyndám si flašku a piju a piju. Stop, stop, stop, křičí ten režisér. Tak takhle ne, stričku, to by nešlo. Víte, ono se to bude vysílat odpoledne, možná na to budou koukat děti, to nemůžete říct přece, že takhle ráno stanete a že jako hned pijete. Nemohl byste říct něco jiného? No, můžu, co pak, co jak teda mám říct? Nebo byste třeba říct, že si vyndáte knížku a čtete? No, když vám to udělá radost, půjde. No tak já teda ráno vstanu kolem 6, vyndám si knížku a čtu a čtu. No, když tu knížku dočtu, tak si vyndám druhou knížku a zase ji čtu. No, potom někdy kolem 9 většinou chodí kamarád jako soused, on má doma taky pěkný knížky, tak je přinese sebou a teď společně čteme ty jeho knížky. No, pěkný knížky jsou to, jo. No, někdy kolem poledne na návsi odvírají knihovnu, tak se s tím kamarádem sebereme a jdeme do té knihovny. Pan knihovník nám nosí knížky a my čteme a čteme. Jejej, to se nám to pěkně čte. No a potom, když už se začíná smrákat, tak pan knihovník poudá, chlapci, dneska už jste toho tuze moc přečtáli, měli byste jít domů. No tak teda jo, tak my se sebereme, jdeme domů, ale po cestě se ještě zastavíme u druhého kamaráda, protože ten má doma tiskárnu.

S domažlickou dudáckou muzikou zpívali Martina Pincová a sbor kapely. Posloucháte záznam z pořadu letošních chodských slavností v Domažlicích. V pořadu autora Miroslava Šimandla Výlety za lidovou písní nemohla chybět ani jeho vlastní kapela Plzeňský mls, malý lidový soubor. Založil ji v roce 2009 a obklopil se mladými muzikanty a zpěváky, většinou studenty a absolventy Plzeňské konzervatoře. Velkou oporou je mu v souboru od počátku i jeho syn Miroslav Šimandl mladší. Za bezmála 20 let realizoval Plzeňský mls stovky vystoupení doma i v zahraničí a v rozhlase natočil řadu lidových písní z Plzeňska či Žinkovska. A takhle jim to šlapalo na horkem rozpáleném pódiu chodských slavností letos 15. srpna. Hrál Plzeňský mls, zpíval Jindřich Krstev, solo na dudy měla Aneška Štěpánová.

kapelou Plzeňský Mls, malý lidový soubor, na živé nahrávce schodských slavností v Domažlicích zpíval Jindřich Krstev, solo na dudy hrála Aneška Štěpánová. Závěr pořadu autora Miroslava Šimandla Výlety za lidovou písní z 15. srpna 2026 patřil hostům z Moravy, cymbálové muzice Zádruha z Dolních Bojanovic s mužáckým sborem Kostice Tvrdonice. Název Zádruha přijala kapela jako upomínku na první vinařské družstvo v českých zemích, které bylo založeno v roce 1905 právě v Dolních Bojanovicích. Z hesla členů tohoto družstva Druh Zádruha se zrodil název spolku i cymbálové muziky. Pochází z oblasti Podluží, rozdává radost doma i v zahraničí, nejdále asi v kanadském Torontu. Do Domažlic to tak daleko neměli a jejich vystoupení bylo publikem vřele přijato.

cymbálovou muzikou Zádruha v živém rozhlasovém snímku zpíval mužácký sbor Kostice Tvrdonice. Milí posluchači, prostřednictvím záznamu jsme si mohli připomenout přátelskou atmosféru letošních chodských slavností v Domažlicích o horkém večeru 15. srpna 2026 v pořadu Výlety za lidovou písní. Autorem byl Miroslav Šimandl, účinkovali kapela souboru písní a tanců Josefa Vicpálka z Prahy, domažlická dudácká muzika, plzeňský mls a cymbálová muzika Zádruha z Dolní Bojanovic. Snad vás naše rozhlasové ohlédnutí potěšilo. Za všechny, kdo ho pro vás v Domažlicích a následně v plzeňském rozhlase připravili, se loučí a za týden naslyšenou se těší Zdeněk Vejvoda.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Vodohospodáři staví vodojem u Krásného údolí na Karlovarsku. Bude zásobovat vodou Bečov nad Teplou. Na zámku Kinžvart bude příští rok k vidění nová expozice. Představí vzácné historické předměty z depozitáře. ČES se bude bránit proti nařízení v kauze Diag Human. Zítra bude většinou polojasno, přechodně oblačno a teploty do 16 stupňů. Pěkný večer u zpráv přeje Libuše Ernestová. Vodohospodáři staví u Krásného údolí na Karlovarsku vodojem s kapacitou 300 metrů krychlových. Stavba je součástí systému, který bude přivádět vodu do Bečova nad Teplou. Město teď využívá místní vrty, které v létě kapacitně nestačí, říká technický náměstek Karlovarských vodáren a kanalizací Tomáš Stehlík.
2: Zásobování Bečova bude zajištěno potrubím průměru 80 mm a v této akci bude vystaveno necelé 3 km potrubí.
0: Stavba za téměř 16 milionů korun má skončit na jaře příštího roku. Zámek Kinžvart připravuje novou expozici. Návštěvníci si ji prohlédnou v následující sezóně příští rok. Představí slavnou kinžvartskou daguerotypii. Součástí výstavy ale budou i další předměty, které zámek doposud ukrýval v depozitáři, říká kastelán Ondřej Cink.
3: Daguerotypie bude vlastně prezentována v kontextu těch našich, skoro bych řekl, nejvýznamnějších dochovaných uměleckých děl, ať už to bude sochařství, numizmatika, archeologie. Návštěvníci budou překvapeni, co všechno jsme ukrýváme dosud v depozitářích. Můžou se těšit například i na francouzskou kroniku ze 14. století. Bude k vidění spoustu dalších krásných věcí.
0: ČES se bude bránit proti rozhodnutí lucemburského soudního exekutora v kauze Diag Human. Ten včera polostátní firmě zablokoval část podílů. Diag Human se soudí s Českem o odškodnění za 17 miliard korun kvůli zmařenému obchodu s krevní plazmou. Teď se snaží peníze vymoci prostřednictvím majetku v zahraničí. Polostátní ČES se ale brání, že s kauzou nemá nic společného. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO postup lucemburských úřadů označila za nezákonný.
4: Určitě se bránit budeme jako Česká republika, je to něco neuvěřitelného, co se vůbec mohlo stát, je to starý spor, možná skoro 20 let a bezesporu my považujeme ty kroky, které se v Lucemburku staly za nezákonné a bezesporu Česká republika, český stát se bude bránit.
0: Saúdskou Arábii vedená vojenská koalice vyzvala k evakuaci lidí z okolí ropného zařízení u jemenského města Saná. Na síti X to napsal mluvčí koalice. Krátce předtím prohlásil, že místo bude cílem speciální operace. Ropné zařízení Sabáha ovládají jemenští povstalci Husijové, se kterými Riad v současné době bojuje. Husijové pak vydali výzvu k evakuaci z okolí ropných zařízení saúdsko-arabské státní firmy Aramco s tím, že je považují za legitimní cíle.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou polojasno, přechodně až oblačno, večer ubývání oblačnosti. Denní teploty 13 až 16 stupňů, na horách 9 až 12, povane mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a bio na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na regionálních silnicích v tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dagmar Maginzová našla v jednom z novinových článků tuhle větu. Jeho bažiny, potoky, řeky a laguny jsou stále suchější. Druhý stupeň od suchý. To bych asi odhalil i já, že to bude chyba.
2: Vypadá to zvláštně, že a jde to dost těžko vyslovit. To mohlo být tomu autorovi nápadné, no nicméně stalo se. Takže asi jenom pro pořádek dodejme, že správný tvar je sušší.
1: S dvěma eš.
2: No a přemýšlela jsem, kde se tam ta chyba vzala, ten nesprávný tvar. A je fakt, že úplně nejčastější příponou, pomocí které tvoříme druhý stupeň přídavných jmen, je právě ejší nebo jejší podle toho, jaké písmeno předchází. No a takže veselejší, modernější a podobně. No a u některých přídavných jmen mohou fungovat obě přípony, totiž ta jste sušší, to ší, anebo to ejší, takže můžeme říct snazší nebo snadnější, čistší nebo čistější. No, ale je skupina přídavných jmen, kde na výběr nemáme a musíme použít tu méně častou příponu ší a nic jiného se tam nedá dát.
1: No dá, můžeme to opsat a říct více suchý, více snadný.
2: To je pravda, technicky to funguje, ovšem tohleto opisné stupňování pomocí toho příslovce více se zpravidla užívá u hodně dlouhých přídavných jmen, u kterých je obtížné vyslovit ten druhý stupeň.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginzovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krokodýly polykají kameny? Krokodýly jsou velmi starý řád plazů, do kterého patří i gaviálové, kajmani nebo aligátoři. Mimo ptáků jde o jedinou skupinu živočichů z nadřádu archeosauria, do které kdysi patřili i druhohorní dinosauři. Krokodýlové jsou tak jejich přímými potomky a při pohledu na ně opravdu můžete mít pocit, že jste zpátky v pravěku. Krokodýly jsou buď masožraví nebo všežraví a vědeckým zkoumáním se přišlo na to, že pojídají dokonce kameny. Důvodů je hned několik. Mohou pomáhat s trávením potravy, s likvidací parazitů nebo mohou být zdrojem minerálů. U krokodýlů se však prokázalo, že kameny polykají ještě kvůli něčemu jinému. Využívají je jako zátěž při potápění, podobně jako potápěči kovová závaží. Z balvany v žaludku totiž krokodýl vydrží pod hladinou skoro jednou tak dlouho než bez nich. A proč to dělá? Aby mohl déle číhat na svou kořist. Každým vynořením nad hladinu kvůli nádechu totiž rozčeří vodu a dá o sobě vědět. Z kameny v břiše však vydrží pod hladinou i přes půl hodiny.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Dobrý večer, Lačirat Šukaršuniben. Příběhy Romů, kteří za druhé světové války bojovali proti nacismu, přibližuje nová výstava Muzea romského národního obrození. Nese název Partizáni a vojáci ve druhé světové válce a představí nejen muže, kteří bojovali v partizánských oddílech nebo ve svobodově československé armádě, ale také ženy, které partizánům pomáhaly. Výstavu Muzea romského národního obrození nám představí Pavlína Senič, náměstkyně ředitele pro uměleckou činnost na Mezinárodní konzervatoři Praha. Zeptala jsem se jí, co vedlo Muzeum národního obrození k rozhodnutí věnovat výstavu Romům, kteří se za druhé světové války zapojili do bojů proti nacismu.
2: K tomuto tématu nás přivedla potřeba připomenout hrdinství lidí, jejichž příběhy zůstávaly dlouhá léta na okraji veřejného zájmu. Romové nebyli pouze oběťmi nacistické perzekuce, ale také aktivními účastníky odboje, vojáky a partizány, kteří riskovali vlastní životy v boji proti nacismu. Považujeme za důležité, aby jejich odvaha a oběti byly uznány a aby se staly součástí našich společných dějin.
1: Při výzkumu jste zjistili, že se do bojů za druhé světové války zapojilo více než 1000 Romů. Jak se vám podařilo jejich příběhy dohledat a co nového jste se díky tomu dozvěděli?
2: Dohledávání těchto příběhů je velmi náročná práce, která vyžaduje trpělivost, spolupráci s historiky, práci s archivními materiály a také vyhledávání svědectví pamětníků a jejich rodin. Zjištění, že se do bojů zapojilo tak velké množství Romů, ukazuje, že jejich účast v odboji nebyla ojedinělá. Je důležité tato svědectví shromažďovat, ověřovat a předávat dalším generacím. Každý nalezený příběh nám pomáhá lépe pochopit nejen válečné osudy jednotlivců, ale také širší roli Romů v boji za svobodu.
1: Můžete přiblížit některý z příběhů vojáků nebo partizánů, který podle vás nejlépe ukazuje, jakou roli Romové během války sehráli?
2: Samozřejmě za mimořádně silný považuji příběh Josefa Serynka. Známe ho jako Černý partizán. Po deportaci do tábora v Letech u Písku přišel o manželku a děti. Podařilo se mu uprchnout a následně se zapojil do protinacistického odboje, kde založil a vedl partizánskou skupinu pod názvem Čapajev. Jeho životní osud ukazuje neuvěřitelnou odvahu člověka, který navzdory osobní tragédii pokračoval v boji proti nacismu. Je to příběh, který si zaslouží být známý široké veřejnosti.
1: Jak se vám dařilo dohledávat informace v archívech a v rodinách? Dochovaly se také fotografie, dokumenty nebo osobní vzpomínky, které pomohly jednotlivé příběhy rekonstruovat?
2: Právě kombinace archivních dokumentů, fotografií, rodinných vzpomínek a také svědectví je pro poznávání těchto osudů velmi důležitá. Ale ne vždy se dochovalo vše, co bychom potřebovali, a některé příběhy jsou proto obtížně rekonstruovatelné. Velkou hodnotu mají také vzpomínky potomků, kteří uchovávají rodinnou paměť. A právě naším cílem je jednotlivé informace pečlivě ověřovat a zachovat je pro budoucnost, aby se na tyto osobnosti nezapomnělo.
1: Součástí vernisáže bude i ocenění vybraných osobností titulem Romský národní hrdina in memoriam. Co by se podle vás mělo díky výstavě dostat do širšího povědomí veřejnosti o Romech a jejich roli za druhé světové války?
2: Především to, že romské dějiny jsou nedílnou součástí dějin naší země a Evropy. Chceme ukázat, že mezi Romy byli lidé, kteří projevili mimořádnou odvahu, bojovali za svobodu a byli ochotni položit vlastní život. Ocenění in memoriam vnímáme jako symbolické uznání jejich statečnosti a také jako morální dluh, který vůči těmto lidem máme. Věřím, že výstava přispěje k většímu respektu, vzájemnému porozumění a spravedlivějšímu pohledu na romskou historii.
1: Jaké byly důvody, že se o hrdinství romských vojáků a partizánů po válce příliš nemluvilo a jejich příběhy se nedostaly do širšího povědomí veřejnosti? Co způsobilo, že zůstávali tak dlouho stranou zájmu?
2: Těch důvodů bylo opravdu několik. Nacistická perzekuce Romů vedla k tragickému zničení velké části romských komunit a zároveň k přerušení rodinné paměti. Po válce se navíc pozornost veřejnosti a historického výzkumu soustředila na jiné příběhy odboje. Zatímco romské zkušenosti zůstávaly často nedostatečně zdokumentované a připomínané. Svou roli sehrály také přetrvávající předsudky vůči Romům, proto je důležité dnes tyto příběhy znovu objevovat, ověřovat a začleňovat do společné historické paměti. Nejde o přepisování dějin, ale o jejich doplnění o lidi, jejichž zásluhy nebyly dostatečně uznány.
3: Z různých badatelských výzkumů vyplývá, že protifašistického odboje, včetně Slovenského národního povstání, se zúčastnilo několik tisíc Romů. Vám se podařilo zdokumentovat určitý počet, kolik celkem?
2: Nám se podařilo asi 1100, ale naše badatelé a výzkumníci neustále bádají dál a sbírají další dokumenty o dalších stovkách, ne-li tisících Romů.
3: Kdy a kde se tedy výstava koná a od kolika hodiny mohou návštěvníci navštívit?
2: Vernisáž výstavy pod názvem Romští partizáni a vojáci ve druhé světové válce se uskuteční ve čtvrtek, tento týden, 15. října, od 14 hodin a kde? Muzeu romského národního obrození v ulici Ruská v čísle 100 na Praze 10. Všechny srdečně zveme. Děkujeme.
3: Na výstavu nás pozvala Pavlína Senič, náměstkyně ředitele pro uměleckou činnost na Mezinárodní konzervatoři Praha. Já ještě dodám, že Muzeum romského národního obrození vzniklo v roce 2018. Jeho posláním je posilovat romskou národní hrdost a přispívat k většímu uznání Romů v české společnosti.
4: Jak váravel divé,

0: A poslech o Roma Vakere nám zpříjemnili Jan a Marcel Bendíkovi. V roce 1749 zahájil španělský král Ferdinand VI. Takzvanou velkou razii proti Romům. Zasáhla více než 10 000 lidí, kteří končili ve vězení nebo na nucených pracích. Tyto události připomíná film Velký protiromský zátah. Historie jedné genocidy. Více Jana Šustová.
1: Přítomnost Romů ve Španělsku i jejich pronásledování má hluboké historické kořeny, jak říká romská režisérka Pilar Távory.
0: Podle historických pramenů, které máme, dorazili Romové do Španělska v roce 1425. A ten první výnos, který Romy pronásleduje, je z roku 1499. V tom roce tehdejší katoličtí panovníci vydali první příkaz, který je obrácen proti romské komunitě tak, že Romům zakázali kočování a nutili je k tomu, aby se usadili.
1: Život Romů ve Španělsku se pak začal postupně měnit.
0: Nejprve Romové reagovali na zákaz kočování tak, že stále kočovali a nechtěli se usadit, ale následovali další a další výnosy, které je nutili, aby kočovat přestali, aby nenosili svůj typický oděv a nemluvili svým vlastním jazykem. A to je také důvod, proč většinou španělští Romové neumí romsky, protože ten zákaz používat jazyk přišel velice brzy. A také ty jednotlivé výnosy, které vydávali panovníci a vlády tehdejší monarchie, je nutili k tomu, aby se zbavili svých zvyků. A jediný způsob, jak tomu čelit, bylo to, že se nakonec opravdu usadili a snažili se v rámci toho svého nového života soužívat s okolní společností. Tehdy museli také prokázat, že jsou dobrými sousedy. A to tak, že po dobu 2 let žili někde za nějakou obcí nebo za městem a museli ukázat, že jsou dobří sousedé.
1: Přesto v roce 1749 došlo k velkému protiromskému zátahu, který přinesl obrovské hrůzy.
0: To, že vůbec bylo možné, aby k takovému zátahu došlo, bylo právě dáno tím, že Romové už byli usazení. Předtím proběhlo sčítání lidu, takže se moc dobře vědělo, kde kdo žije a čemu se věnuje. A právě proto bylo možné vůbec nějaký zátah proti Romům podniknout, protože jinak by něco takového možné nebylo. Romové už byli součástí společnosti a zžili se s její kulturou. Dopad zátahu byl naprosto zničující, úplně zdevastoval soužití, které do té doby fungovalo. Romům byl zabaven veškerý majetek, obydlí, zvířata, všechno, co jim patřilo. Upadli do velké chudoby. Zároveň to sebou přinášelo velké stigma. Když se na vás takto dívá moc, tak i to kolektivní vnímání je potom takové, že vy jste někdo, kdo byl potrestán. Úplně vás to zničí a zdiskredituje, jak z ekonomického a společenského hlediska, ale také co se týče vaší pověsti. A právě proto, že došlo k takovému obrovskému zátahu, tak se naprosto zničilo to dobré soužití a Romové přišli i o tu pověst dobrých sousedů, protože byli neustále uvězňováni a trestáni.
1: Romové byli posíláni na nucené práce.
0: Hlavně byli posíláni na galeje, takže museli veslovat na galerách. K tomu byli odsouzeni do konce života. A další z těch nucených prací byla práce v dolech Almadenu. To byla práce, kde umírali, protože mimo jiné se tam těžila spousta toxických látek, takže jim to poškozovalo zdraví. Umírali jak v dolech, tak na galejích.
1: Říká režisérka Pilar Távory.
0: A my jsme v závěru dnešního o Roma Vakeren. Savorenge tumenge mangau, bud bacht, zhorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: ČEZ se po zablokování části podílů kvůli kauze Diag Human obrátí na soudy. ANO 2011 chce v Příbrami vládnout s příbramskými patrioty ODS a také s SPD a PRO. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přeháňky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. ČEZ se bude bránit proti zablokování části svých podílů v lucemburských firmách. Zmrazil je tamní soudní exekutor kvůli kauze firmy Diag Human. Společnost se s Českem soudí od 90. let za zmařený obchod s krevní plazmou a požaduje po Česku 17 miliard korun. Premiér Andrej Babiš z ANO v reakci na zmrazení napsal, že Česko nárok firmy nikdy neuznalo a bude se proto dál bránit. Právní zástupce Diag Human Jan Kalvoda s tím ale nesouhlasí. Podle něj nárok pravomocně potvrdil lucemburský nejvyšší soud.
2: Právní stát znamená, že jakýkoliv dlužník, stát nevyjímaje, ho má prostě zaplatit. V tomto smyslu mluvit o tom, že stát neuznává tento nárok, je prostě nonsens.
0: Přes zablokované podíly ČEZ vlastní českého distributora plynu Gasnet. S firmami teď nemůže nijak nakládat. Na chod to ale podle vedení nemá vliv. Vítěz voleb v Příbrami hnutí ANO 2011 chce sestavit koalici s příbramskými patrioty ODS a také s SPD a PRO. Dohromady by v 25 členem zastupitelstvu obsadili 12 křesel. Aby měli většinu, potřebují jich 13, pokračuje lídr příbramského ANO a dosavadní místostarosta Vladimír Karpíšek.
3: Proto budou probíhat následně další jednání a vyjednávání a myslím si, že poměrně brzy bude jasno. Předpokládám, že do konce týdne budeme mít úplně zcela jasnou koalici i opozici v rámci zastupitelstva.
0: Lékaři v nemocnici na Františku nově využívají při operacích rakoviny prsu žen nový 3D rentgen. Zařízení pomáhá chirurgům odhadnout rozsah nálezu a díky tomu můžou odstranit pouze nejnutnější část tkáně, říká ředitel zařízení Jan Duben.
4: Vybavení a chytré technologie pomáhají zdravotníkům při výkonech a lidem s tím, aby zákrok byl šetrnější a rekonvalescence rychlejší. Sport.
0: Fotbalisté Slávie bojují v azerbajdžánském Baku o první body ligy mistrů v této sezóně. V letošním druhém utkání prestižní soutěže se pokoušejí ukončit se Sabahem 19-letou sérii bez výhry v lize mistrů. Hraje se druhý poločas a Slávia prohrává 0-1.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a Slezsku občasný déšť, kránu, srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy déšť či přeháňky, které později ustanou. Teploty 13 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze jsou kolony na východní části okruhu ve směru z D1 na Ústí nad Labem. První část fronty je na Štěrboholské spojce, další pak od Černého mostu do Kbelské ulice. V osobním autě je to asi na půl hodiny. Pozor také na městském okruhu ve směru od Barandovského mostu do tunelu. U vjezdu do tunelu Mrázovka se srazila dvě auta a tvoří se tam kolona od Zlíchovského tunelu. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Televizní diváci si ho pamatují jako kapitána Čermáka z kriminálního seriálu Specialisté. Jeho herecký svět ale zdaleka nekončí u obrazovky. Výraznou část jeho profesního života tvoří divadlo. Jan Zadražil je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herec Jan Zadražil je naším hostem pro milovníky krimi seriálu Kapitán Čermák ze Specialistů. Byla to role, díky které vás lidé začali poznávat na ulici? Byla to ta role? Nebo už se to dělo dříve?
1: Já nevím. Asi se to dělo i dříve. Já jsem páchal i jinačí nezdoby, než jenom Specialisty, takže pár seriálů jsem se zúčastnil a to potom obnáší i to, že vás lidi poznávají a upřímně řečeno, samozřejmě Egu to dělá dobře, kdo tvrdí, že ne, tak lže podle mě, ale spíš je o to, co potom uděláte s tím dál, k čemu to použijete. Můžete je třeba pozvat do divadla, říct, jestli se vám líbí, že vám lezu do obýváku dvakrát týdně, tak se zkuste přijít podívat i, co se páchá večer v divadle naživo. Doopravdy v úvozovkách, protože i divadlo je jenom jako.
0: A vy jste přesně toto udělal, využil jste k tomu postavu třeba právě ze Specialistů nebo z jiných seriálů k pozvání do divadla?
1: Jo, to si myslím, že když už, myslím si, že člověk, když přijímá tu práci, tak by měl přijímat i to, že to sebou může nést tenhle druh pozornosti. Já nejsem úplně člověk, který by kvůli tomu tu práci přijímal, ale zároveň to beru jako nějakou platbu za to, že tu práci můžu dělat a má svoje výhody. A tak potom vždycky říkám, dobře, vyfotím se s vámi, ale vy mi slíbíte, že se podíváte na www.divadlovceletné.cz a vyberete si představení, který hraju s Kašparama, nebo zajdete do Violy, nebo se podíváte na představení u Hitlerů v kuchyni, nebo půjdete do Řeznický, kde připravujem nejnovější zatím věc.
0: Nejnovější věc, která se jmenuje V gala a ke které se dostaneme, určitě o ní budeme mluvit. A zafungovalo to, že, jak jste říkal, dvakrát týdně jste lezl divákům nebo lidem doma do obývacích pokojů, tak zafungovalo potom? Skutečně se stalo to, že někdo přišel na vás do divadla a řekl, já jsem přišel, protože vy jste ten Čermák, kapitán ze Specialistů?
1: To nevím, jestli lidi šli úplně kvůli tomu. Nejsem si jist, že je tam nějaký intenzivní překryv mezi diváky seriálů a diváků divadelních. Ale už se párkrát stalo, že takzvaní zavlečenci, jak já jim říkám, to znamená lidi, kteří by do toho divadla vlastně nešli úplně sami dobrovolně, ale objevili se tam, chtěli udělat radost třeba partnerovi nebo partnerce nebo kamarádovi. Takže to jsme ani nevěděli, že umíte i něco trochu jiného. Že můžeme zažít trochu jiný zážitek než doma u televize, kdy typujeme, kdo z těch tří podezřelých to asi tak může být. Ale že můžeme zažít i něco takového, jako je živý divadelní představení, což já jsem přesvědčený, že je primárně setkání a jakýsi, a až bych se nebál použít třeba slovo rituál, protože si myslím, že z toho divadlo vychází ze společného setkání, když je v úvozovkách vše hotovo, máme co jíst, máme kde spát, máme ukojeny základní potřeby a pořád nám ale ještě něco chybí. Tak a to je, myslím, ta nadstavba, která se dá získat třeba v divadle.
0: Tak a o té nadstavbě budeme samozřejmě mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jan Zadražil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jan Zadražil, který teď sedí ve studiu Českého rozhlasu, ale ve svých volných chvílích zkouší inscenaci v Gala, kterou uvede divadlo v Řeznické 30. listopadu, bude mít premiéru. Je to autorská hra. Jaký je váš vklad do této hry?
1: Můj vklad do této hry je, že ráno vstanu a jdu na zkoušku. Tím to začne, ale jdu tam rád, protože mi přijde, že to má smysl. Mě oslovili dvě dámy, herečka a tanečnice, Stáně Jachnická a Leona Kvaša-Kvasnicová, asi před 2 lety. Že touží udělat něco svého. A obě jsou to skvělé interpretky, ve svém oboru si myslím, že držejí špičku, pracují velmi intenzivně a zároveň dospěli do nějakého bodu, kdy ucítili, že možná nechtějí být jenom interpretky, ale chtějí se pustit na trochu křehčí plochu a troufnout si udělat něco po svém. A jako základ si vzali knihu o Gale Dalí, což byla partnerka Salvatora Dalího, o který se toho zase tolik neví. Mimo jiné i proto, že ona dost intenzivně pracovala na tom, aby existovalo vždy několik verzí jejího příběhu. To je jedna ze zvláštností té dámy a není poslední. A říkali, tahle žena nás zaujala. Já jsem říkal, proč? A oni říkali, protože v sobě nese nějakou lomenost toho, že člověka fascinuje a zároveň něčím odpuzuje, nerozumí jí, proč dělala něco, když na druhou stranu dokázala něco jiného. Brzy jsme se dostali k tomu, že nechceme dělat životopisný drama a že spíš bychom rádi to o tuto osobu nebo osobnost možná velmi zvláštní, tajemnou něčem a velmi silnou, teda každopádně výraznou, takže bychom to rádi o ní pouze opřeli a zkoumajíc tuto dámu, bychom se skrz to dostali k sobě. Proč nám připadá v něčem fascinující, inspirativní a v něčem jiným odsouzení hodná? Co to na ní je? A proč to tak připadá konkrétně nám? Proč to tak připadá Stáně? Proč to tak připadá Kvaše, proč to tak připadá mně a proč to tak připadá ještě Gábině Vermeliu, kterou jsme k tomu přizvali, abychom dostali jakousi, já tomu říkám soukromně svatou čarodějnickou trojici, herečka, tanečnice, hudebnice, která, jak už jsem říkal, každá dosáhla poměrně vysoko. A zároveň, aby to bylo minimálně o co opřít nebo s čím konfrontovat, tak ta mužská energie je tam podstatná, protože byla podstatná i pro Galu Dalí, práce s mužskou energií a s ženskou energií, takže tu tam zastupuju já. A můj osobní vklad, ať to vrátím na začátek k vaší otázce, je to, že se, nejenže teda vstanu, to byla samozřejmě nadsázka, i když upřímně řečeno, není to nic lehkýho, ale stanu rád, protože to setkání s holkama, jestli je tak můžu familiárně nazvat, já jim tak říkám, když jsou to dámy 50+, ale pro mě jsou holky a jsou moc krásný a dobrý a plný energie, takže holky jsou pořád, tak je po každý zajímavý, po každý objevíme něco dalšího, vyzýváme se v tom navzájem, my jako herci se učíme tančit, Kvaše jako tanečnice se učí mluvit, Gábina jako zpěvačka se učí taky tančit. Je to tato kombinace. Chtěli bychom vyprávět Není to příběh, který by někde začínal, probíhal a končil. Je to jakýsi kaleidoskop situací, který ale nevyprávějí jenom slovem, ale taky pohybem a hudbou. Je tam tohleto zajímavé spojení. Bavíme se o tom, že Gala Dalí inspirovala nejenom Salvatora Dalího, ale byla už předtím poměrně silnou inspirací pro celou skupinu surrealistů. Surrealismus, sir je předložka nad, takže je to nadrealita a znamená to aspoň pro nás věci, které mají svoji přesnou funkci a přesný tvar, spojujete dohromady zcela nečekaně, nově a necháváte se překvapovat, co to v tom spojení začne znamenat jinýho. A to by mohlo tohle představení dělat. To by nás zajímalo.
0: Jan Zadražil je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Jan Zadražil, který právě v současné době zkouší inscenaci v Gala, kterou 30. listopadu uvede divadlo v Řeznické. Je to o Gale Dalí, ale není to životopisné drama, není to přímý popis jejího života, nevypráví to přímo o jejím životě. A vy jste v minulém vstupu říkal, Jane Zadražile, že Gala Dalí byla za něco jakoby hodná obdivu, za něco naopak určitého odsouzení. Jak, která z těch částí pro vás, ve vás převládá? Nebo to máte 50 na 50?
1: Já myslím, že ona je zajímavá právě proto, že každý má šanci zaujmout k ní to stanovisko svoje vlastní a poměřit se s ní. Což ale znamená nebát se, ponořit se sám do sebe a podívat se na sebe, kdo jsem já, co jsou moje cíle, jaká je moje cesta tady, teď momentálně v tomhle pokusu, jak já říkám, že jsem přesvědčený, že těch pokusů máme víc. Tak jaká je moje cesta, co má být výsledek, co nesu, proč tady jsem, kromě toho, že se mám rozmnožit a potom zase odejít a začínat znova v dalším pokusu. Dokážu se přesáhnout, nechám tady něco, nebo se spokojím s tím, že jsem se objevil, rozmnožil a zase vznikl. A to teď nemyslím nějak odsouzení hodně, to je naprosto v pořádku. Každý si může říct, jestli chce, kolik toho chce. Mě Gala Dalí na první dobrou, když jsem si tu knížku přečet, tak jsem si v duchu říkal, proč si holky vybrali tuhle dámu. Je zvláštní. Nerozumím jí. Nikdy nic nestvořila, ale pod jejím vlivem tvořili jiní. Co v ní bylo za sílu? Ta obrovská touha po svobodě, po emancipaci, po tom, že já mám právo žít život, jaký chci, a nikdo nemá právo ho soudit. Gala Dalí byla žena, byla to matka, měla dceru s Paulem Elwardem, to byl její první manžel, surrealista, básník, člen surrealistické skupiny André Bretona, který celoživotně miloval, přestože postupně právě odešla, stala se partnerkou Salvatora Dalího. O tu dceru se staral, protože Gala Dalí nebyla nikdy matka. Ona od začátku říkala, že dceru nechce, že jí, jejími slovy, její dcera při pohledu na svoji dceru, když jí vidím, jak roste, tak vidím, jak já stárnu. Ale od začátku to takhle nastavila. Řekla, nikdy nebudu matka, můj úkol je jinde. To pro mě bylo jako nepochopitelný, na první dobrou odsouzení hodný. Ale pak jsem to znova, a říkal jsem si právě, proč teda holky jste si vybrali třeba tohle. Možná proto, abyste o to opřeli.

0: i to, že vy jste matky a nikdy byste tohle neudělali. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, která mě nakonec, upřímně řečeno, přivedla k tomu, že jsem řekl, dobře, budu i já součástí toho zkoumání, protože když jsem se podíval na to, jak se gala prezentovala, jak fungovala, jaký měla názory, jak vedla svůj život, tak ve chvíli, kdy jsem si stačilo si vyměnit její pohlaví místo ženy, si tam dosadit muže. A v tu chvíli to je naprosto standardní způsob, jak si myslím, velká část naší mužské populace funguje, díky čemuž dosáhla, čeho dosáhla. Spousta i mých vrstevníků, a já jsem si vždycky říkal, jak je to jako možný, řekne je, já jsem si vlastně uvědomil, že potřebuju svobodu, potřebuju se já projevit, potřebuju sám sebe.
1: Já se omlouvám, že vás přerušuju, jako muž jste to pochopil, pokud by Gala Dálí byla mužem, tak byste
0: tak by to, tak by,
1: ale u ženy...
0: Tak by na něj nebylo nic divného. Tak to do dneška takhle funguje. To, takhle to je a to je třeba věc, která taky je ke zkoumání.
1: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil. Povídáme si především o divadle. Ostatně na divadle vy jste strávil už 30 let.
1: Asi jo.
0: Jste trémista před premiérou.
1: No, pade, bylo to v 20, tak jo, 30. Byl jsem velký trémista a už asi nejsem. Není proč, když pracujete na něčem, co vám dává smysl společně s lidmi, který vám dávají smysl a věnujete se tomu poctivě, tak proč? Proč se bát? To divadlo je krásný v tom, že je živý, že je teď a tady. A chyba je nejkrásnější věc, která se vám může stát, protože může přinést něco, právě pokud nejste zbytečně nervózní a neobáváte se jí, ale vítáte jí, tak může přinést něco, co by vás nikdy nenapadlo. A zároveň potvrzuje to, že to není umělý, no. Že to je živý umění.
0: Živé umění. Když se rozhodujete, zda nějakou roli vzít, zhostit se jí, tak právě hraje velkou roli to, s kým budete pracovat, než ta samotná role.
1: Ano.
0: Je to pro vás důležitější, než, nebo podle čeho si vybíráte, v čem a jakou postavu stvárníte?
1: Už jste to řekla, podle toho, kdo u toho bude se mnou. Divadlo je věc společná. To dokonce i ve chvíli, kdy, řekněme, hrajete monodrama a divák vás vidí samotného, tak na vás musí třeba někdo posvítit. Nebo minimálně při té práci, při té přípravě, při zkoušení. Asi není od věci, když u toho je někdo, kdo se na to dívá a říká, a teď to berte trochu, prosím, s nadhledem, rychlejc, pomalejc, nahlas, potišejc. To je strašně důležitý. Divadlo bez diváka neexistuje. Od slova dívat se. A takže to potřebujete. A no, nejste tam sám vlastně. A asi jsem to teď pomenoval taky. Vždycky tam by někdo měl být. Pokud se na to nikdo nedívá, není to divadlo, děláte kraviny doma v obýváku.
0: Vy jste prošel řadou divadel, od Fidlovačky přes Vinohrady pod Palmovkou. V Brně jste působil v divadle Na provázku, tam jste ostatně 13 let stvárňoval Nikola Šuhaje v Baladě pro banditu. Kde vám a kdy vám bylo nejlépe s divadlem?
1: No, asi ve chvíli, kdy jsem se mohl už svobodně rozhodnout, že tam chci být. A bylo mi krásně na provázku, to bylo nádherný. Začátek na Fidlovačce, když vznikala, tak byla taky krásná. Vždycky, když něco začíná, tak to je paráda. To žene nějaká prostě energie vzniku, to je dobrý. Byla skvělá parta, po určitý době už jsem cítil, že je potřeba se stát svobodným a právě rozhodovat o tom, s kým chci být. A takže jsem odešel z Fidlovačky, byl jsem dlouho s partou, která si říkala Company.cz, to bylo ve Strašnickém divadle, potom jsme se ještě asi na 3 roky přestěhovali do divadla Komedie, tam jsme pak museli skončit a já už v té době jsem dělal se skupinou nezávislou, která si říkala Veselé skoky, to bylo pohybové divadlo nonverbální, který ale činili činoherci, kteří se rádi hejbali a objevovali nové věci. Dostali jsme tam a taky vzniklo to úplně jenom z touhy a potěchy, z ničeho jiného. Byla to taky skvělá skupina lidí. Dostali jsme rezidenci právě v divadle v Celetné a skrz Veselé skoky jsem pak mohl zakotvit v divadle v Celetné ve spolku Kašpar. To je jako i můj splněný závěrečný sen. A tam jsem šťastný vlastně všude, no. Protože mám velký štěstí. Protože v tomhle jsem svobodnej. Můžu říct, toto chci a toto ne.
0: Tak ať se vás drží. Jan Zadražil je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil, filmový, divadelní, seriálový herec, nikoli však dabér, což mě s vaším hlasem docela překvapuje. Takže platí to, že skvělý herec nemusí být nutně dabérem.
1: No, já jsem toho, myslím, zářený příklad. Nebo toho, že nevím, jestli skvělý herec, ale ne každý herec musí být dabérem. Je to, pro mě je to třeba jedna z nejtěžších disciplín. Já se buď se trefím do kódu, a ne, do pusy takzvaně tomu herci, a nebo hraju. Ale dohromady to nikdy nešlo. A skvělý režisér, pan Zdeněk Štěpán, který má třeba mimo jiné na hrbu, kdybych mu to takhle poslal, všechny Simpsonovy a tak dále, velký filmy, tak to se mnou vždycky jednou za čas zkusí. Zavolá, řekne: Honzo, pojď. A já řeknu: Zdeňku, vždyť vy to přece víte, že to jako nejde. A on říká: pojď to zkusit, třeba to zlomíme. Pak se mnou trápí, dá mi třeba hodinu, to je strašně moc, a pak řekne: tak super, tak zase příště to zkusíme. A já mu za to jsem vděčnej, zároveň ale vždy a vždy znova se usvědčím, že toto není moje cesta. Všichni, kteří to dokážou, mají můj obrovský obdiv. A není nutné, si myslím, dokázat naprosto všechno.
0: A neslýchal jste právě s vaším hlasem, že vy máte skvělý hlas pro ten dubbing a nesnažil se ho, vás to naučit, vy jste říkal, že pan režisér to s vámi zkouší opakovaně, tak no, je to právě proto, že pro tu barvu hlasu, že by si ho přál mít v rejstříku hlasů dubbingových.
1: Asi jo. A říkám, pro mě to je, a zrovna od pana Zdeňka, obrovská podsta, že se tím vůbec zabývá. Přestože nakonec vždycky zjistí, že ne. Tak to je jako krásný. Co víc chtít, ale já myslím, že už taky pochopil, že moje cesta asi bude jinudy. A kdyby mám velký štěstí a to, že můžu aspoň se pokoušet s tím hlasem pracovat třeba v rámci načítání audioknih. To je moc krásná práce, já jsem vždycky moc rád čet a v tom vidím nějakou svoji cestu, která je rozhodně ještě hodně, hodně dlouhá, mám se co učit, ale zároveň tam nacházím nějakou potěchu a nějaký smysl, jak předat příběh jenom hlasem.
0: To zní nikoliv jako práce, ale jako i koníček, protože kdo rád čte, tak když to má potom jako profesi, tak to musí být, asi záleží i podle toho, co čtete. Byla i kniha, která vás třeba vůbec nebavila?
1: Ne. Já mám, stejně jako mám štěstí v divadle, obrovský, nebo vůbec práci na lidi, který potkávám, tak jsem měl a mám doteď štěstí i na knihy, na tituly, který nebyla knížka, kterou bych čet a trápil se s ní. Vždycky se v ní něco dá najít, aspoň zatím to šlo, a taky vždycky máte možnost říct: děkuju, tohle asi nedokážu. A to je na každém. Zase není potřeba přečíst všechny knihy na světě.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Jan Zadražil. Povídali jsme si a pojďme se ještě povídat o knížkách, které vy rád načítáte. Už se vám někdy stalo, že jste četl nějakou knihu a pak vám zavolali, že tu stejnou by chtěli, abyste načetl? Čili jste ji důvěrně znal?
1: No, já jsem si dokonce řekl o práci, když jsem se dozvěděl, že by měla být do zvukové podoby převedena řada knih od Terryho Pratchetta. A tak jsem řekl vydavateli, prosím, nech mě to číst. A protože je to něco, s čím já jsem se od té chvíli, co jsem se potkal s prvníma knihama tohohle spisovatele, a tak mi ty knihy zůstaly, já je čtu opakovaně, protože jsou to knihy, které vypráví příběh, mají v sobě spoustu humoru, ale taky nějaký něhy, docela velkýho vhledu do lidských duší a do způsobu, jak lidi fungujou, proč se rozhodujou, jak se rozhodujou. A je to vlastně satyra, která se tváří jako pohádka a přitom vypráví o nás. A jsem moc vděčný vydavateli, že řekl, tak jo. Pak jsem se trochu polekal, protože jsem si uvědomil, že nejsem sám, kdo toho spisovatele, kterýho Pratchetta má rád, pro kterýho je poměrně silná fanouškovská základna. A říkal jsem a uvědomil jsem si, že číst tu knížku 16krát potichu je něco úplně jiného, než jí pak přečíst nahlas a předložit tu svoji verzi lidem, který mají každý svoji velmi nepochybnou specifickou verzi ve své hlavě. Takže ta výzva byla veliká. Snad se jí podařilo zvládnout. Je to jedno z mých splněných přání, že můžu interpretovat knihy Terryho Pratchetta. Takže jo, stalo.
0: Není to ale asi časté u vás, že byste si řekl o práci. To už musí být něco.
1: Bylo to podruhé v životě. Poprvé jsem si řekl o práci panu Tomáši Tepfrovi, jestli by mě vzal na fidlovačku. A podruhé jsem si řekl Martinovi Pilařovi z Van Hoodbooku, jestli můžu číst Pratchetta. Ani jedné té prosby nelituju.
0: A takže už to pan Tepfr vás poprvé nějak nevzal samo sebou, že jste musel přijít aktivně si říct.
1: Já jsem pracoval v jeho představeních, což bylo moc krásný, ještě jako student, bylo nás víc, byli jsme celá taková parta z ročníku. A potom, když se zakládala fidlovačka, tak on oslovil kluky a mě vlastně jedinýho ne. A jsem si říkal, aha, tak to je jasný, no tak to je jasný znamení. Nicméně já jsem měl v té době angažmá těsně po škole v Libereckém divadle FX Šaldy a potřeboval jsem ale zpátky do Prahy, protože se nám měla narodit první dcera. A řekl jsem, pane Tomáši, můžu? A on říká, a vy, ale vy jste mi neřekl. A on říká, já vám neřekl jenom proto, že vy jste jediný, kdo práci máte. Chcete? Teda na fidlu. A jsem říkal, moc bych si to přál. A on udělal to, že řekl, dobře, tak já něco zkusím vymyslet a vymyslel.
0: Takže vymyslel a byl jste tam.
1: Jo?
0: Stejně jako dnes tady a moc vám za to děkuju. Jan Zadražil byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Česká centrála cestovního ruchu bude příští rok hospodařit s méně penězi. Fotbalisté Slávie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli se Sabahem 0-2. A zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, které později ustanou, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Agentura CzechTourism bude mít příští rok nižší rozpočet. Potvrdil to mluvčí ministerstva průmyslu Tadeáš Provazník. Centrála cestovního ruchu od 1. listopadu přechází právě pod tento rezort. Bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business. Letos měla rozpočet přes 400 milionů. Podle informací Asociace cestovních kanceláří ale půjde v příštím roce na propagaci turismu v Česku 70 milionů. Mluvčí Provazník ale přesné snížení nepotvrdil.
2: Vnímáme ho však jako dočasné s tím, že z pohledu prioritních agend bude snaha jejich pokračování v maximální možné míře zajistit nadále. Zároveň nám však příští rok otevře příležitost analyzovat zejména marketingové aktivity, které představovaly hlavní složku dosavadního rozpočtu agentury, a obnovit či přenastavit je skutečně efektivně.
0: Ředitelka CzechTourismu Tereza Hofmanová upozornila, že v případě škrtů agentura třeba omezí své zahraniční zastoupení. Podle ministerstva ale bude moci využívat pobočky Czech Businessu, kterých bude zhruba 60. Pracovníci ski areálu Monínec na Příbramsku začali vyrábět sníh na zimní sezónu. Práce potrvají asi měsíc. Nový sníh doplní ten, který zbyl z minulé zimy. Pracovníci ho uchovali pod speciálními plachtami. Veřejnosti se areál otevře 16. listopadu. Do té doby by ale na svah lidé chodit neměli, říká majitel areálu Jaroslav Krejčí.
3: Ten sníh jako je bílý a lidi se na ně rádi fotí a okolo není úplně sucho, takže na to vlastně vlezou v těch bahnitých botech. No a tím pádem tomu sněhu to hrozně ubližuje, když se potom za prvé mizí rychlejc a za druhý, když ho rozhrmujeme, tak je zbytečně hnědý nebo ošklivý místo, aby byl bílý.
0: Policisté pátrají po vězni, který dnes utekl z nehlídaného pracoviště v Klecanech u Prahy. 40-letý Ben Mohamed může být podle policie nebezpečný a lidé by se ho neměli pokoušet sami zastavit. Hledaný měří 182 cm, má hnědé oči, černé rovné vlasy a prošedivělou bradku. Na sobě měl pracovní oblečení. Jakékoliv informace o muži volejte na linku 158.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slávie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli v Baku se Sabahem 0-2. Branky dali ve 49. minutě Paris a v 88. Mikkels. Pražané čekají na výhru v soutěži již 21 zápasů od roku 2007.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť, kránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou. Teploty 13 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozor na nehodu za sjezdem na Kolín a Poděbrady. Její následky ve zúžení na 39. kilometru blokují pravý pruh. Na místě je šipka, kolona se netvoří. U Jaroměře jsou komplikace na obchvatu. Na silnici 37 za sjezdem z dálnice D11 na kruhovém objezdu zasahují záchranáři a nedá se tam odbočit na Trutnov. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tady budou příběhy slavných značek.

0: Bohemia Sekt. Nejoblíbenější české bublinkové víno, které se vyrábí v bývalém pivovaru.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Bohemia Sekt?
2: Alkohol, jednoznačně, jako první. Šumivé víno.
3: Bohemia Sekt, vybaví se mi šumivé víno typu šampaňského, které vyrábí se ve starém Plzenci u Plzně.
4: Je to z Česka a myslím si, že to je starý Plzenec.
1: Máte ráda Bohemia Sekt?
4: Mám ráda Bohemia Sekt a úplně nejradši mám Brut, což je míň sladší, osvěžující. Myslím si, že to je povedený.
3: Toto šumivé víno mám velmi rád a myslím si, že dokonce, když jsem ochutnal pravé šampaňské, tak jsem si vzpomněl, že přeci jen ta česká bohemka mi chutná víc.
0: Umíte si představit novoroční přípitek bez toho, abyste si bouchli šampáňo? Ale pozor, každé šumivé víno není šampaňské. Tímto názvem se může honosit pouze víno vyráběné ve francouzské oblasti Champagne. Je to už více než 110 let, co vlastní tuto chráněnou značku. Jak šampaňské přišlo na svět? Údajně je vynalezl benediktinský mnich Dom Pierre Perignon, sklepmistr opatství u Villiers v kraji Champagne. Tento dobrý sluha boží se dlouho snažil zbavit víno bublinek, protože mu kvůli tlaku z lahví vylétávaly špunty. 4. srpna léta páně 1693, znaven marnou prací, si toho perlivého vína trochu nalil a ochutnal. Honem, pojďte sem, piju hvězdy, zvolal prý nadšeně. Takhle údajně vypadal zrod šampaňského. Pěkný příběh, co pak o to, jenže ne zcela pravdivý. Šampaňské se totiž rodilo už od počátku 16. století. O mnichu Perignonovi bychom si mohli povídat dlouho, nás ale zajímá jiný Francouz, rodák ze Šampaň, Louis Girardot, ale nepředbíhejme.
5: Tohle to jsou původní pivovarské sklepy?
6: To jsou původní pivovarské sklepy, ale už v roce 1942 se začalo s přestavbou těch sklepů nebo úpravou té technologie pro právě přípravu šumivých vín a to tou nejstarší metodou, tedy šampaňskou klasickou metodou kvašením šumivého vína v lahvích.
7: Světlana Lavičková si povídala s hlavním sklepmistrem Bohemia Sekt Josefem Švédou.
5: Tady je vyobrazený jakýsi technologický postup výroby sektu tradiční metodou kvašení v lahvi. Většinou ty nápisy jsou samozřejmě z francouzštiny.
6: Každý ten termín se vztahuje k nějakému konkrétnímu technologickému kroku. Pro nás samozřejmě všechno začíná ve vinici. Základní víno se připravuje v jednotlivých vinařstvích na Jižní Moravě, kde se nejprve sklidí hrozny z konkrétního ročníku a v těch jednotlivých vinařstvích se potom připravují základní vína. Pokud ta vína jsou v těchto vinařstvích připravena, začínáme potom objíždět jednotlivá vinařství a chutnávat ten aktuální ročník a začínáme vybírat právě ta základní vína, která považujeme za vhodná směrem k vínu šumivému.
5: Ta vína, která vybíráte, potom mícháte, anebo každý sekt je třeba, co já vím, z veltlínského zeleného, tenhle ten je ze šardonky?
6: Každé šumivé víno, které připravujeme, má stanovenou sortimentní skladbu, odrůdovou skladbu, která definuje, jaký typ šumivého vína chceme připravit, s jakou vůní, s jakým charakteru, jakou chutí. Takže pokud si vezmeme pro příklad Bohemia Sekt Prestige, tak je to šumivé víno připravené ze tří odrůd a těmi jsou Riesling rýnský, Rulandské bílé a Riesling vlašský. A každá z těch jmenovaných odrůd má svoji osobitost, svoje specifické vlastnosti, svoje přednosti, které my se snažíme, když tvoříme kivé, je využít a spojit v dokonalou harmonii, tak aby vzniklo v podstatě nové víno založené na těchto tří odrůdách.
5: Ten výsledný produkt musí chutnat vždycky relativně stejně, protože ten člověk, který si to víno kupuje, je konzervativní a chce mít tu samou chuť v roce letošním, minulém i příštím.
6: To je takový z toho pohledu technologa trošku paradox, protože pokud šumivé víno označíme konkrétním ročníkem, tak se vždycky prodává za nějakou vyšší cenu, ale pro toho technologa je v tu chvíli to takové jakoby v uvozovkách jednodušší, protože může se odkázat na konkrétní ročník. Kdežto ta bezročníková šumivá vína, tam pro toho technologa je to daleko složitější, protože jak už jste zmínila, nejenom, že musíme zajistit dobrou kvalitu nebo výbornou jakost, ale také musíme navázat to tou kvalitou co nejvíce na tu předcházející šarži, tak aby zákazník a spotřebitel a ten, který šumivé víno bude ochutnávat, byl spokojený nejenom na Silvestra, ale i v průběhu celého roku.
0: Šumivé víno, jinak řečeno sekt, je označení alkoholického nápoje, který je vyráběn primárním či sekundárním kvašením vína nebo moštu. Do Čech se šampaňské dostalo v roce 1798. Objednal si jej hrabě Klamgalas a nadlouho se stalo nápojem vyvolených. První sekt byl vyroben v Bzenci o skoro 100 let později. Historii soustavné výroby šumivých vín u nás začala psát na začátku 20. století česko-francouzská vinařská firma ve Valticích. Ve starém Plzenci, kde dnes najdete největšího výrobce sektů u nás, začal sekt perlit až po druhé světové válce. V prostorách dnešních sklepů naplněných vínem a lahvemi zrajícího sektu se však dlouhá léta předtím vyráběl jiný opojný mok. Na konci 19. století si tu totiž místní založili pivovar. Plzenecký Zlatozdroj, který se těšil dobré pověsti doma i v zahraničí, se vařil až do roku 1929, kdy byl pivovar po fúzi s tehdejším Měšťanským pivovarem v Plzni uzavřen. Budovy ležely ladem, po jistou dobu sloužily jako lihovar či koželužna a pak už jen chátraly. Volné, starobylé podzemní prostory, jedinečné svou rozlohou a také stálou nízkou teplotou, si roku 1942 pronajala pražská společnost Českomoravské vinné sklepy a začala s jejich přestavbou. O rok později bylo do závodu dovezeno 30 hektolitrů vína a mohly se začít tvořit první bublinky.

0: Psal se rok 1945. V závodě pracovalo 10 zaměstnanců, především žen, a ve sklepích dozrával červený sekt s názvem Black Widow, tedy Černá vdova. První lahve slavnostně otevřeli američtí vojáci v den osvobození Starého Plzence. Během oslav prý v hrdlech osvoboditelů zmizelo 37 tisíc lahví. Krátce na to spatřil světlo světa další sekt, pojmenovaný Chateau Radigne, dnes nejstarší nepřetržitě vyráběný sekt v České republice.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

Neznaj, pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Z dobrého jen to nejlepší. Budeme-li chtít vzrušení, povzbuzení, jako po nemoci a po duševní námaze, nebo při slavnostních příležitostech, dopřejeme si to nejlepší z nejlepšího, totiž sekt. Láhve mají být uloženy v teplotě 10 až 12 stupňů Celsia, a to ležmo. Stojí-li, může se stát, že vyschnou zátky a tím nastane ztráta šumění. Láhev otevíráme teprve před naléváním. Do sklenic ledu nedáváme, nýbrž chladíme jen láhve. Při větším ochlazení je šumivost mírná, při menším příliš bouřlivá. Sekt je jediné víno, které se dá píti při všech chodech. Svět v obrazech 27. prosince 1947.
2: Vezměme to teď letem světem, ten technologický postup výroby sektu tou tradiční metodou kvašení v láhvi, a pak se na to půjdeme podívat.
3: Letem světem to úplně nemám rád, protože ta klasická metoda je metoda, která trvá někdy i třeba roky. Šumivá vína se připravují sekundárním neboli druhotným kvašením vína tichého. Už jsme mluvili o tom, že se připraví kive a do toho kive se potom přidávají nejprve likér a posléze kvasinky. Začne pomocí těchto kvasinek druhotné kvašení a ten dodaný likér je přetvářen kvašením na alkohol a jako vedlejší produkt vzniká oxid uhličitý. To samotné kvašení trvá někde kolem 4-6 týdnů, kvasinky odumírají, sedají na dno v každé té lahvi, ale ten jejich úkol ještě nekončí, protože minimálně dalších 9 měsíců, ale spíše 12, 15, 18 i více, i několik let leží tyto lahve s prokvašeným šumivým vínem ve sklepě a kvasinky ovlivňují chuťové vlastnosti, senzorické vlastnosti šumivého vína, ovlivňují vůni, chuť, ale třeba i kvalitu perlení.
2: Platí, že čím déle to víno takhle v těch lahvích leží a kvasí, tím je lepší?
3: No tak všechno je pod velmi pečlivým dohledem. Musíme si na začátku definovat, jaké šumivé víno chceme připravit. Pokud ho chceme připravit ročníkové, s širší chutí, s delší persistencí, tak samozřejmě to delší ležení tomu dodává tuto hloubku a šířku, ale pokud chceme zachovat i tu svěžest a vůni, která třeba zase v tom nose zaujme toho spotřebitele, tak to ležení na kvasinkách musí být optimální a je třeba kolem těch 15-18 měsíců.
2: To víno potom se dostane ke spotřebiteli v té samé láhvi, v které zrálo?
3: Je tomu tak, ale samozřejmě než tomu tak může být, tak je potřeba nejprve ty kvasinky v ten správný čas z láhve odstranit. Aby k tomu mohlo dojít, je potřeba provést setřesení těchto kvasinkových kalů na zátku. K tomu se používají dřevěné stojany, takzvané pupitry nebo moderní zařízení, které se třese tyto kvasinky třeba i za 3,5 dne. Tomuto procesu se říká remuáž a následuje takzvaná degorzáž, což je termín, který se používá pro odstřelení těch kvasinkových kalů z lahví, kdy ten degoržér odstraní kvasnou zátku a samozřejmě za dobrého grifu, kdy musí zvládnout spousty úkolů při tom odkalení, samozřejmě musí zvládnout odstranění těch kvasinek, které jsou vystřeleny tím vykvašeným tlakem. Mimochodem v každé té lahvi je v tu chvíli kolem 6 atmosfér, tak to je jeden úkol toho degoržéra, ale ten druhý je samozřejmě daleko důležitější a to je ten, že v té lahvi po odstřelení těchto kalů musí taky něco zůstat.
4: A teď už se konečně budeme věnovat panu Girardotovi. Louis Girardot, francouzský enolog, rodák ze Champagne, sehrál ve starém Plzenci a zdejším vinařství naprosto zásadní roli. Pokud byste tápali v pojmech, poznamenejme, že enologie je vědní obor pojednávající o víně a vinařství. Termín pochází z řeckých slov oinos, tedy víno, a logos, což je věda. Enolog je tedy stručně řečeno odborník na víno. Do Čech přichází během druhé světové války vybaven dokonalou znalostí technologie výroby sektů. Usadí se v Šanově u Teplic a zřizuje si tu svůj první sklep. České luhy a háje si vybral ze dvou důvodů. Vybudovat zde výrobnu sektů nebylo tak finančně náročné jako jinde, a zároveň naše země leží na stejné zeměpisné šířce jako jeho rodné Epernay v kraji Champagne. Jenže sklep, který dal dohromady v Šanově, mu roku 1948 znárodnili komunisti a on byl jako specialista na výrobu sektů převelen do starého Plzence. A tady příběh bohemky konečně začíná. Girardo začne učit Čechy pít šumivé víno a místní enology správně postupovat při výrobě nejušlechtilejšího nápoje na světě. Ukáže jim, jak rozpoznat vína vhodná pro výrobu kvalitního sektu, jak jej lépe nabídnout lidem. A hlavně nechává si přivést kvasinky přímo ze Šampaň a u nás dosud používanou rakouskou metodu vymění za francouzskou. Girardo je nejen jedinečným odborníkem na výrobu sektů, ale také velkým požitkářem. Nevyhýbá se žádným světským radostem. V podniku, kde pracují převážně ženy, má příležitost užívat život plnými doušky víc než dost. O to víc, že svou manželku zanechal v Šanově. A právě kvůli ženám prý tento šarmantní Francouz dával sektu přednost před obyčejným vínem. Tento nápoj je blízký ženám a ženy jsou pak bližší vám. Říkával s oblibou o své nejoblíbenější variantě Champagne de Bohème. Jeho působení ve starém Plzenci netrvá příliš dlouho, pouhé 3 roky. Jeho práce však nese své plody dodnes.
2: Kam jsme došli teď? Tady máme ukázky i starého zařízení.
3: Jsou to historické stroje, na kterých se pracovalo, když se u nás lahve odkalovaly, ale zase tomu není tak dávno a spousty takovýchto zařízení se ještě stále používá. Používáme pro odkalování odkalovací, degoržovací linku. My ale si předvedeme to odkalení tím starým tradičním způsobem, tak jak se to dělalo kdysi.
2: Na jednom sudu leží taková jako včelařská maska.
3: Ty masky se používaly nejenom při odkalování, ale také při setřásání nebo překládání těch lahví ve sklepě, protože samozřejmě sklo je křehký materiál a už jsme se zmiňovali o tom, že v každé té lahvi je kolem 6 atmosfér, takže to není nijak malý tlak, takže musíme dodržovat určitou bezpečnost v případě, že by došlo k nějakému rozbití té lahve, aby se nestalo nějaké zranění.
2: Co teď?
3: Teď už můžeme zkusit a předvést si odkalit lahev. Já bych byl i proto, že byste si to zkusila sama.
2: Dobře.
3: Já se proměním reportéra na chvilku.
2: Tak já si sleču kabát.
5: Kolega nám dá zástěru?
2: Jsem uvázaná do zástěry.
5: Tady možná vidíte přesený ty kvasinky, až se podaří a takhle setřást na dno tý zátky. On vám nanese tu lahev, kde je to takhle setřesený a tu si odkalíte.
2: To jsou láhve, které jsou uzavřené vyloženě tou korunkou.
5: Jsou korunkou.
2: Jako pivní.
5: Vy to prostě otevřete takovým speciálním otvírákem. Vlastně ten tlak vystřelí ty kvasinky a pak se tam dá ten korek. Takže

0: Ale ta vůně, ta je nádherná. No, něco v té láhvi zůstalo, ale...
1: Určitě, určitě, ty ztráty jsou minimální.
0: To by ale nebyla plná láhev. Jak byste to teď expedovali?
1: No proto, aby to šumivé víno bylo ve svém procesu dokončeno, tak po odkalení je potřeba přidat takzvaný expediční likér, který je směsí vína a cukru. Tento likér nám potom kategorizuje šumivé víno podle zbytkového obsahu cukru do těch termínů, které známe. Na etiketách kategorie Brit, Extra Brit, Demisek, Sek a další. Takže,
0: dá se to poznat podle vůně, kterou mám teď na tričku? Které víno to teď bylo, jestli je tam hodně zbytkového cukru nebo
1: budeme
0: málo?
1: Budeme poznávat Bohemia Sekt Prestige z ročníku 2015 a je to Riesling Rýnský, Rulandské bílé a Riesling Vlašský. Tak já vám do skleničky nabídnu vzorek. Samozřejmě je potřeba pořádně zhodnotit vzhled šumivého vína, zkontrolovat krásné perlení korunu na hladině toho šumivého vína a pak dlouze přivonět, věnovat se poměrně dlouho vůni toho šumivého vína, protože aspoň já tvrdím, že vůně je nejdůležitější vlastností, co se týče senzorického hodnocení.
0: Voní nádherně, perlí krásně.
1: Když ochutnáme, tak už budeme asi jenom mlčet teď.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Proč Girardotovo působení na Plzeňsku trvalo tak krátce? Jedna verze praví, že absence paní Girardotové pro něj znamenala příležitost přibližovat se k místním ženám blíže, než bylo pro ženatého pána vhodné. Přestože už měl svůj věk, něžné pohlaví mu padalo k nohám. No a když jednoho dne přijela manželka na vizitaci a na mimo manželské vztahy mu přišla, bylo zle. Když zase odjela, vrátilo se všechno do starých kolejí. A tak se nakonec Girardo vrací zpět domů. Tou dobou už téměř přišel o sluch a zbývalo mu jen pouhých pár let života. Osud mu však připravil hořký závěr. Podle dostupných zdrojů zemřel nešťastnou náhodou. Přejela ho tramvaj. Vstoupil jí do cesty, protože jí prostě neslyšel. Na Luise Girardota ve starém Plzenci nezapomněli. Sekty, kterým dal vzniknout, dnes nesou značku Bohemia Sekt. Společnost jich vyrábí celkem 14 druhů. Nejprestižnější z nich nese jméno slavného Francouze.

0: Procházíme kolem beden, kde leží v tichu a asi ve stálé teplotě láhve sektu.
1: Tak celý ten svět vína je krásný a my tomu úplně neříkáme bedny, my jsme takový básníci, my tomu říkáme postýlky. V nich právě ty lahve leží v různých technologických fázích. Tady stojíme už u odkaleného sektu z ročníku 2017, Bohemia Sekt Prestige Brit.
0: Tady už vlastně čeká jenom na to, aby se nalepily etikety a z těch postýlek byl vyzvednut a předán ke svým spotřebitelům.
1: V některých postýlkách jsou lahve otočeny hrdlem směrem dolů, kde ty kvasinky už jsou setřeseny a lahev je připravena pro to odkalení. My jsme si tu lahev odkalovali před chvílí a po přidání toho expedičního likéru se už ta lahev uzavírá korkovým uzávěrem, který je uchycen tím drátěným košíčkem, kterému se říká agrafa, ale ty lahve zase zpět putují ještě do sklepa na něj minimálně 4-6 týdnů, kde dochází k srání šumivého vína na lahvi, ale toto zrání může být různě dlouhé a právě může to být i řadu let nebo i desetiletí. Těch našich zhruba 400 tisíc lahví ročně, každá z nich se vezme 6x až 8x do ruky a musí se s ní setřást, pootočit, odkalit, uchopit ji a pak teprve je možné je poslat do světa hned po naadustování etiketami.
2: Věděli jste, že v České republice se každoročně vypije kolem 9 milionů lahví sektu ze starého Plzence, z čehož skoro polovina padne o silvestrovské noci? V jedné lahvi šumivého vína se skrývá 50 milionů bublinek. Když lahev otevřeme šetrným způsobem, přijdeme asi o 1/10 z nich. Pokud ze sedmičky nalijeme 7 nebo 8 skleniček, v každé z nich tak bude okolo 6 milionů bublinek. Pokud plánujete šumivé víno použít jako aperitiv, zvolte kategorii Brut, má nižší obsah zbytkového cukru. K dezertům či ovoci se hodí sladší šumivá vína, tedy demisek. Ženy si většinou vybírají demisek. Nebojí se experimentovat, zajímají se o novinky a nechají se ovlivnit vzhledem etikety. Muži bývají konzervativní a nakupují osvědčené tradiční značky v kategorii Brit. Šumivé víno vložte do spodní police chladničky, tam je optimální teplota pro servírování. Nalévat byste je měli do sklenek typu flétna. Zdůrazní intenzitu perlení a nesou dobře aroma směrem k hrdlu sklenky. Sklenky před použitím vypláchněte studenou vodou, vytřepte a nechte oschnout. Nepoužívejte utěrku, ta by mohla na skle zanechat chloupky nebo dokonce nepříjemné kuchyňské pachy. Otevírání lahve sektu může být veselé i dramatické. Věděli jste, že korková zátka, než se vnoří do hrdla, má tvar docela obyčejného válečku? Ten se v lahvi upevní drátěným košíčkem, říká se mu agrafa, aby nemohl ven. V lahvi je totiž tlak 5 až 6 atmosfér. Pokud se s otvíráním nechcete příliš párat a máte odvahu, můžete zkusit sabráž, aneb techniku useknutého hrdla. Legenda praví, že tento způsob otevření lahve šampaňského vynalezli napoleonští důstojníci, kteří nedokázali současně sedět na koni, držet otěže a otvírat lahev. A tak jeden z nich vytáhl šavli a fik. Znouze se stala tradice a dovednost, která dnes patří mezi vrcholné vinařské disciplíny. Jak sekt správně nalévat? Sklenku mírně nakloňte proti lahvi a nalévejte víno po skle, aby docházelo k co nejmenšímu pěnění. Sklenky plňte do poloviny, maximálně do 2/3. Před dalším naléváním uchovávejte víno v nádobě s ledem na stole nebo v chladničce. To, že z vína nevyprchají bublinky, když do hrdla lahve strčíte lžičku, prý není nic víc než obyčejná pověra. Stále se ale najdou lidé, kteří se dušují, že jim to prostě funguje.
1: Přišli jsme si klasickou metodu, šampaňskou metodu, francouzský způsob výroby šumivého vína a francouzským způsobem je i ten druhý způsob, kterému se říká šarmatový a je to způsob, kdy se šumivé víno připravuje kvašením v tancích.
0: Nabízí se otázka, že to víno, které kvasí v těch tancích, není tak kvalitní a tudíž je i levnější než to šumivé víno, které vzniká tím, dejme tomu, pracnějším způsobem výroby?
1: Tenhle ten pohled není úplně správný, protože nám ty jednotlivé metody umožňují to, že dokážeme nabídnout zákazníkům různý styl šumivého vína, zatímco tou klasickou metodou připravujeme vína, která jsou více takové horizontální do šířky, mají delší persistenci, výraznější aroma, tak tou šarmatovou technologií se snažíme o to, aby sekt byl co nejvíce svěží, zachoval si takové ty citrusové svěží tóny, byl lehký a člověk klidně bez problémů vypil celou lahev a mohl klidně otevřít i tu další.
0: Teď tady stojíme u velkých bílých tanků. Neříkejte mi, že v tom ve všem vzniká sekt.
1: Toto je sklep na základní vína, takže tu skladujeme buď čistě odrůdy, anebo jejich kivé pro zakvášení. Toto nejsou tlakové tanky a je to sklep na 1 000 000 litrů. No a teď se podíváme do další haly, kde už máme kivé tank, který má objem 1 000 000 lahví a je to pouze tedy jeden tank.
0: Jo, a tohle jsou ty tanky na 1 000 000 litrů?
1: Na 1 000 000 kusů je ten tank za námi. Připadáme si menší, menší a menší.
0: Jak je ten tank vysoký?
1: Je to někde přes 20 metrů, ale pro nás technologie je to velký přínos právě v tom, že dokážeme krásně připravit stejnou kvalitu šarže, tak aby navazovala svojí kvalitou na tu šarži předcházející.
0: Tahle ta výroba typu Charmat je kratší?
1: U klasické metody kvašením v lahvi je nařízením Evropské unie a našimi zákony ta délka ležení je definována tak, že musí být od počátku kvašení až do odstřelení kvasinkových kalů doba minimálně 9 měsíců. Ale vždycky je to spíše více, protože optimální kvalita a senzorické vlastnosti tam nazrávají a vznikají někdy po 12, spíše 15 až 18 měsících a někdy i letech. U šarmatové metody pro jakostní šumivé víno neboli sekt je tato metoda definována v délce minimálně 6 měsíců.
2: A na závěr vězte, že se rozhodně dostanete rychleji do nálady, pijete-li víno šumivé, než při stejné konzumaci takzvaného tichého vína. Má to být vědecky ověřeno.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Zhruba polovina mladých lidí v Česku konzultuje své psychické zdraví s umělou inteligencí. Praha by mohla znát podobu nové koalice na magistrátu příští týden. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Víc než polovina mladých lidí v Česku se o svém psychickém zdraví radí s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury PAQ Research. Často se na ní obrací, protože odborná péče je nedostupná a internet jim nabízí anonymitu. Ministerstvo zdravotnictví ale varuje, že AI nemusí dávat správné rady a lidé by se na ní proto neměli spoléhat. Podle vládní zmocněnkyně Dity Protopopové je proto zásadní zaměřit se na prevenci.
2: Dát přes školy, přes sociální sítě těm dětem nějakou informaci ohledně toho, kde už je nějaká ta hranice, kde by si na co by si měli dát pozor, jak ohledně ochrany citlivých údajů, tak ohledně toho, kde to AI a jaké případy jsou, kde jim může to duševní zdraví zhoršit.
0: V Praze pokračuje povolební vyjednávání o koalici na magistrátu. Vedení hnutí STAN dnes jednalo s uskupením Praha sobě o možné koalici. Podle předsedy Prahy sobě Adama Scheinhera řešili kromě personálního složení rady a programu i případné složení budoucí koalice.
3: Jedná se spolu STAN a jedná s Pirátama STAN. Pro nás by byla lepší ta varianta s Piráty. Tam vnímáme, že je největší programová shoda a že vlastně ta koalice by měla co nejméně hádek.
0: Další vyjednávání budou pokračovat ve čtvrtek. Koaliční smlouvu by lídr STANu Petr Hlaváček chtěl podepsat v listopadu. Poslanci podpořili zavedení mimořádné daně na rafinerie. Vláda ji navrhla v reakci na růst rafinerských marží. Daň by měla platit za letošní i příští rok a státu má přinést 5,5 miliardy korun. Zřejmě se dotkne jen rafinerií v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, které vlastní společnost Orlen Unipetrol. Opozice zavedení daně kritizuje, hlavně kvůli zpětné účinnosti. Sport. Den po triumfu střelce Jiřího Přívratského na světovém poháru v Káhiře vybojovala Veronika Blažičková pro Česko další medaili. V třípolohové malorážce byla druhá. Na stupně vítězů se probojovala v elitním seriálu poprvé v kariéře. V rozhovoru pro Český rozhlas mluvila Blažičková o tom, že si výsledku moc váží i proto, že měla v Egyptě zdravotní problémy. Počasí. V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť. Kránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 na exitu 8 ve směru na Hradec Králové je uzavřený výjezd z dálnice, a to kvůli uzavřenému mostu na silnici 3/6111. Na silnici 1/58 v ulici Záhuní ve Frenštátu pod Radhoštěm jsou zúžené jízdní pruhy kvůli stavebním pracím. Provoz je tam řízen kyvadlově. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Pěkný večer, vážení a milí. Přiznám se vám, že ano, čas od času mám jako inspiraci při hledání v rozhlasovém archivu nějakou knížku. A dneska zrovna tak. Vyšla na konci roku 2024 v edici Humoriáda. Jmenuje se Radovánky Nadi Konvalinkové. A možná v ní Naďu poznáte i jinak, než jak ji znáte nebo si ji pamatujete z divadelního jeviště. Ostatně takové by mělo být i to dnešní divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Divadelní, rozhlasové, ale i ty filmové začátky Nadi Konvalinkové, to jsou docela přirozeně princezny. Vzpomínáte si Honza Málem králem například na filmovém plátně, nebo u nás v rozhlase slavná Peroltova pohádka o princezně v oslí kůži. O princezně, která našla cestu k poznání toho, co je to skutečná a pravá láska a co v ní znamená vlastní oběť pro toho druhého.
2: Radče, jú, slyšíš? Co to má znamenat?
3: Princezno, je tomu právě 15 let, co jsme vás, abych tak řekl, pozdravili poprvé na tomto světě.
2: Aha, proč ty vždycky mluvíš tak složitě? Mám narozeniny, to vím, ale neznám nikoho, kdo by měl zrovna dneska chutě slavit.
3: V tento den vám mám předat královninu závěť. Rozlomte pečeť, slečno, a čtěte.
2: Je, až mi bude 15, tak prý mám začít vládnout. Páni, vždyť mě je 15. Rádče, nemohlo by to zůstat...
3: Princezno.
2: Já vím, nemohlo. Tak já čtu dál. Ach... Kdyby radši zůstala maminka naživu a všechno bylo při staré.
3: Princezno.
2: Když já se nechci vdát za sousedního krále, já se vůbec ještě nechci vdávat.
3: Je to přání královny, slečno. A navíc jaksi státní zájem.
2: A jaký je?
3: Kdo pak to, princezno?
2: Přece ten král, jsi můj rádce, musíš všechno vědět.
3: Je prý to dosud... Krásný muž, princezno, a moudrý, bohatý. Ve svých stájích má osla, který namísto... Prostě má, tak říkajíc, zlatonosného osla.
2: Zlatonosného osla, to je legrační.
3: Nemyslel bych, slečno, že to je legrační. Mít ho třeba my tady dole ve stáji, mohla by svatba, abych tak řekl, ještě nějaký rok počkat.
2: Tak on je tedy krásný, moudrý a má osla a žádnou vadu nemá?
3: Vadu? Vadu? Ne, jen snad.
2: Aha, už je to tady. Co jen snad?
3: Uvidíte sama. Pan král už poslal posly. Ti dvounozí vám otevřou dvířka ke kočáru, ti čtyřnozí, abych tak řekl, ten kočár potá.

0: Ne, že bych se nebála. Taky se mám vdávat poprvé. Jen abych neškobrtla. Je, já už se na něj trošku i těším. Páni, kolik těch dveří ještě bude. A je prý krásný a, jak to říkala rádce, dosud moudrý. Snad se nechystá zhloupnout. Ten ale někdy poví nesmysl.
1: Tak to je tedy ona. Až se mi dech úží, krásnější svého obrazu, krásnější pověsti o sobě, krásnější než pomyšlení. Princezno, jindy umím vázat slova pevně jako tkadlena. A teď, vidíte, sypou se mi jako korálky a já, abych je sbíral po zemi.
0: Co pak to děláte? Vstaňte, to se přece nesluší přede mnou klečet. Ach, králi, vy máte šedivé vlasy. Vy jste starý.
1: To vás krášlí, princezno, že máte ještě dětské oči. Mudrcové všech věků vám však vzkazují, že starý je ten, kdo má srdce stvrdlé jako pohozený chléb. A kdo očí užívá jen k tomu, aby viděl sebe, může mu být prý i 20 let. A je starý.
0: Kolik bylo těm vašim mudrcům? 100? A kolik je vám? Mně je teprve 15.
1: I to vás krášlí, princezno, že máte ještě v očích počítadlo. Zkusme to spočítat. Jen 5x5 vašich malých prstů nás dělí od sebe.
0: 25 prstů. Vám je 40? Ach, králi. Vy už jste byl králem a já ještě maminčiným těšením. Vy už jste slavně vítal cizí posly a já uměla sotva říci máma nebo bába. A když já se naučila první písmeno, vám našli první vrásky na čele. Co pak to jde? Rádče.
2: Já začnu, abych mluvil názorně. Být vám jako, že nejsem, bohužel, jsem prostě celé s panem králem. Ten rozdíl v letech není veliký.
0: Proto jsem se tě nemusela ptát na radu. Pochop, já krále prostě nechci, co mám dělat?
2: V tom případě bych si nejprve dovolil tak říkajíc nesouhlasit a potom slečně připomenout onu malou doušku v závěti.
0: Já na ní zapomněla. Králi? Moje matka si přála, abych se za vás vdala. Ale mohu prý mít 3 přání.
1: Splním vám každé z nich, princezno. Jaké je první?
0: První je... Takových přání člověk vždycky má a teď jako by mi všechna z hlavy odletěla do teplých krajů. Rádče.
2: To máte těžké, slečno. Každý má svá přání. Mým je mít pěknou službu na zámku, dobře se najíst ve vší počestnosti a umět poradit. O těch vašich nevím. Tady bych řekl, jak se říká, baborať.
0: Ty jsi mi ale rádce. Ale počkej. Sbohem, králi. Večer vám povím,

0: Řekl ti babo raď a ty zběžela hned za mnou do lesa. Jakoby ve vsi nebylo bab dost.
1: Ty prý umíš čarovat, říká se to.
0: Znám různá kouzla, ale zívám je jen, když není zbytí. To radši sbírám koření. A mohla bych ti podle vůně povědět, nač které slouží. Taky umím radit.
1: Tak poraď, prosím tě. Víš, co se mi stalo?
0: Kdo by to nevěděl? Vždyť lidé tady ve vsi o ničem jiném málem nemluví. Tetka se diví, jaká prý jsi hloupá. A kmotr mrká, že máš za ušima. Jiný zas říká, neví, co by chtěla.
1: Já vím, co nechci. Nechci krále za muže. Proto jsem přišla.
0: Chceš znát tři přání. Nejspíš taková, aby šla splnit těžko. A když přece jen, aby ti slušela, vy?
1: Tak nějak.
0: Tak poslouchej. Je něco. Klaní se to slunci a přesto patří zemi. Roste a kvete, přesto země nedotkne se ani bledým kořínkem. Nad Prahem prý to oheň plaší. A z toho, ať ti král nechá ušít šaty.
1: Páni, takové šaty, škoda, že je nebudu mít. Vlastně to je dobře. Zachránila jsi mě. Děkuju.
2: Zvláštní máš přání, princezno. Roste to prý na zemi? A přece na zemi ne. Klaní se to slunci? No, co myslíš, rádče?
3: Mně, abych tak řekl králi, jako s udělání to zrovna myslet přestalo.
1: A to myslíš obrazně, rádče, nebo doslova?
3: Doslova, zajisté. Ale princezno, pardon, královno. Já jsem zmaten.
1: Král taky, jak vidím. S Bohem tedy. A ráno, jestli šaty nebudou, pojedeme domů. Nebo vlastně pojedu. Rádce může zůstat.
2: Je krásná a živá. Chci jí za ženu, i kdybych měl slunci, co mu patří. Ukrást. Klaní se slunci. Počkat. Slunce znamená den. Tu věc tedy lze najít jen ve dne. A roste a kvete. Je to tedy strom, anebo keř, anebo květina. A který strom nemá kořeny v zemi? No, co myslíš?
3: Já? Abych tak řekl, každý strom, myslím, roste ze země.
2: A který keř? Také každý. A květina? Každá. Ne. Už vím. Ať kováři hned ukovou 1000 zlatých srpů a 1000 dobrých lesců, ať vyleze do korun dubů. Zlatými srpy, ať zutínají melí, které tam najdou.
3: Že to člověka nenapadne, to je ta zázračná věc, která země nedotkne se a přesto na ní roste a kvete.
2: Do večera, ať tkadleny zpředou vlákna zjmelí, na zlatých stavech, ať tká se drahocená látka. A 20 čvadlenek, ať zlatou jehlou, než slunce vyjde, ušije ty šaty.
3: O králi, nebude to drahý, abych tak řekl, špás?
2: Čím změříš, co je drahé a co ne? Jsem ale rád, že myslíš na mě. Budeme potřebovat dvakrát tolik zlata. Oslovi dejte dvojnásobně sena.

0: Nesu vám ráno, králi. Chystejte kočár a sluhy, ty čtyřnohé i... Ach, to jsou... Ty jsou krásné. Takové jsem ještě...
1: Jsou vaše, princezno.
0: Nemáte tu někde zrcadlo?
1: Nať zrcadlo, podívejte se do našich očí.
0: Sluší mi. Vidíte, strašně mi sluší. Drahý králi. Oh, pardon. Já z radosti.
1: Slyšíte všichni? Ona se omlouvá. A já mám chuť tančit, že mne objala. To za šaty, já vím. Kdo však tuší, kudy vede branka k srdcím princezen?
0: Ale to ne. Já to zase spletla. Vlastně nespletla. Ty šaty jsou nádherné, mám strašnou radost, opravdu, ale... Rádče.
2: Obávám se, králi, že slečna chce, jestli tomu dobře rozumím.
1: Já vím, co chce říct, ale ať to ještě neříká. Princezno, každá oběť pro vás mi bude malou.
0: Tak vidíte, páni, oběť. Já když to slovo slyším, hned vidím utrápenou tvář a vážné pohledy a na ramenou závaží.
1: Člověk vždycky musí tomu druhému něco obětovat.
0: To zasti vaši mudrci asi. Jak by mohl chtít někdo, kdo mě má rád, ode mě oběť? A jak já od něho?

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Naděje je jako hřejivé slunce, které vyzařuje něhu, lásku, klid a pochopení. Miluje lidi a ráda se směje. Setkání s ní je jako vstoupit branou do ráje a potkat se s bohyní věčné energie. Píše a vyznává se z přátelství a obdivu k Nadě Konvalinkové autor toho dnes už zmíněného knižního rozhovoru Patrik Rozehnal. No a člověk takové energie, o které se v případě Nadi Patrik zmiňuje, má kolem sebe většinou skupinu dobrých a celoživotních přátel. U Nadi mezi ně patří i režisérka Lída Engelová, která v rozhlase natočila i tu následující dramatizaci jedné z povídek britského satirika Hectora Munroa Sackeyho.

0: večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský na dnešním večírku.
1: Sofie Šatl Monheimová, první dámou Londýna.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský v sídle Monheimovi.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Vévoda Syrský ochutná byzantskou omeletu.

0: těším.
1: Chce z dnešního večírku udělat událost sezóny.
2: A ani se jí nedivím. Dobrý večer, pánové.
1: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Vévoda Syrský je opravdu vznešený exemplář vznešeného hosta. Celý Londýn ho bude Sofii závidět a...
1: A? Obávám se, že máte na jazyku nějakou rozkošnou jedovatost, Lady Malsomová.
2: Já?
0: Jen se neostýchejte, Lady Malsomová. Ani já, ani Lord Percy vám ji přece vymlouvat nebudeme.
2: Neschledávám nic jedovatého na vyřčení pravdy, pánové. Sofie Chatel Mongheimová je, jak všichni víme, přesvědčením socialistka. A sňatkem... Chatel Mongheimová?
1: Ano, a Thomas Mongheim je bohatý i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
2: Správně, Lorde Percy. Z toho plyne, že Sofiiny velice pokrokové a zásadové názory na rozdělení peněz beru s ohledem na to, že...
0: Že Sofie má naštěstí pro sebe i ty peníze.
1: Všiml jsem si, že když na salonních shromážděních výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si zároveň s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svou nespravedlnost a nerovnost patrně ještě vydrží po dobu jejího života.
0: K útěchám reformátorů ve středním věku obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve po nich, má-li se uskutečnit vůbec.
2: Oh, Lorde Percy, Lorde Edgeberte, omluvte mě prosím, půjdu se ještě upravit. Kromě toho se chci poohlédnout po lordu Henrym. Znáte jeho slabost pro koupání v cestovní parní lázni?
1: Ano.
2: Vévoda Syrský tu bude co nevidět a já bych nerada, aby se mu Henry představil jako poslední. Naschledanou.
1: Velkorysá a tolerantní dáma tahle Lady Malsomová nenávidí prý hřích, ale odpouští hříšníkům.
0: Skutečně? Jak nečekané uženy jejich proporcí, víte, Lorde Percy.
4: Dneska večer musíte překonat sama sebe, Richardsonová.
2: Ano, madam.
4: Musím dnes vypadat co nejlíp. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
2: Chápu, madam.
4: To jsem ráda, Richardsonová.
2: Někdo klepe, madam.
4: Stůjte, Richardsonová. Víte dobře, že jako socialistka neschvaluji společenské rozdíly a představa knížecích kast je mi směšná. Ale když už to umělé rozdělení stavů a hodností existuje, těší mne mít vévoru Syrského na domácím večírku.
2: Někdo klepe, madam.
4: Nevyrušujte se, Richardsonová. Můj účes by měl dnes reprezentovat nejsložitější kreaci vládnoucí módy.
2: Někdo klepe, madam.
4: A nemíní se dát odbít. Běžte se podívat, kdo to je. A třeba je to kvůli vínu.
2: Ano, madam.
4: A pospěšte si, Richardsonová, zdaleka ještě nejsme hotovi a hosté se už scházejí. Tak co je, Richardsonová?
2: Služebnictvo v domě položilo práci, madam.
4: Položilo práci? Chcete snad říci, že zahájilo stávku?
2: Ano, madam. Kvůli Gasparovi.
4: Kvůli Gasparovi, kdo to je? Kvůli výpomocnému kuchaři? Specialistovi na omelety?
2: Ano, madam. Než se stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dozvěděl, že jste ho zaměstnala, rozhodl se zahájit protestní stávku.
4: Prosím?
2: Proti vám osobně nemají vůbec nic, ale žádají, abyste Gaspara okamžitě propustila.
4: Ale vždyť je to jediný člověk v celé Anglii, který umí udělat byzantskou omeletu. Najala jsem Gaspara speciálně pro večeři s vévodou Syrským a takhle narychlo za něj neseženu náhradu. Musela bych poslat do Paříže a vévoda byzantské omelety zbožňuje. Celou cestu z nádraží nemluvil o ničem jiném.
2: Promiňte, madam. Dělal stávko kaze u lorda Grimforda.
4: To je prostě katastrofa. Stávka služebnictva zrovna teď. Teď, když tu máme vévodu Syrského. Něco se musí okamžitě podniknout. Rychle dodělejte mi ty vlasy a já se je půjdu pokusit přemluvit.
2: Nemůžu vám je dodělat, madam. Jako členka odborové organizace svazu komorných nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte, že vám nemůžu.

0: můžu vyhovět.
1: Richardsonová, to je nelidské. Vždycky jsem byla vzorná zaměstnavatelka a vždycky jsem odmítala odborově neorganizovaný personál. A takhle to dopadá? Nemohu si ten účest dokončit sama, vždyť to neumím. To je k vzteku.
0: Jistě, k vzteku. Já sama jsem odjakživa pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly, když prominete, mi jdou na nervy. Je to samá tyranie, ale nějak se živit musím, jako každý druhý, a tak jsem v odborech. A teď, bez dovolení stávkového výboru, nesmím vzít do ruky ani vlásenku, i kdybyste mi třeba zaplatila dvakrát tolik.
2: Sofie, už to víš? Služebnictvo si stávkuje bez předchozího ohlášení a mě nechají takhle. V tomhle stavu nemůžu na veřejnost.
1: To opravdu nemůžeš, má drahá.
2: To stávkují všichni?
0: Kuchyňský personál ne, Lady Malsomová. Ti patří k jiným odborům.
1: Zaplať pámu. Aspoň večeře je zajištěna.
2: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se na ní nebudeme moci ukázat? Podívej se na svoje vlasy, Sofie, a podívej se na mě, nebo radši ne?
1: Já vím, jak je to těžké obejít se bez komorné, ale nemůže ti s něčím pomoci tvůj manžel?
2: Henry? Ten je na tom z nás všech nejhůř. Nikdo než jeho sluha pořádně nerozumí té jeho komické vymoženosti, té cestovní parní lázni, kterou musí všude vozit sebou.
1: Pro jednou se snad bez ní obejde. Já se neučesená ukázat nemůžu, ale parní lázeň to je luxus.
2: Má drahá. Henry byl v té lázni, když stávka začala. Vevnitř, rozumíš? A je tam pořád.
1: To nemůže ven?
2: Neví jak. Když stiskne páku označenou výpust, vypustí jenom další horkou páru. V lázni jsou dva druhy páry, snesitelná a sotva snesitelná. A on si je pustil obě. Teď už jsem nejspíš vdova.
1: Já prostě Gaspara propustit nemůžu. Jiného specialistu na omelety už neseženu.
2: Moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro tebe samozřejmě maličkost. Má drahá?
1: Běžte, Richardsonová, a vyřiďte stávkovému výboru, nebo kdo to vlastně vede. Že Gaspara okamžitě propouštím.
0: Vyřídím.
1: A Gasparovi řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny. Zaplatím mu, co jsem mu dlužna, a podle možností se mu omluvím. A pak se honem vraťte, ať mi doděláte ty vlasy.
0: Ano, madam.
3: Nějak se to všechno protahuje, co říkáte, Lorde Edgberte?
4: To ne, už nás shromažďují k obřadnému nástupu do jídelny, Lorde Percy. A kde pak máme Lorda Henryho? Nebude zase poslední?
3: Tamhle je. Ale co se to s ním stalo? Řekl bych, že se rdí o ním odstínem zralých malin, které někdy na ochotnickém divadle představují barvu lidské pokožky.
4: A všimněte si, Sofie, Lorde Percy. Je velmi roztržitá, jako by vévodu syrského ani nevnímala.
3: Účes má báječný. Jen by se pořád neměla tak vděčně dívat do zrcadla.
4: Vděčně? Zvláštní charakteristika, ale výstižná. Takhle asi sleduje agent pojišťovny opožděnou loď, vplouvající bezpečně do přístavu po ničivém uragánu.
3: Konečně.
4: Už vidím přicházet majordom. Jestli okamžitě neohlásí začátek banketu, omdlím hlady.
5: Dámy a pánové, večeře nebude.
4: Cože?
5: Kuchyňský personál zahájil stávku. Výpomocný kuchař Gaspare totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A sotva se v kuchyni dověděli o jeho náhlém propuštění, nechali práce. Žádají, aby ho madame Sofie Châtel-Monkheimová okamžitě přijela zpátky a omluvila se odborové organizaci.
1: Prosím? Co jste to řekl?
5: Musím poznamenat, že jsou velice neústupní. Musel jsem jim vrátit dokonce i rohlíky, které už byly na stole.
3: Mám dojem, že Sofie omdlela.
4: Kdybych neměl tak příšerný hlad, nazval bych to koncem kariéry jedné salonní socialistky.
6: Večerní loď. Londýn.
7: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
6: Sofie Châtel-Mondheimová po 18 měsících.
7: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
6: Sofie Châtel-Mondheimová znovu na scéně.
7: Lékaři však nedovolují přílišné vzrušení. Večerní Londýn.
6: Konec socialistických proužků pro Sofie Châtel-Mondheimovou.
7: Je ostatně pochybné, jestli po nich sama touží. Večerní Londýn.
6: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
7: Večerní Londýn.
8: Jste připravena, slečno?
9: Ano, maestro.
8: Soustřeďte se. Uvolnit a něžně.

0: skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jestliže jsem v tom dnešním divadle pro vaše uši zatím představil Naďu Konvalinkovou tak, jak ji třeba tolik zase neznáte, právě teď, myslím, přišel čas na to připomenout si její umění skvělé vypravěčky. Takhle se mi na večeru bez líčidel v divadle na Vinohradech svěřovala s tím, jak se poznala s Oldřichem Kaiserem, jak si spolu s ním vzala za muže vlastně i Jirku Lábuse a vzpomínala i na jejich společné recese. Třeba ta, jaký ti dva dobráci připravili dárek k 60. narozeninám, jeden speciální videosestřih.
2: To bylo něco tak nádherného. Oni pro mě vytvořili s režisérem Pechou film Naďa 60, kde mi gratuloval papež, královna si stěžovala, že nemá můj autogram, papež se chlubil, že už ho má, Obama kvůli mě přijel do Prahy, no prostě z Egypta taky ten prezident, už, který odešel, říkal...
3: Dubbing Kaiser s Lábusem samozřejmě.
2: No, královnu mluvila Jana Drbohlavová. Ano. No ale začínalo to tím, že já miluju Audrey Hepburnovou. Já jí mám... Jo. Po bytě všude a prostě to je moje herečka. A začínal ten film tím, že Audrey Hepburn dostává Oscara za prázdniny v Římě. A ozvalo se, ta soška patří herečce, od kterého jsem se celý život učila herectví. Naďo, děkuji ti za vše, ta soška je tvoje. Jo?
3: Prostě. Ne, ale on to ještě ten Oldřich tak jako ženský opravdu.
1: Naďo. Ta soška je tvoje.
2: My jsme se potkali po premiéře Mladý muž a bílá velryba, no. Kdy já jsem tam měla spolužečku Lornu Vančurovou, maminku čtyřčat, ta se mnou chodila taky na demo. A Oldřich tam byl za Marcelem Vašinkou, což oni byli spolužáci. A teď jsme takhle procházeli tím klubem v Rokoku a tam se dělala Irenka Kačírko a takhle ty mladá, pojď sem. A teď mě gratulovala, protože já jsem měla potlesk na otevřené scéně, to je úžasný. A taky mi nabídla tykání a řekla, sedni si vedle mě. No a z druhé strany seděl ten Kaiser. No a Irenka pořád něco vyprávěla a my jsme se pořád na sebe dívali a pořád jsme se dívali a pak Irenka odešla a my jsme se pořád dívali a Lorna říká, zbal ho. Já jsem říkala, jak se to dělá? No a tak jsme se najednou začali líbat a líbali jsme se až do rána. Druhý den nám říkali Romeo a Julie. No.
3: Tím, že jsi vzala teda Oldřicha Kaisera, tak jsi teda vzala i Jarku Hanušovou, vzala jsi s Jiřího Lábuse a celou tu partu to vlastně patřili do rodiny, že jo?
2: No, tak hlavně ten Lábus, to jsem netušila, jestli byl Kaiser, jestli byl toho jsem se do dneška nezbavila, že jo? S Kaiserem jsem se rozvedla, ale tohle mě visí na krku. Tak... Ano, to bylo zvěstování aneb Buď zdrav, Bedřich, napsal to pan Uhde a my jsme to začali zkoušet a to on ještě nebyl ministrem kultury. Na premiéru nám přišla skoro celá česká vláda, no a to se taky stala věc. Já jsem tam hrála vlastně ženu Karla Marxe, ta hra je o trojuhelníku Karla Marxe se služkou, kterou měli Leni.
3: Bedřich Engels.
2: No. A ona teda otěhotní a vlastně vezme to na sebe ten Bedřich Engels. Ano. Tohle. No. A teď to skončilo, teď jsme věděli, že vedle v pánské šatně je přípitek prostě s tou českou vládou, šampaňské, tohle, teďka jsem se rychle chtěla přelíčit, tohle přelíknout a v tom tam vtrhla neuvěřitelná dáma, jo, prostě s obrovskou kyticí růží, takovýhle oringle, měla prostě černý drdol a prostě byla, a říkala, Frau Konvalinka, ich gratuliere, ich gratuliere, wunderbar, a tyko mlela něco na mě německy a tohle, to já říkala, jo, děkuji, tak to jsem ráda vzala sem kytku. Fajn, děkuji. A zase mlela, já říkám, ich habe kein Zeit, ich muss. No tak ona teda šla a když šla okolo Marcely Peňázový, co hrála tu Leny, tak na ní uplivla jako, jo, a odešla. A v tom tam přišel Oldřich a říká, čověče, ty jsi nerozuměla, co ti ta paní říká. Říká, prostě já nemám čas, já musím přelíčit se tadyhle, máme přípitek. A on říká, teď ona ti říkala, že je prababička Karla Marxe. To by mohlo pana Uhdeho zajímat, že jo? A já se říká, no jo, no prababička. Hele, já pro ní běžím. No a tyko jsme
3: byli... Pravnučka to byla.
2: Nebo pravnučka. No. Co jsem řekla?
3: Prababička.
2: Pravnučka. Jaký blbý, jo. No takže pravnučka. No tak já jsem teda, teď jsme tam všichni byli, najednou se rozrazili dveře a vešla tahle dáma, vrhla se na pana Uhdeho a teď mu začala německy říkat, jak to bezvadně napsal, já nevím, co všechno. Teď všichni tuhý a já si říkám, je to recese, není to recese, je to možný. A teď jsme otevřeli program a tam byla fotka té ženy jako Marxe a byla neuvěřitelně téhle dámě podobná. Tak jsme opravdu netušili, jestli je to recese, není recese. Až v klubu, když ty kluci sedí, říkají, tak co pan Uhde, jak bylo? Sklízeli ty plody, že prostě. A pan Uhde se to dozvěděl už jako z nějakého článku, kde už jsme to vyprávěli jako historku. On tomu vážně věřil.
3: Jednou, když jsem se ho na to ptal, to snad byl tady na Líčidlech právě, když tu byl, tak říkal, že byl úplně odvařený. On říkal, já jsem prostě s ní diskutoval. On říkal, že na to nebyl připravený. On říkal, na to musíte mít zbrojní pas, jo. Protože vás tam přepadne paní, která plíně německy vám začne. No tak jsem s ní začal o Marxovi. A pak mi řekli, že to vymyslel Lábus.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Kde jsem porodila dceru Karolínu a přišly mi telegramy od Brežněva, Bilaka, Husáka, Indry, Švorcový, Kabrhelový. No prostě se mnou nepromluvila noha od postele, tam nikdo, prostě jsem kovaná nějaká, až z Brežněv, že mi píše. Takový do chvíl, než prošel vrátnicí Jiří Lábus a neptal, a nedostala paní Kodvaňková nějaký telegram? Tak jim to všechno teprve došlo.
3: No. A pak teda, jestli můžu ještě připomenout, pak byl nějaký takový dopis od tvých kolegyň, to se hrála nějakou lehkou děvu právě, nebo?
2: Jo, my jsme hráli v městských divadlech přelet nad hnízdem kukačky.
3: Jo, ano.
2: A já jsem tam hrála takovou tu lehkou děvu, která přijde, když ty blázni mají mejdlo, jmenovala jsem se Candy. A skončím tam s jedním z těch bláznů na pokojíčku. Tenkrát hrála tu zdravotní sestru, tu zlou Věrka Galatíková, Marfyho hrál Lojza Švehlík a Indiana Boris Reisner. A byla veřejná generálka, jak tam skončím v tom pokojíčku, tak ta Věrka Galatíková mě o tam tak vytrhne a já jsem byla jako jen tak zabalená do takhle do prostěradla a ona nějak na té generálce prostě víc škubla tím prostěradlem a ono spadlo, takže ty ňavdra takhle čuměli do diváku, blázni oči na štopkách a já jsem teda popadla prostěradla, takhle jsem ho teda si přichytla a nevšimla jsem si, že to jedno ňadro koukalo celou do toho obecenstva, no. A k premiéře jsem dostala knihu Kouzelné dudy. No a pak mi ještě psali lehké děvy města Prahy. Psali, čau Naďo, byli jsme na generálce, byla jsi skvělá. Nekecej, že jsi v našem oboru nikdy nepracovala, tak dobrá herečka zas nejsi. Přijď si s náma někdy zašlapat před Jaltu, Monika, Věra. No Lábus, pochopitelně.
3: No, ale ty jsi na to někdy mohla svým způsobem ale... i sama, protože když jsi třeba jela v tramvaji, neměla si lístek, že tak to stačila vůbec... maličkost, jo.
2: No, to byla první. To se Oldřich loučil se Svobodou, nastupoval do Auzu a někde se popíjelo na Vinohradech.
3: Tam prý taky dělali věci.
2: Malý hospudce a byla neděle, tenkrát ještě tramvaje jezdily přes Václavák a já jsem teda sedla na tramvaj číslo 22 a zjistila jsem, že nemám drobný. Koruna se tenkrát platila. No já jsem měla stovku jenom, no tak jsem říkala, tak ty dvě stanice. No jenomže se zavřely dveře tramvaje a za mnou se ozvalo revize jízdenek, prosím. A já říkám, nemám. A pan revizor říká, no 50 to spraví, tak jsem mu dala 50 korun. No ale teďko najednou slyším, hele, to je ta herečka, to je ta Konvalinková, ona se z obrazovky nehne, ona jezdí na černo a podívejte se, jestli ona nekrade náhodou taky, že jo? No tak já jsem příští stanici vystoupila, šla jsem pěšky a do 14 dnů mi přišly dva dopisy. A v jednom dopise stálo, vážená paní Konvalinková, 29. tohoto měsíce jsem s vámi jela tramvají číslo 22 směr Vinohrady. Neměla jste jízdenku. Fuj, styďte se, Naďo Konvalinková. Když jsem před 25 lety jela tramvají s Natašou Golovou, ta jízdenku měla. Ještě jednou, fuj a styďte se. Když jsem přijela do domova důchodců, kde bydlím, vše jsem sdělila svým spolubydlícím a byli rovněž otřeseni. Ještě jednou, fuj, vaše Anna Čermáková, domov důchodců Strašnice. No a druhý dopis zněl. Čau, Naďo, seš jednička. Ty krávo, co pak nevíš, že ke konci měsíce chodějí revize? Taky kradeš v sámošce, scházíme se v hospodě na Žižkově, tvůj Pepa. No. Tak obojí byl Lábus. A i písmo změnil.
3: Jo.
2: Jo, jednou mi taky přišel dopis, jo, do ABC A já jsem to otevřela a tam vypadla složenka na 2000 a byl to dopis od ředitele nočního podniku Narcis. To bylo tam někde u Havelského trhu, na takový velmi pochybný podnik, a bylo napsáno: vážená paní Konvalinková, 14. tohoto měsíce jste navštívila náš noční podnik Narcis v silně podnapilém stavu v doprovodu dvou mužů cizí státní příslušnosti, v závorce Kuba. O půlnoci jste vyskoučela na stůl a jala se předváděti monolog Puka. Stůl pod vámi puknul. Prosím o náhradu. Zaplatě přiloženou složenku. Ředitel, no zase lápus. Jo, a ještě jednou takhle přišel dopis a tam bylo zas napsáno, že mám volat na nějaké telefonní číslo a že mi píšou žižkovské ženy. No tak já jsem teda zavolala do žižkovské ženy, to byly ty ženy, jak stvárňovaly vždycky v prvomájovém průvodu před vládou obrazce. Tak, no tak jsem tam vzala a tam taková stařenka říká: je, Naděnko, vy jste tak hodná, že opravdu voláte. My jsme žižkovské ženy. My stvárňujeme v prvomájovém průvodu vždy obrazce před naší vládou. Kdybyste tak byla laskava a letos v prvomájovém průvodu nám pomohla stvárnit holubici, byla byste zobák.
1: Takhle veselou, spontánní a rozesmátou Naďu Konvalinkovou známe asi všichni, ale pozor, je tu i jiná Naďa. Taková, jak jsem ji poznal, když jsme natáčeli úryvky z dětských biblických příběhů. Nebo Naďa, která se na besedách s diváky loučí třeba právě takhle. Tímhle zamyšlením nebo meditací, kterou vám teď na závěr posílám. Dobrou noc a brzy naslyšenou.
2: Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit, a sluhou pro všechny potřebné.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, začíná úterní noční linka Českého rozhlasu. A dnes se vydáme za hranice, i když vlastně ne tak docela daleko. Od rozdělení Československa už uplynulo více než 30 let. Česko a Slovensko jsou dva samostatné státy, ale pořád nás spojuje společná historie, blízký jazyk, rodiny, přátelé i mnoho vzpomínek. Pro mnohé z nás je Slovensko stále místem, kam nejedeme tak úplně do ciziny. A právě na to se vás dnes chci zeptat. Máte na Slovensku rodinu nebo přátele? Jezdíte tam stále rádi? Rozumějí slovenštině bez problémů i vaše děti a vnoučata? A myslíte si, že Češi a Slováci si stále zůstali blízcí? Právě to je tématem dnešní noční linky. Volat můžete do zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900. Psát můžete na web rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Jsem ráda, že jste dnes večer s námi. Noční linka začíná právě teď. Je u vás Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Husonský šíp najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

kdo chce zhrnout třeba zítra, komu je to všechno chuť, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípy najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: 3 minuty po 23. hodině. Češi a Slováci, dva národy, dva státy, ale pořád možná jedna zvláštní blízkost, která se možná těžko popisuje. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes se budeme ptát, jak tu blízkost cítíte vy. Pan Ota z Uherského Brodu nám volá do Zlína, nemáte to daleko, krásnou noc přeji.
1: Dobrý den, pozdravuji vás všechny diváky. Já bydlím v Bánově u Uherského Brodu a když si postavím na dvůr, tak vidím velkou Javořinu na Slovensku. Mm-hmm. A mám na Slovensku tetu a dva bratrance v Bratislavě. Takže pravidelně se navštěvujeme a teď máme jet míno, tak je to teďka i na nás. Takže nevím, no.
0: Takže ano, u vás je ta blízkost opravdu na místě, protože jste rodina, taky to máte kousek, říkáte, že vidíte na Velkou Javořinu. To je takové zvláštní pocit spojení Česká a Slovenska, když to vidíte asi přímo z okna. A když tam máte rodinu, tak je pro vás to Slovensko takový trochu druhý domov, anebo to zase ne?
1: Ne, my to necítíme, že jsme se rozkmotřili. Ani jedni, ani druzí. Ani Slováci, kteří bydlí tady na Kopanicích, ani kolem Starého Hrozenkova a tam dál, tak nikdo se necítí, jako že by byl Čech a druhý Moravák. No, my se pořád bereme jako normál, sami.
0: A myslíte si o to, jestli máte v rodině nějakou mladší generaci, že rozumí slovenštině? Já mám teda zkušenost, že ne?
1: Spíš slovenské děcka rozumí našemu jazyku, ale to, že to je kvůli tomu, že bratranci a teta bydleli dřív tady v Bánově a potom, až se teta vzala, tak brala si manžela z Ilavy a stěhovali se do Bratislavy a my děcka nemáme doma, ale co vím, tak jako tady nemá problém ze slovenskou řečí nikdo. Uh-huh. Jako já mluvím podle mě teď hodně spisovně.
0: Dobře,
1: já kdybych začal naším nářečím, to je jak slovenština.
0: A je nějaké slovenské jídlo, které milujete?
1: Jo, halušky.
0: Halušky, to jsem si myslela, že řeknete. A s čím?
1: Halušky s brinzou, no.
0: S brinzou.
1: Halušky s brinzou, ano.
0: A máte nějakou milou historku, třeba když jste cestovali za hranice právě z té cesty, nebo ještě z hranic, jestli si vzpomenete? To už je dávno.
1: To je dávno, to jsem byl ještě kluk a strýc dělal ve věznici, tak měl možnost do Trenčanských Teplic jít do lázní, tak jsme tam za ním byli a velice zajímavé bylo, že kolem bazénu, které se tam budovaly, byly balovány a kameny a rozbíjeli to vězni, kteří byli uvázaní za nohy, řetězem jeden k druhému. Tak to na mě, to jsem nezapomněl ještě snad od těch 7 let. No.
0: Vidíte to. No a kdybyste měl teď mladému člověku vysvětlit, proč se Češi a Slováci pořád rozumějí, jak byste mu to vysvětlil?
1: No, je to blízkost řeči a ta povaha lidí tady na západním Slovensku je srovnatelná s našima tady na Moravském Slovácku.
0: A co si ze Slovenska přijede, dovezete, když tam jedete na návštěvu?
1: A dohromady nic. Dohromady nic, opravdu ne.
0: Dobře, a máte rád Tatry?
1: No určitě. Tatry nízké, Demanovská jeskyně, Vysoké Tatry, na Štrbském plese jsem byl. Je to tam parádní.
0: To úplně souhlasím. Tak o tom děkuji za milé povídání i za váš pohled na to, co nás se Slovenskem pořád spojuje. Přeji klidnou noc, pozdravujte rodinu na Slovensku a děkuji, že jste zavolal do dnešní noční linky.
1: Prosím, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Stačí překročit hranice a jsme v jiné zemi. Ale máme opravdu pocit, že jsme v cizině? I o tom si dnes budeme povídat v noční lince Českého rozhlasu na téma Češi a Slováci. Jsme si pořád na blízku?

0: jedna země už dávno nejsme, ale možná pořád sdílíme víc, než si uvědomujeme. Noční linka Českého rozhlasu dnes patří vztahům mezi Čechy a Slováky a vašim osobním příběhům. Volá nám pan Leoš z Plzně. Zdravím vás. Už jste mi prozradil mimo éter, že jste se právě vrátil z Bratislavy, takže to bude živé. Živé téma.
1: Dobrý večer. Zdravím posluchače. Mám velmi čerstvé dojmy z Blavy, jak my jsme vždycky říkali.
0: Ano.
1: A vzpomněl jsem si tam na své mládí, když jsem studoval v Nitře, kde mám spoustu přátel a spolužáků Čechů, který se v Nitře etablovali a nakonec tam zapustili kořeny a jsou tam Čechůni na Slovensku velmi oceňovaní.
0: Tak prozraď, tak jaké nádherné akce jste se účastnil právě dnes, nebo to bylo už včera?
1: Ano, tak kolegové z Evropské sítě boje proti chudobě tak pořádají na Slovensku stejnou neboli podobnou soutěž, co v Čechách, kde se oceňují novináři na téma, jak píší nebo jak zveřejňují situaci chudoby nebo chudoby lidí. A veřejná porota veřejnou nominací vybírá potom a oceňují novináře. Proběhlo to v Bratislavě pod patronací ombudsmana Slovenské republiky. Velmi zajímavá akce, novináři byli celý natěšení, že se jim taky poděkuje za to, co ta veřejnost od nich vnímá. Tak to byla akce, kde byli přítomní i místní lidé ze samosprávy, tak mě to velmi potěšilo, že jsem se toho mohl zúčastnit.
0: To je vlastně hezký příklad toho, že se nepropojujeme jenom v rodině nebo jazykem, ale právě i různými akcemi, že se vzájemně inspirujeme. Vy jste říkal, že vlastně Slováci přijali tuto akci od nás, mimo éter, pochopila jsem to dobře?
1: Ano, tak...
0: Kdo se od toho inspiroval?
1: Ona ta akce působí nebo funguje v 18 zemích Evropské unie a je to takovej nápad tehdejších lidí, aby se novinářům, který se této sféře sociální práce s lidmi nebo sociální pomoci věnovali, a zjistilo se právě, že o tom se píše spíš jako, že to je nějaká, bych řekl, akce, která spíš jako, abych to, jako bulvár, jako bulvární, že se v obídě píše nebo dělají se relace, že to je bulvárního směru. A nakonec ta důstojnost lidí šla stranou a proto jsme se snažili, nebo se lidé snažili vrátit tomu důstojnost, aby se bída těch lidí nebo té sociální vyloučení popsalo smysluplně a důstojně.
0: Leoši, tak to je smysluplná a bohulibá akce. Jezdíte na Slovensko i jenom tak na výlety?
1: No tak jezdíme tam především na srazy ze školy. No a vždycky se na to všichni těšíme z celé České republiky, neboť jsme tam absolvovali školu a začal jsem pořádat celý ročník, což tehdejší ročník měl asi 180 lidí. A takový nápad jsem dostal, že po rozdělení republiky právě, že ty poslovensky chalani, že ty chalani prostě jsou někde daleko rozsetý po republice a řada z nich taky mimo Evropskou unii, dokonce v cizích zemích. A tak aby jsme se taky viděli a poznali, tak jsem potom začal pořádat ty srazy vnitré, kde ty srazy pořádáme po 5 letech a nyní už jsme staří pánové, tak příští rok se těšíme, že bude po 2 letech sraz. teď bylo po 50.
0: Po 50, teda Leoši. Když hrají Češi proti Slovákům, nějaké sportovní utkání, komu fandíte?
1: Tak já především fandím, že se to děje, čili nefandím ani Čechům, ani Slovákům. Jsem rád, že ta divná pomlčka, že hraje Česko, Slovensko, že je taková zvláštní událost. Samozřejmě fandím Čechům, ale tím, že znám to slovenské prostředí, tak si myslím, že i na světových utkáních fandím Slovákům, to je samozřejmé. Slováci jsou mi velmi blízcí a musím říct, že nezapomínám na Slováky.
0: Tak děkujeme, Leoši, za vzpomínky na Slovensko, za osvětu o akci, o zvěny chudoby i za to, že jste s námi zavzpomínal na svá studentská léta vnitře. Opatrujte se, zavolejte zase příště, až budete mít chvilku, budeme se těšit.
1: Výborně, děkuji vám.
2: No. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kolik z Československa v nás vlastně ještě zůstalo? Ve vzpomínkách, v řeči, v rodinách. Poslouchejte Noční linku a ideálně se i zapojte.

0: Slovenština pro někoho zní jako řeč dětství, pro jiného už skoro jako cizí jazyk. V noční lince Českého rozhlasu dnes budeme zjišťovat, jestli se Češi a Slováci stále cítí být blízcí. Krásnou noc, vítejte, prosím, představte se.
1: No, konečně, tady je Mila Strutnová, ročník 4-4, takže jsem rozená z Líňacka a prostě jsem z toho nešťastná do dneska, protože já chci, jako říkám, Balaška, ale chci vám, Jaruško, říct, že teda s tím Slovenskem dodneska jsem z toho teda opravdu špatná. Poslouchám aspoň šlágr, kde hrajou československou hymnu. Snažím se prostě bejt citově hlavně v kontaktu, protože já si pamatuju do dneska, můj dědeček šil papuče, vozil je až někde do Ameriky a jezdili jsme na Slovensko je prodávat. Pamatuju si tam ještě ty hliněné baráčky, jako dneska vidím. Takže je to srdečná záležitost, strašně moc. No a jinak ještě můj bráška dělal žiškárnu v Bratislavě, takže prostě znám hlavně Valašské hory, znám jižní Moravu, odkud je teda otec. No a je mě líto, klepe se mě hlas a jsem z toho smutná. No,
0: Mílo, a co myslím, nějaká známá slovenská herečka nebo zpěvačka?
1: No, Turzová teďka hrála taková starší s naším hercem Kronerová, myslím, že jo. A takže
0: Zuzana Kronerová.
1: Ano, ano, ano. Takže to je moje taková svěcní, protože opravdu podle mě výborná. Pak se mě teda líbila nejen herecky, ale i tak Božadová, teď nevím přesně, ale známá slovenská herečka. Takže já spíš znám takový ty starší. No, asi tak. No a jinak teda do dneska si zpívám jak český, tak moravský, hlavně slovenský, protože moji rodiče jako hodně, hodně zpívali. No a tak asi tak. A my jsme, Jaruško, spolu kdysi mluvili a já jsem se rozpovídala a to jsem byla v klidu a vy jste jako byla jako takovej posluchač dobrý, protože nevím, o čem to tenkrát, určitě bylo o Moravě, protože jsem vám vyprávěla svůj příběh, jak jsme se dostali

0: si tečka mýho česko-moravsko-slovenskýho. No, je mě líto.
1: Takže Mílo, vy jste přišli tady k nám ze Slovenska a měla jste takovou vážnou autonehodu.
0: Ve Zlíně.
1: Ve Zlíně.
0: Mě táhlo auto za sebou, čtyřletou holku, takže jsem ležela v sádře celá. Ještě takovou perličku, to se vám asi minule vyprávěla.
1: Mílo, s dovolením, vy jste říkala, že jste volala před 5 lety, tak to klidně můžete zopakovat. To už je dávno.
0: To je dávno, právě teď to jsou takový, víte co, nebylo ještě, volala jsem, kdy ještě to tak asi nebylo, jo, pak bylo to no, takový nešťastný rozděl.
1: No, k tomu tématu teda.
0: Tak tématu, myslím si, že je hodně lidí, který to hlavně po té psychice, který to vnímají tak asi jako já a myslím si, že jich je dost, že to mělo nebejt. Asi to bych k tomu řekla. Myslím si, že mluvím, jak se říká z duše, že víc lidí na tom tak je. No.
1: Ano, je zvláštní, že opravdu těch 30 let ty hranice nesmazalo. Alespoň teda v našich vzpomínkách, myšlenkách, srdcích. Jenom ti, co se právě narodili později, tak jak jsem to už zmiňovala, tak opravdu mám zkušenost, že některé malé děti nerozumí té slovenštině. Že jak už tam třeba často nejezdíme, nejsme tak ani jakoby rodiny propojené, tak tam mají mezery.
0: Co se týče tady toho, tak já vám můžu říct, teď teda špatně vidím, takže vnímám spíš jakoby ty zvuky, protože koukám, hlídám hlavně v televizi, na internetu, hlídám cokoliv Morava, Slovensko, jo. A můžu vám říct, že jak toho je málo, jak v rozhlase, na internetu, prostě všude, tak někdy prostě, že špatně vidím, tak já to vlastně pořádně nevidím, já to vnímám citově jako. A taky kolikrát musím ty uši napínat, abych opravdu tomu rozuměla. Je to špatný, no, je to špatný. Mělo by toho být víc, myslím si já. Ty slovenské krásné řeči. Ta moravská, to já mluvím ještě do dneska moravsky, takže já okamžitě, když v Čechách potkám aspoň Moraváka, tak jsem nadšená, no. Těch Slováků tady prostě tolik není, ale Moraváku tady, to je na Trutnovsku, tak je dost, no.
1: Dobře, paní Mílo, to je krásné, že ten vztah ke Slovensku ve vás tak silně rezonuje, stále ve vás zůstává. Děkuju za ty osobní vzpomínky. No a přeji, aby jste se pořád cítila tak dobře, jako teď, když jsme spolu mluvili o těch Slovácích, když posloucháte slovenské písničky, díváte se na slovenské filmy. Já se tady také zkusím podívat po nějaké hudební perličce ze Slovenska. Mějte se dobře.
0: Čím méně toho je, tím víc se vzácnější, takhle asi tečka.
1: Ano.
0: Mějte se moc hezky, hlavně přeju zdravíčko všem. Hlavně vám, Jarusko, poslouchám každý večer.
1: To jsme rádi. Možná jsme se politicky rozdělili, ale lidské vazby se žádnou čárou na mapě přestřihnout nedají. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a mluvíme o tom, co nás se Slovenskem spojuje dodnes.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdo má na Slovensku rodinu, jiný přátele a další tam jezdí proto, že se tam zkrátka cítí dobře. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Češi a Slováci, jsme si pořád na blízku? Ptám se pana Josefa ze Šlapanic.
1: No, dobrý večer, zdravím všechny posluchače i vás, tady paní, co to uvádí. Já mám na Slovensku velice dobré vzpomínky. Když jsem vycházel školu v 52. roce, tak jsem nastoupil do učení na doktora ocelových ptáků, neboli na leteckého mechanika, takže jsem prožil 2 roky v Popradě, 1 rok v Litovském Mikuláši a 1 rok tak v tom Litovském Mikuláši tam jsme chodili, nebo nás pouštěli skákat do Litovského, do Martina, tam jsem udělal prvních 8 ze skoku, a když mě vyradili potom jako poručíka a poslali mě jako na letadla na míli do Brna, tak jsem se nosil jak 5 kačka do záložení, ale o tom
0: to není úplně tématem, ale pokračujte.
1: No, jako jsem se oženil, tak potom první jako rekreace tak byla zase na Slovensko do Matliar v 59. roce. No, kromě toho ještě když jako míli skončili, tak na školení do Košic. No a co můžu říct, tak ještě bratr se vyučil jako pilotem v Košicích na mých, potom byl přeložený do Budějovic. No tak to chci, čili na to Slovensko mám velice dobré vzpomínky. Potom ještě jsme jezdili taky do Meděru jako na koupaliště a jinak to bylo jako víc, ale to bych nechtěl. No, je to
0: Josefe,
1: prostě.
0: A zůstali jste také s někým ze spolužáků v kontaktu? Jezdil jste tam potom třeba na školní srazy?
1: No, prosím vás, to už ne, tam jsme nechodili na školní srazy, to jsme akorát, co jsme tady byli zaměstnaní jako u letectva, tak po nějakém čase jsme se říkali, vždycky někdo to svolal. No, mezi nimi byli taky Slováci, protože to bylo smíšené to letectvo, to nebyli jenom Češi, tady sloužili. Čili, no a ještě aj můžu říct, když jsem nastoupil potom Československým aerolinijím v 70. roce, no tak i v Praze nějaký ty Slováky jsem potkával. Takže to je, co já mám velice kladný a milý vzpomínky jako na Slovensko. Takže to říkám si, dneska je prostě téma, na který velice rád vzpomínám a zdravím teda všechny posluchače a tím bych dnešní den končil.
0: Děkuju za vás, no, za vaše vzpomínky na Poprad.
1: Já se omlouvám, říkám, mě už táhne na 90.
0: Josefe, mluvíte perfektně, rozuměli jsme všemu, úplně jste nás přenesl do té doby a hlavně by bylo zajímavé popovídat si někdy i o tom vašem studiu, o vaší práci, třeba někdy bude příležitost u nějakého tématu. Ať se vám daří, Josefe.
1: Říkám, od 55 let, co jsem jako v důchodě, jsem se skýkal akorát teda s paraveteránama, co jsme, anebo spolužákama z Ostravy. Tady to bylo všechno, co jsme jako měli. No a to, když mě druhá manželka zemřela, tak teď už jsou ve Šlapanicích tady žiju se starším synem. To jsme taky pořídili ten domek. V tenkrát koncem v 60. roce, když to žena spočítala, tak to stalo 350 000. Dneska to má cenu 11 milionů. No.
0: Ano, tak. Doba se změnila. Ale nemění se pro vás osobně vztahy mezi Čechy a Slováky. Bylo z toho cítit z toho vašeho povídání, že máte ke Slovensku vřelý vztah. Děkujeme ještě jednou. Se máte
1: Slovákem
0: moc dobře.
1: Vždycky promluvím slovensky. Ještě jsem úplně nezapomněl.
0: Tak se s náma rozlučte slovensky.
1: Dovidenia.
0: Dovidenia. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pamatujete si ještě dobu, kdy jsme byli jeden stát, nebo už je pro vás Československo jen kapitolou z historie? Noční linka Českého rozhlasu dnes otevírá téma české a slovenské blízkosti napříč generacemi. Pan Jiří Otolomouce si s námi teď bude povídat. I vás zdravíme.
1: No, dobrý večer. Třese se mě hlas. V 80. letech jsem si vzal Slovenku. Měli jsme, nebo máme 4 děti. 2 Slováky a 2 Čechy, Moraváky. A proč volám? Toto rozdělení, to byla největší katastrofa, co ti naši politici mohli udělat. Mám, nebo jsem měl 3 švagrovi a všetky měli Čechy, Moraváky. A to tě byla tak propojená rodina, že zkrátka to bylo všecko. Všecko, žil jsem 6 let na Slovensku, potom mě umřeli rodiče, tak jsem se nastěhoval na Moravu a do dneška toho lituju. Měl jsem tam všecko, kamarády, všecko. A nikdy jsem neměl problém se Slovákama, nikdy. Oni vždycky říkali, že Moraváci jsou na tým nejhůř, že tam Morava a Česko, že vždycky proti sobě nějaký problémy měli a že ti Moraváci vždycky dopláceli na to všecko, co tam bylo. No a co se týče dětí, jezdíme na Slovensko, tak. Slovensky se naučili mluvit a mluvili na Slovensku slovensky. Ano. Když jsme teď bývali na Moravě, překročili jsme hranice, jeli jsme na Slovensko. Oni přehadili na slovenštinu. To bylo automaticky. Uh-huh. Vůbec jsme jim neříkali, musíte mluvit slovensky, nebo tak. Ne, přeladili a mluvili slovensky. No a do dneška toho lituju, co se stalo, no. Doufám, že ten strom, jak to podepsali, že už uschl. Lituju. Já jsem plakal jak malý kluk.
0: Jiří, ale ty vaše vztahy, ty vazby byly pevné i nadále. Je to tak?
1: Ano, jsou.
0: A jsou dodnes, no. Výborně.
1: Když takže ta rodina už je menší, ale jako furt to nějak funguje a je to. Funguje to.
0: A přenesli jste si do vaší domácnosti tady na Moravu nějaké slovenské zvyky? Slovenské jídla nebo nějaké tradice?
1: No, skoro všecko. Na Vánoce máme kapusticu. Mm-hmm. Na Velikonoce polívá vodavko. Všecko tak, jak jsme byli tam, no. Jako už to je dávno. Už to je dávno, je chyba, že dnešní mládež málo umí slovensky, dřív bevávali ještě ty pořady slovensky, filmy bevávali, všecko jedno s druhým, ale už
0: ano,
1: už ty naše děti neví, o co je to ťava.
0: Souhlasím, no, nebo čučorětka, že?
1: No.
0: Máte tam teda rodinu, jezdíte tam pravidelně, jak často se vám to teď daří?
1: No, už tam my jezdím, protože to už tam je, už ty švagrovi a toto už jsou mrtví a tak s těma dětskama se navštěvujeme, nebo děti tam jezdí o častěž, protože tam mám krstňata. A jako já už teďkom, už jsem skoro v důchodě a už nějak, už to zkrátka. Ale Slovensko je pro mě prvořadý, jako je to tak. V životě jsem neřekl Slovákům, čo bylo, to bylo, nebo jak to bylo na vojně, nebo jak Češi nebo Slováci někteří říkají Čechůry. V životě se to neřekl. A jsou hrdé, že to je tak, jak to je.
0: Hmm. Jirko, moc děkuju, že jste se podělil o tak osobní vzpomínky. Je z nich cítit, že pro vás Československo nebylo jenom státem na mapě, ale především propojenou rodinou, kusem života, který se nedá jednoduše rozdělit hranicí. A to je dobře.
1: No, tak vám přeju. Já ještě bych chtěl dodat. Ono, to Česko a Slovensko je tak propojený těma rodinama, tak smíchaný. Slovák, Češka, že to je moc lidí teďka na Moravě, jako co mají Slováky nebo Slověny, nebo zkrátka je to tak, jak to je. Je to propojený a furt ty vztahy jsou tak, jak jsou. Už je to špatně ještě, ale jako furt to funguje na 99,9%. Jsou spokojené, že a hrdé, že jsem tam žil. A to bude asi všecko. Děkuju vám.
0: My moc děkujeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Marie volá noční linkou Českého rozhlasu. Krásnou noc přeji.
1: Ano. Já vám přeji taky krásnou noc, musím říct, protože už jsem ležela a poslouchám vás pravidelně vždycky v posteli, ale donutilo mě toto vaše dnešní téma, abych šla pro telefon a zkusila, jestli se vám zavolá, jestli se vám dovolám. Tak vás všechny moc zdravím, všechny ponocníčky i vás, Jaruško, protože já vás miluju úplně, když vy máte příjemný hlas a je to krásný. A dnešní téma, jestli se k tomu mohu vyjádřit. Mm-hmm. Já pocházím ze západních Čech. Tady by byla blízko nás vojenská posádka a vojákovalo tady hodně Slováků. Taky jsem měla kamaráda ze Žiliny, ale to jako jsme se přátelili, ale nebylo z toho žádný větší takový, jako aby jsme se třeba vzali, protože tady z Cheznovic od nás se vdali i do Košic a různě ty Slováci prostě tady byli, vojákovali a šlo to tak. Ale musím říct, že když jsem se potom vdala, tak jsme strašně rádi jezdili na Slovensko, protože Tatry ty úplně miluju, dokud nám na to síly stačily. A i teď jezdíme rádi do Podhajský, byli jsme v Dudincích a tak podobně, protože tady na Plzeňsku je cestovní kancelář Sochor, kde paní Sochorová pochází ze Slovenska, takže to Slovensko hodně jako zařazujou do svých zájezdů a do svých pobytů tam. A tam jsem se spřátelila s Evičkou z Bratislavy, v té Podhajské. Do dneška si zavoláme nebo i napíšeme k narozeninám, nebo taky si prostě posíláme různý fotky vnoučat a tak dále. Zrovna dneska mi od ní přišly dvě SMSky taky a je to moc hezký. Já prostě na Slováky nedám dopustit a mám je ráda, protože tak to vždycky jako bylo a nikdy jsem se nesetkala, že by se chovali nějak špatně. Nepláču nad tím jako pán, který mluvil, než jsem se k vám dovolala, tak mě strašně to zaujalo a jsem ráda, že nejsem v tom sama. Protože spoustu takhle známých třeba, který vojákovali s těmi Slováky, tak říkají tohleto Čechůni a že je neměli rádi a tak dále. Mně se nikdy nic nestalo a i když jsme na tom Slovensku byli třeba i ve vesničce u Liptovského Mikuláše v lesní takovej chatě, vždycky i ty lidi z té vesnice se k nám chovali slušně, my k ním samozřejmě taky a bylo to všechno OK.
0: Řekněte mi, jestli sledujete slovenskou televizi nebo posloucháte slovenská rádia?
1: No, slovenskou televizi nesleduju, protože já to neumím asi naladit nebo nevím. Jo, my máme tady nějakou, co máme televizi, tak prostě tam slovenský program nemáme. Slovenský rádio, no to mě Evička kolikrát píše, abych si třeba počula toto, nebo protože dneska zrovna mě poslala tedy i takový ty politické věci, jak jejich poslanci vystupují v Evropské unii a tak dále, ale tím nechci zatěžovat, jo, ale říkám, ona jezdí do Prahy pravidelně, třeba rok co rok tam přijedou a tak jsme si spolu dali i sraz v té Praze. Já jsem říkala, no, já tam mám vnučku, tak jsem u ní přespala, že jo, a s Evičkou jsme se domluvili, ona tam byla s kamarádkou, že se sejdeme u Orloje. Já říkám, no to chci vidět, jak se budeme hledat v tom kvanta lidí. No úplně úžasně, my snad máme na to štízko, oni stáli frontu na záchod, já jsem šla z té restaurace zrovna jako ven, a už jsme se potkali, ani jsme se nehledali vůbec. Potom jsme si spolu prošli tedy tu Prahu, kde jsme byli a večer, protože mám v Praze ještě synovce zase ženatýho, tak oni byli ubytovaní v hotelu Praha, tak synovec pro mě přijel do Krček, vnučce a odvezl mě za nima, takže jsme strávili ještě i hezký večer spolu. No je to kamarádka, škoda, že to není blíž, že máme k sobě tak daleko. Teď mě zrovna psala, že teď v listopadu sem přijedou, abych si naplánovala cestu za vnučkou, že bychom se opět sešli. No jestli to mě zdravotní stav dovolí, protože už taky nejsem žádná mladice, že jo? Určitě se zase rádi potkáme. Takhle to chodí.
0: A řekněte mi, kdybyste měla někomu doporučit jedno místo na Slovensku, kam byste ho poslala?
1: No, já teď jedno místo vám neřeknu. My teď jezdíme s tou cestovkou, tak v Dudincích se mi ohromně líbilo. Beru tam kamarádku se mnou, tam byla v té Podhajské, jsme byli nevím kolikrát, Energy 1, to už je naše. A ještě bych se ráda podívala do Bojnice, říkám to dobře? Asi ano. Tam už měla nařil, oni to mají taky v té cestovce a cestovali jsme vždycky i různý města, Nitru, Komárno, že jo, a tak dále. No já, kdybych mohla a doporučila bych ty Tatry, protože to prostě je moje srdeční záležitost. A já jsem nikdy se nedostala tedy na Lomnický štít, protože byl vždycky buď mlha nebo nepříjemný počasí. A když jsme naposled tam byli, sice jsme nevyjeli nahoru, ale byl tak krásně slunečno, já to mám před očima úplně teď a my jsme se na něj dívali a říkám, tak poprvé ho vidím takhle odhalenýho, v žádný mlze, nic, jasno, krásný azuro, nádhera. Tak já asi bych preferovala ty Tatry. I když všude se mi líbilo. Dudince byly krásný. Kde jsme to ještě byli? To jsme ještě byli... No, nejvíc ta Podhajská, odtamtud se vyjíždí na různý ty zájezdy po tom Slovensku, ať je to do té Nitry, nebo taky jsme byli i až tam u Košic, to jsme byli na pobytovém zájezdu. Já prostě to Slovensko miluju, no. Já bych nevybrala asi jedno místo, kde se mě nejvíc líbilo. Mně se líbilo všude.
0: Ale víte co, já bych, kdybyste se mě zeptala, odpověděla naprosto přesně jako vy, já bych zmínila to Košicko, protože to já považuji za opravdu nádherné místo, to náměstí se mi líbilo stejně jako to okolí a Tatry, no tak.
1: To no, Tatry prostě to nemá
0: to
1: chybu.
0: Je srdcovka.
1: A tam právě, pak jsme byli i v tom Štúrovo, tam jsme byli v tom chrámu, kde už to je tedy Maďarsko, my, víte, Komárno taky má svoje kouzlo. Když jsme se tam dívali na ten jejich, jakoby orloj, vychází tam ten panáček, že jo, ne, no prostě to jsou takový dojmy, který prostě člověk má v sobě a jenom si říkám, škoda, že už na ty Dálavy se asi nevypravím, ale teďky ještě ta moje kamarádka, protože co jsem jí tam já víceméně natahla, takhle, a ona, letos jsme tedy byli v Luhačovicích, což je taky krásný, ale ona už říkala, víš co, až přijde ten katalog, tak si zaplatíme hned ty Bojnice, aby jsme jeli. Já říkám, Zdeni, já už si nemůžu nic moc ukládat ve svých 82 letech. No, tak uvidíme. Moc bych to ráda ještě viděla, ale nevím, no. Jo, taky jsme byli Trenčanský Teplice a různě, a to je taky krásný. To je jak v Údolíčku, ty lázně, takový malý, krásný park. No říkám, ať si vzpomenu, já si honem teď ani nevzpomenu, kde všude jsem tam trávila čas, jo?
0: Dobře, tak já jsem hlavně ráda, že jste teď trávila čas tady s námi v noční lince Českého rozhlasu. Přejeme klidnou noc a také šťastnou roku, abyste se dovolala i příště.
1: Já vám taky přeju krásnou noc, hlavně šťastný, ať vám ten pořad vychází a až budete trávit cestou domů, ať je to všechno v pořádku, protože říkám, já vás mám moc ráda, vás poslouchám. Když jste, ne vždycky taky, někdy to téma není takový, ale každou noc, my chodíme spát pozdě, tak já vždycky jdu až po té 11. to nestihnu vás hnedky ze začátku, protože chodím spát později, ale pustím si vás, vždycky chci vědět, jaký téma zrovna ten večer jde. Mějte se moc hezky a děkuji vám.
0: A za chviličku vám vše řeknu, jak já vzpomínám na rok 1993. Budu mít pro vás takovou perličku.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jestli dovolíte, teď předám jednu osobní vzpomínku na rok 1993, kdy se rozdělilo Česko-Slovensko. V té době jsem hrála v československém seriálu Safari za kuchyňou. A právě kvůli rozdělení republiky už další díly nevznikaly. Takže jsem si stihla zahrát a objevit se v posledních dvou dílech tohoto seriálu. A dodnes na to vzpomínám. Točili jsme v Česku, na Slovensku, hráli tam mimo jiné Zdena Studenková, Lubomír Kostelka, Milan Lasica, Julius Satinský. To setkání s takovými hvězdami, to byl pro mě skutečně zážitek na celý život. A ještě se účastnit toho natáčení. Seriál se dá dodnes najít na internetu, takže kdybyste se nudili, tak se můžete podívat na takovou malou televizní připomínku tehdejšího Československa a na mě jako na malou holku. No, škoda, že to skončilo. Zkrátka, státy se rozdělily, ale ty vzpomínky, lidé, příběhy, právě ty filmy, hudba, to všechno v nás zůstává. Souhlasíte? Pojďte mi zavolat na 731 800 900, a jestli máte jiný názor, tak i to je v pořádku, i ten může zaznít. Zavolejte Jarce Barboříkové do Zlínského studia.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsou se Češi a Slováci pořád tak blízcí, jak si rádi říkáme, nebo už je to spíš hezká vzpomínka? V noční lince Českého rozhlasu dnes hledáme odpovědi právě s vámi. A teď volá pan Vlado přímo ze Slovenska, tak to jsem moc ráda, že máme zahraniční návštěvu. Vítejte.
1: No, dobrý večer, pozdravujem všetkých poslucháčov nočnej linky, nech trošku v tejto relácii zazní aj ľubozvučná slovenčina.
0: Já jsem v to doufala, Vlado, tak děkuju, že jste se ozval, že jste trpělivě vytáčel telefonní číslo.
1: Viete, čo chcem vám povedať, že som od malička zrastený z Moravou. A tak ten život išiel, že som bol na vojenčine, na Morave, Bučovice, u Brna. A potom tam som si priateľov, naše moja matka nebohá mala 8 súrodencov a tie ženy všetky sa išli za robotou, za prácou na Moravu a sa tam vydali. Tak tam mám bratrancov a sesternice. A z vojenčiny mi ostalo veľa, veľa kamarátov. A Kyjov je nedaleko. Bučovíc, tam ich mám najviac. Mám takého priateľa, Zdenka Opatřila, čeložný cich žije. A 58 rokov si píšeme každý týždeň, navštevujeme sa. A je to také krásne. Viete, tí Moraváci majú krásnu povahu, tak to všetko, tí zvyky, ktoré všetky tam vnímam. Ja som remeselník a chodím na slávnosti a jarmarky predávať remeselné výrobky z dreva. Viete, tým poznám veľké kvantum ľudí. Napríklad v takom Uherském Hradišti, však tam chodím vyše 30 rokov, milujúci ľudia, krásni, srdeční. Občanské združení Kunovian tam poriada jarmarky, vianočné trhy, pani Polášková, Libor, no teraz mi to vypadlo, to sú organizátori hlavní. To je tak ohromný ústretový ľudia. Mám napríklad takého priateľa z Veľkej nad Veličkou, Janka Břena, ktorý má 82 rokov plus minus. A každé božie ráno si píšeme pozdrav. Janko, pozdravujem sa, slniečko nám pohládza tvár a budeme prežívať pekný deň, prajem ti dobre zdravie, napríklad takto. Obdivujem mnoho múdrych ľudí na Morave, napríklad tejto nočnej linke pani Noru. Na diaľku jej z úcty a s pokorou boskávam ruky, aká je kultivovaná a múdra. Viete, ono človek, keď chodí medzi tými Moravákmi, strašne sa veľa dozviete a dobrých vecí. Počase, keď sa s človekom stretnete, zabudnete, čo ste si hovorili, ale tie pocity vám vždycky ostanú na celý život. Viete, aj napríklad od rána počúvam nie slovenské stanice, lebo to je hrozné, ale Rádio Brno. Pán Truhláš pekne sa prihovára, potom príde o 9. Zdenek Junák, ktorý nosí bermudy aj do mrazov a najviac teda obdivujem jak sa volá redaktor váš kolega?
0: Borka.
1: Borek. No, Borka.
0: Ten vysílá na Brnu, áno.
1: No, viete, no Vlado,
0: to sa tak hezky poslouchá. Já doufám, že vám Moraváci ten nádherný kompliment rádi vrátí. Právě taková vzájemná blízkost a srdečnost mezi lidmi je možná tím největším důkazem, že k sobě Češi a Slováci mají pořád blízko. Já vám můžu říct, že opravdu velmi miluju slovenský jazyk. Já jsem se slovensky učila Já opravdu jsem měla učitelku slovenštiny, když jsem tedy hrála v tom československém filmu. Přesto mě teda pak předabovali, by bylo to nutné, ale nejenom ten jazyk, ale vlastně vy jste takový jako pro mě velmi srdeční. A teď jste to dokázal, protože jste mluvil velmi mile.
1: Viete, ja to máme na hranicu 18 kilometrov, pochádzam zo Starej Turej, to je hraničné mesto Moravsko-Slovensko, chodíme na Moravu kupovať do Kvietnej, do Uherského Brodu, do Hradišťa. Milujem tých Moravákov, s tými som sa na celý život spojil a rád s nimi žijem.
0: A Vlado, podle mě je dobře, že se to umíme říct nahlas i po tolika letech od rozdělení společného státu. Děkuju za vás, děkuju za ta milá slova, za účast v Noční lince. Už teď se těším na příště.
1: A ještě chcem pozdravit mojho přítele z vojenčiny, vedle mě spával 2 roky, Jiří Krpec, Kunčice pod Ondřejníkem, keď chodím do Rožnova predávať, tak idem o jeden deň skôr a u neho spávam. A vždy si pekne pohovoríme a pospomíname. Nie je to krása? Povedzte.
0: Yeah.
1: To priateľstvo má veľkú hodnotu, ktoré sa nedá zaplatiť žiadnymi peniazmi. Tak prajem všetkým poslucháčom Nočné linky príjemný večer a celý deň teraz nemajú slniečko v duši a zohrieva ich šťastie, lebo keď človek žije, potrebuje šťastie, nie len peniaze. A ostatné aj vás, rád vás počúvam. Som vás videl na fotke, ste pekná, príjemná, pohľadná žena, máte pekný prejav. To sa mi páči. Teda tí vaši redaktori Nočné linky, je to skvost.
0: My sa moc snažíme, Vlado, tak přejeme krásnou noc. Některé vztahy nepotřebují společné hranice, aby zůstaly pevné. Noční linka Českého rozhlasu dnes patří českým a slovenským rodinám, přátelstvím a vzpomínkám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

máš vlastní píseň, kdo však ví, jak sní. Máš pocit,

čteš v ulicích, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisících.

0: Možná nás spojuje humor, jazyk, jídlo, písničky, nebo prostě pocit, že se rozumíme o něco víc než ostatní. O československé blízkosti se dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A slovo teď dostává pan Pepíno z Valašska.
1: No tak já teď zdravím všechny posluchače a my sousedíme se Slovenskem jako Bumbálka, co je, že? Tak to je, jsme aj na nákupy třeba do Makova, jsme jezdívávali a na to, na Turzovku, že? A na vodu a nebo ještě, když jsem v práci, tak dělal, tak se Slovákama jsme u firmy tež jako čtvrtina Slováků a nikdy jsme jako problémy neměli, nebo se neměl s nima. Takže to byli skromní lidé, takže to bylo takové zpříjemnění a i ten jazyk a takže to.
0: A máte rád slovenský folklor, slovenské jídlo, kulturu?
1: Jo, já třeba v televizu, když ten, tak jak jsou ten po Slovensku, jak ukazují ty střediska rekreační a to, tak ta hudba je to velice krásná, tu rád poslouchám. Takže to je, je to také zpestření takové.
0: Fandíte slovenským sportovcům nebo českým?
1: Jo, ne, oběma. To je úplně stejné, protože člověk odmala jsme vyrostali pohromadě, takže to nejde rozdělit. To bylo takové těch úředníků takové nerozumné rozdělení, že takové vášně mezi ten, ale to proběhlo to v klidu, takže my jsme to ani nijak nezaznamenali, že takže to hodně jako co jsme třeba na ten pomezi, tak už ti lidé domorodci už jsou po smrti, že a tak už tam už to mají kupené luftáci, že tak s týma už člověk nějak ani nepřijde do styku, nebo se jako nějak moc neznají, takže to je ten, když třeba něco potřebuju, někde nějaké dřevo, strom dotáhnout koněm, tak jim to ten, že přitáhnu kalupě, že tak, takové běžné věci, že no tak to.
0: A víte, co zkusíme dát, Pepíno, tady do placu pár slov slovenských, které jsou od našich českých hodně vzdálené a často třeba přemýšlíme, co znamenají. Já jsem si vzpomněla třeba na čučorietku, to je borůvka.
1: To jsou hafery, povalecké hafery.
0: Hafery.
1: No.
0: Hafery, brambory. Nebo zemáky, ne?
1: Zemňáky na Valašsku, no.
0: Napadne nebo nás ještě něco?
1: Různé takové.
0: Střevíček, víte, jak se řekne střevíček?
1: Drevokocůr, že?
0: Počkejte, to nevím.
1: Veverka. No.
0: A ten střevíček, víte?
1: Teď si už nespomenu.
0: Črěvička.
1: No, to jsou
0: my
1: také.
0: My máme taky jako rodina kořeny na Slovensku, takže jsme tam také jezdili. No a ještě něco se žabičkou bylo nějak zajímavě přeloženo vždycky. Pulec,

0: Špulec to byl. Nevíte, jak to bylo?
1: To nevím, to nevím.
0: No mě to úplně vypadlo, tak třeba zavolá někdo po nás.
1: No, snad si vzpomene někdo.
0: A zkuste nám přeložit, jak se řekne slovenský pulec. Dobře. Tak Pepino, děkuju, že jste teď s námi chvíli vysílal noční linku. Chcete něco říct si závěrem?
1: Ne, pozdravuju paní Vlastičku z Krnova.
0: Doufám, že poslouchá a třeba přání oplatí.
1: Ať se drží. Na ten, jako horší, to víte, stará paní tež, tak má problém s chozením, spadla nedávno, takže to má to horší, ale tak musíme se všetce držet, no.
0: Přesně tak. Jo. I vám přejeme pevné zdraví, Pepino. Dřív jsme měli společnou televizi, sportovní úspěchy, jedno hlavní město federace. Dnes žijeme každý ve svém státě. Noční linka Českého rozhlasu se dnes ptá, co ze společného Československa mezi námi zůstalo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy stačí jedna slovenská písnička nebo známé slovo a okamžitě se vrátí vzpomínky. V noční lince Českého rozhlasu dnes mluvíme o tom, jak blízko máme ke Slovensku a jeho lidem. Je s námi pan...
1: Robert Moravy.
0: Robert, vítejte, povídejte.
1: No, to je zajímavé téma, takže vy jste tam nakúšili nějak rok 93. Já jsem Slovák, už to. A v 93. když se dělili republiky, tak jsem byl jako voják. Takže to bylo takové divoké. No a v 94. jsem se odstěhoval na Moravu a už jsem to zůstal. Takže občas hovorím jak Husák, československý. Tedy je to docela sranda, takže jo, jsem se oženit. Tak jako dobré, no... Češi a Slováci by mali držet po kope, no, to je, ten jazyk je...
0: A myslíte, blízko, že drží?
1: No, keď sa pozriem občas do televízie, mám strašné obavy, že už to není to, čo bývalo. Ale tie rodiny držia po kope, to si myslím osobne, pretože fakt máme spolu ako docela blízko k sebe. Takže ja som si zobral Moravačku, som spokojný, mám dve deti, takže ako paráda. No a asi by som nemenil, no. Je to takové, neviem, máme strašne blízko k sebe, takže ako neviem si predstaviť s Rakúskom nejaký taký spojenie, alebo s Polskom v žiadnom prípade. Naviac sme boli spoločný štát, takže tam to strašne robí moc. A hlavne 90% slovíček máme stejne. Vy ste tam hovorili o nejakom púci.
0: No.
1: A to je žubrienka.
0: Žubrienka. Áno.
1: A drevokocúr neexistuje. To je sranda zo Slovákov. My máme veveričku.
0: Veveričku.
1: Veveričku.
0: Dobre.
1: Ale ináč je to sranda, pretože keď chodeval som na koncerty, tak... aj tie pesničky, keď sa spievalo prší, prší, len sa leje, vy máte kam koničky, pojedeme, nebo jak je to. A ano. My máme úplne iný text, ale ináč princíp je stejný. Takže ako docela zaujímavé.
0: Tak to řekněte.
1: Je, asi nespomenul, že prší, prší, len sa leje, kam ježišinky. No to si nespomeniem.
0: Tak třeba zase někdo po vás. My to dáme všechno dohromady. Řekněte mi, jakým jazykem se u vás doma mluvilo? České, slovenské, nebo se to přirozeně míchá?
1: Ježišmane, tak žena český a slovenský. No a protože jsem tu nějakých 30 rokov, tak se snažím český, což 90% jde. Někdy mi uteče nějaké slovo, ale děcka mali problém s tím hlavně ta mladšia, tak do školy a už boli problémy. Už boli problémy s jazykom českým, že to jsou slovenské výrazy. A pravopis, to som mal zakázané učiť češtinu, protože tam je pravopis úplně katastrofa. To ženy chodili, muži chodili, všade je meké i, protože to je Slovensko. Češtině to neplatí.
0: Ano.
1: Ženy, tvrdé i, alebo muži tvrdé, ale vidíte, už mám zase, to je hrozné. Takže toto som mal zakázané a ináč ako hovorím, docela dobré, já jsem spokojný docela, takže...
0: Jako upřímně, já myslím, že i mnozí Češi někdy tady udělají chybu v té gramatice, takže tím se vůbec netrapte. Ale řekněte
1: mi... No, já teď tady ruším vás, tak dal jsem robit test moje mame v Bratislave, a ta sa chytala za hlavu a doteraz to nevie pochopiť, tú češtinu. Diktát, detka jej dávali a to bola sama hrubka. Mm-hmm. Takže sama chyba. Takže to je asi tak.
0: A Roberte, když hrají Češi se Slováky hokej, jak to u vás doma vypadá?
1: Ja vyhrajem furt, takže mne to je jedno, či vyhrajú Češi alebo Slováci. Ja to mám, tam hovorím iba to, že kto hraje lepšie, ten má vyhrať. No a o tom to je, ale keď to vypadne jedno družstvo, držím druhému, no, takže asi tak nejak, no. Ono je to takové ťažké, no. Ja som vyrastal na slovenskej hudbe, žena, a to musím pochváliť ju tiež, takže my sme počúvali Elán, poslouchali, takže to byla paráda, takže tam jsme si byli hodně blízky, tak podle proto jsme se aj vzali nakonec vďaka Elánu, takže...
0: Jak to myslíte?
1: No, na koncertě jsme se nějak si seznámili a slovo dalo slovo a mali jsme svatbu, vlastně tiež paradox, protože já jsem v Bratislavi, přistěhoval jsem se do dediny, která má 100 obyvatelů, takže je hrozně málo. A donutil jsem teda Joža Ráža, aby mi šel za svědka, takže to byla taková uprostějová, taková velká rarita, že Elan došel a mal jsem ho za svědka a tak nějak jsme se dali dokopy s ženou.
0: Počkejte, to si děláte srandu nebo ne? Děláte?
1: Ne, to je
0: jak ten drevokocůr.
1: Ne, to je smrtelně vážně. Asi jsem mal velké, protože on byl takzvaný sused, kusok do mě býval v Bratislave, to jsem ho poznal od 85. 4. roku, tak jsme se tak nějak cez ty koncerty dávali dokopy a nakonec to dopadlo tak, že nebyl na svatbě tuto na Morave u Prostějova, takže jako docela zajímavé, to bylo v tom 94. Keď se už republiky rozdělili teda, tak my jsme se dali zloženou dokopy, aspoň tak nějak, no. Jsme to Československo držali pokope, no, až doteraz. Máme nějakých 30 rokov a jo, 32 rokov, alebo to je, takže to nějak držíme pokope.
0: Tak no. Teď přemýšlím, jestli stihnu zahrát kapelu Elán, anebo...
1: tak v podstatě počíváme všetko, no, ale toto je taková naše nějaká srdcovka, no, takže...
0: Stihla jsem nějak... to. Dívejte, jsem dobrá. Tak písnička nejenom pro vás, ale taky pro všechny naše posluchače. A pojďme se rozloučit, aby jsme stihli ještě jeden krátký příspěvek. Co vy na to do té jedné hodiny? Vám poděkuju a naslyšenou, Roberte.
1: Tak jo, naschledanou.

0: Československo už na mapě nenajdeme, ale v mnoha rodinách, příbězích a vzpomínkách žije dál. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a právě o těchto vazbách jsme dnes mluvili. A je tady poslední příspěvek pana Miloše. Zdravíme vás.
1: No já zdravím všechny, Jaruško, hlavně tebe, Marci, Mejhlav. A chtěl bych vzpomínat, byli jsme v roce 76 a 77 na vojně v Bílině. Byli jsme půlka Klatovského okresu a půlka okresu Topolčany, takže jsme s kamarádama prostě prožili krásné dva roky.
0: Mm-hmm.
1: Takže na to vzpomínám, my jsme na Klatovsku scházíme, každý už asi pátý nebo šestý rok se scházíme, máme 50. výročí, že jo, po vojně. A rád bych, kdyby prostě někdo tohle poslouchal ze Slovenska, když by slyšel o Bílině a vojenské službě, kdyby se ozval pěkně potom o vysílání, dám telefonní číslo.
0: My vás neslyšíme úplně nejlíp, ale myslím, že mimo éter jste zmiňoval, že nám chcete dát nějakou hádanku. Rozuměla jsem dobře?
1: Ano, ano, ano.
0: Tak přicházíte s nějakým slovem, které máme přeložit? Nebo povídejte.
1: Jako těla.
0: Ještě jednou?
1: Tom smedný jako těla.
0: Vím, jsem smedný a koťava je, jsem žíznivý jako velbloud.
1: Ano, správně.
0: Je to tak.
1: Jednička, jednička.
0: No.
1: To bylo velice krátký a můžu potom mezi zlámi dvouma nechat to telefonní číslo, kdyby to někdo poslouchal s tím na Slovensku.
0: Můžete, můžete. Tak teď v éteru se rozloučíme, poděkuju vám i našim posluchačům. Dnešní noční linka ukázala, že i když už více než 30 let žijeme ve dvou samostatných státech, pořád nás spojuje mnohem víc než jenom společná minulost. Jsou to rodiny, přátelství, jazyk, humor, jídlo, hudba i obyčejný pocit, že jsme se pořád tak nějak blízko. Jsem ráda, že jste zavolali, psali, poslouchali, bylo krásné slyšet tolik osobních příběhů z obou stran hranice. Přeji klidnou noc, ať ji trávíte v Česku, na Slovensku nebo kdekoliv jinde. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Varvoříková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jiří Lábus bude dnešním hostem Divadla pro vaše uši. No a tím je řečeno vše. Nic víc už dodávat nemusím. I když snad jen, že k Jiřímu patří jeho přátelé a kamarádi, a tak ho v písničkách dnes doplní někteří z těch, s nimiž se potkal, ať už v televizním pořadu Možná přijde i kouzelník, nebo třeba v pražské Ypsilonce.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Jiří Lábus, ozvěnou slyšíte Oldřicha Kaisera. A samozřejmě to platí i naopak. Pro nás, co jsme vyrostli na televizních scénkách a humoru téhle divadelní dvojice, může být docela překvapivé poslouchat jejich společné Hovory o ničem z jara roku 1989. Totiž tady, v těch parodiích na tehdejší rozhlasové besedy, mají své kořeny nejenom pozdější slavná Tlučhořovic rodinka, ale třeba i pestrá hlasová ekvilibristika, jak jsme si ji u Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera tak zamilovali.
2: Vážení přátelé, vítám vás ve studiu Mikrofora na naší besedě. Já jsem chtěl říct pravidelné besedě, ale bohužel jsme se tady delší dobu neviděli. Jsem rád, že vás tady zase vidím u našeho umakartového stolu. Takže vítám vás tedy mezi námi, naše besedníky, Růženu Hulínovou. Ano, vítám společně všechny na našem cyklu, který jsme se rozhodli nazvat Hovory o ničem aneb jejich pět. Budeme se scházet, jak jsem tady řekl, zde u tohoto umakartového stolu každý měsíc pravidelně a to už opravdu teda našim posluchačům slibujeme.
3: No dobře, já jenom, abych měl, že jo, volno. A jinak bych to musel nahlásit předem, že jo, aby v tom nebyly nějaký zmatky jenom.
2: No, to je jasný, to vám všem dáme napřed vědět, že
3: jo. No dobře, já jenom říkám, že jo.
2: Ne, to buďte bez starosti, buďte, no. Nebudou to teda dlouhá setkání, že jo, tak 10-15 minut. Budeme si vyprávět o věcech, které nás pálí, jak se říká, bolí, které nás zlobí, ale někdy taky o našich soukromých záležitostech.
3: No, prostě... bolí mě teda teďkom tady.
2: Ale no tak to až později. Ano, prostě chtěli bychom, aby nám tady v tom klubu bylo prostě, jak se říká, prýma a fajn. Ahoj. No a já nyní představím posluchačům naše besedníky. Je tu mezi námi básník Ctirad Stepilý. Dobrý den. Ano. Dále je tu nejmladší z účastníků Patrik Puch. Patriku, ahoj, já tě vítám, Patriku.
4: Ahoj.
2: No, je to i Růžena Hulínová, nestárnoucí, stále taková plná mládí, optimismu.
4: A nechte to.
2: Ale ne, to. No a je to samozřejmě žena v domácnosti Božena Tlučhořová. Dobrý den. Jsem ještě celá tady. Já jsem malem utíkala v zástěře, já to úplně zapomněla, že to dneska točí. Jsem odběhla jen tak. Ano. No, a kdo jiný tady než Fanda Čedák, přezdívaný Páťa?
3: Jo, dobrý. Hoďte mi to kafe, jo, takhle.
4: Já vám takhle podám, počkejte, tak.
3: Já jsem si myslel, že jste na mě zapomněl, že jsem tady nějaký puch.
2: Myslíte vzduch teda? Oh. Ne.
4: Puch jsem tady, jo.
2: Pucha máte tady
3: vedle. Dobře, nic vezli.
2: Ne, nepak, o vás já strach nemám, vy se vždycky prosadíte, takže... Vás tady všechny ještě jednou vítám, no a já bych se vás teďka zeptal, proč jsme se vlastně tak dlouho neslyšeli a co jste celou tu dobu dělali?
3: No tak, jo, bylo to dost, ovšem já jsem o ničem nevěděl, kdybyste mi dali echo, tak...
4: Já vám řeknu teda, já taky neřekl se přece, že se napíše, dá se nějaký to, jak se říká, spojení, že jo, ale nic se neřeklo. Tak jsem si řekla, že třeba tady soudruzi v rozhlasu přestali mít o mě zájem.
3: No posledně totiž nám bylo řečeno, že přijde obsílka domů. Jo, já od té doby nepracuju, no, teď mám průšvih v práci.
5: No teda, já tady na rozdíl od Páti jsem napsal za tu dobu 17 básnických sbírek.
3: No, já napsal za tu dobu 2 dopisy.
5: No tak počkejte, to trošku zlehčujete mou práci. Já, je trošku rozdíl psát verše a psát dopisy.
3: No, když
5: dopisy taky můžou být ve verších, vzpomeňme si na překrásné Šaldovy dopisy, na dopisy, které psal Petr Čajkovský a na celou řadu dalších přenádherných dopisů, které jsem dostal od své sestry Kunhuty Werfernové,
3: prodané
5: Šturmelové.
3: O čváry, no, jak jsem mu odepsal taky, jo. Ale jaký v tom je rozdíl, to nevidím teda.
5: No, tak přítel, to bychom se hnedka ze začátku tady chytli a nerad bych, aby to bylo hned, to bych velice nerad hnedka na začátku na naší podlouhé době první besedě. No přátelé, uklidněme se, nemá cenu tady trošku dělat rozmíšky, že jo? My jsme se přece domlouvali, že si pošleme, jak to bylo, no kdo to měl, počkejte, někdo to měl posílat, někdo měl rozeslat zase ty...
3: No vy jste posledně na těch horách říkal, že nás obešlete, že jo? Že si někam vyrazíme, jak jsem čekal doma.
4: No já taky čekala, že něco přijde a ono přišla krátce střednice mi přijela, no.
2: Takže co je u vás nového? Zeptal jsem se, teď bych se rád zeptal Patrika Pucha. Každý už na hlase Patrika poznal, že má zřejmě po pubertě. Patrik.
3: No. No, vy se díváte na mě. A už jsem si myslel, že v tom zase lítám.
2: Ne, já se dívám na Patrika tady. Patrik se trošku červená. Koukám, že mu praskl pupínek. Hlas už máš ale pěkný. Udržíš, no...
4: No.
2: No, taky mě to někdy dělá potíže, abych... Ale to sem nepatří.
5: Ne. Moment, mluvíme o hlase. Aha, promiňte. Tak, Patriku, co jsi dělal celou tu dobu? Ty ses, myslím, vyučil, mám pocit, ano?
6: Ano.
5: Ten mluví jak... Já se to nemůžu pořád zvyknout, jak ten Patrik mluví.
3: Nechci, ať mluví.
5: Ten mluví jak papíňák. Ten opravdu takhle mluví naše Maruška, je osm.
3: Prosím vás, neskákejte mu do řeči, ne, když je to v něm, no...
5: Já nesladím, já byste mi tam dal kosky, já se zblázním. Co mi tam do toho furt něco děláte do toho kafe? Já jsem to chtěla čistit bez cukru, teď já držím dietu druhý den. Koukněte, už jsou 3 deka dole. No, teď to je na zemi.
3: No, si to seberte. No, babu.
5: No, prosím, to bych se vyprosil. No, prosím vás, já bych to přerušil, tak prosím vás, co dělal celou dobu Patrik? Vyučil ses.
6: No, já jsem se vyučil.
5: Ano?
6: Ale pak si zjistilo...
5: Ano?
6: Že jsem se nedoučil. Tak jsem zase přišel. Abych se vyučil.
5: Ano?
6: A teď jsem tam dodnes.
5: No.
3: No, už je to z něj venku.
5: No, no, to je hezké. No, a co ctírat, jste pilí? No, ze mě to doslova prištělo. Ze mě to doslova, musím říct, ta inspirace všemi pohory. Z celého těla, z toho, že mě šlo ven. Já jsem psal jednu sbírku za druhou. To vám byly kvanta, dokonce jsem spolupracoval i na sbírce zákonu. Je to 13 nádherných knih po sobě. Snažil jsem se popsat všechno, co se v této varné době, bouřlivé době odehrává. Každé pohnutí lidské mysli, co jako občana této země trápí.
3: No, a to vám ty lejstra nestačili, co? Abych tam taky totiž něco napsal, víte?
5: No, ale já jsem se to snažil na rozdíl od vás vyspívat. Víte, a teď chraptím. Je to veliká epopej, přenádherná. Je to něco, jako když se taví ocel. Je to něco překrásného.
7: Epopej, co to je epopej?
3: No, já ti to potom vysvětlím, Růžo.
5: Takže vy jste měl plné práce, ruce práce, a co Růžena teda?
8: No ano, já teda neměl epopej, ale já jsem teda měla takovej...
5: Ano.
8: Jako pěkný vztah, jo.
5: Ano.
8: A ten kluk fakt byl jako bezvadný, jo.
5: Teda vy po mně koukáte pořád hrozně, teda tady já se divím vám teda opravdu, vy na mě máte takový pohled, já už se na vás, no to je opravdu hrozný tohleto teda.
3: Co, já se tady koukám po tom stole, to je pěkný stůl, umakart.
5: No umakart to je, to nemáte doma umakart, my máme 4 umakarty doma.
3: Proto se to dělalo za firmu, já se podívám.
5: No nekoukejte, vy koukáte pořád po ten stůl, nekoukejte mi na nohy tam pod tím stůl.
3: Já se nekoukám po vašich nohách, já se koukám po tomhle tom stole.
5: No, tady to píšou, je tady něco vyrytýho. Co tady za nápisy, ježiš, to je to...
3: No jo, ukažte.
5: Ukažte to.
3: Je tadyhle taky.
5: Mikroforum, lidí forum, to jsou fóry teda. Tak prosím vás, pokračujeme, přátel, jsme se maličko zapletli teď. Tak vy jste měla vztah, Růženko, ano?
8: Měla jsem
5: vztah. A chlapec byl prýma?
8: No byl takový bezvadný fakt, no byl takový černý.
5: Ano.
8: Vlasatý, no ano. Prostě, jako říkal mi, že i tak.
5: Ano.
8: Tak jsem si říkal, že to je dobrý, no, protože mám hrozně ráda diskošky a tak. A prostě ano, pak jsem zjistila, že je z Rumunska, no.
5: No a co jsi dělala?
8: Jsem si to nechala vzít.
5: A teď jsi sama?
8: Ne, teď jsem zase v tom.
5: A dobrý, no. No to máš teda už jenom opravdu fofre. A co dělala Božena Klužhořová?
4: No tak já teda upřímně řeknu, já jsem zapomněla, že se máme vůbec scházet. Já byla v takovém kalupu, vám povím. No to je pořád něco, že jo. Mladá je na diskotékách, ale já se nezastavím. Ráno vstanu a večer se dolehnu. Já se vám svalím celá utahaná, opravdu, co jo. Vám budu povídat?
3: A s kým?
4: Ale už se začíná, teda vy jste opravdu, jestli budete vy příště, tak já už jsem snad do teda. A tě nechá. To už je od první besedy, víte, jak na mě koukal těma očima. Vy to máte, prosím vás, máte v obočí, to je prales, to je boubín. Co tam máte?
3: Koukám, že mám oči, ne?
5: No. No už jsem řekl, prosím vás, pořád teda bude pravidelný pořád, takže nám řekněte, jaký máte názor. My bychom chtěli totiž od příštího pořadu udělat znělku, aby se divákům pořad vždycky hned přiblížil, aby už věděli, a posluchačům chci říct, já jsem včera točil, jsem měl kšeft na Kavkách. Takhle, aby jako se posluchačům přiblížil ten pořad. A pořád se budeme hovořit o ničem a teď bych se rád zeptal vás všech tady, co jsme u našeho stolu, u Makartovou, jaká by měla být asi znělka? Jaká znělka tedy?
3: Jaká znělka?
5: No to říkám, znělka našeho nového pořadu.
3: No ne, že jo, že těch pořadů o ničem je víc, takže aby jsme...
5: Ale náš pořad se bude i tak jmenovat, víte, takže...
3: Jo takhle.
5: No. No tak jak byste si vy představoval znělku?
3: Jako já, jo.
5: No.
3: No nevím, no tak něco takového jako, kdyby to bylo takový... Šuridu, šudara, šudududududududu,
4: šupara. Prosím vás, šuridu, šupidubidu, no to by vás lidi teda, to by vás lidi vynesli, to by vám poděkovali teda, pane Patej.
3: Páťa.
4: No, teda já bych teda radši, když můžu teda mluvit, víte, aby to bylo něco takového pomalého, takového hezkého, aby to byla taková hezká melodie, která by člověka tak jako uklidnila třeba. Kdy se ten tálinský rybík dohodí?
9: Jsem mrtvá.
4: No, takhle, víte, tady mladá se sice směje. No jaký máte, ať řekne ona názor teda, jaký si myslí, že by to měla být nějaká taková, nebo...
9: Ale ne,
4: tak jsem se... Já šel to potímskou branou, no. Takový nějaký, co jsme zpívali, když nám bylo 20.
9: To ne, tak se něco takového jako metal.
4: Já vám dám metal, teda vy byste měla dostat metal, teda to vám povím, teda. Je tuhle jsem vám za plastovickou televizi, tam jsem tady žasla, jak sami vám takový, ty už tam dneska, co se tam všecko hraje, jdete jak z zoologické zahrady, když někoho pustí, tam ty řetězy měli a takový vlasy, jo. No tak já bych vůbec nepoužil hudební motiv, jestli je teda řada na mě, dal bych přednost mluvenému slovu. Proč pořád hudba, prosím, nás obtěžuje, ale na každém kroku. Třeba víte, verše. Dejdem tomu, teď budu vyloženě opravdu mluvit, jak se říká z Petra.
3: Vy jste neskončil ve sklepě.
4: Ale nechte si toho, prosím vás. Třeba verše zastav a stůj, mikrofon bude tvůj. Nebo na 10 minut se odmlč, zaposlouchej se a pak hovoř. Nebo nějak tak, že jo, je to, rozumíte, improvizuju zrovna. To bych si musel k tomu sednout, dát si 2 litry, 3 litry vína a za týden bych to přinesl. To, prosím vás, co se zase na mě tak díváte? Co se vám bych tak chtěla mít teda dvojdomek? To vám povím teda, to je pohled porád před ten stůl tady.
3: No, je to lepší, jak hladit v čelu.
4: Teda, víte, já vám řeknu, já sem chodím ráda, ale by mě tak někdo porád takhle obtěžoval, tak to teda ne. To ne, pojďme se na to mladýho. Teď jsem to objevila, vy máte fuchu na ušnici.
6: No. A tady mám řetěz.
4: No, to jste jako černá Mikuláše, prosím vás, to byste strašit děti v tomhle.
6: A tady? No. Boty s kováním.
4: Prosím vás, takhle šel můj táta na pijávu, jak vedete do rádia. Jo, koukám, že už přátelé, už tady vidím, že budeme pomaličku končit, i s režimi dávají tady znamení. Jo, ne, to já bych se napil, že mám suchou ústek, tady bude mě režisér na mě kývat, tak já to teda splním, ano.
9: To je moje, když vám to říkám, jo. Že to je moje tohle.
3: No tak jo, no, si to ven tadyhle.
4: Já mám teď báječný nápad. Teď jsem vymyslel takový rým, víte, takovou apoteózu současnosti. Pro všecky rasy budou lepší časy. Je to, myslím, dobré, ne? Ano, no, prosím vás, tak příště...
3: No tohle, to snad není možný, Patriku, co děláš, čověče?
4: Teď jste mi polil tady ty kosky, co mám nový kostým, prosím vás, stalo mi to 290 korun. Ona to takhle je celý, to mám vylitý na sobě, já se na to vykašlu, no.
3: Abych
4: to nesla do mášenky, teda. Ještě, no, vy to máte výhodu, vy jste v monterkách. No, to máte... No, prosím vás, tak teda, já bych to už opravdu ukončil. Takže příště uděláme takhle, my chceme asi za měsíc jít na vlastní... Prosím vás, klid tady u toho stolu. My chceme jít za měsíc na vlastní v jednu vycházku, ale ještě předtím bychom se měli sejít zde ve studiu a říct si, popřát se hezké dny, co si vememe sebou a co si vememe na sebe. Ale příště už to teda, že sejdeme, už bude s naší znělkou. Doufám, že se vám bude líbit a do té doby zatím teda naschranou. Takže, naši besedníci, ahoj.
3: Ahoj.
9: Ahoj.
6: Ahoj.
3: Jsem vám říkal, že tohle jste udělala vy vyloženě s tímhletím.
9: A to jsem vám

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Lábus přes účinkování na několika divadelních scénách najednou zůstává vlastně celoživotně tváří jediného divadla, totiž Šmídovy Ypsilonky, kam vstoupil ještě v dobách, kdy Ypsilonka začínala v severočeském Liberci. Tady se za léta, tak říkajíc, vyučil hned v několika divadelních profesích. Ostatně důkazem je i jeden z předvánočních improvizovaných pozdních večerů v Ypsilonce, kde je sice tentokrát hlavním hostem Milan Lasica, ale průvodcem a taky ve svém originálním stylu operním zpěvákem je tu právě Jiří Lábus.
2: Teď musím říct, že hlavní osobou bude Jiří Lábus, který se každého bude ptát, čím chtěl být, když byl malý.
3: My totiž pokládáme hostovi takovou jednu otázku hnedka na začátku, když přijde na jeviště, ale nejdříve ji pokládáme ne hostovi, ale někomu z publika. A já oslovím přímo vás dneska teda, tady je to první řada, je to blbý, že jste koupili první řadu, ale je to na... Čím jste chtěli být, když jste byli malí? Čím jste chtěli být, když jste byl malý? A jestli se vám dětské přání splnilo, takže prosím.
4: No tak já jsem vždy toužil se stát strojvedoucím, ale bohužel toto přání se mi nevyplnilo. Ní studuji na obchodní akademii.
3: Je takhle, takže vy jste chtěl být strojvedoucí.
5: Jak bohužel se vám to nevyplnilo. Vy jste proto nic neudělal, abyste byli strojvedoucí.
3: Já se tam nějaké dívky ještě oběkloní zrak, tak to byla jedna z nich. Mě to nedá. Tak ta se pamatuje ještě na mládí velice, to ještě mladinka dívenka tohle, že no jo, jezi jsem malý a tohle rozkošné učky. Čím pak chtěla být, když byla malinká, no?
6: Letuškou.
3: Letuškou, a splnilo se to? Ne. A co pak jste?
5: Naštěstí.
3: Učitní jste? A už jste taky, no to taky můžete letět někdy, že jo? Záleží, jestli se spletete, že jo? Někdy. No, no tak to víte tak. No takže tak to jsou zajímavý. A tady slečna ještě kolegyně vaše, kamarádka, jestli ten...
6: No, já jsem chtěla být spisovatel.
3: Spisovat? A pozor, tak to je trošku neobvyklé.
7: Byli tady spisovatelé.
3: Tož, ano, byli tu spisovatelé
7: před... Zajímavý, nikdo to nechtěl dělat jako malej.
3: Ano, to je zajímavý, že ne, třeba... Třeba Ivan vyskočil, spisovatel, herec a pedagog, chtěl vlastně být penzistou, když byl malý. A už se mu to skoro splnilo teďka vlastně.
8: Ano. A Hrabal tady říkal, že se šťoural hrozně dlouho v nose. A že chtěla, aby mu to zůstalo.
3: No, bohu, Hrabal měl tak...
8: A Jirka se ptal, jestli mu to zůstalo, na to neodpověděl.
3: Ano. On říkal, že chtěl být nezaměstnaný, Hrabal.
8: Ano.
3: A my jsme se ho ptali, proč? A on říkal, víte, ale že jako kouři vzpomínám, že v tom Nýburce oni ty pracující chodili v ty továrny takový bledý. A ty nezaměstnaný seděli u řeky a váleli se, obalovali.
2: A konečně přichází náš dnešní host a je jím Milan Lasica.
9: Před 25 rokmi nebohý režisér Miroslav Macháček rozprával takú príhodu, ako bol v Moskve. A tam sa zoznámil s nejakou divadelnou kritičkou a ona sa tak trošku do neho zahľadela a povedala, že by sa s ním chcela stretnúť niekde v parku. A povedala, že o toľkej sa stretneme v parku a že ju pozná podľa toho, že ona bude mať solnečné ačky, čiže okuliare, hej, tmavé. No a tak on prišiel do toho parku a teraz zrazu videl, jak prišla, mala tie solnečné ačky a teraz sa tak ako prechádzali sa, ona rozprávala veľmi romanticky a tak trošku ako poeticky a snažila sa ho tak očariť niečím a on jej tak pritakával a bolo to veľmi romantické. A zrazu sa tak vraj zastavila v takom zákutí toho parku a zrazu ho takto chňapla a povedala, až to tako je. A takto, ale držala ďalej. A že on nevedel, čo má robiť chvíľu, potom sa spamätal, tak ju chňapol aj on a povedal, až to tako je. A že tam teda takto stáli asi 5 minút a nič, a potom sa rozišli.
2: No tak takhle rovnou začal Milan Lasica. Ale pozor, nejdřív ať zaspívá Jiří Lábus klasiku.
10: 3, 4.

Ale známou, hrajte, blbci, písničku známou, sám budu dlouhý, zpívá na ráda, zpívá řád.

0: hodně tuku, říká.
1: Skutečně jsem, já už druhýkrát jsem počul toho Jirku tu zpěvat, to je něco úžasné. Tak to zpěvá i Julo Satinský. Když jsme byli zaměstnaní v Brně, vo večernom Brně, tak tam nás doprovázal orchester Antonína Julinu. A keď mal Julo vždy nějakou svoju pěseň zaspěl, a keď ju dospěval asi takýmto způsobem jako Jirka, tak ten orchester bol dolu v tom orchestrišsku a keď Julo skončil, tak odtiaľ vždy ten Julina skríkol: Rytmus je náš kamarád. A potom, keď sme sa vrátili do Bratislavy z toho Brna, tak sme nemohli byť nikde, nemohli by sme byť vo svojom divadle, nesmeli by sme byť nikde zamestnaní, len v operete. To bolo také pre nás dosť prekvapujúce. Už nezmyselnejšie by bolo, keby nás boli dali do baletu. Jediná. Tak sme tam prišli do tej operety a teraz my samozrejme žiadne školené hlasy a oni nás tam skúšali, no bolo to zúfale, tak potom len tak pro forma povedali, že ja budem tenor a Julo bude baritón, aby sme mohli byť medzi tými solistami zaradení. A keď sme hrali prvé predstavenie, tak Julo absolútne teda mimo toho, to bol veľký orchester, teda mimo toho orchestra, teraz ten dirigent prišiel za ním cez prestávku a začal na neho kričať, že jak to, že nejde podľa neho. A on hovorí, no dovolte, tak kto je tu solista, ja alebo... Orchester je tu na to, aby išiel podľa mňa, a nie ja, aby som išiel podľa orchestra. Áno? No tak ten sa na neho tak díval, ale potom sme si to u neho vyžehlili, u toho dirigenta, pretože na tom divadelnom fermane každý deň bolo oznámenie, že kto má kedy okolkej skúšku, a teda i orchester bol rozpísaný, že okolkej má skúšku, a tam bolo napísané 9.00 sláky, hej, to, ako sa to povie po česky?
2: Smyč,
1: to len sa nedá ani vysloviť. 9.00 sláky, v skúšobni číslo 1, 10.00 plechy, to sa povie, myslím, že ste.
2: Alebo plechy.
1: Alebo plechy. A potom bolo, že 11.00 dreva. A my sme prišli. A sme si... Potom nám odpustil a dal Julovi 4 takty plus minus k dobru.
3: Zadržte. Milane, my jsme se tě zapomněli zeptat, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
1: Od malička jsem túžil stať se manželom velvyslankyně. To jsem odpovedal, když to bylo aktuálne, tak vlastně k tomu došlo potom a zažil jsem tam velmi příjemné příhody. Predovšetkým najprv jsem mal velký problém s tím, že jsem nevěděl, ako by ma mali oslovovat. Protože manželku velvyslanca oslovují paní velvyslancová.

0: Pretože my sme prišli napríklad, zobrala ma so sebou do Innsbrucku a išli sme navštíviť starostu mesta Innsbruck a ten si dal veľmi záležať na tom, aby jej meno vyslovil tak, ako sa to správne vysloviť má, teda aj s prechylovaním. Čiže prišli sme tam, on sa uklonil a po nemecky samozrejme povedal: srdečne vás vítam, Frau Vašariová. Ej, bol hrdý na to, že to povedal správne. A potom prišiel ku mne a povedal: aj vás srdečne vítam, Herr Vašariová. Ja som sa strašne začal smeť a bolo to celé teda, no, nechcem povedať kde, no strašné, to bolo, ja som sa nemohol zdržať, tak som sa musel smiať, že mi slzy tiekli, on vôbec nič nechápal. Teraz moja žena sa mu to snažila vysvetliť, ale to nešlo. Skrátka, nešlo to vysvetliť, že v čom je tá sranda, no nešlo. Potom prišlo iné obdobie. Po rozdelení Československa som mal jednu túžbu, to sa mi už tiež nesplní, stať sa prvým slovenským veľvyslancom v Prahe. A síce len z jedného jediného dôvodu, potom som, skutočne živo som si to predstavoval a túžil som potom, že by som prišiel na Pražský hrad, tam teraz bežne chodím samozrejme, nechajme to tak, že by som prišiel na Pražský hrad s tými poverovacími listinami ako slovenský veľvyslanec, odovzdal by som ich, takže by sa otvorili tie dvere a vošiel by český prezident. Odovzdal by som mu tie poverovacie listiny, on by ich odovzdal tomu Špačkovi alebo a teraz by mal ku mne krátky privítací prejav. A keby skončil s tým prejavom, ja by som sa obrátil na svojho tlmočníka, spýtal by som sa, čo hovoril.
1: No, a teď se dostáváme k okamžiku, kdy Milan Lasica si přál, aby mu Petr Popelka francouzsky zaspíval...
0: Chlupatý
2: kaštánek. Petr Popelka se stává, to je jako maskot těchto těch večerů, protože 20 let nespíval písničku Chlupatý kaktus a najednou už po několikrátý...
3: To je jako návrat Beatles, že jo?
4: Ne, to se prostě všichni zbláznili. Pardon, pane Lasica. To, já nevím, no, to může Martin Dejdar, který si umanul. Já to prostě, on zjistil, Martin, že už to nechci zpívat a teď ho posedla taková jako nějaká škodolibá radost z toho, že mě bude mučit tím, že prostě říká, ale měl by Petr zaspívat. Když se nahoře připravuje, co se bude dělat, tak on říká, ale hele, Petr, a teď už to načichlo, teda to infiltrovalo do všech členů souboru, já přijdu před představením do divadla a říkám, tak co bude kaktus, jo?
3: Často nevidíme a když ten kaktus zaspívá, to je trošku, pro nás je to jako, když se vystaví korunovační klenot.

0: regarde mon lit quand je dors, et puis encore.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Jak jsem měl v životě příležitost poznat Jiřího Lábuse osobně, řeknu vám, je to vášnivý milovník rozhlasových her a dramatizací a taky v nejlepším slova smyslu knihomol. Dozajista mezi jinými proslavenými humoristy v jeho knihovně nechybí ani cudný, anglickému stylu věrný Zdeněk Jirotka. Ostatně, kdyby se někdy dřív natáčel Saturnin, než jak ho známe z filmového plátna, byl by pro mě Jiří Lábus, ukázněný ve své někdy drastické komice, skvělým představitelem toho prototypu věrného literárního sluhy. A není proto divu, že se s povídkami Zdeňka Jirotky nemohl Jiří Lábus minout ani v rozhlase. Vybral jsem pro vás na závěr dvě. Jednak Jirotkův byrokratický tanec kolem elektroměru a taky jeho rozhovor pod sochou. Tak zůstávejte všichni ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
3: V parku byla neproniknutelná tma. Do ticha šplouchal od někud vodotrysk, který si stříkal, jak chtěl, protože ho stejně vidět nebylo. Cestičky se poznaly jenom podle toho, že jejich písek skřípal pod nohama. Básník šel pomalu, jako slepec s rukama tápavě nataženýma před sebe. Plynul tmou, jako by byla hustá. Odhadoval vzdálenost, kterou ušel, a po paměti zamířil k lavičce. Ze tmy zasvítil konec cigarety a zase potemněl. Někde už na lavičce seděl a kouřil. Básník chtěl říci: o, králi tohoto ostrova, vládce tohoto břehu, strážce vodotrysku, přijmi poutníka unaveného ulicemi města, které se skrylo do ochranné tmy, přijmi pocestného, který už mnohokrát zakopl o obrubník, narazil na stojan osleplé svítilny nebo chtěl projít zdí z kamenných kvádrů. Jsem unaven a mám bouly na čele. Je příjemné popřít existenci kamenné zdi, když se mi zachce, ale není příjemné narazit na ní hlavou. Jsem potlučen o skály břehu, neboť všechno toto jest břeh, jak pravila moudrá kachna na rybníčku uprostřed parku. Pane, na této lavičce dopřej mi odpočinku. Místo toho řekl básník unaveně: s dovolením, a sedl si vedle neznámého. Jen si sedněte, vašnosti, ozval se ze tmy srdečný hlas. Básník si v duchu představoval, jak asi vypadá jeho soused. Starší, brunátný, zvířský vrásek kolem dobráckých očí a rozhodně má kníry. To je tma, ozval se hlas znovu. Není vidět na špičku nosu a každou chvíli mi někdo šlápne do záhonu. Včera dokonce šel jeden pán rovnou do rybníčka a já jsem ho pak musel tahat ven. Já jsem tady totiž hlídačem, dodal na vysvětlenou. Krásné povolání, řekl básník. Budrý muž chvíli mlčel a pak řekl: já nevím, vážnosti, čím jste, ale já bych si to s vámi v Turánu vyměnil. Takovýhle park je krásná věc, ale lidi by do toho pouštět neměli. A lehká služba to není. Ve dne to ještě ujde, to je tady plno dětských kočárků a maminky si vykládají o těch svých capartech. Já to poslouchám už 30 let a znám všecky dětské nemoci. Vím, kolik má nemluvně v který měsíci vážit, kdy má sedět a kdy mu rostou zuby. Tam za rybníčkem zase sedávají penzisti. To jsou taky dobrý návštěvníci. Odpoledne už je to horší, to přijdou ty větší haranti. To je tady boží dopuštění. Honějí se jako diví a myslejí si, že jsou někde v pralese. Nejhorší je to o prázdninách. To mě chtějí kluci líst na stromy. No, jinak si takový městský kluk na něco takového ani nevzpomene, ale jak přijde z těch vakancí, tak je jako Tarzán. Večera v noci je to nejhorší. Co já už jsem za ty léta viděl, to by nikdo nevěřil. Znám všechny druhy milenců od těch, co jenom mlčí a tisknou si ruce, až po ty, co si navzájem lejou všelijaký žíraviny do obličeje. Znám takový ty osamělý mládence, co koukají před sebe jako bez ducha. A tak kolem půlnoci se střílejí z revolveru. Vy si třeba řeknete, že mluvím o těch sebevrazích, jako by jich bylo bůh ví kolik, ale já vám řeknu, že je jich dost. Já jich pamatuju aspoň 10. Potom jsou to ještě ty páni, co v hostinci krapet přeberou. To je hold malér, že přes tenhle ten park je to na náměstí blíž, nežli kolem reálky. Kolegové v ostatních sadech tohle nemají, ale já musím skoro každou noc někomu pomáhat domů a říkat, to se ví, pane, to je nesvědomitost od toho hostinskýho, že už vám nechtěl nalejt, když máte takovou žízeň. Jo, já už jsem za ty léta poznal tolik lidí, že jak se na někoho kouknu, už vím, kam ho mám zařadit. Už vím, jestli je to neškodný druh parkovýho návštěvníka, nebo jestli si na něj musím dát bacha. A co takhle básníci? Zeptal se poeta. Jo, vidíte, já obyčejně nemůžu dobře rozeznat od sebe vrahu. Jeden jsem chodil asi před 7 lety a já jsem si říkal, poslechni holečku, ty jsi nějaký divnej, ty se mi tady chceš bouchnout. Potom jsem zjistil, že je to básník. Psal do zdejších novin moc hezký básničky. Tak jsem si říkal, vidíš, starý troubo, žádnej sebevrah, básník je to. No vidíte, asi za půl roku se zastřelil pod tou sochou, jak hází tím talířem na konci aleje. Ale jinak já mám básníky rád, oni nikomu neubližujou a když něco napíšou, tak to zase zahodějí. Jenom popovídání s nima žádný není. Oni mají zlatý nebe a černé hvězdy, měsíční světlo nabírají do dlaní, duhu si vplétají do vlasů a rozmluvají tady s těma sochama. Jeden takovej starší mi pořád říkal Cerberas. No a prosím, jmenuji se Válek. Oni zkrátka mluvějí někdy docela rozumně, ale někdy je s nima kříž. A básníkovi se zachtělo dobrého muže pozlobit. Ale vy nám nemůžete rozumět, řekl. Vy nás nemůžete sledovat do našich vysněných světů. Nemůžete pochopit sílu naší imaginace. Svět v našich snech je skutečnější, nežli všechno, co vidíte kolem. Nevidím nic, řekl hlídač s překvapující věcností. Ve svých představách jsem všemohoucí, pokračoval básník. Mohu probudit kamennou sochu, pod kterou sedíme. Mramorová Afrodité procitne pod mými horoucími polibky a sestoupí z podstavce do mé náruče. Bude mi povídat o řeckých bozích, o velebném Olympu, o spanilé Heladě. Až počne nebe na východě blednout a obrysy starých platanů se na něm objeví, vstoupí zase na podstavec a pošle mi poslední polibek. Ráno bude stát krásná, kamenná, zvlhlá rosou v řadě ostatních soch a pod ní po cestičce půjdou děti do školy. A mohu přijít, až nadejde noc a znovu ji probudit vášnivými polibky k hodům lásky. Básník umlkl a tiše se ve tmě usmíval. Starý hlídač mlčel a snad se také usmíval. Potom se pomalu zvedl a řekl. No tak, já to musím obejít. Když člověk sedí, tak je chladno a mimo to nechci bejt přitom, až tu sochu, co pod ní sedíme, probudíte vášnivými polibky k hodům lásky. On je to totiž generál Radecký. Ta nahatá ženská, co o ní mluvíte, je na opačném konci aleje.

byrokratický tanec kolem elektroměru. Úcta k úřadu se táhne jako červená nit lidskými dějinami. Byla byrokraty všech dob v lidu podaném uměle pěstována, přičemž zmínění pánové předpokládali, že prostý člověk má úctu k věcem, jimž nerozumí. Proto bylo vzdělání po mnoha staletí pečlivě střeženou výsadou vládnoucí kasty a život byrokratů byl celkem pohodlný. Když později obecná vzdělanost nezadržitelně stoupala, ocitly se úřady v povážlivé situaci. Bylo nutno dokázat řadovému občanu, že se nic nezměnilo a že pochopit úřední mysteria je nad jeho síly, i kdyby měl 5 akademických titulů. Proto bylo v úřadech postupováno podle těchto zásad. Za prvé, úřední předpisy buďtež pokud možno takové, aby odporovaly zdravému rozumu. Občan, který z tradiční úcty automaticky vyloučí domněnku, že by snad úřad dělal pitomosti, zapochybuje o vlastních duševních schopnostech, nabude přesvědčení, že onen předpis má patrně nějaký skrytý hluboký smysl a vlna úcty k byrokratům se v něm vysoko vzedme. Za druhé, z věcí jednoduchých buďtež dělány věci složité a na dotazy nechť je dána strohá a povýšená odpověď, že to tak musí být. Úředník, který dokáže sestavit formulář daňového přiznání tak, že by si nad ním geniální matematik Isaac Newton připadal jako blbec, má zaručenou nesmrtelnost. Za třetí, pokud pak by se jako nutné zlo vyskytly předpisy rozumné, budiš jich použito tak výstředním způsobem, aby z toho lidé byli tumpachoví. S tumpachovým občanem má pak byrokrat práci velmi lehkou. Dnešní doba téměř znemožnila používání zásad uvedených ad 1 a 2. Budeme se tedy zabývat jen bodem třetím a ukážeme, co všechno lze ještě dnes provádět s předpisem zcela rozumným. Jestliže se někdo přihlásí k odběru elektrického proudu, dostaví se k němu z energetických rozvodných závodů odborník, který prohlédne a přezkouší instalaci. To je zřízení rozumné, které vám skýtá jistotu, že nebudete při nejbližší příležitosti zabit elektrickým proudem unikajícím z vadně instalovaného vedení. Platí se za to režijní poplatek, proti němuž nikdo rozumný nic nenamítá, už proto ne, že je podstatně nižší než pohřební výlohy. Před namontováním elektroměru je pak nutno složit kauci přiměřené výše, a to proto, že je vám svěřován poměrně drahý přístroj. A jednak proto, že se vyskytují lidé, kteří se třeba přestěhují, aniž by zaplatili účet za odebraný proud. Jako potvrzení složené jistoty je vám vydán tak řečený depozitní list, znějící na vaše jméno. V případě, že z jakéhokoliv důvodu odběr elektrického proudu odhlásíte, je vám po předložení depozitního listu ona kauce vrácena. A nyní již přistupme k slíbenému příkladu. Dejme tomu, že v jistém bytě bydlí dva starší manželé. Manžel, na jehož jméno zněl depozitní list, onemocní a zemře. Jeho vdova bydlí v bytě dál odebírá elektrický proud a řádně platí účty. Nezdá se jí příliš důležité, je-li na účtu jméno její nebo jméno jejího zemřelého manžela, ale uznává, že pořádek je nutný a že by si tedy energetické závody měly poznamenat, že v poměru k ním nastupuje ona na místo svého zemřelého muže. A tu se domnívá, a všichni prostí lidé s ní, že by stačilo, kdyby si v účtárně energetických rozvodných závodů přepsali záhlaví konta z Jaroslava M. na Ludmilu M. Je přesvědčena, že podobně jednoduchým způsobem by mohla být upravena i otázka složené kauce, tím spíše, že na depozitním listu je obvykle poznámka varující před ztrátou, protože onen vklad bude vyplacen tomu, kdo tuto listinu předloží, bez ohledu na jméno, které je tam uvedeno. A teď dávejte pozor, jaký blázinec z toho dokáže talentovaný byrokrat vytvořit. Předně předpokládá, že bude nutno v bytě M zapojit elektroměr.
Neříkejte mu, že tam elektroměr je a že je zapojen. To on ví také, ale má své předpisy. Tak tedy, bude nutno zapojit elektroměr. A aby bylo možno zapojit elektroměr, je nutno přezkoušet elektrickou instalaci v bytě. Nebylo by ji nutno zkoušet, kdyby byl pan Jaroslav M. zůstal naživu. Jaká je v tom logika, to lze stěží pochopit. Ale pokračujme. Symbolickým přezkoušením instalace je pověřen výběrčí účtu energetických rozvodných závodů, který se svého úkolu zhostí tím, že si poznamená číslo elektroměru. Nic neskouší a má pravdu. Jednak tomu obvykle nerozumí a mimo to není blázen a tudíž nepředpokládá, že by byl pan M. před svou smrtí instalaci nějak poškodil. Jenže paní M. musí manipulační výlohy týkající se elektroměru, s nímž nebylo manipulováno, a přezkoušecí poplatek za instalaci, která přezkoušena nebyla, zaplatit. Ve věci kauce to pak vypadá takto. Paní Ludmila M. musí jako nový odběratel proudu složit u energetických rozvodných závodů 300 korun. Tentýž národní podnik je však povinen kauci 300 korun, kterou tam kdysi zaplatil pan Jaroslav M., vrátit jeho vdově paní Ludmile M. Paní M. musí zaplatit hned, kdežto energetické rozvodné závody se nejdříve oddají pečlivému zkoumání, zda jim zemřelý pan Jaroslav M. něco nedluží. Teprve pak pošlou paní M. 300 korun a může se stát, že k tomu použijí týž bankovek, které jim paní M. poslala. Tuto historii je možno považovat za stručný návod, jak lze s použitím dvou zcela rozumných předpisů inscenovat frašku a předstírat, že klesáme pod tíhou administrativních úkolů. Tímto způsobem je možno úřadovat i v jiných oborech. A také se to děje.

dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi pad. A tu noc

právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten Bůh.